Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a začínají folková pohlazení. Za celé léto, a vlastně i mohu říci za poslední půl rok, jsem potkal hodně kolegů, muzikantů, kamarádů, kteří mi podstrčili nějaké CDčko nebo flešku, jestli bych z toho něco nepustil v rámci našeho pořadu, nebo jestli bych jim nenapsal, co si o tom třeba myslím. Děkuji, toho si moc vážím, té důvěry a zájmu o můj názor a rád bych vyhověl všemu, všem. To vyžaduje dost času něco naposlouchat, poschánět a sepsat informace, získat nějaký dojem, no a pak zkusit tu dojmologii vyjádřit spolu s výběrem toho nejlepšího, co by se vám asi tak mohlo líbit. Ten čas je vzácný a bohužel přiznávám, že se tomu nestíhám věnovat tak, jak bych chtěl a jak bych měl. Omlouvám se. Na druhou stranu už tu přede mnou stojí slušný sloupek CDček, vyčítavě mi to překáží a tak se musím trochu pochlapit. Tak to vezmeme dneska z gruntu, taková Bomboniera Foresta Gumpa. Nikdy nevíte, co ochutnáte. Začneme debutovým albem mladičké táborské skupiny, která si říká Neděle.

takhle naše planeta.

říkají a dvě slova. Tak se jmenovaly úvodní písně dnešních folkových pohlazení a jde o dvě písně debutového alba studentské kapely Neděle, která pochází z Tábora a která hraje autorskou tvorbu. Dvě slova zároveň tvoří titulní skladbu této nahrávky. Poslal mi mladý kamarád Vítek Kosobut, kterého jsem nejprve vídal na festivalech a koncertech Marian a posléze jsme se potkávali při aktivitách občanské iniciativy Milion chvílek pro demokracii. Před pár lety na svůj Facebook dal fotku party kamarádu s kytarami v otevřené dodávce s popisem, že by to mohl být obal desky. Myslel to z legrace, ale já napsal, že se budu těšit. Prý mu to od té doby vrtalo hlavou, tak mi tu fotku teď poslal spolu s albem, že od té doby vlastně uvažoval a směřoval k tomu, že by to ta jejich partička mohla jaksi k živému albu opravdu dotáhnout. Stalo se tak, i když sestava muzicírujících kamarádů se změnila. Tak to mě moc těší, jestli se mě trošku motivoval a popostrčil. Kapelu Neděle tedy tvoří čtyřlístek Vítek Kosobut, zpívající autor hrající na kytaru, baskytaru a kachon obsluhuje Radovan Medek, je také autorem nebo spoluautorem několika písniček. Druhý zpívající kytarista Martin Hlaváč také otiskl autorskou stopu a kapelu zdobí zpěvem a houslemi Kristýna Makrlíková. Nahráli album na jaře roku 2025 v Táboře pod dohledem Martina Maredy. Výsledek vůbec není špatný, písničky jsou to moc hezké a nápadité, nepřetvařují se přímočaré a studentsky syrové, vlastně vzhledem k věku a pohledu na svět protagonistů dost věrohodné. V celku s originální atmosférou, která vyvažuje nedokonalosti. Líbí se mi to. Na debut je to velmi slibné a moc bych jim přál, aby si v budoucnu našli místo na výsluní. Příslib to je slušný a v tuhle chvíli věřím, že jsou hvězdy pro svůj okruh kamarádů a to je dobrý základ. Každá slušná kapela takhle začínala. Neděle, Tábor. Zapište si to.

Tahle nádherná písnička Opium otvírá druhé album jihlavské skupiny Rendezvous, nebo Francouzi by četli tuším Rendezvous. Nicméně jde o bretenský výraz označující bláznivé spolčení, pokud se nepletu. Ve francouzštině to znamená spíše rozpálení se do nepříčetnosti. Oboje sedí. O tom všem jsme si totiž říkali v našem pořadu v souvislosti s andělsky nominovanou prvotinou miniatury téhle muzikantské party, respektive s ústředním duem, které tvoří zpěvačka a textařka Jana, kdysi Balcárková, dnes nesoucí příjmení Lindl, a kytarista Honza Faus, autor hudby. Neodmyslitelně k ním patří perkusista David Vacula a tenhle trojlístek se po 8 letech mlčení a covidových pauz a rodinných povinností v minulém roce vrátil na scénu s pozoruhodným albem Finistère. Sami o albu říkají, že museli nejprve najít společnou energii, a já mohu konstatovat, že to je sakra dobře, že našli. Pojďme ochutnat z jejich velmi pestré muziky. Rendezvous Jihlava.

Posloucháme písničky z aktuálního alba Finisterre jihlavské skupiny Rendezvous. Skvělá ukázka toho, kolik se dá dělat báječné muziky na velmi komorním základu. Jana Lindl bývá často označována za pokračovatelku Zuzany Navarové. Myslím, že to je silné, všeříkající a hlavně docela správné přirovnání. Opravdu to místy připomíná inteligentní hravou smršť hudební energie, kterou předváděli geniální nerezáci v dobách největší slávy. Honza Fous v tom Janě zdatně sekunduje neotřelým doprovodem a melodiemi. To vše na minimalistickém základu s přesahem folku do šanzonu, jazzu, romské muziky či buchví čeho všeho. Na tomhle albu se i dost zdobilo, tedy mnohé písně mají bohatší kabátek, ale základ je jasný. Rendezvous nejsou žádná ořezávátka, vědí hodně o nenapodobitelné atmosféře, kterou souznějící muzikanti umí vykouzlit naživo. Proto jde vlastně o společnou, prakticky živou nahrávku. Klobouk dolů, to je opravdu umění a kumšt. Na druhou stranu, takovýto lifestyle nahrávání má limity, co se zvuku týče. Nerad kritizuji, ale přijde mi, že by třeba ve světě by si více vyhráli se zvukem nosné kytary nebo s mikrofonem na zpěv, ale to bych byl hnidopich. Kvalitu muziky to rozhodně nesnižuje a z Jani na zpěvu a sdělení opravdu krásně mrazí.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.
1: Takové tedy byly ochutnávky z nádherného alba Finisterre jihlavské skupiny Rendezvous. Určitě si z toho něco budeme v našem pořadu pouštět. A teď pojďme dále v nahrávkách, které jsem dostal v poslední době. Nyní pozornost zaměříme na písničkářku Pavlu Boučkovou, která nedávno přišla s albem textů, které zhudebnil můj oblíbený basák Petr Novotný.

písnička Monika z alba Nedolomím. Tak se jmenuje album Pavly Bučkové a Petra Novotného. Přináší intimní texty od ženy, která už o životě ví své, a proto věřím, že může zasáhnout především vnímavé posluchačky svého věku. Notabene, když to prezentuje příjemně neafektovaným zpěvem, tak jak se má poezie správně servírovat. K tomu Petr Novotný je všechno jen ne lidový folkař, a když mu dáte volnou ruku v domovském studiu Dynín, vyřádí se bez ohledu na žánry či hitovost. Mně ta jeho muzikantská hravost a jazzové forky baví. I když jeho rukopis není pro každého, mnoho Petrových barev jsme už i slyšeli na jeho solovém albu, nebo když dostane volnou aranžerskou ruku u Žalmana. Jen pro úplnost, to není kritika, rukopis se cení. Hit parády asi tohle album zřejmě dobývat nebude. Zvuková a technická propracovanost by ovšem mohla sloužit jako inspirace třeba pro předchozí jihlavskou skupinu Rendezvous. Naopak, syrovost a živelnost jihlaváku je v kontrastu se studiovou vymazleností této nahrávky a vyberte si sami, co je vám bližší. Osobně si myslím, že není ostuda, když má píseň přímočaře líbivou melodii. Tohle album Nedolomím dá na první poslech málo který posluchač. Ale vím, že Petr by se usmál a řekl, no a co, takhle to cítí. A s Pavlou Boučkovou ta tvůrčí chemie funguje, obzvláště pokud nad slovy a nad hudbou rádi domáte. Petr Novotný a Pavla Boučková, nebo obráceně Pavla Boučková a Petr Novotný, jejich album Nedolomím. Tady je titulní skladba.

Poslední album, které dnes alespoň trochu ochutnáme, je novinka pardubické partičky, která se říká Meziměsto. Jejich třetí nahrávka se jmenuje Pramen, co neuteče. Od předchozí desky uběhlo 6 let a my můžeme s radostí sledovat, jak tahle poměrně konstantní parta s dvorním autorem a kytaristou Ondrou Podešvou zraje, autorsky i interpretačně. Už od počátku kapely, někdy v roce 2015, s ním tvoří nerozlučnou trojici klávesák a akordeonista Vojta Rohlíček a zpívající houslistka Jana Bylíková. Sestavu doplňuje tichý a generačně starší pán za basou Petr Gritz a muziku později nastálo přitvrdil perkusista a bubeník Adam Vojtěch. Nové album má prýma energii a je znát, že si kapela ve studiu hodně aranžersky vyhrála pod zvukovým dohledem Honzy z Korunky.

Hezky se to poslouchá. Skupina Meziměsto na novém albu Pramen, co neuteče, skutečně září a míchá energický folk se smysluplnými a nápaditými texty. Jsem rád, že se svěřili do rukou producenta Honzy z Korunky a oproti předchozím deskám jde skutečně o hodně dospělou nadupanou nahrávku s hutným zvukem a mnoha vrstvenými stopami nástrojů a vokálů. Je to fajn, byť se asi budou muset vypořádat s rizikem přenosu těch barev na živé vystoupení. Ale věřím, že to zvládnou, protože, a to je myslím klíč k tomu, že po 10 letech existence přirozeně opouštějí stále častěji domácí pardubickou scénu a koncertují na více místech republiky, Ondra Podešva se skutečně vypsal v pozoruhodného autora. Umí napsat po čertech hezkou píseň a to je základ a dar, který neošulíte a bez kterého to prostě nejde. I kdybyste si nahrávku zvukově vymazlili do Aleluja. Tedy moc fandím a držím Meziměsto palcem. Jsou nepochybně na skvělé cestě.

0: Ještě jednou písničkou z nového alba pardubické skupiny Meziměsto se pro dnešek rozloučíme. Doufám, že se vám nové nahrávky v naší fonotéce líbily a že je přijmete za své. Naslyšenou se za týden u folkových pohlazení bude těšit Vítětroníček. Opatrujte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Tak tě zdraví.

podestu. Vidím, že máš jich tam už pěknou řádku. Pak si je vezmi, až budeš mít cestu. Říkám si často teď, jak málo je času, jak jsme s ním dřív pracovat neuměli. A trochu přemýšlím, zda jen míjíme trasu, nebo jsme prostě mluvit zapomněli.

0: to lásko, vážne, relí poslední.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda.
3: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
4: Ahoj, ahoj.
3: Už jsme všichni připraveni na luxusní pobavení.
1: Humor.

0: Ilona Čáková a La Isla Bonita. Písnička o nádherném ostrově. Jirko, toužil si být, nebo si možná i byl, co já vím, na nějakém takovém nádherném ostrově?
1: Toužil být na ostrově právě teď, když jsem sem jel.
0: A s tou dopravou nepřestal.
1: Došel pěšky všude. A ne v Praze, kde to je za hranicema hrůzy.
0: Tak a jdeme na první výběr. Kdo ano. To bude a co to bude?
1: Dáma v manželství, pan Sanitr chce svůj tácek a ještě další soudničky uslyšíme pana Jana Pivce.
2: Dnes je krušno býti manželkou. Kde kdo manželku poškozuje? Pan dědoch dlel na cestách a za noci, zatímco paní spala, vynikl oknem do bytu zločinec a odnesl, co v prvním okamžiku nahmátl. Ale zločince dopadli. Sakra. Kechtá se pan dědoch, navrátiv se z cest. Já vím, že jsi se bála, co? Paní odpověděla. Jej, ty by si se taky bál. Pak se pan dědoch odebral na komisařství, aby převzal věci, které zločinci byly odebrány. Tak co pak tu máme, rozhodil balík pan komisař. Jeden pár florových punčošek, dámský střevíčky, tadyhle jeden živůtek, radši nepoznávat ji, že? A tadyhle košilka, teď nevím, denní nebo noční. Noční. Tak napíšeme noční košilka. A tadyhle nějaká paráda skrep žoržetu s krajkovinou. A tady to jsou podvazky. Pan komisař se zasmál. Všecko to vzal. Tak, jak se milostivá večer odstrojila. Všecko odnesl. A ještě tu je... To bychom vás pěkně ošidili. Ještě tu je, to zase leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo inu, jak už to bejvá. Tohle je zase vaše. Jedna pánská kvítkovaná košile, jedny šle, tadyhle podvlékačky. Tak prosím, panu dědochovi naběhly spánky. Rty zesinaly. Praví, že toho dne nebyl vůbec doma. Nikterak nepoznává ani šle, ani podvlékačky, nikdy nenosil kvítkovaných košil. Ale úředníkovi se sluší úřadovati. Jak račte, ale tohle leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo pánský, jestli je libo, račte si stěžovati. Zdrcen bere se pan dědoch domů. Zasolil si mu, mazlí se paní mezi dveřmi. Zasolil si ošklivýmu bekanýmu pánovi, který okrad tvou malou zenušku. Tohle leželo ve spod, řve pan dědoch. Paní zaúpěla. Ježíš, Maria, ukaž. Dnes kde kdo manželku poškozuje. Zločinec vezme to první, co u postele nahmátne a manžel pak s manželkou kolikrát ještě zle naloží. Pro přestupek zlého nakládání mezi manželi odstl se pan dědoch před soudem, ale byl zproštěn ze žaloby, neboť paní ustoupila od trestního stíhání. Já, dnes jsou manželky laskavé, ale býti manželkou je krušno.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Pivec, budeme tu mít první souboj. A to souboj klasiků, dá se říct, protože proti panu Pivcovi z našeho archivu vylovíme Miroslava Moravce s Václavem Postráneckým. Tak posluchači si rádi vyberou SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo na telefonu 731 800 900. Jirko, ty jsi se potkal s někým z těchto umělců?
1: S Mirkem Moravcem i s Vaškem Postráneckým jsem se potkal docela často. S panem Pivcem ne, toho jsem samozřejmě potkával, když jsem chodil do divadla, do Národního divadla, kde on byl úžasný. Já si myslím, že to byl jeden z nejlepších českých herců vůbec. No, to byla radost se dívat na něj, protože a kromě toho samozřejmě, kromě Národního divadla, úžasný inscenace, které běžely v televizi, tak to byla nádhera. Zaplať pánbu, zůstali zachovaný.
0: A možná pan Moravec teď mě napadá, když slyším tvůj hlas, tvůj guru?
1: Tak to bych,
0: si vůbec
1: ani jako k tomu nesnažil přiblížit, to ne. On byl jako opravdu velmistr. No. On tedy tvrdil, protože někdo se ho ptal, takže to jako není pomluva, někdo se ho ptal, jak to, že má tak krásný hlas, a on říkal, že to chce galony whisky a jako tuny cigaret. No.
0: A to přijde pěkně draho. No, na zdraví se to možná taky pak podepíše. No, nevím, jestli to stojí úplně za to.
1: Je to možný, ale v každém případě jako na ten hlas to mělo vliv dobrý.
0: Mm-hmm. Teď si dáme písničku muže, kterého pohlase také jednoznačně poznáme, a song se jmenuje Mistr zkratky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, Jiří Ptáčeník s námi ve studiu jako host. Aktuální výběr pro dámy a pány a možná chlapce i děvčata u rádia je Jan Pivec nebo Miroslav Moravec s Václavem Postráneckým. A Jirka si vybavil něco úžasného od pana Pivce?
4: Ano, to mi naskočilo v momentě, kdy o něm byla řeč. Úžasná televizní inscenace nebo televizní film Láska jako trám. Režíroval to František Filip a kromě Jana Pivce tam hrála paní Jiřina Šejbalová, Bohuž Záhorský, Mařenka Rosulková a další a další. Bylo to úžasný, protože byl to příběh lidí, já to nebudu vyprávět, protože to se musí vidět, to by nebylo ono, ale oni byli opravdoví mistři. Oni slaví zlatou svatbu a teď se prostě dostaví, jeden i druhý dostanou nevhodné dárky. No ale jak to řešit, to je prostě, o tom to je a to je neskutečná paráda.
3: Takže až uvidíme v programu někde Lásku jako trám, tak se určitě podíváme. Děkujeme za tip, teď budeme poslouchat tipy našich posluchačů na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Ptáčníka.
4: Ano, já vás taky.
3: Dobrý den.
5: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Pivce.
3: Máme zapsáno, Honzo, mějte
4: děkujeme.
3: Se.
5: Zbytek ne, díky.
4: I vám, naschle.
3: Naslyšenou, tak kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčíka. Dobrý den, pane Ptáčík.
4: Dobrý den, já vás taky moc zdravím.
6: Děkuji, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Ačko, ano. A všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne, přeje posluchačka Růža z Rychnovska. Naschledanou.
4: V nestenčené míře přejeme totéž.
3: Nestenčená míra, to je zajímavý pojem. Dobré odpoledne, kdo dál je tu?
4: Dobrý den.
7: No, z Prahy 8, ale z Přehovoří. No, stenčená míra, ono už je zajímavý, to neustále, že je podvečer, ale nechme to být. Pana Ptáčíka zdravím, já bývalý televizák taky.
4: Ano, dobrý den.
7: A podepisuju to s tím Láskou, jako tam, že jeho dceru, pana Pivce, tam hrála spolužečko mojí mámy, Růženka Mirunková, a to celý je nádherný, opravdu nádherný.
4: Ano.
7: Pan Filip o tom i krásně vyprávěl v jedných hovorech s panem Horníčkem, takže opravdu, to byla ještě doba, kdy se to dobře napsal, dobře narežíroval, že?
4: To by souhlasil, ano.
7: A byl bych pro pak i pana Pivce, protože

bahnitýho, takovýho akorát, jen se rozsejpal. Vzdychla. A velký charakter to byl. Moc velký charakter bejval neboštík. To jsme byli na vejletě a nebylo k dostání než karbanátky. Ale všecka čest byly ohromný. Přiměřeně housky, pepře, hořkých mandlí i zázvoru. Ono se řekne, že zázvor není pro žaludek zdravej, ale já vám povídám. A vdova se rozplakala. Škoda jeho, věčná škoda neboštíka. To byl mužskej. Víte, kolikrát slyším různý dámy, jak prej si pochutnaj u cukráře. To já nemůžu. Já takhle kousek masa a půl litru černýho. Škoda neboštíka. Škoda takovýho člověka. Vdova pláče a pan Vrtilip rozjímá. Aha, jistě chudáka sežrala. Nutno dát pozor. Však já tě, vdovo, prostuduju. Jen mluv. Vdova slzí. Takhle paprička, kdyby byla. Malá paprička. Malininka. Dejte pokoj v Praze s papričkou, odpovídá pan Vrtilip. V České Třebovej mají papriku. Tam mají svý vlastní pěstění. Tak salám, šeptá vdova. Kousek salámu, jen tak na oblíznutí. Pan Vrtilip odpovídá. Kdyby jsme byli v Brně, tak beze všeho. Opečenej salám, to je tam ohromná specialita. Ale tady to nedovedou. Tady mají dobrý párečky, co? Dychtí vdova. Křupavý páreček s houskou. Pan Vrtilip mávil rukou. Dobrý párky mají v Lužnej Lišanech. To je na Rakovnicku. Vdova supěla. Tak alespoň rohlík, slaný rohlík, suchej. Hergot, já bych jich zprásla 20. Pln opovržení, praví pan Vrtilip. Kam vás vede? Tady a rohlík. To jsou píďata, a ne rohlíky. Jo, dobrý rohlíky mají v dušníkách. Takový dlouhý, propečený a jak voněj. Tam to je vůbec pekařský kraj. Vdova zakoulela očima. Ale pan Vrtilip prudce povstal. Aha, říkal si v duchu. Sežrala neboštíka a už zase koulí očima. Ale já ti, vdovo, prchnu. A tak se zachráním. Já se mám ještě moc rád. Máš mě vidět, vdovo. Před okresním soudem pro přestupky byl pan Vrtilip odsouzen pro nedodržení slibu manželského do vězení na 14 dní. Ale dnes všude se ukládá o život a má-li člověk holý život zachránit, aby předvídal všecko. Je to pořád lépe, než zmizet v jícnu vdovy. Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a náš host Jirka Ptáčník, a ten je na řadě se svým dalším výběrem. Koho nabídneš posluchačům?
2: Pokud vám to vyhovuje, tak si dopřejeme hasičskou osvětu, první část showbiznisu a uslyšíme Richarda Genzera a Michala Suchánka.
3: Dovolte, abychom využili volného vysílacího času na trochu osvěty. Prosíme diváky, aby omluvili zhoršenou kvalitu inteligence. Je léto a v tomto období jsou lidé často náchylní na požáry, víc než jindy.
4: Proto si hned na úvod heslovitě připomeneme, co všechno o ohni a požáru víme.
3: Opakujte po mně. Není kouře bez ohně.
4: Není kouře bez ohně.
3: Jaký oheň, takový požár.
4: Jaký oheň, takový požár. Oheň je nejlepší kuchař.
3: Oheň je nejlepší kuchař.
4: Kam vítr, tam oheň.
3: Kam vítr, tam oheň. A bez ohně do lesa neles.
4: Bez ohně do lesa neles. A proto jsme tu my, soukromí hasiči, abychom vám v boji s tímto živlem pomohli.
3: Proč by pořád měl všechno hasit stát, když nám stejně nejvíce požárů zakládají soukromníci nebo rodiče s dětmi?
4: Proto jsme se rozhodli založit soukromou hasičskou firmu Pantenol SRO.
3: Světlu zdar, dýmu zmar.
4: A tato firma vás naučí, že oheň je úplně normální živel, jako vy, jako já, nebo jako tady kolega. Tak snad jen o něco teplejší než on.
3: Ano. Abych mohl práci požárníka vykonávat co nejlépe, snažím se ohni maximálně přizpůsobit. Veškerý svůj volný čas trávím v sauně a udržuji si chronický zápal plic, při kterém se dostavují opravdu vysoké teploty.
4: S ohněm se naučíte vycházet, pakliže budete dodržovat námi vypracovaná pravidla hořícího provozu, která jsou vypracovaná v námi vypracované brožuře. Nyní přistoupíme k brožuře. Bod číslo 1. Při požáru zásadně nepropadat panice. Hoří? Dobrá, svět se kvůli tomu nezboří. Pakliže hoří zatím jenom u nás doma, snažíme se oheň ututlat.
3: Otevřeme všechna okna do kořán, abychom vytvořili průvan, a doufáme, že vítr oheň sfoukne.
4: Jestliže nás sousedé začnou upozorňovat na oblaka dýmu, který se valí z oken, odbědeme je pro tento případ pečlivě nacvičenou takzvanou obranou větou. Obraná věta zní, předvedu. Máma zase spálila buchty, ona se je snad nikdy nenaučí.
3: V krajním případě můžeme použít i takzvanou větu útočnou, která zní: Zalez, dětku.
4: Teď, když jsme uklidnili sousedy, by jistě každý ohňový amatér volal nás hasiče.
3: Chyba. V tomto stádiu je požár ještě v trenkách. Promiňte, v plenkách, takže bychom vám byli doma stejně na nic.
4: Tak to byl bod číslo 1, který najdete v kapitole Kdo se je oheň, sklízí požár.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Richard Genzer a Michal Suchánek a jejich hasičská osvěta. Můžeme v tom pokračovat, nebo nastoupí Jiří Krampol a poví nám o Pepovi Fouskovi, tak jak to říkal Alexandru Hemalovi. A heleďme se, koukejme se, další pán z hlasatelny televizní je tady.
2: Ano, podívejme.
1: Kamarádili jste se?
2: No je, samozřejmě, on byl moc fajn, on psal služby a tak a byl velmi charakterní. Já můžu říct jednu takovou příhodu, my jsme v té době losovali čísla ve Sportce a Saša psal služby jako hlasatelně a taky samozřejmě to losování. A já jsem s jednou kolegyní točil takový ty upoutávky na vysílání a přišel jsem, bylo to brzo ráno, od 8 hodin jsme točili a já jsem se vrátil ze zájezdu ve 3 hodiny v noci a tak jsem jako trošku zazýval. Říkal, co pak, ty jsi flámoval? Já jsem říkal, ne, já jsem byl na zájezdě a tak. Říká, jo. No a ten Saša mi potom říká, víš, co se stalo? Ta kolegyně přišla a říkala mi, hele, on je Jirka unavený, já bych vzala nějaký to losování za něj. Ono tenkrát za to byly docela takový jako celkem laskavý peníze, no takže to samozřejmě bylo malá domů. A on na to odpověděl velmi přesnou věc, řekl, to by mi musel říct Jirka sám.
1: Aha, nebudeme jmenovat tuto kolegyni, určitě,
2: ne,
1: samozřejmě. Není to ani jedna, co chodí do humory. Já.
2: Ne, to v té, v žádném případě. No ale opravdu ne,
1: máme
2: to, jsou bezvadný holky, ty by tohle to neudělali.
1: No, samozřejmě.
2: To jsou velmi charakterní, milí holky a tohle, tohle by se nedopustili. Já si myslím, že tahle ta dáma zapadla.
1: Dobře, necháme to být, děkujeme za historku z československé televize.
2: Tak, a české
1: a
2: taky.
1: Připomenu onen výběr, tak tedy Richard Genzer, Michal Suchánek, Ačko, humor mezera A, to je ta správná SMS, humor mezera B je SMSka pro pana Krampola s panem Hemalou. Tak si vyberte na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Dnešní Humoriáda pokračuje dalším soubojem. Aktuálně vybíráte mezi Richardem Gensenem s Michalem Suchánkem a Jiřím Krampolem s Alexandrem Hemalou. A nebo B. Ptáme se i vás na telefonu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan, zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Ptáčínka, přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
5: Také my vám.
6: No, a? To je potřeba v dnešní době. A jedině Krampola, nic jinýho.
4: Máme zapsáno, děkujeme.
5: A zdravíme do Čerčan.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
5: Tak, tady to bude Petr z Moravy. Někdo? Tak.
7: Právě. Ano. Tady Petr Zezdounek.
4: Ano.
7: Zdravím Juru a Pavla.
5: Ano, my
7: vás a zdravíme. A také zdravím humorédnici Růženu, která vždycky nám přeje hezký večer a dobré ráno.
4: Mm-hmm.
7: A dál bych si tého Krampola.
4: Máme zapsáno. Ano. Mějte se hezky i vy.
5: Naschledanou.
4: Pozveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak to bude?
5: Dobrý den. Haló. Špatně vás slyšíme?
4: Je tam někdo? Je tam naše ozvěna, ale tak to nebudeme poslouchat, my se známe, že? Tak další prosím, dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Ještě jedno, Honzo Vlkavý.
4: No výborně.
8: A chlapi, určitě tentokrát hlasuji pro pana Krampola u panu Fouskovi.
4: Děkujeme.
5: Dobře.
4: Naslyšenou.
5: Naschle.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
9: Haló, tady pejskar ze Dvora Králové.
5: Slyšíme. Ano, velmi výrazně.
9: Zdravím oba dva humoristy do rádia.
4: Děkujem.
9: Tady komika jeho svět. Dáváme pana Krampoula.
5: Ještě nám řekněte, co to je za píska.
9: To je křiženka. Aha. Vypadá to jako zmenšená labradorka.
4: A je to správná žena, je pěkně upovídaná. Ano.
5: Ještě nám to přeložte, co nám sděluje.
9: Abych tak blbě nekecal.
4: Jo, takhle.
9: Že jsem ukecanej, tak mě sprdla teďka.
5: Dobře.
4: A dává taky Bčko, jo? Tak děkujeme.
5: Děkujeme moc, naschledanou.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
10: Dobré odpoledne, Pavlíku. I zdravím vás i pana Ptáčínka.
5: Ano, já vás taky.
10: Jste se zasmáli s pejskem. A já bych byla určitě pro pana Krampola. Přeju vám krásný zbytek dne a obzvlášť hezké podzimní dny, zbytek léta.
5: Prostě. My vám přejeme
10: tež. Takže mějte krásně, chlapci.
4: Děkujeme, mějte se
5: hezky. Vše dobré, naschle.
4: Tak, sečteno, podtrženo, Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi bude vyprávět. Z pořadu do důchodu jedině ve třetí nápravné skupině.
11: No ten Fousek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci. A některý ani mě jako neřek, jo. Já jsem se dozvěděl nakladně, že třeba nakladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF. A Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil kamion, který ve Zvězně, z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fousku známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. No neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a teď ten dav ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle a Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho bláznice a pohá, hele, podívej se na mě. Ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu, ty to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten Magor otočil, Fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem ho neviděl a pově, on je hrozně ješitnej a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako, ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, mpa, o 6, kamaráde. A víš proč? Já pám, ne. My jsme se přestěhovali. Já pám, no a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společného, že si slousnou, povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravat, já pán Fousku, nechci ty fóry, jako, to nemá cenu tohleto, pá, přísám, tak jsme tam, tak jsem byl, pán, ale jestli je to blbej fórak, dobrý, jak jsme tam přijeli, přijeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravat, jako, jak jsme koupili asi 5 do různých her, jako ne teda normálně, ale jako na jeviště, jako do nějaký srandy, ty kravaty byly použitelný. A přišla tam taková mladá, hezká holka, já pám, dobrý den. Na pá, dobrý den, Fousek pá, dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistěla, povídá, a jak to víte? Napá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pá, nazdar, Pepo.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
12: Tak tolik Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi. S Jirkou jsme se tady scházívali v Humoriádě s Pepou. Doufejme, ještě scházet budeme.
5: No určitě, on tak, je vitální.
12: Můžete je mít z našeho archivu takto pomyslně společně. A nebo tady bude Bohumil Bezouška vyprávět o milosrdné oponě. To by mohlo Jirku zajímat jako herce.
5: No, to bych velice rád slyšel.
12: Zažil jsi nějakou milosrdnou oponu, kdy jsi jako, říkal, ať už se zatáhne, nebo ať už spadne, ať už si jede dolů?
5: No, zažil jsem mnohé situace, které vypadaly na to, že bude muset padat opona, spadnout opona, ale naštěstí takhle daleko to nedošlo. Vždycky jsme se nějakým způsobem z toho vylhali.
12: Zvládli jste to.
5: Takhle, pokud divák ví, čemu se směje herectvo na jevišti, tak je to v pořádku. Pokud se jenom smějou a diváci to nevidí, tak je to o naštvání samozřejmě. Takže se to dá překlenout.
12: Ano, koho pobavíme, nebo kým pobavíme naše posluchače v závěru, už jsem naznačil Jiří Krampol nebo Bohumil Bezouška. Hlasujte SMS-kou Humor Mezera A nebo B, číslo je 90 011 04 pro vaše SMS, a nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak zpíval nám Sagvan Toffy písničku Z kamaráda do deště. Prý si místo toho Vaculíka měl hrát ty, Jirko.
2: No, takhle prosím vznikají pomluvy.
1: Ano, to bylo něco pro bulváre, se to chytnou, pěkně si napíšou. A my jdeme vyhlásit vítěze závěrečného kola. Tak Jirka asi tuší, kdo pak nám to vyhrál.
2: No, netuším.
1: Netypoval bys? Dobře.
2: Typoval bych Božu Bezoušku, ale možná se pletu.
1: Pan Bezouška bývá hodně vtipný, ano. Ale tentokrát posluchači měli zájem o Jiřího Krampola, o Pepovi Fouskovi. Takže fajn. Mu dáme přednost.
3: To má krásný věc, já si jenom si můžu vstoupit, Jiří. My jsme odehda jeli na nějaké vystoupení, a to bylo v Bratislavě, a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaké takové jako estrádní pořad, a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala, a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřimoval, a tam bylo několik dětí a tím už to byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestičce, načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou. Jo. Tak na něm je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci. No,
4: no on má takový, on dostal od Šimka, dostal takový starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho vzjela, jeli jsme do Karlových Varů, ubytovali nás v Pupu, a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka jako terorista. On má takový ten klobouk černý, teď toho mrožáka, ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšernej, strašně světej, že ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou, prostě jako bídník takovej. A šli jsme, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom Pupu na terasu, já jsem si tam sedl, Fousek si sedl vedle, že si tam bude něco psát, přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá, tady je obsazeno. Fousek povídá, tady nikdo není, pane. Povídá, pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá, pane Krampol, ten pán patří k vám. Já pám, no dovolte, já se s lůzou nekamarádím. A tam seděl takovej nějaký noblesní pán, který tam jed, jediný tam byl na té terase, a povídá teda, že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fousek si dal dvojky červenýho na jedce normálně, zmrzlinu si dal jako všecko, koňák jako tohleto. Povídá, a co děláte, pane? Fousek povídá, podívejte, spím pod mostem, sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte. Jsem sice jako teda ošuntělej, ale nekradu. Pojá, no jo, a co teďka budete dělat? A Fousek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy.
1: No a Jiří Ptáčník jako správný humoriádník přidá ještě nějaký ten fórek?
2: Ale jo. Jo, slyšel jsem, líbil se mi, doufám, že se bude líbit i vám. Policejní služebna zazvoní telefon a v telefonu zoufalá žena volá a říká: Policie České republiky, ano, prosím, prosím vás, mě se do bytu dostal sexuální maniak. Aha, prosím vás, i hned v pondělí si ho musíte odvést.
1: Tak parlamentem to začalo, policií to končí. Děkujeme za návštěvu,
2: ano,
1: Jiří Ptáčník. I Pavel Kučera se loučí. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: Pardon.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Modernizaci železnice v České Třebové zkomplikovalo podloží, stavba se mírně zpozdí. Univerzita Pardubice vybírá firmu, která postaví novou budovu Fakulty zdravotnických studií na místě zbourané telegrafie. V Poličce začnou opravovat plavecký bazén a dnes bude polojasno až oblačno, postupně i zataženo. Teploty až 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Modernizaci železničního uzlu Česká Třebová zkomplikovalo geologické podloží, se kterým projekt nepočítal. Po zahájení prací se část podloží sesunula a kvůli tomu se stavba zpozdí zhruba o 2 měsíce. Provoz na trati se podařilo zachovat, řekl to generální ředitel správy železnic Tomáš Tot, který se účastnil dopravní konference v Pardubicích. Bourací práce v areálu bývalé telegrafie v území Nová Tesla v Pardubicích definitivně skončily. Na volné ploše vznikne nová budova Fakulty zdravotnických studií. Univerzita Pardubice teď vybírá dodavatele stavební zakázky. Předpokládané náklady jsou asi 350 milionů korun.
3: Současné prostory Fakulty zdravotnických studií v areálu v Černé Zabory dlouhodobě nestačí. Vysoká škola je navíc sdílí se střední zdravotnickou školou. Nová budova umožní fakultě nabírat víc studentů a soustředit výuku na jedno místo. Architektonickým stvárněním by měla odkazovat na zbouraného předchůdce telegrafii. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: V Poličce modernizují krytý plavecký bazén. Práce začnou v říjnu a potrvají jeden rok. Město za ně zaplatí skoro 90 milionů korun, říká mluvčí Nadežda Šauerová.
4: Předmětem akce je kompletní rekonstrukce vnitřních prostor, včetně umístění nové nerezové vany bazénu. Přibudou i nové bazénové a wellness prvky, jako je ochlazovací bazén, Knajpův chodník, finská a aromasauna, parní lázeň.
2: Na silnicích v Česku zemřelo o prázdninách 100 lidí, to je o 12 víc než loni, oznámila to dopravní policie. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod, bylo již skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě byly nejčastějšími důvody nepřiměřená rychlost, nepozornost a taky přejetí do protisměru.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, postupně i zataženo, večer déšť, lokálně i bouřky. Teploty 23 až 26 stupňů. Tlak bude kolísat, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, přes den většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Pozor na dopravní omezení v Pardubicích, zavřená Zajíčkova ulice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jsme uprostřed pracovního týdne, je středa 16. září, posloucháte Český rozhlas Pardubice 4 minuty po 5. hodině. Z českých moštáren letos vyteče o poznání méně ovocné šťávy než v jiných letech. Může za to špatná úroda kvůli jarním mrazům i extrémnímu suchu. Méně jablek ze sadu mají k moštování i v Tulešicích na Znojemsku, právě tam se za chvíli vypravíme. No a z muziky nás čeká třeba Laciný víno, to bude Jaroslav Samson Lenk a Máci, nebo Daniela v podání skupiny Lucie, pak taky Michal Tučný a nebo Václav Neckář. Tak vám všem přejeme pěkný poslech a taky hezké probouzení do nového dne.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Možná už i na cestách posloucháte Český rozhlas Pardubice, tak hlavně v pořádku dojeďte. Za 6 minut bude 4:15, je středa 16. září. Ozonová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila. Informovala o tom dnes služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. 12. září dosáhla její rozloha zhruba 25 milionů kilometrů čtverečních, což je přibližně o 5 milionů kilometrů čtverečních víc, než je průměr pro tohle období. Předpovědi vědců navíc naznačují, že díra se bude ve druhé půlce září dál rozšiřovat. A my chystáme další zprávy na 17:30. Teď zmíníme, že v Česku začala hlavní sezóna moštování. Jablečné šťávy ale bude letos méně než obvykle. Úrodu totiž poškodili jarní mrazy i následné sucho a horko. Jak zjistil reportér Šimon Franc, je to i případ rodinné moštárny v Tulešicích u Moravského Krumlova, kde šťávu vyrábějí z vlastní odrůdy.
1: Tady stojíme v moštárně, kde je příjem jablek v bednách, které se vyklopí na přebírací stůl. Tady se jablka přebírají, případně vykrajují, jdou sem do myčky.
2: Ukazuje pěstitel Jiří Kopeček. Jednu bednu s jablky teď do moštovacího stroje vysypal. Ta po umytí přepravníkem putují do drtičky a z nerezové nádoby pod ní už vytéká čerstvá jablečná šťáva. Venku před moštárnou má Jiří Kopeček nachystané další přepravky s jablky ze svého sadu. Velkou část úrody mu letos poškodili jarní mrazy.
1: Co jako nezničený mrazy, tak zničilo sucho a teď se objevilo strašně množství škůdců, zejména mravenci a vosy, které to nabodávají, a ovoce je znehodnocené, takže veškeré ovoce, které sklízíme, tak z 95% je nestandardní.
3: Kdybychom se na ta jablka podívali, na první pohled jsou hezky červená, ale tady u toho je třeba vidět.
1: To je, ty vosy je nabodnutý a potom to začíná hnít. Jo, a časem se tam dostanou mravenci a nedělají tam takové cestičky, že to jablko je znehodnocené.
2: Část těchto jablek může po ořezání na moštování. Celkově mají tady v Tulešicích úrodu asi o 2/3 nižší než obvykle. Sucho poškodilo i mladé stromy, doplňuje Jiří Kopeček.
1: Vysazovali jsme loni na podzim 2,5 hektaru ovocných stromů nových jabloní a 90% uhynula.
2: Horší úrodu tuzemští pěstitelé očekávají celoplošně. Největší škody mají na svědomí už zmíněné jarní mrazy, vysvětluje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
4: Ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Liší se to samozřejmě podle podniků, míst a regionů. Trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je v Čechách, zejména východní střední Čechy, tedy to, co se týká hlavně jablek.
2: Největší propad v úrodě je podle Ludvíka u broskví a meruněk. Lépe jsou na tom třeba švestky, i těch ale bude asi o třetinu méně, než je běžné. Šimon Franc, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice je s vámi 2 minuty po 16:15 ve středu 16. září. Dnes budeme sledovat od 8:30 jednání Rady Pardubic. Na programu je třeba investiční záměr podle studie proveditelnosti Pardubice Hůrka, zřízení mateřské školy při základní škole Valdorfské, územní studie Palackého sever a Dubina sever, anebo návrh dobrovolného programu na odstranění dlouhodobě odstavených vozidel. V Lunchkrouně se sejdou zastupitelé v 16 hodin v sále multifunkčního centra Le Art, budou projednávat prodej pozemků u Olšového rybníka, směnu pozemků pro vybudování suché retenční nádrže, taky odstranění havarijního stavu schodiště v části muzea v prostorách zámku, anebo dotaci na obnovu kostela svatého Václava. A ještě rychlý pohled do Vysokého Mýta, i tam se v 16 hodin sejdou zastupitelé na městském úřadu. Na programu kromě jiného rozbor hospodaření ke 30. červnu, program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2026, případně majetkoprávní záležitosti. O tom všem vás v našem programu budeme informovat. A taky se díváme do světa. Dozvěděli jsme se, že Ukrajina testuje novou zbraň určenou k sestřelování dronů a v noci na včerejšek provedla úspěšný zásah. Ve večerním hlášení to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Další zprávy o 17:30.
1: Počasí.
0: Začíná nejteplejší den tohoto týdne, odpoledne naměříme 23 až 26, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. K tomu polojasno až oblačno, teď po ránu ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost, během dne se od severozápadu zatáhne a k večeru se objeví na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Vítr slabý, přes den mírný, jižní s rychlostí do 25 km za hodinu, později odpoledne a večer se bude měnit na západní a pochopitelně v bouřkách přechodně zesílí. Předpokládané množství srážek je dnes od 1 do 15 mm, ojediněle kolem 30 mm. Rozptylové podmínky jsou zatím mírně nepříznivé, přes den se vylepší.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Tolik Lucie a Daniela ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 7 minut před 17:30. Svátek dnes slaví Ludmily, tak přejeme jenom to nejlepší i vám, co máte narozeniny. Mimochodem jsou k dnešku i různé pranostiky. Svatá Ludmila deštěm obmila, anebo na Ludmily světice obouvej střevíce. No tak, jak jste slyšeli, dnes tyhle pranostiky úplně sedět nebudou, protože nás čeká nejteplejší den tohoto týdne v odpoledních maximech až 26 stupňů Celsia. Taky mrkneme na ty narozeniny. Dnes slaví 70. slavný kouzelník David Copperfield. Ten je známý třeba tím, že nechal zmizet sochu svobody anebo prošel velkou čínskou zdí. Vědí děti, kdo je kouzelník a znají nějaká kouzla? To zjistila Tereza Beránková.
1: Víte, kdo to je kouzelník?
2: Kouzelník je třeba čarodějnice nebo kazičas.
3: Mimo čaroděj.
4: Třeba to je čarodějka.
1: A co kouzelník dělá?
2: Kouzelník dělá, že kouzlí.
1: A co kouzlí?
2: Kouzlí třeba polívku.
1: A jak ji vykouzlí?
2: Vykouzlí, že takhle čaruje.
4: Takovou hůlkou.
1: A jak ta hůlka vypadá?
4: Taková černá. Já tu hůlku mám.
1: A čaruješ s ní doma?
4: Ne.
1: A co má kouzelník na sobě?
2: Kouzelník má na sobě plášť a tam má pavouky různý a kočku.
4: Má tam klobouk, má tam boty.
1: A co může kouzelník v klobouku schovávat?
4: Třeba králíška.
3: Třeba kočku.
2: Třeba tam může schovávat kolečník.
4: Třeba sovu.
2: Třeba letadlo.
3: Koláč.
2: Kytičku.

0: skupina Eurythmics ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Teď už zprávy a Ota Gutwirth.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Město Přelouč dokončilo rekonstrukci dvojdomu s malometrážními byty pro pracovníky nedostatkových profesí. Využívat je bude třeba pro lékaře, strážníky a další zaměstnance. Opravy, včetně víceprací, stály přes 9 milionů korun. Chrudim zruší papírové složenky. Město je využívá pro platby za odpad. Nově budou obyvatelé dostávat údaje elektronickou formou. Změna začne platit od příštího roku. Rychlíky mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem bude od prosince 2028 pravděpodobně provozovat společnost RegioJet. O výsledku výběrového řízení informoval server z dopravy.cz. Soukromý dopravce by měl nahradit stávající České dráhy, které byly druhým účastníkem soutěže. Vojáci dnes začnou s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Vláda v pondělí rozhodla, že armáda bude mít na starosti sanaci 1000 tun půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Ty zůstaly v bývalém vojenském prostoru v lesích u Klatov. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes navštíví Bulharsko. V hlavním městě Sofii se sejde například s předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem. Společně s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem z ANO dorazí Babiš i na česko-bulharské podnikatelské fórum. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, postupně i zataženo, večer déšť, lokálně i bouřky. Teploty 23 až 26 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky během dne postupně dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále platí dopravní omezení na silnici 1/17 nedaleko Zámrsku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Nejsou to ani tak hrady, zámky, krásná příroda. Zahraniční filmové produkce v posledních letech nejčastěji vyhledávají v Pardubickém kraji opuštěné průmyslové areály. Chtějí tam totiž natáčet různé druhy reality show, o které je v poslední době velký zájem. I to se dozvíte v dalším díle dopoledního filmového seriálu. Poslouchejte přibližně v 9 hodin a 50 minut. Teď je krátce po půl šesté, středa 16. září.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Valdemar Matuška, 6 minut před 6:15 ve středu 16. září ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. S Otto Gutwirtem se teď zaměříme na noviny. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: A začneme v Chrudimi. Tamní Všehrdovo náměstí na několik hodin přestalo připomínat současné město. Do ulic se vrátil filmový štáb připravovaného historického filmu Ležáky, aby natočil další záběry příběhu jedné z nejtragičtějších událostí našich novodobých dějin. Tentokrát se kamery zaměřily přímo na událost, která se podle tvůrců ve městě skutečně odehrála v roce 1945. Celý článek najdete v Chrudimském deníku.
1: Závažné poranění hlavy utrpěl dělník, který včera odpoledne spadl ze 6-metrové výšky na stavbě obchodního centra v Pardubicích. Hasiči se k němu slanili, naložili do nosítek a pomocí jeřábu dostali z těžce přístupného místa. Následně muže předali do péče zdravotníků. Ti ho transportovali vrtulníkem do traumacentra fakultní nemocnice v Hradci Králové, informuje Mladá fronta Dnes.
0: A když jsme v Hradci, tak už 15 let má tohle město své divadelní bizony. Jsou to tedy bizoni skutečně jako zkratka pro bláznivé improvizátory, zoufale odhodlané nepřestat improvizovat. Už 22. září pozvou své příznivce na nové představení. Jeho ústředním tématem budou dovolené a historky, které na nich lidé zažili. Smyslem jejich představení je improvizace, stačí jedno slovo od diváku a rozehrají scénku. Sami netuší, kam je příběh zavede. A diváka baví ta odvaha. Tak vysvětluje základní divadelní princip člen souboru Martin Škorpil. Další informace najdete na stránce pro severovýchodní Čechy v deníku Právo.

0: Za pár vteřin bude 6:15, je středa 16. září a vstává s vámi Český rozhlas Pardubice. V Pardubicích bude 25. silniční veletrh v areálu správy a údržby silnic v Doubravicích. Nabídne praktické ukázky silniční techniky, prezentaci firem a novinky v oboru. Téhle akce se účastní přibližně 70 vystavovatelů a více než 700 odborných návštěvníků. Součástí veletrhu bude znovu studentský den za účasti studentů odborných škol. Tak tedy v areálu správy a údržby silnic Pardubického kraje v Doubravicích 25. silniční veletrh. V Paláci Pardubice v kongresovém centru budou vyhlašovat a předávat cenu Duhové křídlo za práci v sociálních službách a pro handicapované a v 18 hodin bude v Chrudimském regionálním muzeu finále podnikatelských soutěží Firma roku a živnostník roku v Pardubickém kraji představí 10 nejlepších živnostníků a 10 top firem regionu. Odborná porota složená ze zástupců profesních svazů, asociací, komor i partnerů vybere vítěze na základě jejich podnikatelského příběhu, finančních výsledků, přínosu pro region a nebo péče o zaměstnance. To všechno budeme taky sledovat.
1: Počasí.
0: A jdeme na počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, po ránu ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost, postupně se od severozápadu zatáhne a k večeru se objeví na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. V nich může ojediněle napršet kolem 30 mm a přechodně zesílí vítr, který bude na začátku dne slabý, přes den mírný s rychlostí do 25 km za hodinu. Maximální teploty budou poměrně vysoko, bude to nejteplejší den tohoto týdne, 23 až 26, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
0: A dnes to bude favorit, tedy nejslavnější československá značka jízdních kol. Poslechněte si o ní večer.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: kdy hledáme signál.
1: Marek Ztracený na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Do 6. hodiny stihneme ještě Petra Naděje, taky Fila Kolince, anebo Věru Špinarovou, pokud jde o hudbu. A pozveme k poslechu našeho odpoledního vysílání po 13. hodině pořad Alex a host s moderátorkou Alex Minářovou. A s kým ještě?
2: Patří k našim nejvýraznějším dabérům. Přes 30 let propůjčuje svůj hlas hollywoodské hvězdě Bruce Willisovi. Alexej Piško letos oslavil kulatiny a po 13. hodině bude hostem Alex a host. Mluvit budeme nejen o dabingu, ale také o jeho angažmá i odchodu z Národního divadla, o založení vlastního divadla či o natáčení seriálu Rappel. Po 13. hodině se na vás těšíme.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Autokemp Hluboký v Holicích je na prodej. Objem nově poskytnutých hypoték v Česku minulý měsíc klesl. Hokejisté Pardubice a Hradce se utkají v prvním derby sezony. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty až 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Čtyřhektarový autokemp Hluboký v Holicích na Pardubicku je na prodej. Dosavadní vlastník Automotoklub Holice už nechce o areál se 40 chatkami a zázemím dál pečovat. Chybí mu i peníze na jeho obnovu. Podle informací radnice v Holicích je jedním z možných zájemců o koupi společnost provozující horský rezort Dolní Morava. Na místě by chtěla vybudovat moderní rekreační centrum.
5: To, že zvažuje koupy areálu autokempu Hluboký, soukromý investor potvrdil. Podle informací města přišel s vizí předělat ho na moderní autokemp s restaurací, wellness, svatebním altánem, zahloubenými chatkami se zelenými střechami a veřejnou pláží. Sloužit by mohl i jako jakési centrum pro pořádání svadeb. Z Holic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Čtyři stavby z Královéhradeckého kraje jsou nominované v letošním ročníku soutěže Stavba roku. Jde o domov v Aleji v Novém Bydžově, lůžkový hospic ve Stěžerách, modernizovanou budovu C Univerzity Hradec Králové a nový pavilon nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. O nominacích rozhodla odborná porota.
6: Porota při hodnocení navštivuje všechny přihlášené stavby přímo na místě a posuzuje například jejich architektonickou a stavební kvalitu. O konečných vítězích odborníci rozhodnou v listopadu. Veřejnost může do 15. listopadu hlasovat také o neformální cenu veřejnosti. Vyhlášení soutěže se uskuteční 16. listopadu v pražském Rudolfínu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Zájem o hypotéky v Česku minulý měsíc klesl. Snížil se jak počet pořízených hypoték, tak i částka, kterou na ně banky společně se stavebními spořitelnami poskytly. Celkem šlo o 26 miliard 800 milionů korun, v porovnání s červencem o 13% méně. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera v nejbližších týdnech na vládu. Ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO potvrdil, že rezort vypořádal připomínky jiných ministerstev. K největším kritikům návrhu patří ministr pro sport a zdraví Boris Šťastný z motoristů. Českému rozhlasu řekl, že se vládní koalice dohodla na takzvaném volném hlasování, tedy že se poslanci budou rozhodovat podle sebe, nikoli podle stranické linie.
0: Sport.
4: Poprvé v kariéře nastoupí proti svému mateřskému klubu hokejový útočník Hradce Králové Robert Kousal. 35-letou posilu týmu totiž čeká derby s Pardubicemi, se kterými získal 3 mistrovské tituly. I když zažije hodně emotivní duel, pár hodin před zápasem působil klidně.
7: Už jsem to hrál několikrát, teďka akorát budu na druhé straně a teď už se snažím to brát jako normální zápas. Tak je to podle mě jako nejlepší si to uspořádat v té hlavě a nebejt moc přemotivovaný nebo se moc těšit, protože z vlastní zkušenosti vím, že většinou to pak nedopadá dobře.
0: Počasí.
4: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, postupně zataženo a večer se může objevit déšť, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále platí dopravní omezení na silnici 1/17 mezi Hrochovým Týncem a Čankovicemi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Takový kruhový objezd bývá pro mnohé řidiče noční můrou, tak se právě kruháčům věnujeme v naší řidičské abecedě v tomto týdnu. Dnes se dozvíte, jak tam postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu. Víc už za moment v řidičské abecedě. Je středa 16. září, krátce po 6. hodině. Čekají vás písničky, které nestárnou. Nebe peklo ráj, to bude Věra Martinová, Jiří Korn, Žal se odkládá a na začátku hodiny si připomeneme Petra Muka.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří. Sám jedenkrát bych splnou prašnou cinklu dveří.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Ten kratičký sen se mi kránu až zdal. Před probuzením a já spát chtěla dát zamilovaná.
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Pojďme na chvíli nechat auto doma a užít si naše město jinak, pěšky, na kole a společně. Tak to je výzva organizátorů Evropského týdne mobility v Moravské Třebové a je tam akce Třebová bez aut, která nabídne zábavu pro děti, výzvy pro teenagery i aktivní cestu do práce pro dospělé. A protože chtějí zapojit opravdu všechny věkové kategorie, připravili tři výzvy. Od 0 do 12 let je to knížecí louka, kde jsou zábavná tematická stanoviště, na kterých si děti vyzkouší různé úkoly. Od 13 do 18 let pěšky nebo na kole na pastýřku a od 19 do 100 let pěšky nebo na kole do práce. Taková je tedy Moravská Třebová bez aut. V Litomyšli se taky připojí k Evropskému týdnu mobility. Každoročně připomínají význam šetrných způsobů dopravy a kvalitního veřejného prostoru. Je tam kampaň Litomyšl chodí pěšky. Žáci základní škol se zapojí do soutěže do školy pěšky a městská autobusová doprava bude po celý týden zdarma pro všechny. A navíc začíná výstava v Zámeckém informačním centru od 10 hodin vernisáží. Jmenuje se Žijeme města. Dozvíte se, jak vytvořit město, ve kterém se dobře žije, jak skloubit dopravu, veřejný prostor, zeleň i potřeby obyvatel a tak dále. No ale každopádně mnozí autem musí jet a třeba si nejsou kolikrát jistí, co dělat za volantem. Proto si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za tím volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu. Všechno rozebere Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Představte si situaci, kterou na našich silnicích zažíváme prakticky denně. Kříží se dva zájmy řidičů na jednom místě a každý z nich si myslí, že právo je na jeho straně. Kdo má přednost, když řidič jedoucí v levém pruhu dvoupruhového kruhového objezdu chce přejet do pravého, ale zároveň do toho pravého pruhu najíždí auto z boční ulice? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Já bych tady dával pozor na to, dávat přesně, čí je to chyba, protože ono záleží vždycky na konkrétní situaci. Policista při šetření případné nehody, tak by samozřejmě posuzoval, kdo byl kde a tak dále. Ale obecně se dá říct, že ten, kdo jede po kruhovém objezdu, má přednost před těmi, kteří tam najíždí.
2: Existuje vůbec nějaký případ, kdyby musel dávat přednost řidič jedoucí po kruhovém objezdu?
3: Může se to stát, samozřejmě. Záleží opět na tom, kde ten kruhový objezd je. Já tuším, že v České republice je případ, kdy v těsné blízkosti kruhového objezdu je železniční přejezd a tam je to upravené tak, že pokud najedu na ten kruhový objezd, tak v půlce toho kruhového objezdu je dej přednost v jízdě a já tam dávám přednost těm, kteří tam najíždí z toho důvodu, aby nikdo nezůstal stát na kolejích v případě, že by ten přejezd anebo že by potom přejezdu jel vlak.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A ještě můžeme doplnit pozvánku na zítřek, kdy si povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné vozidlo. Poslouchejte znovu takto po ránu kolem 6. hodiny 10. minuty další díl naší řidičské abecedy.
1: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 4 minuty po 6:15 posloucháte Český rozhlas Pardubice ve středu 16. září. V Chrudimi v divadle Karla Pipicha ve výstavní síni začíná v 17:30 výstava malíře Leoše Suchana nazvaná I'm Loving It, miluji to. Potrvá až do 22. listopadu. A kdybyste radši za muzikou, tak máme tip z pardubických bubeníkových sadů. Další z promenádní koncertů a hudební produkce začíná dnes v 17 hodin. Tentokrát se představí Živaňanka. No a ještě tip od sousedů, koncert Filharmonie Hradec Králové zahájí o 7:30 večer 49. sezónu slavnostním uvedením Smetanovy Mé vlasti a představí nového šéfdirigenta Jiřího Habarta, který po 7 letech vystřídá Kaspara Cendera. Program reflektuje proměnu dramaturgie směrem k většímu zastoupení klasických autorů jako Mozart, Haydn a nebo Beethoven. Počasí. V našem programu už za chvíli zaspívá Eva Farná. Jaký to je? Podíváme se na dnešní počasí, na nejteplejší den týdne. K večeru ale dorazí studená fronta. Teď po ránu skoro jasno, polojasno, ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne začne od severozápadu přibývat nejdřív vysoká oblačnost. K večeru a večeru už bude zataženo a na většině území počítejte s deštěm anebo přeháňkami, místy s bouřkami. Teplotní maxima 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 6 minut a bude 6:30, nabídneme další zprávy ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a teď se dozvíte, jak vyřešit chybějící díl nábytku. Na to se totiž ptáte ve spotřebitelském servisu a odpovídá jako obvykle Josef Černý.
1: Pan Kamil koupil v prodejně s nábytkem skřínku na ukládání lůžkovin, která byla, jak už to u nábytku ostatně bývá, nesmontovaná. Nakonec ale zjistil, že v balení chybí zadní stěna. Na telefonickou reklamaci mu bylo odpovězeno, že skřínku má tedy přivézt do prodejny, jenomže to by znamenalo ji opět rozebrat. Pane posluchači, i mně to připadá jako nesmysl, stačilo by přece dodat chybějící díl. Doporučil bych vám pokusit se s prodejcem dohodnout na přiměřené slevě a u truhláře si nechat uříznout na míru kousek překližky nebo sololitu.

0: Servis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Otaku Tvirt a další aktuální zprávy.
3: Půl sedmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Stará cesta přes kopec Hřebeč na silnici 1/35 za tunelem je neprůjezdná. Mimo provoz bude až do konce letošního roku. V části Komenského ulice v Pardubicích bude ode dneška omezený provoz. V místě bude uzavřená taky část chodníku. Důvodem je přistavení velkoobjemového kontejneru. Omezení potrvá do 5. října. Chrudim se připojuje k Evropskému týdnu mobility. Kampaň je zaměřená na bezpečnost dopravy a ekologicky šetrnější způsoby cestování. Ve městě začíná série akcí pro děti a naplánovaná je třeba i sbírka kol pro Afriku. V Česku minulý měsíc klesl objem nově poskytnutých hypoték. V srpnu na ně banky dali 26 miliard a 800 milionů. Oproti červenci jde o 13% pokles. Pražský IKEN tento týden hledá vhodného dárce kostní dřeně pro 5letého Jindru z Karlovarska. Chlapec má akutní leukémii a potřebuje transplantaci, protože chemoterapie zabrala jen částečně. Dnes bude polojasno až oblačno, postupně zataženo, večer déšť, lokálně i bouřky. Teploty 22 až 25 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Mírné zdržení na silnici 1/2 u pardubického letiště.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Sice ještě bude 25 stupňů, ale pomalu přece jenom českou krajinu opouští většina ptáků v tomto měsíci, kteří tráví zimní čas v teplejších zemích. Kteří z nich už jsou za mořem a kteří ještě vyčkávají, tak to se dozvíte od ornitologa Libora Prause, který bude v radioporadně po 11.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, středa 16. září za 6,5 minuty bude 6:45. Připomněli jsme si Petra Nováka a taky si připomeneme, že právě dnes naplno startuje hokejová extraliga. Pardubice obhajují titul a ambice mají stejné jako v předchozích sezónách. Vrátíme se k tomu podrobně kolem 6:50. Teď jsou tady noviny s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
1: Ranní cestu dětí do škol budou v Pardubicích nově pomáhat hlídat taky asistenti z řad veřejnosti. Městská policie v prvním kole vybrala 2 z 9 zájemců. Ti projdou školením a získají potřebnou výstroj. Na přechody by měli poprvé vyrazit ještě v září a za den služby dostanou 200 korun, informuje Pardubický deník.
0: Chrudimští kriminalisté dopadli 47-letého muže odsouzeného za násilnou trestnou činnost. Ten nenastoupil k několikaletému trestu vězení. Pátrání po něm završili až v cizině. Byla důvodná obava, že muž vycestoval z Česka, pátrání po něm směřovalo i za hranice naší země. Muž se ukrýval na území cizích států, a to i mimo Evropskou unii, uvedla policejní mluvčí Dita Holečková. Na základě evropského zatýkacího rozkazu byl ve spolupráci s dalšími útvary nakonec zadržený v Bulharsku. Po leteckém eskortování do Česka ho předali do výkonu trestu. Další informace přináší v krajské příloze Mladá fronta dnes.
1: Poslední téma se týká vzdělávání, konkrétně článku v Hospodářských novinách, kde se dočteme, že absolventi vysokých škol diplomu nelitují, ale výběru oboru ano. Výzkum se sice opírá o britská data, ale v článku jsou citovaní čeští odborníci, kteří říkají, že podobně dopadají i průzkumy v Česku.

0: Je středa 16. září roku 2026 a je tady další noc literatury. Letos se v našem kraji zapojí Slatiňany v evangelickém kostele od 19 hodin. Tam si můžete přijít užít příjemný zářijový večer plný skvělých příběhů, protože tam budou ukázky ze současné evropské tvorby. Představí je oblíbený moderátor Vladimír Kořen společně s dcerou Magdalenou Kořenovou. A v Přelouči všechna tři čtení zažijete v budově školy. Zastavení budou v nově rekonstruovaných částech budovy. Nová knihovna, půdní vestavba, historická část, bývalá zasedací místnost radnice. Bude to dnes od 18.30 až do 20 hodin a interprety budou dobrovolníci z řad čtenářů knihovny. Tak tolik noc literatury, no a pojďme se podívat i do Ústí nad Orlicí, kde přivítají novou knihu a taky bude autorské čtení v městské knihovně od 18 hodin Marie Macková, příběh Kočky a Dýmky. A ještě Letohrad v obřadní síni přízemí zámku budou od 14 hodin předávat ceny Egona Ervina Kiše. Klub autorů literatury Faktu Sdružení českých a slovenských autorů zatím stojí, kteří se věnují literatuře faktu, publicistice, historii, reportážím a dokumentární tvorbě. Klub vznikl po roce 1989 a každoročně pořádá odborná setkání, besedy a uděluje několik prestižních literárních ocenění. A mezi nejznámější patří právě ceny Egona Ervina Kiše, které se předávají na setkání v Letohradě. Už dnes odpoledne ve 14 hodin.
1: Počasí.
0: Bude příjemně, po ránu skoro jasno, polojasno, ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne začne od severozápadu přibývat nejdřív vysoká oblačnost. K večeru a večer už bude zataženo a až večer se na většině území objeví déšť nebo přeháňky, místy i bouřky. Teploty vystoupí na 22 až 25, na horách to bude 16 až 19 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky zatím mírně nepříznivé, přes den dobré.
1: O čem se mluví?
2: V září si připomínáme Dny evropského dědictví, které mají mimo jiné poukázat na ohrožené památky. Jaké takové máme v Pardubickém kraji? Co je vlastně ohrožená památka? Proč některé historické objekty dál chátrají, zatímco jiné se podaří zachránit? A může nové využití dát památce druhý život? Odpovíme ve čtvrtek v 17.30 v pořadu O čem se mluví.
1: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem.

0: To byla Lucie Vondráčková na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. 6:45 ve středu 16. září. Právě dnes naplno startuje hokejová extraliga. Ve včerejší předehrávce uspěl Třinec v Karlových Varech. Dnes je na programu zbývajících 6 zápasů prvního kola. V roli obhájce titulu vstoupí do nového ročníku Dynamo Pardubice. Východočeši mají ty nejvyšší ambice, stejně jako tomu bylo v předešlých sezónách. A my si o tom teď povíme víc s naším redaktorem Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Pardubice logicky musí mít ty největší ambice zmíněné. Je to opravdu tak?
1: Musí. Pardubice nemluví o titulu, ale že mají ty nejvyšší ambice, to zmiňují, chtějí dojít co nejdál. Ideálně vyhrát poslední zápas sezony, tak jak to ale zní ze spousty klubů. Pardubice obhajují titul, bylo by to vůbec poprvé v historii, kdyby se Východočechům povedlo navázat, ale k tomu je samozřejmě cesta velmi dlouhá. Každopádně Pardubice už několik let chtějí patřit na špici, patří na špici, třikrát za sebou hráli finále, dvakrát to nevyšlo, v té minulé sezóně už se to povedlo a titul po 14 letech získali a stejné ambice prostě Pardubice musí mít i teď.
0: Co tomu říká Filipe Šán, tomu, že právě získal už mistrovský titul a teď vstupuje do další sezóny?
1: Že by to mohla být drobná výhoda pro tým, že z něj spadne ten největší tlak a ta očekávání, ale zase stejně na druhou stranu bude to těžké, mluvil o tom sám.
2: 100% to určitě tu kabinu trošičku uklidní. Na druhou stranu zase musím říct, že je to taková návyková látka trošku a pomáhá to možná i koučům v tom, že ta nastavená cesta je správná nebo byla správná, tak proč ji nezopakovat znova?
0: Jak se změnil kádr oproti té předchozí mistrovské sezóně?
1: K úplně výrazným změnám nedošlo, co se týká nějakých klíčových hráčů, tak ti všichni zůstali, odešli hráči, které, nechci říct, já nechci, aby to vyznělo špatně, ale které Dynamo v podstatě může postrádat, na kterých ta hra vysloveně neseděla a nevisela. Odešel Robert Kousal, odešel brankář Tomáš Vomáčka, odešel obránce Michal Hrádek, Daniel Herčík, ale to všechno byli hráči, kteří spíš byli upozaděni, pokud vůbec se do té sestavy dostali. Každopádně tým doplnili 3 hráči a byli to 3 velmi silní, nebo jsou to velmi silní útočníci. Je to David Tomášek, Matěj Stránský a Tomáš Nosek a už se prezentovali v těch zápasech, které byly právě před startem extraligy a prezentovali se velmi dobře. Vypadá to, že opravdu velmi rychle zapadli a mohli by si velmi rychle najít to svoje místo v sestavě Pardubic. Takže pardubičtí, když pomineme tedy odchod Libora Hájka, obránce, který dostal takzvaně, jak se říká, laso z NHL a ještě se pokusí vybojovat si místo v sestavě v Zámoří, tak v podstatě Pardubice jsou ještě silnější, než byly loni.
0: Jak obecně vypadala příprava před novou sezónou?
1: Pardubičtí odehráli 3 přípravné zápasy, které byly opravdu brány jako příprava. Ten absolutně první, ten úvodní, dokázali vyhrát, potom 2x prohráli a potom už bych neřekl, že to byla úplně příprava, byla to Liga mistrů. Ze 4 duelů pardubičtí dokázali 3x zvítězit a to ještě proti Saipě, měli výraznou převahu. To je to jediné utkání, které pardubičtí ztratili, prohráli ho nakonec o jeden jediný gól poměrem 2-3. Myslím si, že Pardubičtí s přípravou i startem Ligy mistrů mohou být spokojení.
0: Stejně jako v minulém ročníku, i v tom letošním zahájí Pardubice sezónu soubojem s Hradcem Králové. Na ten minulý úvodní zápasy dobře pamatují, je to tak?
1: Pardubičtí hráči určitě, ale hlavně si myslím, že spíš fanoušci. Pro hráče přeci jenom to byla jedna z několika výher, nebo z několika moc výher, ale ten zápas byl zvláštní tím, že už v čase 13:52 Pardubice vedli 5-0 nad Hradcem Králové. Byl to opravdu bleskový vstup z prvních 2 střel, 2 góly, potom využitá přesilovka Stanislav Škorvánek z branky. No, byl to zápas, který se jen tak nevidí a hradečtí určitě něco takového nechtějí zažít v repríze a myslím si, že se to ani nestane, že k tomu ani nedojde, ale opravdu, když si vzpomínám na ten zápas, protože jsem tam samozřejmě byl, tak opravdu Pardubice vletěli jak uragan do toho prvního zápasu a opravdu po 14 minutách to bylo něco neuvěřitelného, co se v pardubické aréně dělo.
0: A ještě v krátkosti, platí pořád, že pro Pardubice jsou souboje s Hradcem ty nejatraktivnější ze všech?
1: Ne, podle mě ne. Pro hráče určitě ne. Pro některé možná ano, ale ne pro většinu. Co se týká fanoušků, tak je vyprodáno. To už víme teď, bylo vyprodáno i na ten úvodní zápas. V minulé sezóně bude vyprodáno i dnes. Paradoxně v Hradci ty zápasy vyprodané nejsou. Tam si musí hradečtí fanoušci říci, jestli pro ně je ten zápas s Pardubicemi tím nejvýjimečnějším, ale podle mě nejatraktivnější a nejtřeskutější bude pro Pardubice souboj s pražskou Spartou.
0: Tak tolik o Otaku Tvír, díky.
1: Hezké ráno.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Fanatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Přelouč připravila bydlení pro nedostatkové profese. Na Šumavě armáda zahájí průzkumné práce kontaminované lokality. V Ústí nad Labem se koná cvičení záchranných složek v areálu Spolchemie. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty až 25 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Město Přelouč dokončilo rekonstrukci dvojdomu s malometrážními byty pro pracovníky nedostatkových profesí. Využívat je bude například pro lékaře, strážníky a další zaměstnance. Opravy, včetně víceprací, stály přes 9 milionů korun.
5: Prázdný dvoupatrový dům předělali dělníci na 4 menší bytové jednotky 2 plus KK. Stavební práce komplikovaly problémy s vlhkostí v suterénu budovy. Další náklady si vyžádalo přebudování vstupního schodiště. Za více práce dalo město o 1,5 milionu korun víc, než byla cena vysoutěžené zakázky. Z Přelouče Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Stéblová na Pardubicku získala odpadového Oscara. Je tak nejlepší malou obcí v Česku v třídění odpadů za rok 2025. Vloni tam vytřídili 43 kilo odpadu na obyvatele, a to díky nastavenému motivačnímu systému slev za odpad. Ocenění obcím podle velikosti uděluje každoročně sdružení Arnika. V Pardubickém kraji se na první příčce z většiny obcí umístila Dolní Čermná, z měst pak Vysoké Mýto. Armáda dnes zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. Včera to oznámil ministr obrany Jaromír Zůna za SPD. Na základě podkladů pak navrhne v pondělí vládě další postup. Zůna taky počítá se zapojením specializované firmy.
6: Začne rekognoskace toho prostoru, který se následně oplotí, zajistí prostředky ochrany, kde bude odpovědnost policie České republiky.
4: Záchranné složky budou dnes ve Spolchemii v Ústí nad Labem nacvičovat zásah. Námětem je podle mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabkové únik chloru ze železniční cisterny. Od 9 hodin bude v oblasti kolem areálu Spolchemie omezena doprava, včetně autobusů a trolejbusů. Konec akce organizátoři plánují ve 13 hodin. Poslední cvičení proběhlo v areálu Spolchemie před 8 lety. Sport. Hokejistům Karlových Varů vstup do nové sezóny Tip Sport Extraligy nevyšel. Ve vůbec prvním utkání ročníku podlehli doma Třinci 0-2. Rozhodující gol zápasu padl už ve třetí minutě, kdy si obránce Západu Čechů Eronen zblízka srazil pas Jakuba Galvase do vlastní sítě. O kuriózní, ale pro domácí nešťastné trefě mluvil po utkání karlovarský brankář Dominik Frodl.
7: Souboj v rohu, on to přihrával před bránou, můj bek tam přijel, tu přihrávku strčil do brány, no, takže našlo se tam to místečko, smolný gól, takže líp ta sezóna začít nemohla. No. Prostě blbá shoda okolností, měl tam hráče, byl tam souboj, prostě do toho píchnul a že se to odrazilo takhle, no, tak 90krát se to odrazí jinam a jednou takhle do brány. No. Počasí.
4: Dnes bude polojasno až oblačno, postupně i zataženo, večer déšť, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehodou máme hlášenou ze silnice 211 mezi Lázněmi Bohraneč a Rybitvím. Počítejte tam s možnou tvorbou kolon.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: 4 minuty po 7 hodině ranní společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice. Je středa 16. září. Rozloha maštalí by se podle ochranářů zmenšovat neměla. Revizi hranic chráněného území připravuje Pardubický kraj, narazil ale na silný nesouhlas. Tématu se budeme podrobně věnovat za chvíli. Petr Spálený nás taky čeká, když dozrálo víno, nebo holky, taky Honza Nedvěd a teď Anaka. Tak vám všem přejeme pěkný poslech.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tak to byla taková přírodní píseň v podání Honzy Nedvěda ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve středu 16. září 5 minut před 7:15 a v přírodě můžeme zůstat. Chráněné území Maštale by se zmenšovat nemělo, to je stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Loni Pardubický kraj představil plán na zrušení rezervace a vyhlášení jiné, menší. Proti jsou lidé z okolí i někteří odborníci. Jak by mohl vypadat nový návrh změn, o tom teď budeme mluvit s naším reportérem Josefem Kopeckým. Přejeme pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Proč vlastně začal Pardubický kraj změnu hranic připravovat?
1: Hlavní argument byl ten, že rezervace byla vyhlášená před 30 lety a za tu dobu se tam hodně změnilo. Tedy, že necelá plocha přes 1000 hektarů potřebuje tak přísnou ochranu, která komplikuje třeba těžbu v lesích nebo hospodaření na některých pozemcích. Navržená proto byla redukce zhruba na polovinu, zbytek mělo tvořit pásmo s mírnější ochranou. Vyvolalo to ostrou reakci, přes 3000 lidí podepsali petici za zachování rezervace. Proti se postavili některé ekologické spolky nebo odborníci. Pardubický kraj potom začal chystat jiné řešení.
0: A jak možnou změnu vnímají ochranáři?
1: Důležité slovo má Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, která kraji předala svůj návrh, co by bylo dobré zachovat. A podle vedoucího východočeské oblasti Josefa Rusňáka by se plocha současné rezervace zmenšovat neměla. Přesněji tedy má zůstat přísně chráněný střed skalní města a další místa s výskytem vzácných rostlin a živočichů, kde by v podstatě vzniklo bezzásahové území. Okolní část by se pak překlopila do režimu přírodní památky s mírnější ochranou a to by podle ochranářů zjednodušilo třeba právě těžbu, po které volají někteří vlastníci lesů.
0: Je možné říct, jaký bude teď další postup?
1: Rozhodnutí je na Pardubickém kraji, ten posuzuje jednotlivé požadavky a argumenty pro i proti. Podle vyjádření krajského úřadu pro ČTK ale zatím žádný konkrétní návrh na stole není a jeho příprava potrvá ještě několik měsíců.
0: I my to budeme dál sledovat, všechno, co se týká chráněného území Maštale, informoval nás reportér Josef Kopecký. Děkujeme, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tak zatím je slunce aspoň v Pardubicích. Věříme, že i u vás přes den by se mělo zatáhnout. Za chvíli se dostaneme k předpovědi počasí na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Hlavně před námi nejteplejší den tohoto týdne. Jak to bude s počasím pokračovat v dalších dnech? Na to se přeptáme za půl hodiny meteorologů. A teď pojďme ještě na to, co dnes čeká všechno Pardubice. Spousta akcí, tak z nich vybíráme třeba den otevřených dveří Vida centra na Prenštinském náměstí na adrese Prenštinské náměstí 55 od 13 do 17 hodin. Dostanete se tam z Klášterní ulice průchodem naproti kostelu a má to být příjemné posezení u kávy a něčeho drobného k zakousnutí v malém sále Evropského spolkového domu ve třetím patře. Odborný sociální poradce seznámí s činností centra, s oblastmi, ve kterých můžou pomoct klientům. Konzultantka s vlastní zkušeností představí svůj příběh a svou činnost právě ve Vida centru. Památník Zámeček pořádá další přednášku v 18 hodin. Bude to o Kypru na rozděleném ostrově pohledem československé diplomacie a tajných služeb. Kypr, studená válka a Československo, je to první podzimní přednáška v památníku Zámeček s Janem Kourou z Ústavu historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Podíváte se na to, jakou roli Československo sehrálo na Kypru a zjistíte, proč vlastně československou diplomacii a tajné služby tenhle rozdělený ostrov zajímal. V 18 hodin v pardubickém památníku Zámeček. Počasí. Dnešek bude skoro jasný až polojasný, hlavně po ránu, ojediněle s mlhami nebo nízkou oblačností. Během dopoledne začne od severozápadu přibývat nejdřív vysoká oblačnost, k večeru a večer už bude zataženo a na většině území se objeví déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Teploty 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky se přes den budou vylepšovat, po ránu jsou mírně nepříznivé.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: Myslím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že maso po sečuánsku je ostré a aromatické jídlo, jak jinak, když je inspirované čínskou kuchyní. No a přesně to si v sobotu uděláme i my. Podávat budeme pikantní kuřecí prsa se žampiony, čili papričkami a medem. Bude to dobré, ale ostré.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

A jestli máte rádi sport, tak vás teď potěšíme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 7 minut po 7:45. Česká tenistka Sára Bejlek totiž vstoupila do turnaje v Guadalajáře výhrou ve dvou setech ve druhém kole nad Alicí Parksovou. Američanku porazila po třetí v kariéře. Bleskovka. A sportovní bude taky dnešní otázka v Bleskovce. I když ta výhra úplně sportovní není, je to audiokniha Spalovač mrtvol, která obsahuje slavný příběh, temnou grotesku o proměně člověka v bestii ve strhujícím zvukovém designu. Uslyšíte Davida Novotného, Ivana Trojana, Ivanu Uhlířovou a Petru Špalkovou. A teď k té otázce. Jenom jeden Čech v historii závodil ve Formuli 1. Poprvé se tak stalo před 25 lety. Během sezóny ho stáj Prost nasadila do velké ceny Itálie v Monze a díky jistému výkonu a 12. místu v cíli dostal šanci i v obou zbývajících závodech. V nich si připsal

0: Na našem telefonu už je obsazeno, už tam je první volající do soutěže, tak koho pak zdravíme? Hezké ráno.
1: Dobrý den, to je Tomáš.
0: Pane Tomáši, víte odpověď, znáte?
1: Odpověď mám, je to Tomáš Enge.
0: Samozřejmě Tomáš Enge, tak si vybavujete 16. září 2001?
1: Ne,
0: ale odpověď jste věděl, to je důležité. Tak gratulujeme, výhra je vaše, mějte se, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta, a skrývá se v ní Markéta, její vlasy, dech i hlas a údiv můj, jak prchá čas.

nesím od dětství a skrývá se mý svědectví, ty mladší.

se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.

0: představuje Toulky první republikou.
1: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
0: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
2: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
0: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Další zprávy před námi připravili Ota Gutwirth. Přejeme hezké ráno.
4: Půl osmé.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: Přelouč dokončilo rekonstrukci dvojdomu s malometrážními byty pro pracovníky nedostatkových profesí. Využívat je bude například pro lékaře, strážníky a další zaměstnance. Opravy, včetně víceprací, stály přes 9 milionů korun. Chrudim zruší papírové složenky. Město je využívá pro platby za odpad. Nově budou obyvatelé dostávat údaje elektronickou formou. Změna začne platit od příštího roku. Rychlíky mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem bude od prosince 2028 pravděpodobně provozovat společnost RegioJet. O výsledku výběrového řízení informoval server z dopravy.cz. Soukromý dopravce by měl nahradit stávající České dráhy, které byly druhým účastníkem soutěže. Vojáci začnou s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Vláda v pondělí rozhodla, že armáda bude mít na starosti sanaci 1000 tun půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, které zůstaly v bývalém vojenském prostoru v lesích u Klatov. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes navštíví Bulharsko. V hlavním městě Sofii se sejde třeba s předsedou bulharské vlády. Společně s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem z ANO dorazí Babiš i na česko-bulharské podnikatelské fórum. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, postupně i zataženo, večer déšť, lokálně i bouřky. Teploty 22 až 25 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou dnes dobré.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: Stále pozor na došetřování dopravní nehody na silnici 211 mezi Lázněmi Bohdaneč a Rybitvím. Postojíte taky v Pardubicích v Ohrazenicích a na příjezdu do města ve směru od Přelouče a od Chrudimi.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Jsou 2 minuty po půl osmé a zpívat bude skupina Krištof.
5: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tak tolik Jaromír Nohavica na vlnách Českého rozhlasu Pardubice necelých 6 minut před 7:45 ve středu 16. září. S Otou Gutwirtem prolistujeme noviny a přejeme pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Od jednoho z domů v Mikulči to mělo být k nejbližší zastávce přes 4 kilometry. Stačil ale pohled do aktuálního jízdního řádu a ze zdánlivého rekordu nebylo nic. Přímo v obci totiž zastavuje pravidelná autobusová linka. Podobných slepých míst mají veřejné mapy na Svitavsku víc. Kde je na Svitavsku nejdál k autobusu, odpověď hledal deník ve veřejně dostupných mapových datech. Porovnal více než 34 tisíc číslovaných adres v okrese Svitavy s polohou autobusových a železničních zastávek zakreslený databázi OpenStreetMap. První výsledek ukázal právě na západní okraj Mikulče, ale ukázalo se, že všechno jinak, protože na první pohled jasný vítěz nelichotivého žebříčku měl uvedenou klasickou zastávku v aktuálním jízdním řádu. Další nepřesnosti si můžete prostudovat na webu Svitavského deníku.
1: Náhlá zastava oběhu, tonutí v bazénu anebo autonehoda. To jsou jenom některé z případů, ke kterým vyráží lékaři z letecké záchranky. Mluvit o nich bude tuto sobotu od 14 hodin lékař Marek Dvořák v obchodním centru Futurum v Hradci Králové. Představí tam společně se spisovatelem Martinem Moravcem novou knihu nazvanou Už letím. Ocitnete se na palubě vrtulníku nebo na urgentním příjmu. Ve světě, kde se během jedné služby vystřídají naděje, bezmoc, vyčerpání i své rázný lékařský humor. Dřívější knižní rozhovor dvojice Moravec Dvořák získal cenu Magnesia Litera, napsal deník Právo.
0: A článek v deníku N se týká zaměstnanosti žen s dětmi na mateřské anebo ve školce. Titulek: 7 z 10 matek předškoláků nepracuje tolik, kolik by chtěli. Stát na tom ročně tratí miliardy. Autorka cituje aktuální průzkum platformy Mamdů, kterého se účastnilo skoro 18 tisíc rodičů a více než 300 firem. 71% matek malých dětí uvedlo, že své práci nevěnují tolik času, kolik by si přáli. Pracovat chtějí, ale nemají k tomu vytvořené podmínky.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Hezké ráno s Českým rozhlasem Pardubice ve 7:45 je středa 16. září. Dále sledujeme aktuální dění. Útok ruských dronů na Kyjev v noci na dnešek způsobil požár ve skladu na severozápadě ukrajinské metropole. O zraněných úřady zatím neinformovali, napsal web Kyjev Post. A jdeme se mrknout na počasí v Pardubickém kraji. Další zprávy chystáme na 8. hodinu.
1: Počasí.
0: Od dnešku se už dlouho mluví jako o nejteplejším dnu tohoto týdne, ale k večeru by měla dorazit studená fronta, tak podrobnosti teď budeme zjišťovat přímo u meteorologů v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Nás slyší pan Tomáš Popelka. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Kam až se dnes dostanou teploty?
2: Měli by se dostat zejména v polobí až aspoň na chvíli k 25, takže to rozpětí bude dneska 22 až 25 stupňů.
0: Jinak na obloze, jak to bude vypadat?
2: Teď ještě hlavně na východě kraje jako je jasné počasí, ale od západu už začíná přibývat vysoká oblačnost, no a během dne bude přibývat i v oblačnost dalších pater, večer už bude zataženo, no a s frontou se pomalu začnou až večer, no, večer objevovat dešť nebo přeháňky, může se v tom objevit i bouřka.
0: A ty bouřky budou nějak silné?
2: Zatím to, no, takhle bouřka je vždycky nebezpečný jev, takže zase třeba tam můžou být úhrny, dejme tomu až kolem 30 mm, a to by bylo, jak to vypadá hlavně na horách, případně Českomoravské vrchovině.
0: A jak to bude pokračovat v noci s počasím?
2: V noci šanc bude přicházet studená fronta, že bude zataženo, no a zpočátku na větším území se bude vyskytovat dešť nebo přeháňky, jak to vypadá bouřky, ty by se vyskytly už pouze odděle, hlavně jenom na horách, a v druhé polovině noci už srážky budou slábnout a ustávat, teploty by klesly na 14 až 11 stupňů, no a vítr dneska ještě teďka po ránu bude fukat slabý, jo, východní 3 metrů, běvne bude zesilovat na mírný jižní jeho západní 2 až 6 metrů, až za frontu se bude stáčet na západ až severozápad, a v noci už by foukal třeba od severozápadu od 2 do 5 metrů.
0: A ten zítřek asi už bude chladnější přes den?
2: Zítra to bude chladnější, teploty vypadají, že by se pohybovaly mezi 17 až 20 stupni. Ráno ještě bude většinou zataženo, ale od severozápadu už bude oblačnost během dopoledne ubývat postupně až na poljasno, že odpoledne už se asi sluníčka dočkáme. No a pouze na horách by se zítra odpoledne mohla objevit slabá přeháňka. Vítr bude foukat od západu, severozápadu až 5 metrů, večer potom zeslábne na slabý proměnlivý, jenom do 3 metrů. No a proč to bude foukat, hlavně od toho severozápadu, vítr bude pocitově docela studený.
0: A ještě můžeme doplnit pátek s víkendem, jaké tam čekáte počasí?
2: Na pátek zase rána budou chladná, v každém případě v pátek bude přes den oblačno až polojasno a pouze zase na horách by se mohla objevit ojedinělá přeháňka. Teploty po ránu 10 až 6, odpoledne do 22. Sobota, tam to vypadá jako je polojasno, odpoledne až oblačno a ráno teploty 11 až 7. V údolí zase tam by to mohlo jít někam až ke 4-5 stupňům, přes den do 23. No a neděle ta bude, jak to vypadá z víkendu, nejteplejší, teploty tam by se mohly pohybovat někde kolem těch 24 stupňů maximálně, ale v noci na pondělí dojde další studená fronta, která přinese další vlnu ochlazení.
0: My už víme všechno o počasí v Pardubickém kraji a děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu. To byl pan Tomáš Popelka. Přejeme vám pěknou středu, naslyšenou.
2: Díky nám podobně.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Alexej Piško.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: byla pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 16. září. Svátek mají Ludmily. Chronologicky první česká svatá, svatá Ludmila, byla zavražděna právě v noci z 15. na 16. září 921 na hradišti Tetín. To je 1105 let. A dnešní pranostika nám říká jedno. Na boso už toho letos asi moc nenaběháme. Aneb na Ludmily světice, obouvej střevíce. Tady je Petr Jungmann. Jméno Jára Cimrman se vůbec poprvé objevilo v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka před 60 lety v roce 1966. Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek ale tehdy o něm nehovořili jako o znovu objeveném géniovi z Doprakouska Uherska. Tehdy byl jen řidičem parního válce a amatérským sochařem. Raketoplán Atlantis startoval přesně před 30 lety v roce 1996 ke své 17. misi. Na palubě byl nejenom astronaut s českým jménem John Blaha, ale i přístroj Astronomického ústavu Akademie věd České republiky na měření extrémně malých zrychlení. Mise klapla, na Zemi se Atlantis vrátil za 10 dnů. Na velkou cenu Monzy se před 25 lety v roce 2001 dívali i ti, kteří na Formuli 1 normálně vůbec nekoukají. Do kokpitu monopostu týmu Prost zasedl totiž první český pilot Tomáš Enge. Dojel na 12. místě, ale rozhodně nesklamal. Kulatých 70 je nejslavnějšímu kouzelníkovi světa Davidu Copperfieldovi. My best dream was to fly. Ten dokonce vlastní i 11 ostrovů na Bahamách, když prodal jenom na svá vystoupení doposud lísky za víc jak 4 miliardy dolarů. A to nepočítáme příjmy z televizních pořadů a reklam, tak se dá vykouzlit, i takové jsou ostroví. Mimo to vykouzlil i 11 zápisů do Guinnessovy knihy rekordů. A já přeju pěkný den.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Sportovkyně Eva Adamčíková hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Srbsko se pyšní úchvatnými scenériemi i lidovými tradicemi. Premiérový cestopis Evropa z výšky. A ČT Art uvádí premiéru dokumentu o rekonstrukci dnes už neexistujícího vídeňského divadla u Korutanské brány, kde se konala světová premiéra proslulé Beethovenovy 9. symfonie. Divadlo pro symfonii. Středeční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Silnice třetí třídy přes kopec Hřebeč na Svitavsku je uzavřená. Ode dneška můžou nízkopříjmové rodiny žádat o příspěvek na kroužky pro děti v projektu Darujeme kroužky dětem. Prezident Petr Pavel navštíví Ústecký a Karlovarský kraj. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty do 25 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Stará cesta přes kopec Hřebeč k silnici 1/35 za tunelem je neprůjezdná. Mimo provoz bude až do konce letošního roku. Důvodem tentokrát není oprava vozovky, vysvětluje vedoucí odboru investic městského úřadu v Moravské Třebové Petr Matějka.
3: Problém je tam s bezpečností stromů, kdy vlastník stromů nyní intenzivně řeší možnost povolení ke kácení, aby mohl nebezpečné stromy odkácet.
2: Chrudim zruší papírové složenky. Město je využívá pro platby za odpad. Nově budou obyvatelé dostávat údaje elektronickou formou. Tato změna začne platit od příštího roku. Rodiny s nízkými příjmy se můžou ode dneška hlásit do projektu s názvem Darujeme kroužky dětem. V něm můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Peníze je možné využít na různé typy zájmových kroužků, popisuje ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
4: Ty prostředky rodiče mohou využít na klasické členství v nějakém kroužku, ať už se jedná o kroužek sportovní, výtvarný nebo třeba nějaký turistický tábornický oddíl. Mohou použít jak na to samotné členství, tak například na nákup nějakého vybavení. To vždycky potom po konzultaci s daným poskytovatelem. My v té výzvě máme připravené 4 miliony korun, takže podpoříme minimálně 2600 dětí.
2: Výzva Darujeme kroužky dětem potrvá do 24. listopadu. Prezident Petr Pavel s manželkou dnes přijedou na návštěvu Ústeckého a Karlovarského kraje. Dopoledne si prohlédnou strategickou průmyslovou zónu Triangle na Lounsku. Odpoledne se setkají se zástupci komunitní organizace Radka v Kadani a v Rýžovně se zástupci destinační agentury Krušnohoří. Dnešní program zakončí na nádraží Kovářská. Zítra zamíří prezidentský pár do porcelánky Thun 1794 v nové roli na Karlovarsku nebo na státní hrad a zámek Bečov. Prezident taky vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv České republiky. Sport. Hokejisti Třince vyhráli první zápas nového ročníku Tip Sport Extraligy. Na úvod soutěže zvítězili v Karlových Varech 2-0. V repríze semifinále minulé sezóny zazářil gólman ocelářů Marek Mazanec, který kryl všech 33 pokusů domácích.
5: Jestli si pamatuju dobře, jak nebyla jediná dorážka, což je vlastně ten cíl prostě, jak se to má hrát. Přijde puk do brankoviště a je tam čisto a golman si sebere puk. No tu nulu já osobně ani moc nekoukám, spíš koukám na celkový obraz své hry, jak jsem byl včas, v jakých situacích, jak jsem měl zavřený tyčky, úhly. Jsem ze sebou spokojený, ale furt tam bylo něco, na čem musím dělat. Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, postupně i zataženo. Večer se může objevit déšť, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty dnes 22 až 25 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Stále ještě pozor na možné došetřování dopravní nehody na silnici 211 mezi Lázněmi Bohdaneč a Rybitvím a kolony v Pardubicích na příjezdu od Chrudimi i od Přelouče.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je středa 16. září, už za chvíli bude u mikrofonu mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová, tak se od ní dozvíte o novinkách přímo ze silnic Pardubického kraje a z muziky nabídneme písničky, které nestárnou, třeba Petra Reska a Rozdíly nebo Václava Neckáře Lékořici a na začátku hodiny si dáme mistra Karla Gotta. Vám všem přejeme pěkný poslech a úspěšný celý dnešní den, ať už máte v plánu cokoliv, věříme, že kdyby to bylo něco náročného, takže všechno zvládnete. Ať se daří.
7: Dobré ráno.

0: Český rozhlas Pardubice možná posloucháte i v autě, tak přejeme šťastnou cestu ve středu 16. září. Za 3 minuty bude 8:45. Kdybyste věděli o nějakých komplikacích, tak můžete informovat i ostatní řidiče na bezplatném čísle do call centra Zelené vlny. Zavolejte na telefon 800 553 553. Další Zelenou vlnu uslyšíte nejpozději za 20 minut. Teď je tady mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová a novinky z Orlicko-Ústecka.
1: Na silnici první třídy číslo 35 postupně pracujeme na velkoplošných výpravách vozovky. Aktuálně práce probíhají na úseku od Zámrsku ve směru na Vysoké Mýto před železničním přejezdem a také na průtahu obce Hrušová. Doprava je během prací vedená kyvadlově a řízená školenými pracovníky stavby. S dokončením prací počítáme dnes a od zítřka již bude komunikace opět bez omezení.
0: Tak bylo to trochu i Svitavsko, v každém případě teď ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a my moc děkujeme Petře Drkulové, tedy mluvčí ředitelství silnic a dálnic a šoférům ještě jednou šťastnou cestu.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Nech brouka žít, jaký brouk v Česku je nejvzácnější? Odpověď se dozvíte už za chvíli z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Je minuta po 8:45, středa 16. září.
1: Počasí.
0: Dnešek jsme začali pod skorojasnou až polojasnou oblohou, ojediněle s mlhami nebo nízkou oblačností. Během dopoledne začne od severozápadu přibývat nejdřív vysoká oblačnost, k večeru a večer už bude zataženo a na většině území se vyskytne déšť nebo přeháňky, místy i bouřky. Teploty dnes vystoupí až na 25, na horách to bude do 19 stupňů Celsia. A Jitka Slezáková ta bude vysílat po 9. hodině. Jitko, zdravím tě, hezké ráno.
2: Krásné ráno všem posluchačům.
0: A jsme zvědaví, co uslyšíme u tebe.
2: Určitě, no, k tomu broukovi ještě mě napadl páchník, protože my tady máme na Pardubicku, třeba tady na pardubických valech jsou i takové hromady ze dřeva a tam je tenhle vzácný brouk, ale možná to bude ještě nějaký vzácnější. Spíše k tomu dopoledně, jak říkáš. Podíváme se třeba do autokempu Hluboký v Holicích, ten je totiž na prodej, už to zaznělo ve zprávách, my vám k tomu řekneme mnohem více podrobností s naším redaktorem. No a taky máme aktuální informace od ovocnářů, konkrétně jak si vedli ovocnáři, kteří mají sady v okolí Svinčan a Raškovic. Můžu už předem říct, že to není žádná sláva.
0: A co ta radioporadna tvoje po 11?
2: No tak to tady na to se velice těším, protože zazní možná i nějaký ten ptačí zpěv. Pozvali jsme ornitologa tady z východočeského zámku Pardubice, pana Prause Libora, a budeme si povídat hlavně o těch ptácích, kteří už jsou buď to někde v Africe za mořem, nebo dobře, tak nemusí být až v Africe, ale někde v těch přímořských státech. Některé druhy se teprve chystají, tak si o tom povíme něco více po 11. hodině.
0: Jitka Slezáková, pozvánka na dobré dopoledne. Děkujeme a těšíme se.
2: Já taky. Hezký den.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt leskáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Leskáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný leskáček žije.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Pátek, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Půl deváté.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Stará cesta přes kopec Hřebeč k silnici 1/35 za tunelem je neprůjezdná. Mimo provoz bude kvůli nakloněným stromům až do konce letošního roku. V části Komenského ulice v Pardubicích je ode dneška omezený provoz. V místě bude uzavřená taky část chodníku. Důvodem je přistavení velkoobjemového kontejneru. Omezení potrvá do 5. října. Chrudim se připojuje k Evropskému týdnu mobility. Kampaň je zaměřená na bezpečnost dopravy a ekologicky šetrnější způsoby cestování. Ve městě začíná série akcí pro děti a naplánovaná je třeba i sbírka kol pro Afriku. V Česku minulý měsíc klesl objem nově poskytnutých hypoték. V srpnu na ně banky dali 26 miliard a 800 milionů. Oproti červenci jde o 13% pokles. Pražský IKEM tento týden hledá vhodného dárce kostní dřeně pro 5letého Jindru z Karlovarska. Chlapec má akutní leukémii a potřebuje transplantaci, protože chemoterapie zabrala jen částečně. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, postupně až zataženo, večer déšť, lokálně i bouřky. Teploty 22 až 25 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Pozor na novou nehodu, která je hlášena ze silnice, která vede u mostu přes Labe ve Svítkově. Jděte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tak tolik Otaku Twirt, aktuální zprávy a za chvíli se zaměříme na ceny Františka Filipovského, další ročník už o víkendu v Přelouči.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Jedeme dál i ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Ve středu 16. září za 7 minut bude 8:45. Česko nabídne Bulharsku 8 nových letounů Skyfox, řekl český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO před odletem. Bulharského premiéra Radeva chce přesvědčit i o nutnosti odložení ETS-2. Další zprávy pro vás chystáme na 9. hodinu. A teď náš dnešní host ze světa kultury. Budeme si povídat o dalším ročníku předávání cen Františka Filipovského. Ten bude pochopitelně v Přelouči už po 32. tuto sobotu. A naším hostem je paní Marcela Gryčová z městského úřadu právě v Přelouči. Krásné ráno přejeme.
1: Hezké ráno.
0: Tak u vás ve městě, jak moc je to pořád důležitá akce i po těch letech? Jak moc je výjimečná?
1: Hodně výjimečná. Myslím si, že to je v podstatě nejdůležitější, nejvýznamnější kulturní a společenská akce pro Přelouč. A myslím si, že Přeloučáci a nejenom oni se vždycky tu třetí sobotu v září připojí a oslavují český dabing. A myslím si, že prostě ten význam, doufám, nikdy neklesne.
0: A když se podíváme trochu do historie, jak se zrodila tradice těch cen Františka Filipovského? Proč se předávají Přelouči?
1: František Filipovský se v Přelouči narodil. A v podstatě všichni ho určitě známe se jeho skvělými výkony v dabingu Luise de Funesho. A vlastně, když pan František Filipovský zemřel, tak v roce 1994 se na městě domluvilo, že se i memoriam vlastně na jeho památku a na jeho skvělý český dabing budeme připomínat a vlastně začaly se udělovat tyhle ty ceny Františka Filipovského. Tenkrát to byl 0. ročník a asi možná nikdo na začátku netušil, že to poběží tak dlouho, ale to budeme slavit 32. výročí těchto udílení.
0: Silná i tradice českého dabingu obecně. Za ty roky myslíte, že se změnil i samotný pohled lidí na dabing, protože je to i určitá osvěta, dáváte vědět o tom, že dabing je tady, abychom si ho všímali. Jak se na tohle díváte?
1: Já možná, protože už jsem trošku starší ročník, tak ten dabing pořád jako hodně jako vyhledávám a všechny filmy mám ráda s českým dabingem. Trufnu si říct, že možná mladší generace už se na to dívá trochu jinak a upřednostňují třeba filmy v angličtině, ale já si hlavně myslím, že takový to umění a v podstatě herecká disciplína, kterou dabing rozhodně je, prostě Česká republika má a pořád, a protože jsem v porotě, tak můžu potvrdit, že velice dobré dabingy u filmů nebo seriálů pořád jsou a doufám, že pořád zůstanou. Jenom ta umělá inteligence, té se bojíme asi úplně všichni.
0: To jsem se chtěl zeptat, to by bylo na samostatné povídání. Takže obavy tam jsou z umělé inteligence.
1: Určitě, určitě, tak to asi sledujeme všichni, že umělá inteligence je takovým strašákem pro mnoho oborů a dabing asi nevýjímaje. Ale zase třeba loni při vyhlašování v Přelouči jeden z přebírajících cenu říkal, že umělá inteligence nemá emoce. Zatím. Takže třeba ten dabing je i o emocích, takže doufejme, že pořád tam ta umělá inteligence ty emoce nějak jako úplně nezvládne a pořád na tu umělou inteligenci nakonec převálcuje ten normální lidský český dabing.
0: Tak, pojďme se radši podívat na ten váš aktuální ročník cen Františka Filipovského. Letos se sešlo 45 snímků, porota vybírala ze 143 návrhů, jestli mám správná čísla.
1: Ano, ano, souhlasí to.
0: Je podle vás rok od roku těžší vybrat ty nejlepší?
1: To je otázka, protože já shodou okolností v podstatě komunikuji s dabingovými studii, když k nám ty přihlášky posílají a my na začátku nevíme, my ten film nevidíme, takže my nemůžeme říct, jestli je dobrý a dobře, tak ho přijmeme nebo ne, ten se nám nelíbí. Takže my vlastně vyjdeme vstříc všem, kteří k nám přihlášky pošlou a potom je to taková ta hodně intenzivní práce poroty. Takže v podstatě, kdo chce přihlásit snímek do soutěže, má u nás dveře otevřené, ale potom je samozřejmě velká jako pravděpodobnost, pokud není kvalitní nebo se prostě na tom shodne převážná část poroty, tak se v těch prvních předkolech, dejme tomu, takhle bychom je mohli nazvat, tak se ty filmy vyřadí a potom už do toho užšího hodnocení a intenzivnější práce poroty už jdou takové ty opravdu vybrané jako z pohledu poroty velmi dobré snímky.
0: Dá se říct, čeho si všímá porota při tom hodnocení, co nejvíc sleduje?
1: No, to je zase otázka, protože máme 8 kategorií. Máme kategorii hereckou, takže tam se samozřejmě hodnotí ten herecký dabingový, teď mi vypadlo to slovo.
0: Výkon?
1: Výkon, děkuju. Potom jsou to překlad a úprava, tam zase se hodnotí samozřejmě jakoby ta technická část. My tu máme rozděleno na herecké kategorie a technické a v těch technických tam to je zvuk, celkové zpracování dabingového nebo audiovizuálního díla. Takže jako těch jakoby podnětů pro to, co hodnotit, je hodně. A my jsme tak jako namíchaný v té porotě, že tam jsou herci, jsou tam překladatelé, jsou tam zvukaři. Já se přiznám, že za město Přelouč s kolegyní Jiřinou Dlaskovou jsme v podstatě jako laici za veřejnost, protože ani jedna se v umělecké branži nepohybujeme, kromě dabingu a přípravcem Františka Filipovského. Takže je to taková, jakoby, že každý si tam k tomu může říct své a potom se samozřejmě hodnotí formou bodování a to už je potom na každém zvláštním porotě, jak se k tomu postaví.
0: Za chvíli se dozvíte, jak přesně to bude v sobotu vypadat v Přelouči, jaký bude ten program předávání i další doprovodný. O tom všem bude mluvit náš dnešní host ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, Marcela Gryčová z Městského úřadu v Přelouči a ceny Františka Filipovského jsou blízko.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte i v tuto chvíli a my si povídáme o cenách Františka Filipovského, 32. ročník už tuto sobotu v Přelouči. Naším hostem je za organizátory Marcela Gryčová. Už víme, že do síně slávy letos vstoupí hned 7 osobností. Najdeme tam herce, ale taky překladatelky, úpravkyni nebo zvukařku, takže na tom se ukazuje, co všechno vyžaduje takový dobrý dubbing. Kdybychom si prošli ta jména, která tam jsou, už je to na veřejnosti, už jste to zveřejnili, tak to můžeme říct.
1: Ano, určitě. Odtajněná jsou jména 4 dabérů a herců, které vlastně navrhla vstoupit do síně slávy herecká asociace. Jsou jimi Miloš Vávra, Miroslav Sajc, Miloslav Mejzlík a Milena Steinmaslová. Potom za dlouhodobou dabingovou tvorbu FITES, filmový a televizní svaz, navrhl úpravkyni dialogu Radmilu Hejnikovou a překladatelku a úpravkyni a také dramaturgyni Alenu Fischerovou. A potom z oblasti zvuku letos vstoupí do té, jak my říkáme, dabingové síně slávy mistryně zvuku Dana Wagnerová.
0: Tak to už víme, tato jména další ale prozradit nemůžeme, to se dozvíme až při samotném předávání, které bude moderovat Ondřej Kepka. Mimochodem dnes bude v naší humoriádě po 16. hodině, takže na toho se posluchači budou moci těšit, ale ne každý se tam dostane do té občanské záložny, kde se vůbec se dá to předávání sledovat.
1: Už několikátý rok se nám daří přes i vysílání České televize vlastně vysílat živý přenos ze sálu občanské záložny a zároveň návštěvníci Přelouče mohou na velkoplošné obrazovce na Masarykově náměstí od 17 hodin sledovat vlastně všechno, co se děje v sále, také na náměstí. Takže myslím si, že kdo jakoby si nechtěl nechat ujít to vyhlášení výsledků, tak v živém přenosu se na internetu určitě jako může na tyhle na to předávání podívat.
0: A kromě toho samotného předávání budete žít touto akcí po celý den i jinde, mimo tu občanskou záložnu. Je tam tradičně nachystaný takový doprovodný program. Co v něm je letos připraveného?
1: Ano. Dabing u nás začíná hodně brzo ráno v sobotu, to se sjíždí stánky a různé takové ty krámečky s keramickými předměty, určitě hodně dobrot také tam bude na stáncích, atrakce pro děti, takže určitě rodiče s dětmi budeme rádi, když zavítají k nám do Přelouče v sobotu. A potom od 1 hodiny zazní slavnostní fanfáry a odstartují se oslavy dabingu. Potom obědě, potom po té 13. hodině, to je nejdříve spíš program pro ty mladší návštěvníky Přelouče a potom později se dostaneme na třeba kapelu Elan Revival nebo Romana Vojtka a Fantastické osmdesátky. Jako hlavní host nebo hlavní program v 19 hodin na náměstí zazní velmi pěkná show hudební muzikály Na ruby. Má úspěch napříč republikou, takže jsme rádi, že se vlastně dostal tenhle program i k nám do Přelouče. A potom později večer už v těch nočních hodinách milovníci hard rocku možná ocení vystoupení skupiny Motorband. A pak máme ještě jedno pódium, to máme pódium za školou na Masarykově náměstí a tam třeba mě hrozně zaujalo, že letos tam vystoupí legendární kantoři. Takže myslím si, že program bude pestrý, počasí by nám mohlo přát, budeme si to všichni přát a držet si pěsti a budeme rádi, kdo do Přelouče přijde a zavítá.
0: A to hlavní předávání připomeneme v 17 hodin začíná?
1: Ano, v 17 hodin, jako vždy, to vypukne v sále občanské záložny, moderovat bude, jak už jste říkal, Ondřej Kepka.
0: Letos tam je taky připravená mimořádná cena za českou verzi hry Kingdom Come Deliverance 2. To možná někoho překvapí, jak se to stalo, že se dostala počítačová hra mezi ceny, které se týkají dabingu.
1: To byla jako taková hodně zajímavá situace, protože samozřejmě napříč médií a všude se o této počítačové hře mluvilo a i fanoušci počítačových her se nám do Přelouče přímo ozvali, jestli víme, že tato hra vznikla a že tam je úžasný český dabing a že se na tom podílelo velké množství kvalitních dabérů a tak dále. Takže potom se dali hlavy dohromady, v Praze se sešli všichni 3 pořadatelé a dlouze se diskutovali, jak to uchopit. A protože nebyl prostor připravit nějaké výstupy z těch her pro hodnocení hodnocení poroty, tak jsme se rozhodli letos udělit mimořádnou cenu za vůbec tenhle ten jakoby mimořádné zpracování té české verze počítačové hry a trošičku se posunout s dobou, protože prostě ty hry do světa lidí patří, ať chceme, nebo já třeba jako hráčka počítačových her nejsem, ale určitě je fajn, že to vzniká i v českých verzích, ta mládež to samozřejmě hraje a registruje to. Takže nakonec jsme se rozhodli, spojili jsme se s studiem Warhorse Studio a prostě dopadlo to tak, že letos opravdu vyzdvihneme tuto českou verzi počítačové hry a udělíme jim pořádnou cenu.
0: Tak už víme snad všechno. Dá se to říct, víme všechno, 32. ročníku cen Františka Filipovského, co myslíte?
1: Nevíme, protože nevíme, kdo vyhraje. Takže musíme počkat do soboty ještě. A já si myslím, že všem nominovaným i vůbec, kdo do soutěže vstoupili, moc děkujeme, že s námi spolupracují, vážíme si toho a doufáme, že prostě v Přelouči to v sobotu zase všechno dobře dopadne a moc vás všechny do Přelouče zvu a vám děkuji, že jste mě do Českého rozhlasu Pardubice pozvali.
0: Velmi rádi. Tolik Marcela Gričová. Díky za rozhovor. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Autokemp Hluboký v Holicích je na prodej. Na Šumavě dnes armáda zahájí průzkumné práce kontaminované lokality. Dvě polská letiště dočasně přerušila provoz kvůli vojenským operacím. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty až 25 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. 4-hektarový autokemp Hluboký v Holicích na Pardubicku je na prodej. Dosavadní vlastník, Automotoklub Holice, už nechce o areál se 40 chatkami a zázemím dál pečovat. Chybí mu i peníze na jeho obnovu. Podle informací radnice v Holicích je jedním z možných zájemců o koupi společnost provozující horský rezort Dolní Morava. Na místě by chtěla vybudovat moderní rekreační centrum.
3: To, že zvažuje koupi areálu autokempu Hluboký, soukromý investor potvrdil. Podle informací města přišel s vizí předělat ho na moderní autokemp s restaurací, wellness, svatebním altánem, zahloubenými chatkami se zelenými střechami a veřejnou pláží. Sloužit by mohl i jako jakési centrum pro pořádání svadeb. Z Holic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: 4 stavby z Královéhradeckého kraje jsou nominované v letošním ročníku soutěže Stavba roku. Jde o domov v Aleji v Novém Bydžově, lůžkový hospic ve Stižerách, modernizovanou budovu C Univerzity Hradec Králové a taky nový pavilon nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. O nominacích rozhodla odborná porota.
4: Porota při hodnocení navštivuje všechny přihlášené stavby přímo na místě a posuzuje například jejich architektonickou a stavební kvalitu. O konečných vítězích odborníci rozhodnou v listopadu. Veřejnost může do 15. listopadu hlasovat také o neformální cenu veřejnosti. Vyhlášení soutěže se uskuteční 16. listopadu v pražském Rudolfínu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Vojáci dnes začnou s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Vláda v pondělí rozhodla, že armáda bude mít na starosti sanaci 1000 tun půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, které zůstaly v bývalém vojenském prostoru v lesích u Klatov. Armáda na základě průzkumu navrhne další postup. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD ho pak v pondělí představí na vládě. Ministr taky počítá s tím, že část čištění bude muset udělat specializovaná firma. Odhadovaná cena je 190 milionů korun. Ministerstvo zdravotnictví odmítlo většinu připomínek k návrhu zákona, který má umožnit umělé oplodnění ženám bez partnera. Zákon předloží ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO v nejbližších týdnech na vládu. Vojtěch odmítá, že by změna pomohla k podnikání premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO, který spolu vlastní 5 firem poskytující reprodukční medicínu. Babiš pro Český rozhlas popřel, že by měl schystané změny prospěch. Letiště v polských městech Lublin a Řešov na jihovýchodě země obnovila provoz po tom, co tam armáda dočasně nasadila vojenská letadla. Důvodem byl ruský dronový útok na sousední Ukrajině. Podle agentury Reuters o tom informovala polská agentura pro letecké navigační služby. Operace byla podle polských úřadů preventivní. Provoz letos tato dvě letiště nepřerušila poprvé. Naposledy to bylo minulý týden.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, postupně zataženo a objevit se může večer déšť. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nové nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Kolony v Pardubicích na příjezdu do města od Chrudimi a taky od Přelouče.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Středeční dobré dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Pardubice právě začíná, je 16. září a zdravíme všechny slavící Ludmily. Pojďme na dnešní program Juraj Jakubisko. Ten bude mít prostor už za pár minut, potom se podíváme, jak je to teda u Holic s tím autokempem, jestli je skutečně na prodej, kdo o něj má zájem, co by tam mohlo být. Nabídneme i facalíka, co to je, to nám vysvětlí jazykovědkyně Dagmar Magincová a poradíme i recept na to, jak si nasušit rajčata. Tak vám přejeme všem příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: se někdo dožije stovky. Je to sláva, jak se patří. V našich podmínkách se to podařilo například režiséru Otakaru Vávrovi. Jak víme, díky našemu archivu chtěl tu být ještě déle. Vyplývá to z vyprávění jeho kolegy Juraje Jakubiska, který se před lety v našem rozhlasovém zábavném pořadu rozpovídal o dlouhověkosti a stárnutí.
1: Já jsem z takové generace, která dlouho věřila ruským vědcům, kteří říkali, že budeme se dožívat v komunismu ještě 200-300 let, že už na tom ruský vědci pracují a padl tam ten komunismus, takže už nic, zase umíráme velice brzo. Ale musím vám říct, že aj tak se dějí drobné zázraky. Já, jak učím na FAMU, tak prostě jsem mezi pedagogy a je tam profesorem Otakar Vávra, který učil ještě mě. Ten si naplánoval, že se dožije 118 let. Já jsem říkal, že jsem to ještě vylepšil tím, že jsem řekl, že ještě bude fit a že zemře v 118 jenom proto, že půl roku předtím chytí AIDS při pohlavním styku. No a takže říkal, jo, asi tak to nějak bude, on tomu věří. A on je skutečně takový čiper, má 90 let a prostě běhá po schodech, měl takhle běžel po těch schodech, cupity, cupity. A takhle pomalu jde profesor Kameran Kališ, tak se vleče, on se zastaví a říká, pane kolego, co tak pomalu, co je s vámi? Říká, pane profesor, když mě tak bolej klouby. A říká, kolik je vám let? A Kališ říká, no mě je, pane profesor, už 62. A on říká, je, ve vašem věku jsem měl taky takové potíže. A běžím dále.

0: Je 9 hodin 17 minut, jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. 4-hektarový autokemp Hluboký u Holic na Pardubicku se 40 chatkami, ubytovacími sudy, mobilhajmy, pláží a zázemím je na prodej. Více než 60 let fungující rekreační areál má nejlepší léta za sebou. Dosavadní vlastník Automotoklub Holice se už o něj nechce starat. Autokemp je tak v nabídce realitních portálů a jedním z vážných zájemců o koupi je i firma provozující ski resort Dolní Morava, jak zjistil náš reportér Ondřej Wolf. Hezký den.
1: Krásný den.
0: Potvrdil investor z Dolní Moravy, že má zájem o autokemp v Holicích?
1: Ano, informaci máme potvrzenou z několika zdrojů, včetně firmy samotné. Zájem o koupi areálu má majitelka společnosti Eva Sára Rulíšková, což nám potvrdila právě i vedoucí marketingu horského resortu Dolní Morava Lenka Kadlecová. Podle ní ale v tuto chvíli není jisté, že k transakci opravdu dojde. Z informací Automotoklubu Holice vyplývá, že paní Rulíšková je pouze jedním ze zájemců o koupi. Informace z radnice v Holicích ale mluví o tom, že jde o vážného zájemce. Autokemp je na realitních webech na prodej za 25 milionů korun.
0: Je jasné, co by chtěl tento investor s autokempem udělat?
1: Podle informací města přišel s vizí předělat ho na moderní autokemp s restaurací, wellness, svatebním altánem, zahloubenými chatkami se zelenými střechami a veřejnou pláží. Slouží by mohl i jako jakési eventové centrum pro pořádání svadeb. Výhodou místa je přítomnost rybníků, tedy možnost koupání, bydlení v chatkách je de facto v lese pod vzrostlými stromy, které dávají stín, a roli hraje i blízkost dálnice D35, města a turistických cílů v okolí.
0: Jak se k možné proměně areálu staví radnice v Holicích?
1: Vedení města vizi této soukromé společnosti vítá mimo jiné, protože autokemp Hluboký už neodpovídá současným nárokům na ubytování. Je to, dá se říct, hodně retro záležitost. Areál vyžaduje velkou investici do vylepšení. Já jsem třeba na místě mluvil s obsluhou kempu, podle které jsou chatky staré i několik desítek let. Budovy s občerstvením, dětská hřiště, sociální zázemí, tobogán, to všechno je už omšelé. Návštěvníků navíc nejezdí tolik jako dřív. A co je taky důležité, potřebu změny vnímají i zastupitelé Holic. Tento týden proto schválili návrh dosavadního vlastníka autokempu Automotoklubu Holice na pořízení změny územního plánu, tak aby nový majitel mohl areál využívat pouze pro rekreační účely.
0: No, jak to s tím bude dál, o tom nás bude i nadále informovat Ondřej Wolf. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť moji děna vedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Teď vás vezmeme na chvíli za hranice našeho kraje na Vysočinu. Členové organizace Českého svazu ochránců přírody Chotěboř ověřili v minulých dnech lokalitu výskytu hořce brvitého. Kdysi tam rostl v hojném počtu, ale teď několik let nebyl vůbec nalezen. No a letos u obce Podmoklany na Havlíčkobrodsku rozkvetly na místní louce stovky rostlin a rozšířily se i dál. Tato modře kvetoucí rostlina patří u nás mezi ohrožené druhy, podobně jako všechny naše původní hořce a hořečky. A právě kvůli jejich ustupujícímu výskytu vyhlásil Český svaz ochránců přírody letošní rok rokem hořců. U jeho příležitosti se na místě koná tuto neděli 20. září taky vycházka pro veřejnost. Zájemci se sejdou v 9 hodin v Podmoklanech u koupaliště. No a teď si řekneme, co je to facalík. Jak tohle slovo vzniklo, to nám právě teď vysvětlí jazykovědkyně Dagmar Magincová.
1: Už jsme probírali, kdy se z kapesního šátku stal kapesník a proč byl lepší než šnuptychl z německého šnupfn, rýma, a tychl, šáteček. Dnes přidáme ještě facalík. Původně staročeský výraz, který se udržel v některých nářečích na Moravě, ale i v severovýchodních Čechách. Do té staré češtiny se facalík dostal z italštiny, kde facoletto znamenalo šátek větší i ten kapesní, ovšem tehdy spíš jako součást módy než na opravdové čištění nosu. Zároveň se slovo objevilo i ve střední horní němčině v podobě facelet a samozřejmě nechybělo ani ve středověké latině, kde byly varianty faciletum a facitergium. Je to

0: Na rozdíl od jablek se rajčat urodilo letos opravdu dost a možná už nevíte, co s nimi a rádi byste usušili, ale bojíte se, aby vám z toho nevznikly jenom takové cáry, kůry po tom usušení. Prý je to snadné a během minuty nás to teď naučí Jarka Vykoupilová ve svých babských radách.
1: Babské rady.
2: Tradice sušení rajčat vznikla na jihu Itálie, kde lidé pokládali plody na střechy domů, na horké středomořské slunce, aby si je takto upravené uchovali na chladnější měsíce. Dobře usušená rajčata jsou pružná a tmavá, ale po zmáčknutí z nich nevytéká žádná tekutina. Mají koncentrovanou rajčatovou chuť, která vynikne v pomazánkách i omáčkách. Nejlepší domácí sušená rajčata vyrobíte z masitých odrůd. Celý proces sušení v kuchyňské troubě trvá přibližně 5 až 8 hodin, kdy je trouba nastavena na nízkou teplotu. Rajčata se rozkrájí na čtvrtky, vydlabe se dužina se semínky, rajčata se osolí, zakápnou olivovým olejem a mohou se také posypat rozmarínem nebo oregánem. Dvířka trouby nechte při sušení rajčat mírně pootevřená. Pokud si výsledek svého snažení, tedy domácí sušená rajčata, naložíte do kvalitního oleje, například s česnekem, vydrží v chladu až 6 měsíců.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: No já přidám ještě svůj recept, který je ještě mnohem jednodušší. Rajčata nakrájet na kolečka, asi tak půl centimetrové plátky, vůbec nevydoubávat žádnou dužinu, nechat to tak, jak je, dát to na pláty, my máme teda sušičku, pěknou novou a tam se to suší jedna báseň, 10 hodin na 70 stupňů zhruba tak a některé kousky ještě dosouším a je důležité to pocukrovat lehounce, ale jenom a posolit. Nejdřív pocukrovat, potom posolit, nenatírat ničím, dát to do sušičky, usušit a teprve potom nakládat do olivového oleje, přidat tam bazalku, kousek česneku, je to vynikající.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dobrá zpráva ze Žamberka. Dobrovolní hasiči v tomto městě na Orlicko-Ústecku zmodernizovali muzeum, které provozují 20 let a otevřou ho slavnostně 3. října. Muzejní zázemí rozšířili o 3 garážová stání, aby se tam vešla i výšková technika. ČTK to řekl starosta sboru Michal Klátil. Máme 9:45 a před námi dopolední seriál. My mluvíme o filmech a svým způsobem i o cestování. Povídáme si o městech a místech v našem kraji, které se objevily ve filmech, televizních inscenacích nebo v seriálech. Šárku Rusnákovou tentokrát zajímalo, jak se vlastně filmové společnosti o jednotlivých lokacích můžou dozvědět. Zeptala se na to opět Anny Marie Dvořákové z filmové kanceláře pod destinační společností Východní Čechy.
1: Tak naše filmová kancelář East Bohemia Film Office spolupracuje s Czech Film Commission, což je oddělení státního fondu audiovize, takže určitě skrz ně, protože na jejich webu máme každá kancelář z České republiky filmová, tam má svůj profil a vidí tam, jaká je tady možná podpora v kraji. Zároveň asociace producentů v audiovizi a ještě právě v spolupráci s Czech Film Commission pořádáme většinou každý rok takové speciální filmové tour, jmenují se Location Tour, které jsou určené právě pro filmové profesionály, můžou se tam přihlásit a my jim uděláme 2denní program po kraji, kde já vytipuju nové lokace, zajímavé a celý ten kraj nebo nějakou část kraje, protože teď je vlastně největší trend z poslední doby, že chtějí co nejvíc lokací na co nejmenším prostoru.
2: Co jste takhle například vytipovala, jakou lokalitu a co tam bylo všechno zajímavého?
1: Teď vlastně úplně v poslední době se mi podařilo objevit vodárenskou věž v Chrásti, která si právě zahrála i v pohádce Princezna stokrát jinak. To opravdu se setkalo s nadšením za prvé, že opravdu byla jenom do 10 kilometrů od Slatiňan, které byly v té době už plánované na natáčení, takže taky ušetřila jsem nějaké přesuny i finance.
2: Točí se tady spíš filmy ze současnosti, asi často ty pohádky.
1: Teda za ty 2 roky, co teď jsem tady ve filmové kanceláři, tak spíš vedou současný témata, romantické komedie, teď vévodí bych řekla, nebo nějaká dramata.
2: Je nějaké místo v Pardubickém kraji, které vám se líbí, nebo vnímáte tam velký potenciál a filmaři ho ještě neobjevili?
1: Já to mám takhle, jestli to myslí, protože podle mě je to úplně prostě nádherný město s géniem loci, s uličkama, nemyslím tak ani, zámek je taky krásný, určitě unikátní, ale i celý to městečko, parky, takže Litomyšl určitě.
2: Takže můžeme se těšit případně na nějaký film z Litomyšle.
1: To doufám, teď jsme tam měli poslední film 6 gramů, který se ale točil celou dobu vlastně na gymnáziu Alize Jiráska v Litomyšli, takže z Litomyšle tam nebylo úplně moc. Ale doufám, že opravdu si Litomyšle jako taková zahraje ve filmu.
2: Točí se v tom Pardubickém kraji v poslední době spíš ve městě, nebo v horách, v lesích, nebo na zámcích, hradech?
1: Větší poptávka je určitě po městských lokacích, nebo po třeba industriálních. A protože teď v poslední době je velký trend reality show, takže máme i hodně poptávek z zahraničních agentur, které produkují reality show, tak to jsou většinou industriální věci nebo nějaký brownfieldy, takový ty velký areály, které nejsou využívaný, ale zároveň už tam je nějaká vybavenost, takže se s tím dá krásně pracovat, to filmaři opravdu hledají.
0: No já myslím, že už několik tipů, jak to posloucháte, vás taky napadlo, kde by se mohla sehrát nějaká romantická komedie nebo spíš horor. Co znamená natáčení v jednotlivých místech nebo městech? Jsou tam nějaká omezení pro obyvatele nebo naopak výhody? Tak to všechno si povíme zítra v dalším díle dopoledního seriálu. Je 9:50, Otakar Twirt už pro nás chystá aktuální zpravodajství.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Přelouč připravila bydlení pro nedostatkové profese. Ceny výrobků a služeb na českém trhu v srpnu rostly. Americký prezident Trump oznámil okamžité uzavření Kennedyho centra ve Washingtonu. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty do 25 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Město Přelouč dokončilo rekonstrukci dvojdomu s malometrážními byty pro pracovníky nedostatkových profesí. Využívat je bude třeba pro lékaře, strážníky a další zaměstnance. Opravy, včetně víceprací, stály přes 9 milionů korun.
2: Prázdný dvoupatrový dům předělali dělníci na 4 menší bytové jednotky 2 plus KK. Stavební práce komplikovaly problémy s vlhkostí v suterénu budovy. Další náklady si vyžádalo přebudování vstupního schodiště. Za víceprace dalo město o 1,5 milionu korun víc, než byla cena vysoutěžené zakázky. Z Přelouče Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Chrudim zruší papírové složenky. Město je využívá pro platby za odpad. Nově budou obyvatelé dostávat údaje elektronickou formou. Změna začne platit od příštího roku. Ceny výrobků a služeb v srpnu oproti červenci stouply o 10%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Ve srovnání s předchozím rokem jsou ceny průmyslových výrobků o 2% vyšší. Ceny stavebních prací se zvýšily o 4,4%, ceny služeb mezi podniky o 2,7%. Naopak, ceny v zemědělství jsou oproti loňsku skoro o 12% nižší. Správní rada Kennedyho centra odhlasovala okamžité uzavření této kulturní instituce ve Washingtonu. Oznámil to americký prezident Donald Trump, který je zároveň předsedou rady. Rozhodnutí přišlo v době, kdy se centrum potýká s finančními problémy a taky se spory o instalaci Trumpova jména na fasádu budovy. Podle některých členů rady by mohlo navrácení Trumpova jména do názvu instituci zachránit. Federální soud ve Spojených státech ale v úterý podruhé nařídil, aby Kennedyho centrum jméno prezidenta odstranilo. O změně názvu totiž může rozhodnout jenom kongres, ne správní rada. Trump převzal řízení největší národní instituce v loni. Velká část umělců v ní v reakci na to přestala vystupovat.
1: Sport.
0: Poprvé v kariéře nastoupí proti svému mateřskému klubu hokejový útočník Hradce Králové Robert Kousal. 35-letou posilu týmu totiž čeká derby s Pardubicemi, se kterými získal 3 mistrovské tituly. I když zažije hodně emotivní duel, pár hodin před zápasem působil klidně.
3: Už jsem to hrál několikrát, teďka akorát budu na druhé straně a teď už se snažím to brát jako normální zápas. Tak je to podle mě jako nejlepší si to uspořádat v té hlavě a nebejt moc přemotivovaný nebo se moc těšit, protože z vlastní zkušenosti vím, že většinou to pak nedopadá dobře.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, postupně zataženo. Večer se může objevit déšť, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Kratší zdržení na příjezdu do Litomyšle ve směru Odmíta na silnici číslo 35.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Žij, jako by ti zbýval jen rok. Kniha s tímto názvem je tady pro vás v soutěži Věřte, nevěřte, o ní můžete soutěžit celý tento týden a věřím, že ani dnes se nebudete nudit u této soutěže. Začínáme kolem 10. hodiny 35. minuty. Do té doby si řekneme něco o tom, jaké to je s parkováním u pardubické nemocnice. Má být brzy snazší, tak doufejme. No a taky vás pozveme na výstavu do Holic. Chovatelé a zahrádkáři se tam spojili, my vás pozveme už na tento víkend. Bude to stát za to.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Ovocnáři na Pardubicku hlásí letos velké ztráty. Oslovila jsem Lenku Nešetřilovou, která vede ovocné sady Svinčany. Převzala péči o ovocné stromy v podhůří Železných hor po svém tatínkovi Jaroslavovi Nevole, což je v kraji ovocnářská kapacita. A taky jsem se jí zeptala, jestli je to pro ně velká výzva.
1: Poptávka je, ale mohla by být vyšší. Určitě jako víme, že obchodní řetězce si neberou jenom české ovoce, ale i ze zahraničí a samozřejmě to potom snižuje odbyt nám a na druhé řadě i cenu.
2: Takže kdybyste si mohla říct to, jak by to pro české ovocnáře bylo jednodušší všechno, tak co byste si přála? Co by třeba šlo upravit?
1: No, já bych si přála, aby se v České republice nejdřív vyprodalo české ovoce, zelenina, veškerý sortiment, který si vypěstujeme my jako Češi sami. A potom, pakliže by byl nedostatek, tak by se vozilo ze zahraničí.
2: A řekla bych, že hodně už Češi pochopili, že tady, co vyroste, že je přece jenom zdravější, když je to třeba i o chlup dražší. Nevím, jaké máte zkušenosti.
1: Máme i obchůdek, ve kterém prodáváme ovoce, jak se říká, ze dvora a objevují se i noví a je pravda, že i mladší jako ročníky, kteří začali jezdit prostě si pro to ovoce přímo jako k nám.
0: Teď ale otázka, kolik toho ovoce letos je a to si všechno řekneme v zítřejším příspěvku Hobby magazínu a bude to tak nějak kolem 10. hodiny a 25. minuty. Jestli vás to zajímá, poslouchejte i zítra.

0: Teď už opět aktuálně z Pardubic. Parkoviště u spodní vrátnice pardubické nemocnice má být hotové na začátku prosince. Více než 50 nových míst podél železniční tratě má ulevit řidičům, kteří tam dlouhodobě mají problém zaparkovat. Dalších 30 parkovacích míst přibude přímo v areálu nemocnice. Součástí stavby bude taky cyklostezka a více nám už řekne reportérka Naďa Kubínková. Hezký den.
1: Hezké dopoledne.
0: Kudy nová cyklostezka povede?
1: Tak ta cyklostezka propojí vlastně lokalitu Nové Tesly se severní částí lesoparku na Vinici. Trasa povede kolem spodní vrátnice nemocnice a využívat ji budou společně cyklisté i chodci. Součástí té stezky bude taky nová rampa a od parkoviště a provozu auty oddělí nová výsadba.
0: Jak stavba parkoviště teď omezuje řidiče, kteří míří do nemocnice?
1: Tak ta největší změna se týká spodní vrátnice, která je kvůli stavbě zavřená. Řidiči proto do nemocnice vyjíždějí z Komenského ulice v místě bývalého heliportu. Jinudy se teď z areálu taky vyjíždí. Dočasný výjezd vede pod nemocniční lékarnou na Kijevskou ulici. Včera jsem se tam byla podívat a hlavně u toho výjezdu se tvořily fronty aut. Takže s tím je potřeba počítat. Tento režim bude platit až do začátku prosince, kdy mají být stavební práce hotové. Jen doplním, že první polovina parkoviště u spodní vrátice je už otevřená, aby tam ale návštěvníci zaparkovali, musí zatím projet vlastně tím celým areálem nemocnice.
0: Takže nějaké komplikace tam jsou. Kolik míst celkem v areálu nemocnice přibude?
1: Takže kromě více než 50 nových míst podél železniční tratě má přibýt uvnitř nemocničního areálu zhruba dalších 30 míst. Některé z nich už jsou hotové. Celkem za to Pardubický kraj zaplatí více než 34 milionů korun. Další místa má do budoucna přinést chystaný parkovací dům. Ten chce hejtmanství nechat postavit na místě bývalého heliportu v areálu nemocnice. Kapacita domu bude více než 200 míst. Kraj už požádal o povolení stavby a hotovo by mohlo být v roce 2027.
0: Tak my moc děkujeme za informace Nadě Kubínkové, která bude situaci jistě nadále sledovat. Hezký den.
1: Je to tak, hezký den.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Středočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Tentokrát vás vezmeme do Chocně a bude to výlet hlavně pro všechny milovníky dobrého jídla a pití. Prohlédneme si znovu obnovený chocenský pivovar, ochutnáme neobyčejné francouzské palačinky a chutě Vietnamu nám představí bývalá česká mis Monika Leová. Na gastroturistiku po Chocni vás zve Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, snažíme se mapovat každou záležitost, která se koná tady v našem kraji. No nejde to samozřejmě úplně všechny pozvánky vám nabídnout, ale teď tady máme jednu z Holic. Víte, že chovatelská organizace v Holicích slaví 105. narozeniny. Tahle základna je stále velmi početná a aktivní. Teď o víkendu tam například pořádají výstavu chovatelé společně se zahrádkáři. Na všechno jsem se vyptala jednoho z organizátorů, Ladislava Kašpara. Musel kvůli mě slézt ze žebříku, když instaloval jednu z klecí pro drůbež. V chovatelském areálu v Holicích už se všechno velmi pilně připravuje na výstavu, která se koná teď o víkendu, a jeden z organizátorů, Ladislav Kašpar, u mikrofonu. Mnoho dalších mužů tady už instaluje klece a další záležitosti pro králíky a další zvířectvo, je to tak?
1: No, připravujeme již od pondělí vždy výstavu. No, dneska jsme rádi, že přestalo pršet, protože tahle výstava je venku a to by byl problém. Teďka nainstalujeme králíčí klece a pak budeme dál, jak budou chodit lidi na brigádu, připravovat drůbež, holubáři připravují klece pro holubí.
0: Tak kdo všechno se účastní téhle výstavy, která se bude konat teď o víkendu, říkám to dobře, ano, sobota, neděle, 19.20.
1: Ano, 19.20 se ta výstava koná v sobotu a v neděli. Venku je drůbež, králíci, nutrie a holubí, a v hale v suterénu budou morčata, okrasné ptactvo, papouškové, a nahoře jsme propůjčili výstavní halu zahrádkářům, kteří budou vystavovat ovoce, zeleninu, květiny, a včelař bude představovat včely a někdy tam má i úl, kde je vidět, jak ty včely pracují.
0: Co se týká zvířat, která jste tady vyjmenoval, to nebudou jistě jenom z Holic. Odkud přijedou chovatelé?
1: Řekl bych, že co se týče králíků, tak nejvzdálenější je Radek Prchlík, který to má 110 kilometrů sem, bydlí ještě kus Zajíčínem. No, u holubářů tady vystavuje Pražák, jeden přítel Vocel, ten je asi nejvzdálenější, a jinak jsou to chovatelé tady z východočeského kraje většinou.
0: Když se tady dívám na ty klece, to jsou desítky, možná stovky. Máte to spočítané?
1: No, tak králíků na tuhle výstavu je přihlášených 164, 145 holubů a 240 kusů drůbeže.
0: Když někdo přijede i třeba z větší vzdálenosti v sobotu nebo v neděli, jistě si může prohlédnout, ale i koupit?
1: Samozřejmě, ta výstava je, pokud někdo z chovatelů vystavuje a chce prodat, tak prodává. To je na všech výstavách, jsou buď to exponáty neprodejný nebo prodejný.
0: Pokud vás tedy zajímá, co všechno se urodilo, protože to mají i se zahrádkáři společně, holičtí chovatelé, a jaké nové vyšlechtěné kusy králíků, holubů nebo drůbeže jsou, tak zavítejte teď o víkendu do chovatelského areálu v Holicích, a potom se tam koná ještě význačnější akce. A to bude 20.

Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: Pane, věřím, že vás potěšila i tahle píseň. Společně ji zaspívali Pavel Bobek a Karel Zich. A já už tady chystám telefony, všechno, aby nám tady fungovalo, protože začíná naše soutěž.
1: Věřte, nevěřte.
0: Co kdybyste věděli, že vám zbývá jen jeden rok života? Jak byste si ten rok zařídili? O tom je kniha z nakladatelství Kazda, kterou můžete mít. Už jsme si ji tady popisovali, tak věřím, že pravidelní posluchači vědí. Je to velmi čtivé a možná, že si každý z nás něco může odnést z této knihy. Vůbec se nad tím zamyslet. No a my vám představujeme v soutěži Věřte, nevěřte firmy a značky z východních Čech, které se stále ještě chlubí úspěchy. A takovou firmou je bezesporu nejznámější a nejslavnější historická továrna ve Vysokém Mýtě, karosárna Sodomka, později známá jako Karosa a dnes jako Iveco Czech Republic. Tak právě o tom bude řeč. Ty začátky jsou v roce 1896, kdy Josef Sodomka založil malou dílnu na výrobu kočárů. Pod vedením Josefa Sodomky mladšího patřila pak tahle továrna mezi absolutní špičku, vyráběla luxusní elegantní karoserie na podvozcích značek Aero, Praga, Škoda a další, o tom se mnohem více dozvíte v Technickém muzeu, které mají přímo teď ve Vysokém Mýtě a opravdu to stojí za to na návštěva. Já jsem tam teda osobně ještě nebyla, ale všichni, kdo byli v Krajském technickém muzeu, tak byli nadšeni. No a teď, abych se konečně dostala k tomu, co vás zajímá nejvíc, a to je, co dnes tvrdím. Tak já tvrdím, že současný závod Iveco Czech Republic ve Vysokém Mýtě je největším centrem pro výrobu autobusů v Evropě. Takhle si troufnu to říct. Mám pravdu nebo ne? 726 46 48 48 a zdravím prvního z vás. Pěkný den.
2: Dobrý den, tady Honza. Mimo soutěž, budu se vyhrát, ale já vám dneska neudu věc.
0: Myslíte si, že takhle ta firma nejede? Že by byla největším centrem?
2: Ona jede, centrem? Ale že spíš dělá i nákladní auta, takže by dělala jenom autobusy, to ne.
0: A to já zas tak jsem neřekla, že dělá jenom autobusy. Já jsem řekla, že je největším centrem pro výrobu autobusů v Evropě.
2: Takhle. Je to mimo soutěž.
0: Ano, dobře, Honzo. Tak samozřejmě možná děláte i dobře. Je to soutěž, přesně jak říkáte. Moc vás zdravím a díky za zavolání. Hezký den. Naschledanou. Zkouší to další z posluchačů. Také přeji hezký den.
3: Dobrý den, tady Zdena. A já si myslím, že to pravda je.
0: Teď nechci vyzvídat vyloženě, ale než se náhodou z Vysokého Mýta nepracujete tam, že byste to takový...
3: No, ve firmě Iveco nepracuju, ale jsem z Vysokého Mýta. A tak pracuju ve Vysokém Mýtě.
0: Aha. A víte to, nebo si to myslíte jenom?
3: Já si myslím, že jsem to slyšela, by to ale já dneska vám věřím prostě.
0: Mně vždycky věříte. No tak dobře, paní Zdena, jste říkala.
3: Ano.
0: Dobře,
3: ano.
0: Děkuji za váš ty pohodový
3: taky.
0: Den. Naschledanou. A ještě tady máme třetího volajícího, tak doufám, že už jste na lince. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petr.
0: Dobrý den, vy se tak uchychtáváte, Petře.
4: No.
0: Tak jak to bude?
4: Já bych vám věřil.
0: Taky byste věřil.
4: Ale myslím si, že máte pravdu.
0: Dobře, tak já vám moc děkuju za váš tip a přeju vám pohodový den. Dneska bude krásně. Naschledanou.
4: Vám taky naschledanou.
0: studio.pardubice@rozhlas.cz To je zase naše e-mailová adresa, kde můžete ještě tipovat. Já dneska říkám, že Iveco je největším centrem pro výrobu autobusů v Evropě. Iveco ve Vysokém Mýtě. Stejně slavná byla ta značka Karosa, Josef Sodomka je jméno velmi známé, tak proč bychom tímto způsobem nemohli pokračovat? Je to na vás, jenom tip možná, jsem ráda, že se účastníte v hojném počtu naší soutěže.

0: O čem se mluví?
1: V září si připomínáme Dny evropského dědictví, které mají mimo jiné poukázat na ohrožené památky. Jaké takové máme v Pardubickém kraji? Co je vlastně ohrožená památka? Proč některé historické objekty dál chátrají, zatímco jiné se podaří zachránit? A může nové využití dát památce druhý život? Odpovíme ve čtvrtek v 17.30 v pořadu O čem se mluví.
0: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem.

0: ty moje papírky, co jsem si to vymyslela. Stále více vás píše, píšete stále spíše ty. Odpovědi jsou souhlasné, Vlaďka třeba věřím a jsem tomu ráda. To tady ještě dopisuju, abychom vás tam měli opravdu všechny, ale stále nám tady naskakují další a další, takže všichni tam nebudete, protože já to teď musím už ukončit, to naše hlasování. Jsme ve Vysoké Mýtě, ještě paní Zdeňku tady budu citovat, zdravím vás od Litomyšle, dnes vám budu věřit. Karosa byla asi největší podnik v okolí a výroba se zvýšila. Jsem zvědavá, jak to doopravdy je, posluchačka Zdeňka. Tak, hotovo, napsáno. A jak to tedy doopravdy je? Karosa, velmi známá značka, Iveco neméně známá, není to tedy v českých rukou, to asi víte, tuším, že to vlastnili Nizozemci a teď od loňska Indové, ale do toho zabředávat nebudeme. Nicméně, vymysleli třeba evropský bestseller Crossway ve Vysoké Mýtě, byla kompletně vyvinutá, vyrábí se řada Crossway, což je nejúspěšnější meziměstský autobus v Evropě. Jaká je celková historická produkce? Od dob založení Josefem Sodomkou opustilo bránu továrny už více než 150 tisíc autobusů. A tenhle ekonomický gigant Iveco se rozkládá na ploše 355 tisíc metrů čtverečních přímo v Mýtě, zaměstnává přes 4 400 lidí, takže je to opravdu gigant. Navíc je závod největším výrobcem autobusových sedadel v České republice. Jsou to informace, které jsem pozbírala z různých webů, včetně webů samotného Iveca, tak snad je to pravdivé. No a co se týká toho základního, co jsem tady říkala, tak skutečně by to mělo být největší centrum pro výrobu autobusů v Evropě. Tak tohle máme ve Vysoké Mýtě. Děkuju všem, kdo jste se zúčastnili, jsem se z toho zakoktala před chvílí. Máme radost, že posloucháte, že vás baví i si s námi takhle dopisovat nebo telefonovat. A dnes vyhrává posluchač Petr, který nám telefonoval, jak jsem říkala, že se trošičku tam usmívá po dvou, si možná, že tam i pracuje. Tak to já se dozvím, ale už jenom tajně, protože Petr musí ještě zavolat, pokud chce získat knížku, která je ve hře, abychom se domluvili na převzetí té výhry. Gratulujeme! Pokud vás zajímá ornitologie, tak určitě poslouchejte po zprávách po 11. hodině, protože naším hostem bude ornitolog Libor Price a budeme se bavit hlavně o odletech ptáků do Afriky nebo do dalších přímořských států.
1: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Silnice třetí třídy přes kopec Hřebeč na Svitavsku je zavřená. Objem nově poskytnutých hypoték v Česku minulý měsíc klesl. Banky na ně dali 26,8 miliardy korun. Nad Antarktidou se podle služby Copernicus v posledních dnech výrazně zvětšila ozonová díra. A dnešek bude slunečný. Čeká nás polojasno až oblačno, teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne z Pardubic. U zpráv s Petrou Beránkovou. Stará cesta přes kopec Hřebeč k silnici 1/35 za tunelem je neprůjezdná. Mimo provoz bude až do konce letošního roku. Důvodem tentokrát není oprava silnice, vysvětluje vedoucí odboru investic městského úřadu v Moravské Třebové Petr Matějka.
2: Problém je tam s bezpečností stromů, kdy vlastník stromů nyní intenzivně řeší možnost povolení ke kácení, aby mohl nebezpečné stromy odkácet.
0: Stéblová na Pardubicku získala odpadového Oscara. Je tak nejlepší malou obcí v Česku v třídění odpadů za rok 2025. Vloni tam vytřídili 43 kilo odpadu na obyvatele, a to díky nastavenému motivačnímu systému slev za odpad. Ocenění obcím podle velikosti uděluje každoročně sdružení Arnika. V Pardubickém kraji se na první příčce z větších obcí umístila Dolní Černá, z měst pak Vysoké Mýto. 4-hektarový autokemp Hluboký v Holicích na Pardubicku je na prodej. Dosavadní vlastník Automotoklub Holice už nechce o areál se 40 chatkami a zázemím dál pečovat. Chybí mu i peníze na obnovu. Podle informací radnice v Holicích je jedním z možných zájemců o koupi společnost provozující horský resort Dolní Morava. Na místě by chtěla vybudovat moderní rekreační centrum.
3: To, že zvažuje koupi areálu autokempu Hluboký, soukromý investor potvrdil. Podle informací města přišel s vizí předělat ho na moderní autokemp s restaurací, wellness, svatebním altánem, zahloubenými chatkami se zelenými střechami a veřejnou pláží. Sloužit by mohl i jako jakési centrum pro pořádání svadeb. Z Holic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Zájem o hypotéky v Česku minulý měsíc klesl. Snížil se jak počet pořízených hypoték, tak i částka, kterou na ně banky společně se stavebními spořitelnami poskytly. Celkem šlo o 26 miliard 800 milionů korun. V porovnání s červencem o 13% míň. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Podle jejího hlavního ekonoma Jaromíra Šindela za to mohl nárůst hypotečních sazeb.
4: Hypoteční trh v srpnu dál ochladl a objemy nových hypoték klesly o 13%. Do trhu se postupně promítají vyšší tržní úrokové sazby a odeznívá efekt dřívějšího předzásobení před regulací investičních hypoték.
0: Ozonová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila, informuje o tom unijní služba pro sledování klimatu Copernicus. 12. září dosáhla rozloha ozonové díry asi 25 milionů kilometrů čtverečních. To je přibližně o 5 milionů kilometrů čtverečních víc, než je průměr pro tohle období. Předpovědi vědců naznačují, že se díra bude v příštích dnech dál rozšiřovat. Vrstva ozonu chrání Zemi před rakovinotvorným ultrafialovým zářením ze slunce. Na dnešek také připadá Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy.
1: Počasí.
0: A nás na východě Čech čeká polojasno až oblačno, postupně až zataženo, večer déšť a lokálně i bouřky. Středeční teplotní maxima 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19. Vítr mírný, v bouřkách může zesílit, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 11 hodin, 4 minuty přesně, míříme na silnice Pardubického kraje. Komplikace v tuto chvíli čekejte na Pardubicku, 37. Od Ohrazenic ve směru na Srch na úrovni Pohránova a Srchu. Je tam odstavený kamion pro defekt v pravém jízdním pruhu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Ty jsi, Petro, na ty 4 minuty počkala, aby to bylo přesně na sekundu.
0: Pro naše posluchače musíme být přesní.
5: Je to tak. Skutečně máme teď 4,5 minuty po 11. a před námi radioporadna. Naším hostem bude ornitolog Libor Praus, protože teď v září českou krajinu opouští většina ptáků, kteří tráví zimní čas v teplejších zemích. Kteří z nich už jsou za mořem, kteří ještě vyčkávají. Zajímavosti z ptačí říše, včetně rekordů, nám v letu odhalí ornitolog z Východočeského muzea Pardubice.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Ve středu 16. září máme ve studiu ornitologa Libora Prauze, který pracuje ve Východočeském muzeu. Vítejte tady u nás. Krásný den přeju, Libore.
2: Krásné babí léto, zdravím všechny posluchače.
1: Teď se tady bavíme o tom, kde jsme se viděli v terénu naposledy a bylo to před rokem, 28. září při výlovu bohdaneckého rybníka. A přesně si vybavuju tu fotku, jak jsme si vás vyfotili, jak tam kroužkujete síkorku. Budete tam i letos?
2: Budu tam letos, bude to teda 28. října na státní svátek, ale budou i akce i předtím, k tomu se dostaneme. Myslím si, že budem, pokud bude mít někdo zájem, tak bude příležitost uvidět ptáky v ruce.
1: Výborně, tak ale teď se budeme bavit o tom stěhování ptactva od nás na jih, ale taky obráceně. Vy máte v rukávu spoustu zajímavostí, ale pojďme si to nejprve rozdělit, kteří ptáci už jsou pryč, které už tady nevidíme.
2: No, ptáci, ty, co mají důvod odletět, takže se týká se to převážně hmyzožravých druhů, takže určitě už neuvidíme rorýse obecného, o tom se tady bavíme často, to je velmi zajímavý ptáček, takže rorýsy od nás odlétají už na přelomu července a srpna, ale už u nás neuvidíme a ani neuslyšíme žádnou kukačku třeba, to je taky pták, kterého všichni známe, a kukačku už přestali kukat začátkem července a hned odletěli, zvláště ty dospělí rodiče na jih. Podobně už ani na našich komínech neuvidíme čápy bílé.
1: I když někteří jedinci si to rozmysleli a zůstávají, že?
2: Ano, u těch čápů bílých je čím dál častější, že u nás můžeme pozorovat čápy i v zimě, ale pořád je to třeba 1-2% populace. Naprostá většina čápů bílých od nás táhne na jih.
1: Kukačku, že bychom náhodou slyšeli kuka, to je vyloučeno úplně.
2: To je už vyloučeno. Kukačky jsou striktně hmyzožraví ptáci, ty by se tu neuživily.
1: U těch rorýsů si pamatuju, že jste říkal, že to je neskutečné, jak oni jsou pořád v letu, že si skoro nesednou, že?
2: Ano. Na pevnou půdu jsou vázaní opravdu jenom v době hnízdění, když zahřívají vajíčka nebo krmí nevzletná mláďata, ale jakmile mláďata vyletí z hnízd, tak už jsou i případy, že ten rodýs dva roky nesedl na pevnou zem, dokáže i v letu spát.
1: To je neskutečné. No a říkal jste o těch kukačkách, asi se to netýká jenom jich, že na jich odletěli zatím staří rodiče a mláďata zůstávají?
2: No, mláďata zůstávají o něco déle. Třeba u těch kukaček už asi odletěli i mláďata, ale obecně platí, že u spoustu těch malých drobných pěvců neodlétají na jejich společně celé rodiny, ale dospělí hned, co vychovají potomky, když jsou hned, jak jsou nezávislé na rodičích, dokážou sami lovit hmyz, tak se už dále nezdružují a rodiče průměrně tak o ty 2-3 týdny dříve létají na jejich než mláďata, které teda mají ty cesty vrozené instinktivně, nepotřebují navigovat od rodičů ani od sebe navzájem.
1: To je taky neskutečné, když se prostě někde sejdou a řeknou si letíme, instinkt velí a letí. My si tady teď pustíme třeba tohle ptáčka. Je to vlaštovka obecná, vlaštovky jiřičky už jsem taky viděla na konci léta, jak se tam pěkně do řady stavěly na drátech. Ještě je tady máme, nebo jak je to s nimi?
2: No, částečně odletěly, ale ještě u nás nějaké vlaštovky a jiřičky můžeme pozorovat, zvlášť jiřičky ještě teoreticky, některé poslední můžou mít i mláďata na hnízdech, ty to mají to hnízdění takové víc nesynchronizované, vlaštovky už většinou ty mláďata už všechny vyvedla. A pokud chceme teda se ještě rozloučit s posledními vlaštovkami, tak nejvíc jich létá právě nad vodou, třeba nad velkými rybníky, kde létá přece víc hmyzu než třeba ve městech. Takže pár vlaštovek ještě u nás můžeme zahlédnout, ale do 2 týdnů jich naprostá většina odletí.
1: A za chvíli si řekneme o nich ještě víc.

0: Ještě si tam dáváme kulisu, vlaštovku obecnou. Jsme tady s ornitologem Liborem Prausem a teď právě mluvíme o vlaštovkách a jiříčkách, které odlétají taky hodně daleko, taky až do té Afriky.
1: Ano, ano. Čeká je, nebo některé už započaly putovat, čeká je daleká cesta, musí obletět Alpy, pak se vydají přes Středozemní moře a překonají Saharu a zimují právě až a v tom pásmu Sahelu nebo okolí rovníku, takže čeká je opravdu daleká cesta.
0: Když jsem je tak viděla, jak se houfují, to jsou stovky jednotlivců, v jak velkých hejnech oni putují?
1: No, oni putují spíše jako v menších skupinkách, ale právě před tou cestou se takhle shromažďují, konkrétně pro vlaštovky je typické, že před tou cestou tak třeba 2-3 týdny společně nocují v rákosinách, když vyvedou mláďata, takže obrovské hejna vlaštovek můžeme v tuto dobu pozorovat třeba tady na pardubických rybnících, kde se na noc slétají třeba často až tisíce vlaštovek.
0: Mm-hmm. Ale potom se rozdělí.
1: Potom se rozdělí, netáhnou v obrovských hejnech jako třeba špačci, to ne, vlaštovky létají víceméně jenom v drobných skupinkách.
0: Mm-hmm. Nepopletou se mezi sebou vlaštovky a jiříčky, to se nemůže stát.
1: No, nemůže, oni ty jiříčky se chovají trošku jinak, ty právě nenocují na těch rybnících, ty víceméně když vyhnízdí, tak chvilku se vrací na noc nocovat do těch hnízd a pak se rovnou vydávají na cestu na jich, ale neschromážďují se na rozdíl od těch vlaštovek v tak obrovských počtech u těch vodních ploch.
0: Na co se týká těch hnízd, která si dělají různě v příbytcích lidských, tak to jsou spíše vlaštovky nebo jiříčky?
1: No, uvnitř lidských příbytků hnízdí vlaštovky, naopak jiříčky ty vždycky hnízdí na nějakých vnějších stěnách budov. Třeba někde můžou být i nad oknem nebo na balkóně, ale nelétají přímo do uzavřených místností.
0: A vrací se pak do těch stejných hnízd?
1: Vrací. Oba druhy se vrací do stejných hnízd, pokud jim ty hnízda nespadnou, nebo bohužel někteří lidé ty hnízda i schazují, tak pokud to hnízdo zůstane, přežije zimu, tak ty vlaštovky i jiříčky ochotně v něm zahnízdí.
0: Mm-hmm. Pojďme na špačky. To je takový pták, který hodně lidem vadí, hlavně na Moravě, vinařům, což se nedivím. Ale na druhou stranu, když se na něj dívám, to je tak krásný ptáček, tak hezky vybarvený. Kdy pak ten odlétal?
1: No, špaček je jeden z ptačích druhů, který od nás odlétá jako poslední a naopak se k nám jako jeden z prvních vrací, takže špaček odlétá už řekněme koncem října a když jsou mírné zimy, tak už v polovině února se vrací zpátky.
0: Sezobne si hrozny a letí, aby měl dostatek síly. Ten ale nelétá až tak daleko, že?
1: Ne, většina špačků od nás létá do jihozápadní Evropy, často už někde v jižní Francii zimují, protože tím stačí, aby v zimě nebyly moc kruté mrazy nebo nějaká vyšší sněhová pokrývka, což ta Francie splňuje.
0: Mm-hmm. No a teď si pustíme zpěv ptáka, o kterém se říká, že je to jeden z nejkrásnějších, ne pěvců, ale zpěvů, jinak je to takový obyčejnější ptáček, na pohled. Křivan polní. Ještě ho uslyšíme zpívat?
1: No, už se moc neozývá, ale rozhodně ho ještě můžeme pozorovat. Kdybychom se procházeli po nějakých strništích na polích, tak ho můžeme zastihnout, protože opět je krásné babí léto, ten skřivánek nemá důvod od nás odlétat příliš brzo. Platí o něm to podobné jako o špačkovi, taky odlétá až koncem října a už v únoru se k nám může vracet. Skřivaný pták všežravý, může požírat jak nějaké obilky, tak může oštipovat i nějaké zelené lístky, obilí nebo třeba řepky, takže je to poměrně nenáročný pták, který odlétá jenom, když je opravdu krutá zima.
0: Tak zatím si to můžeme shrnout, říkal jste, rorýsy a kukačky odlétají jako jedni z prvních, někdy na konci léta, pak tady máme vlaštovky, jiříčky, některé jsou pryč, některé ještě tady můžeme vidět, špačci skřivani, ti jsou spíše poslední, ale určitě jsme mnoho z nich ještě vynechali. Které například?
1: No, tak z těch ptáků, co třeba už odletěli, tak můžeme zmínit zajímavého dravce včelojeda, jak název napovídá, živí se převážně hmyzem, takže taky tady zimu by nepřežil, takže včelojed už odletěl koncem srpna od nás.
0: To je takový dravec asi jako káně nebo větší?
1: Jako káně, jako přesně. Káně. Někteří lidé se ho skání i pletou, ale je teda podstatně vzácnější, takže jako káně, ten už je pryč. Káně naopak je stálá, tu tady můžeme pozorovat celoročně.
0: Aha, takže z těch dravců jenom včelojed odlétá, nebo ještě nějaký další?
1: No, odlétají i jiné druhy, odlétají bývají třeba konkrétně tady z Pardubicka třeba luňáci, to jsou takový docela velcí dravci, kteří mají charakteristicky vykrojený ocas podobně jako vlaštovky, mají takový vidličkovitě vykrojený ocásek.
0: Mm-hmm. Kdybyste se, vážení posluchači, chtěli na cokoliv zeptat z ornitologie Libora Prause, neváhejte, můžete teď vyťukat telefon 726 46 48 48 nebo můžete napsat na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Zajímalo by nás například, jestli také už pozorujete to hřadování některých ptáčků a jestli už taky máte nachystaná krmítka.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Měli jsme tady velmi vtipný telefonát. Paní posluchačka říkala, že krmítko sice má už 20 let nachystané, nicméně v něm momentálně žije kočka, se rozhodla, že si bude hrát na, možná na kukačku nějakou. Tak bohužel, možná to krmítko někam jinam, nebo raději nikam, když máte kočku, že přece
1: určitě, to je takové hororové krmítko, já myslím, že všichni ptáci široko daleko se dost vyděsili a vyhývají se té zahradě obloukem.
0: A teď nám někdo telefonoval, já jsem nestihla to vzít, tak jestli ještě máte něco zajímavého k ornitologii, budeme rádi, samozřejmě můžete se i teď během toho, co povídáme, tak se můžete ozvat. Ještě jsme tady o mnoha dalších druzích ptáků nemluvili. Třeba tady máme hlas, který jistě všichni velice dobře poznáte.

0: Slavíka už tady taky neuslyšíme, že?
1: Neuslyšíme. Zase platí to, že ty Slavíci teda umlkli už v červnu, ale teď už ani neuvidíme, protože Slavíci opět jsou to téměř výhradně hmyzožraví ptáci, takže by se tady neuživili a většina Slavíků už od nás v srpnu odletěla.
0: Kam odlétají Slavíci? Někam hodně daleko?
1: Ano, podobně jako vlaštovky mají cestu až do Afriky jižně od Sahary.
0: No, tak jim přejeme hodně sil a teď už pozdravíme dalšího z posluchačů, který se momentálně dovolal. Hezký den, vítejte.
2: Dobrý den, tady Andrea z Častolovic.
0: Ano, dobrý
2: Já
0: den.
2: Já jsem se chtěla zeptat, je to asi 5 let, tak jsem viděla Brkoslava severního. A chtěla jsem se zeptat, že od té doby z hlejnů jsem je neviděla.
0: Mm-hmm. Tak, Libore, je to
2: jo,
0: možné?
2: Jo, mě zajímá.
0: Ano, poslechněte si.
1: Je to přesně tak, teď teda už přecházíme do těch ptáků, kteří k nám naopak na zimu přilétají, což je případ toho brkoslava, toho tady na jaře nebo v létě neuvidíme, to je pták, který hnízdí vysoko v severní Evropě, ve Skandinávii. A k nám právě přilétá jenom jednou za několik let, když na severu je málo bobulí, když tam nemá co žrát, tak se posouvá na jich až do střední Evropy. Zase, jak postupuje globální oteplování, tak ty zimy jsou čím dál mírnější, takže nemá důvod létat tak daleko na jich, takže u nás dříve to bylo podstatně častější, teď už je to docela vzácnost pozorovat brkoslava. Já jsem viděl naposledy brkoslava asi před 2 lety v zimě v parku v Heřmanově Městci. Tam je hodně jmelí a on se rád právě v zimě živí bobulkami toho jmelí.
0: Tak to jste měla velké štěstí. A vy jste takovou...
2: No, my jsme ho měli na zahradě, teda víc jich bylo. Můžu ještě jednu otázku?
0: Ano. Určitě.
2: Chtěla jsem se zeptat na čápa, teďka celebritu Karla z Rychnova, jak ho viděli v Turecku. Myslíte, když teďka jako byl v Polsku, takže by se třeba za pár let mohl zpátky

0: nám vrátit? Nebo to asi ne, že jo?
1: No, nedá se to vyloučit. U těch čápů je docela silná vazba na hnízdo, takže pokud u nás úspěšně někde už vychoval potomky, tak jako myslím, možná ho z toho hnízda někdo jako jiný vystrnadil. No,
0: takže to asi ne.
2: To nevadí, přijdou jiní.
1: No, určitě.
2: Ale jo, je vidět, že jste takovou pozorovatelkou, že vás tohle téma baví a to je moc dobře.
0: Jo, tak moc krát děkuju.
2: Mějte se pěkně.
0: Vy taky,
2: nashledanou. K tomu Brkoslavovi, jak vypadá, jenom pro ostatní?
1: No, je docela exoticky zbarvený, má takovou chocholku, je takový hnědošedý a má takové pestré kresby na křídle, ale to se špatně popisuje, je tam kombinace žluté, červené.
2: A jak je velký zhruba?
1: Asi jako špaček,
2: tak to děkujeme jenom za vysvětlení, kdyby náhodou někdo viděl, tak aby věděl, že se jedná o Brkoslava. No a když už teda jsme se zmínili o tom, kteří ptáci naopak k nám přilétají, kromě vzácného Brkoslava, to jsou ještě určitě další.
1: Ano. Takový nejtypičtější ptáci zimy u nás jsou havrani, ale tady konkrétně se bavíme o Pardubicích Chrudimi, tak tady ty havrani i hnízdí, ale v jiných částech naší vlasti ty havrani, to je jinak jako hnízdí druh, je to poměrně vzácnost, takže do ostatních míst naší republiky havrani přilétají právě až na přelomu října a listopadu a to jsou havrani z hnízdišť v severní Evropě nebo severovýchodní Evropě, často z Ruska nebo z Pobaltí.
2: Ale jak říkáte, tady u nás to moc nepocítíme, protože my je tady máme stále, Pardubice Chrudimi. No, my si havrana taky můžeme pustit a potom budeme pokračovat v našem povídání. Bohužel už poslední vstup máme před sebou.

0: krásná píseň v podání Lenky Filipové a my tady máme stále ornitologa Libora Prause. Taky si tady zpíváme s různými ptáky, někteří jsou pěvci, někteří ne. A měli jsme tady dotaz pana posluchače, kterému není jasné, jak je to s těmi rorísy. Jak jste, Libore, říkal na začátku, že rorísy i spí za letu, že se stane, že během 2 let se vůbec nedotknou země. Ano. Tak jak se to pozná?
1: No, pozná se to podle toho, samozřejmě jako nikdo nedělal úplnou analýzu nějakými čidly, jak moc má rorís aktivní mozek, ale ví se díky vysílačkám, že ty ptáci opravdu se třeba ty 2 roky nedotkly pevné půdy a ten rorís samozřejmě nespí v kuse několik hodin, to je jenom takový mikrospánek, navíc ty ptáci můžou třeba aktivovat jenom polovinu mozku, takže polovina mozku si zdřímne třeba na 5 sekund, polovina je aktivní, takže ten spánek je trošku odlišný od toho lidského, ale opravdu jsou případy, ten rorís dokáže regenerovat, odpočívat i třeba 2 kilometry vysoko nad zemí v mracích.
0: A to vám řeknu, ani mu to nezávidím, teda takhle být pořád ve střehu, ale je to nutné v jejich případě. Když už tedy jsme u těch rekordů, kterému ptákovi se povedlo odlétnout úplně nejdál od nás České republiky. Díky kroužkování jsou o tom už zprávy.
1: Ano, jsou. Teď už navíc nejen díky kroužkování, už máme miniaturní vysílačky, takže můžeme sledovat ty ptáky dlouhodobě, jak třeba i několik sezon, kam létají zimovat, jakými cestami se vrací. Takže máme většina našich teda tažních ptáků létá, dá se říct, přímo na jih, nebo občas oblétají Alpy, ale naprostá většina ptáků u nás těch tažních zimuje v Africe, ale máme 3 výjimky, které nelétají na jih, ale létají daleko, daleko na jihovýchod. Máme u nás 3 druhy, které zimu tráví až na indickém kontinentu.
0: A které to jsou?
1: No, tak je to, možná posluchači asi nebudou znát, nejsou to úplně běžné druhy, ale je to hýl rudý, to je pták, který hnízdí v podhorských oblastech, nějaké zpustlé louky kolem říček.
0: Má takovou červenou hlavičku.
1: No, on je celý, respektive sameček. Sameček je takový celý načervenalý, krásně zbarvený ptáček, samečky jsou nenápadné, takové hnědo-hnědo-šedé. Další pták, který od nás létá do Indie, tak je lejsek malý. To je zase takový velmi, velmi vzácný ptáček, který hnízdí ve starých pralesovitých bučinách, takže třeba v Železných horách, třeba kolem Lichnice, jak jsou ty krásné bučiny zachovalé, takže tam třeba můžeme zaslechnout lejska malého, tak ten má před sebou, nebo už se asi vydal na cestu až do Indie. A poslední je slavík modráček tundrový, který hnízdí u nás pouze v Krkonoších nad hranicí lesa v Kleči.
0: To mají teda hodně dalekou cestu před sebou, nebo už jsou pryč?
1: Většina těchto druhů už je pryč, protože mají před sebou dalekou cestu, tak většinou už se vydali na cestu na přelomu července a srpna. A právě protože mají tu cestu opravdu dalekou, tak zase je to druhy, které se k nám vrací jako poslední, takže vrací se většinou až třeba kolem 10. května.
0: Máme tady vzkaz a ještě krásné fotografie od paní Zdeny z Lanškrouna, která poslala fotky, podařilo se jí předevčírem vyfotit při západu sluníčka konipasy. Taky moc pěkný ptáček. A ten zůstává?
1: No, konkrétně tenhle nejhojnější druh konipasa, konipas bílý, u nás, pokud jsou mírné zimy, tak zůstává. Dříve od nás odlétal, ale ne příliš daleko, podobně jako ten skřivan nebo špaček zimoval už někde ve Francii, nebo případně ve Středomoří, určitě nelétal až do Afriky. A teď, jak jsou mírné zimy, tak zjistil, že není důvod, že ty zimy by tady zvládal. Takže konipase můžeme u nás pozorovat celoročně.
0: Stejně se to mění s tím oteplováním, ano. Je to znát. A vy mnohem více řeknete určitě na přednášce, kterou chystáte, a bude to 3. října, jestli se dívám správně.
1: Ano, 3. října, první sobotu v říjnu, bude akce v rámci kampaně Festival ptactva, kterou pořádají ornitologové po celé republice, tak tady samozřejmě společně s Východočeským muzeem v Pardubicích pořádám u bohranických rybníků, když bude pěkné počasí, tak tam proběhne i ukázka kroužkování ptáků a v každém případě budou mít sebou i stativový dalekohled, takže všichni jste zváni, sraz je v 9 hodin 3. října v sobotu na Konečné, teď na Nové Konečné, trolejbusu číslo 3 u pohranických mlýnů.
0: Je to pravda, oni tam protáhli ten trolejbus, ano. Tak je to paráda, že se nemusí člověk trápit s parkováním a může jet takhle dopravou. Moc vám děkujeme i za tu pozvánku, za to, že jsme si to tady takhle prospívali celou radioporadnu. Ještě se jednou rozloučíme s hlasem Slavíka a vám moc děkuju a ať se daří, ať se vycházka vyvede a zase někdy brzy na viděnou.
1: Taky doufám, přeju všem posluchačům krásný ptačí podzim.

0: Sedmdesátiny dnes slaví kouzelník David Copperfield, který je známý například tím, že nechal zmizet sochu svobody nebo prošel velkou čínskou zdí. Jestli pak děti vědí, kdo přesně to je kouzelník a znají nějaká kouzla, vyzvídala Terza Beránková.
1: Víte, kdo to je kouzelník?
2: Kouzelník je třeba čarodějnice nebo kazičas.
3: Nebo čaroděj.
4: Třeba to je čarodějka.
1: A co kouzelník dělá?
2: Kouzelník dělá, že kouzlí.
1: A co kouzlí?
2: Kouzlí třeba polívku.
1: A jak ji vykouzlí?
2: Vykouzlí, že takhle čaruje.
4: Takovou hůlkou.
1: A jak ta hůlka vypadá?
4: Taková černá. Já tu hůlku mám.
1: A čaruješ s ní doma?
4: Ne.
1: A co má kouzelník na sobě?
2: Kouzelník má na sobě plášť a tam má pavouky různý a kočku.
4: Má tam klobouk, má tam boty.
1: A co může kouzelník v klobouku schovávat?
4: Třeba králíška.
3: Třeba kočku.
2: Třeba tam může schovávat kolečink.
4: Třeba sovu.
2: Třeba letadlo.
3: Koláč.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Alexej Piško.
3: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Během co nám zpíval Petr Spálený o obyčejné ženě, jsme tady řešili blackout s Mirkem Hrubanem a říkali jsme si, jak jsme na to připraveni. No, není to v růžových barvách, ale pojďme spíše na to běžné praktické vysílání, které tady máme v našich osnovách.
1: Co já to budu mít hodně příjemné dneska odpoledne. Dobře. Vyrazíme na houby, protože houbařská sezóna v plném proudu, a tak jsme vyzbrojili košíkem a nožíkem i naši regionální stopařku Terezu Brázdovou. Ta pozve na mykologickou výstavu v Chocni a stavíme se i v Moravské Třebové. Město finišuje s opravami některých silnic a chodníků. To je dobrá zpráva. Ta horší, že tyhle práce trochu komplikují dopravu i průchod, ale nebude to trvat věčně.
0: A písničky od srdce. Tak. Hned po 12. Ludmily slaví, tak všechno dobré.
2: Už nejsem.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: Parkoviště u pardubické nemocnice bude hotové na začátku prosince. Armáda začala s průzkumem kontaminované oblasti na Šumavě. Podle opozice ale nemá dostatek pravomocí ekologickou zátěž zlikvidovat. Objem nově poskytnutých hypoték v Česku minulý měsíc klesl. Banky na ně dali 26,8 miliardy korun. A nás čeká oblačno, během odpoledne bude oblačnosti přibývat a teploty do 25 stupňů. Krásné v tuto chvíli slunné poledne z Pardubic. U zpráv s Petrou Beránkovou. Dělníci staví druhou část parkoviště u spodní vrátnice pardubické nemocnice. Celkem bude kolem železniční tratě víc než 50 nových parkovacích míst. Dalších asi 30 přibude přímo v areálu nemocnice.
6: Podél nového parkoviště vznikne taky společná stezka pro chodce a cyklisty, kterou od silnice oddělí nová výsadba. Podle hejtmanství mají stavební práce skončit na začátku prosince. Do té doby bude uzavřená spodní vrátnice nemocnice. Řidiči se do areálu dostanou pouze zadním vjezdem z ulice Komenského. Kraj chce parkování v nemocnici do budoucna ještě rozšířit. V areálu by měl na místě heliportu vzniknout nový parkovací dům pro více než 200 aut. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
5: V části Komenského ulice v Pardubicích je ode dneška také omezený provoz, v místě je uzavřená část chodníku. Důvodem je přistavení velkoobjemového kontejneru. Omezení potrvá do 5. října. Město Svitavy se poprvé přidává k Evropskému týdnu mobility. Připravilo několik akcí, které mají podpořit pohyb a zdravý životní styl. Dnes je na dětském dopravním hřišti akce pod názvem Na kolo jenom s přilbou. Jaké další aktivity radnice ještě nabídne, nám řekla mluvčí Kateřina Kotasová.
7: Připraven je v průběhu týdne také výlet na koloběžkách a na kole, společná procházka Vodárenským lesem. No a celý program vyvrcholí v úterý 22. září, kdy bychom rádi, aby co nejvíce svitavských obyvatel vyrazilo do práce a do školy bez aut.
5: Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality Uzhůří na Klatovsku. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů jsou v Národním parku Šumava 200 sudů, a to s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Sanace má v Česku stát přes 190 milionů korun. Zájem o hypotéky v Česku minulý měsíc klesl, snížil se jak počet pořízených hypoték, tak i částka, kterou na ně banky společně se stavebními spořitelnami poskytly. Celkem šlo o 26 miliard 800 milionů korun, v porovnání s červencem o 13% míň. Vyplývá to z aktuálních údajů České bankovní asociace. Podle jejího hlavního ekonoma Jaromíra Šindela za to mohl nárůst hypotečních sazeb.
8: Hypoteční trh v srpnu dál ochladl a objemy nových hypoték klesly o 13%. Do trhu se postupně promítají vyšší tržní úrokové sazby a odeznívá efekt dřívějšího předzásobení před regulací investičních hypoték.
5: Haagský tribunál pro válečné zločiny spáchané v Kosovu poslal bývalého kosovského prezidenta Hašima Tačiho na 25 let do vězení. Uznal ho vinným z válečných zločinů proti civilistům během ozbrojeného boje za nezávislost Kosova v letech 1998 až 99. Tehdy byl Tači vrchním velitelem kosovské osvobozenecké armády UČK.
4: Počasí.
5: středa, nejteplejší den týdne, k večeru ale dorazí studená fronta. Čeká nás oblačno, během odpoledne bude od severozápadu přibývat další oblačnost, k večeru a večer už bude zataženo a na většině území se postupně vyskytne déšť a přehánky, místy i bouřky. Teploty dnes 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19. Vítr mírný, srážky do 10 mm, v bouřkách až kolem 30 mm. Rozptylové podmínky dobré a bio dnes 1, to znamená mírnou zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Vypadá to na vážnou nehodu hlášenou teď z Orlicko-Ústecká silnice 312 za obcí Mostek na příjezdu do obce Hemže. Srazilo se osobní auto s motorkářem a jsou tam všechny složky integrovaného záchranného systému. No a nezapomeňte taky, že silnice třetí třídy přes kopec Hřebeč na Svitavsku je uzavřená. Je to ta stará cesta.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Hezké poledne přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Dobrou chuť, pokud obědváte, a také příjemný poslech. Právě teď, 4 minuty popolední, startují písničky Od srdce. A kdo nám zahraje a zaspívá, mám tady skupinu Olympic, také Xindla X, Michala Davida, Petra Koláře, Valdemar Matušku, těšit se můžete na Jiřího Schillingera, Janu Kratochvílovou a startujeme se skupinou Boty. Takže z tohohle můžete vybírat a komu muziku a pozdrav pošlete, to už je na vás. Kontakty připomenu za chvíli. Hezké poledne.
4: Písničky Od srdce s Miroslavem.

0: Skupina Buty odstartovala středeční polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Věřím tomu, že mnozí z vás už přemýšleli, koho potěší svým pozdravem a vzkazem, nebo třeba i gratulací, protože třeba někdo z vašich blízkých, známých dnes slaví svátek, narozeniny, výročí. To už záleží na vás, jaký důvod si najdete. Každopádně, pokud chcete využít prostor v písničkách od srdce, napište nám na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Můžete posílat také SMSky ve tvaru Pardubice, mezera a váš vzkaz, to celé na číslo 90 011 04. Jenom myslete na to, že do SMSky se vejde 160 znaků, takže tady je potřeba opravdu šetřit každým písmenkem. Pokud toho máte víc na srdci, bude lepší, když zatelefonujete a řeknete to hezky sami živě do vysílání. Telefon 726 46 48 48. A pokud jsem to na vás nachrlil moc rychle, tak na našich internetových stránkách pardubice.rozhlas.cz najdete všechny informace hezky po hromadě, anebo tam využijte objednávkový formulář. Tak a my se pustíme do vašich vzkazů. Zatím jich dorazila opravdu velká spousta. Věřím, že další budou přibývat, ale tradičně zahrajeme dnešním oslavenkyním. Je středa 16. září a v kalendáři máme dvě jména, to jsou Ludmila a Kornélie. Tak všechno nejlepší k svátku, hodně zdraví, štěstí, splněných přání a posíláme Janu Kratochvílovou.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Jana Kratochvílová má ráda smích, jak zpívá v písni, která teď doznívá v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. A já jsem mezi tím měl telefonát od paní Bohuslavy, která volala, no a říkala, že její syn dnes slaví narozeniny 51. Takže mu přeje hodně zdraví, hodně pohody, kupu štěstí a také lásky k těm 51. My se připojíme ke gratulaci. Nevím, jestli byla nějaká oslavička nebo se něco chystá. Pokud se to chystá, tak ať se to samozřejmě povede. No a do dalších let i od nás hodně zdraví, pohody, radosti, splněných přání a abych nezapomněl, tu gratulaci s písničkou posílá maminka Bohuška Sobotová.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Také paní Jarka už telefonovala do písniček Od srdce. Zdravíme do Osíku, no a přeje krásný den, ať se vydaří, ať se líbí všechno, na co sáhnu, prý, aby se mi podařilo, tak moc děkuju. No ale dozvěděl jsem se, že i její dcera dnes se slaví narozeniny 53. leč neposlouchá naší stanici, tak alespoň takto pomyslně posíláme blahopřání, ale paní Jarka chce zahrát hlavně sama sobě. Tak z nabídky jsme vybrali Paula McCartneyho, ať udělá radost v Osíku, a přejeme hezkou středu.

Český rozhlas Pardubice stále s vámi, stejně jako písničky od srdce. Máme tady další vzkaz a opět gratulace. Pošlete prosím písničku do Linhartic Lidce Ševčíkové s přáním všeho nej, hlavně zdraví, Věra a všichni sourozenci posílají pozdrav a gratulaci.

12.29, jsme skoro v půlce písniček od srdce, já jsem tu zavalen vašimi vzkazy, tak pojďme rychle na další. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku ke svátku naší paní Lídě a také Neteři. Milé lidunky, přejeme vám k svátku hodně zdraví, štěstí, lásky a splnění vašich snů. A to vám přejí maminka, Jarda, rodina Zajícová a Vítková. A my z rozhlasu posíláme také gratulaci a přejeme jen to nej.

Krásný dobrý den, prosím, zahrajte v písničkách od srdce dnes po 12. hodině. Dnes svůj svátek slaví paní Liduška Kalábová z Kunčiny u Moravské Třebové. Milá Liduško, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody ti přeje manžel Jareček, sestra Maruška, neteř Hanka s rodinou a opět i celý Český rozhlas Pardubice.

studio.pardubice@rozhlas.cz, tak sem neustále chodí další vzkazy a gratulace. Chtěla bych dát zahrát mojí vnučce Lucince Tauchmanové a také asistentkám, které se starají v Hořicích a okolí o staré lidi. Děkuji, babička Míla.

Dobrý den vám do rádia, děkujeme vám také, dobrý den, prosím o zahrání písničky Fajn den a potěšení všem vašim posluchačům, hlavně zase samozřejmě pro naši mamču Marii Svobodovou do Chrudimi, že je to kabrňák, jak se v posledních dnech naběhala. Zdíky vám, Klára.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice.

dnešní dopolední radioporadna Českého rozhlasu Pardubice byla ptačí a já, jak se tady probírám těmi e-maily, které posíláte, tak jsem narazil na pozdravy od paní Zdeny z Lunchcrowna, která poslala jednak fotografie konipasu, no ale pak také fotografie špačka. Ten se povedl, ten je naprosto úžasný, jak je kropenatý a ještě jak mu bříško hází takové tmavozelené odlesky. No a zkrátka, opravdu někdy mě mrzí, že skrze rozhlasové vysílání nemůžeme zprostředkovat obraz, ale můžeme poděkovat za pozdrav i za fotografie, takže písnička s pozdravem do Lunchcrowna pro paní Zdenu. A rovnou připojím ještě jeden vzkaz, milé rádio, prosím, zahrajte písničku k obědu. Dnes máme oběd v restauraci Globus. Díky, Markus.

0: Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš-li mě zasklít, nehodlám zasklít, někdo má u nohou svět. A já nepatřím do starého.
1: Dřevo a také Xindl X ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. 1:45, 2 minuty k tomu, pomalinku se nám to krátí, ten čas určený pro vaše vzkazy v písničkách od srdce. Pojďme tedy rychle na další a budeme hrát pro Lídu Švandovou z Letohradu. Opět k dnešnímu svátku přejeme zdraví, štěstí a pohodu a podepsáni pod pozdravem a gratulací jsou Alena a Karel.

Pomalinku jdeme do finále poledních písniček od srdce. Dobrý den, prosím, zahrajte pěknou písničku paní Lidunce Dolaželové k jejímu svátku. Díky moc, pozdrav posílá Hana.

Poslechneme ještě Moře. No a dá se říct, že pro tuto chvíli je to z písniček Od srdce z těch dnešních téměř vše. Poslední vzkaz tu mám k vyřízení, ale než se k němu dostaneme, tak tady mám jedno upozornění pro naše posluchače, kteří vysílání ladí prostřednictvím vysílače Jevíčko Velké Opatovice, tedy na frekvenci 93,7, že zítra od 7 do 15.30 je v plánu výluka tohoto vysílače. Takže děkujeme za pochopení a ještě jedno doporučení. Zkuste si nás v tuto dobu, tedy mezi 7 a 15.30, naladit například přes internet. Tak a co nás čeká dál? Za chvilku tady budou další čerstvé zprávy. Po nich samozřejmě Alex a host. Dneska dorazí herec a dabér Alexej Piško. Máte se na co těšit. No a sliboval jsem i poslední vzkaz, tak pojďme na něj. Bude to opět gratulace. Dobré poledne do rozhlasu. Prosím o pěknou písničku pro Lídu do Moravské Třebové, aby se jí hezky pracovalo v tom dnešním svátečním dni. Vydržela jí dobrá nálada a také bych jí chtěla popřát i dnešní svátku všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a také spokojenosti. Díky kolegyně Vlaďka. Tak i od nás gratulace letí v tu chvíli ještě do Moravské Třebové a čas tak akorát na poslední písničku.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Sportovkyně Eva Adamčíková hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Srbsko se pyšní úchvatnými scenériemi i lidovými tradicemi. Premiérový cestopis Evropa z výšky. A ČT Art uvádí premiéru dokumentu o rekonstrukci dnes už neexistujícího vídeňského divadla u Korutanské brány, kde se konala světová premiéra proslulé Beethovenovy 9. symfonie. Divadlo pro symfonii. Středeční večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Ochranáři chtějí zachovat rezervaci Maštale. Evropská komise představí balík odolnosti proti změně klimatu, oznámila ve výročním projevu von der Leyenová. Hokejová Tipsport Extraliga večer nabídne 6 zápasů úvodního kola. Dynamo čeká od 18 hodin derby s Hradcem Králové. A nás čeká oblačno, později odpoledne bude oblačnosti přibývat, teploty až 25 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné odpoledne. Rezervace Maštale by měla podle ochranářů zůstat zachovaná. Plán na zrušení a redukci chráněného území v loni představil Pardubický kraj. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ale doporučuje jenom některé změny.
4: Pardubický kraj argumentoval tím, že původní podmínky ochrany už neodpovídají stavu území a komplikují údržbu pozemků nebo těžbu. Ochranáři revizi hranic připouští. Jádro rezervace ale požadují zachovat a na zbývající ploše pak vyhlásit přírodní památku. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Chrudim se připravuje a připojuje k Evropskému týdnu mobility, kampaně zaměřená na bezpečnost dopravy a ekologicky šetrnější způsoby cestování. Ve městě začíná série akcí pro děti a naplánovaná je třeba i sbírka kol pro Afriku. Závěrečná zkouška pro řidiče autobusů a nákladních aut se má od ledna změnit, oznámilo to ministerstvo dopravy. Chce upravit otázky tak, aby víc odpovídaly potřebám dnešních řidičů. Celkový počet otázek se sníží z 45 na 40. Ty se mají míň zaměřovat na technické detaily a složitou údržbu, naopak přibyly například otázky z ekologie, řekl nám Antonín Vohradský z ministerstva dopravy.
5: Snížili jsme také nároky na tu odbornou úroveň žadatelů. Ten důvod byl především ten, že vnímáme, že autoškolu opouští nikoli automechanik, ale řidič, to znamená uživatel toho vozidla, s cílem, aby byl teda schopen pochopit, jak vozidlo funguje, aby byl schopen najít základní závady a komunikovat je dál.
3: Nově by taky odpovědi na všechny otázky měly trvat asi stejně dlouho. Evropa musí podle předsedkyně Evropské komise vytrvat ve svých klimatických cílech. Ursula von der Leyenová to řekla ve svém výročním projevu o stavu Unie před europoslanci ve Štrasburku. Uplynulé měsíce plné požáru a sucha označila za léto pravdy. Podle Leyenové komise připravuje nový balíček odolnosti proti změně klimatu.
0: Sport.
3: Hokejová Tipsport Extraliga bude večer pokračovat dalšími 6 zápasy úvodního kola. Obhajce titulu Pardubické Dynamo čeká o 6 odpoledne východočeský souboj s Hradcem Králové a Olomouc pak duel s pražskou Spartou. Už od 17.30 budou Vítkovice hrát s Kladnem, Litvínov s Brněnskou Kometou, České Budějovice s Mladou Boleslaví a taky Plzeň s Libercem.
0: Počasí.
3: Je tu nejteplejší den týdne, k večeru ale dorazí studená fronta. Odpoledne má být oblačné, během něj bude od severozápadu přibývat další oblačnost, k večeru a večer už bude zataženo a na většině území se vyskytne déšť s přehánkami místy i bouřky. Odpolední maxima 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19. Vítr mírný, srážky, večer 2 až 10 mm, v bouřkách kolem 30. Rozptylové podmínky teď dobré, tlak slabě až mírně klesne, bio je dnes na jedničce a to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Vozidlo údržby právě teď na nejvytíženější silnici v regionu 1/35. Je to na výjezdu z Moravské Třebové, část obce Boršov, Brněnské předměstí. Tam tedy v pravém jízdním pruhu počítejte s jeho úplnou uzavírkou. Ať už míříte kamkoliv, klidnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
6: Český hlas hollywoodské hvězdy Bruce Willise, podplukovník Rohan Zrapla, dabér, filmový i divadelní herec, který si vybudoval vlastní divadelní společnost. Alexej Piškov, vítám vás.
7: Dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám Alexe Piška, dabéra, herce, ale už ne divadelního. Já jsem zamáčkla slzu, když jsem se dočetla, že na prknech, co znamená svět, jste definitivně skončil. Nebo to není tak úplně definitivní?
1: Já si myslím, že to není definitivní, ne? Ale jako je to teď taková přestávka malinká.
0: Hned mám hezčí den.
1: No ne, já nic neříkám, že je definitivní. Je taková doba, kdy tam vlastně nějakým způsobem nevidím a necítím, že by to byl ten správný směr, který by mě bavil. Protože jaksi díky věku jsem zjistil, že jsem vlastně všechno absolvoval už, jako jo, čili jedině opravdu už dneska takový projekty, které mě budou výrazně bavit.
0: No a je nějaká role, která by vás dostala zpátky na divadelní prkna?
1: Jako myslíte, jako touha, sen? Ne.
0: Nebo typově něco, co by vás zlákalo?
1: Já myslím, že to, co jsem si odehrál, tak veskrze to jakoby splňovalo všechno. A že bych teď přesně řekl přesně nějakou takovou roli, že bych ji chtěl hrát. Určitě bych nechtěl hrát Hamleta a určitě bych nechtěl hrát Cyrana. To jsou strašně těžké role. Ale, a takový jednoznačný. Ale já jsem díky takový smutný události v Národním divadle zaskočil za Borisa Reznera Hraběte Giše v Cyranovi, který mi už potom zůstal. A to se mi zdá jako daleko zajímavější role než celý Cyrano. Protože to je člověk, který jde proti němu a na konci má nějaké prozření a sebepoznání, což je hezký.
0: No, nicméně vy jste si založil a vedete vlastní divadelní společnost Bouře.
1: Ano.
0: A tam vás neláká, když vidíte herce na jevišti, se přidat?
1: Já vám musím říct jednu věc. Já jsem celý život propagoval takovou věc, že když produkuju nebo dělám nějakou věc kolem toho, tak nemůžu být i na jevišti. Prostě to se strašně tříská. A tím pádem ani nemám chuť prostě někam vylít. Já jsem to zažil právě v těch Shakespearech na začátku, kdy ten můj kolega, který to se mnou dělal, hrál i na jevišti a přes ty dialogy koukal do lidí a počítal, kolik jich tam je, jestli na tom vyděláme. Takže jako to byly pro mě odstrašující příklady. Nechce se mi. V situaci, kdy mám strašnou zodpovědnost za to, aby ty lidi, kteří mi nebo nám důvěřují, aby měli opravdu té práce dost, aby měli jako dost večerů a musíme se o to postarat, tak v té situaci já nemůžu myslet na svý ego.
0: Takže pokud byste se vrátil na divadelní prkna, tak ale jinam. Určitě ne
1: k
0: sobě.
1: Určitě.
0: Ale ta možnost je tedy otevřená, že ještě zase, nikdy na vás nikam půjdeme.
1: Nikdy neříkejme nikdy. Já si pamatuju vlastně v jistou dobu. My jsme v 11. roce jsem přišel na takovou naprosto skvělou hříčku, která se jmenuje Cena za něžnost. A mně se ta hra hrozně moc líbila, obrovsky. Akorát předposlední scéna končí smrtí té dcery. Já jsem říkal, ježiš, tak to asi nebudeme moci dělat, protože to se lidi zblázní. A pak je tam poslední scéna, kdy maminka, protože si s ní pořád telefonuje, tak protože nemá komu říct dojmy z toho pohřbu, tak zavolá jí na ten diktafon, jí to odříká ten dojem z toho pohřbu a ono to chytí takový ten hezký průvan, takový ten milej, jakoby, jo. Tak jsme to tak jako se pokusili nasadit s Janou Janěkou starší, Jitkou Čvančarovou a Marcelou Holubcovou. A furt se nemohl najít toho astronauta prostě, jako šel jsem za Kanizou, za těma lidma, to jsem potom pochopil, že oni už jsou opravdu pohodlní a starý a co budeme dělat. Tak jsem tak jednou, když jsem byl zoufalý, takhle šplechtl před nima, jestli bych si teda tu roli neudělal já, oni se na mě zesypali, že jo. Takže to jsou takový ty náhody, kdy prostě potom člověk dělá něco, co ho hodně baví, protože tam má opravdu spřízněný duše a My jsme s tím odehráli neskutečně moc sezon a je to přenádherná hra. Vůbec se nedivím, protože my jsme museli skončit pomaličku, že si Simona Stašiová vybrala jako do svého portfolia teď.
0: No tak vstříc náhodám. Alexej Piško je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je dnes dabér a herec Alexej Piško, tak divadelní spolek Bouře teď začíná bouřit. Viděla jsem hodně termínu, trochu se cítím diskriminovaná, protože v Praze těch představeních moc není, ale pozor, jdete do mé rodné Police nad Metují, což mě velice potěšilo, děkuji.
1: To je hezký, tam vám budeme věšet vlajku, nás tam pozvali. Ne, my v Praze hrajeme na okraji, na Chodově, v kulturním centru Zahrada. Máme tam takovou hezkou smlouvičku s nima, protože to divadlo se tam opravdu dělá jednou za měsíc. My máme těch titulů 4-5 teď v podstatě. Takže každý měsíc tam jeden ten titul otočíme a je to tam moc příjemný sál pro 200 lidí. A oni jsou hodně nakloněni, takže snad to má jako spoustu vstřícných věcí na obě dvě strany. No.
0: Na obě dvě strany. Stále platí, že lidé raději chodí na komedie, pobavit se, než na nějaké složité téma.
1: Hele, to je věc, která mě provází celoživotně, jo, o tom, že prostě utírání nosu židlí je prostě to pravý, no, to rozhodně není pravda a jsou lidi podle toho, co jim nabídnete, no, jako oni, je určitá část lidí, kteří vám řeknou, já se chci jenom bavit. A co to znamená, já se chci jenom bavit? To je prostě taková zvláštní věc. My jsme kdysi na otáčivém hledišti v Krumlově dělali Bouři Shakespeareovu. Já jsem dělal Prospera a oni v podstatě tu sezonu odpískali, protože tam většinou Jirka Menzel dělal krásný komedie, takový ty opravdu lehonký, filmově geniálně, prostě všecko a najednou Bouře, to je jedna, podle mého názoru, nejkrásnější Shakespeareova hra, bez debat. Ale najednou pak jsem, když jsem tam 5 neděl byl, tak jsem slyšel z různých okolních vesnic, že je zapotřebí se jít podívat na otáčku, protože tam se začalo hrát divadlo. Takže ten člověk není úplně hloupej. A když ten humor je inteligentní a dobrý, tak proč ne? To jako to v každém případě ano.
0: Jak prožíváte premiéru? Je to jiné, než když jste byl co by herec?
1: Jako z
0: premiéru svého divadelního spolku?
1: Trošku jo, trošku jsem nervózní, protože vím, že jsou dobří a že to je krásný představení a tak jako čekám na to, nebo jsem zvědavý na to, jak budou reagovat lidi, ale zatím je tam Igor Bareš s Tonkou Talackovou, na křesní méně záleží, teď jsme dali dohromady na motivy svatební cesty do Jilí, jsme dali divadelní zpracování pod názvem Naše cesta do Jilí, tak tam je Petr Hněnička, Sara Prachařová, Tomáš Novotný, ty jsou taky úplně skvělí, no a teď jsme roztočili tuhletu nádhernou říčku, kterou já mám pod kůži celý život, s Ondrou Rychlým, s Kateřinou Marií Fialovou, Evou Janouškovou a Michalem Hnátkem, takže to je komedie, ale zase má nějaký svůj handicap, který je ale docela příjemný.
0: Vy sám si vybíráte herce?
1: V podstatě jo. I když pozor, to mě velice potěšilo, manželé Barešovi u mě dělají druhou věc už. Kdysi, to vlastně před 12 lety, to byla jedna a před 2 lety přišel Igor za mnou, že by si rádi to divadlo udělali u mě v mé společnosti, což mě velmi potěšilo, jako jo. Ale jak jsem zvyklý být takový přímočarej, tak jsem zjistil, že mi to dali přečíst, že to je hra, kterou mi nabízeli na kolegyně před 5 lety, abych si s ní zahrál. Já jsem si říkal, no tak to by bylo trošku, tak jsem ty kolegyně zavolal, hele, já jsem ti to odmít, a to je strašný o textu, to je strašný, ale chtějí to dělat Barešovi, povolíš jim to, jo, takže to bylo takový fajn, takže tam oni se to, ale jinak si vybírám já.
0: Jste na každé premiéře?
1: No samozřejmě, já jsem dokonce na každý repríze, pokud to jde tady v Praze. A dokonce, tím, že jsem se trošku vyautoval jako herec, tak se jim pojď trošku stejskat, tak se šéfem naší dopravy mám úzus, že jednou za měsíc některou tu komedii jako řidič odřídím s nima.
0: Odřídíte, ale zkrátka na jeviště nevylezete, ale nemáte tendence jim do toho zasahovat?
1: Ne.
0: Do jejich hereckých výkonů?
1: Ne.
0: Nikdy?
1: Ne.
0: A vnitřně si něco říkáte?
1: Jo, je to v pořádku. Jako, já myslím, že už když je věc hotová, tak to nemá smysl. Možná nějaký nápad napadne, ale já jsem byl takový v tomhle tom divokej moc. No. Jako, když mě ta věc zdrapla, tak jsem taky začal vymýšlet a oni všichni na mě koukali, jestli jsem se nezbláznil, abych je nechal pracovat třeba. Jako, takže to bejvávalo. No,
0: no i v Raplovi, ne, jste střílel.
1: Cože?
0: Zastřelil jste v Raplovi, že jste střílel místo těch lidí, které jste na to měl.
1: No.
0: K tomu se
1: no,
0: dostaneme.
1: To byl dobrý vtip.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Alexej Piško, který občas zasáhne režisérům do práce.
1: Jak to?
0: Tam, kde jsme skončili, tak navážeme.
1: No, občas, tak když mám nějaký nápad, tak to s ním konzultuju. Není každý jako pan Soukup, který to pedantsky vyžaduje do čárky, a jsou taky režiséři, a na to já jsem docela zvyklý, kde který jako samozřejmě uznávám a před nima se skláním, ale když mám nápad, tak za ním jdu, když on je ochotný ho vyslechnout a třeba ho tam umístíme někam někdy.
0: Umístili jste Střelbu v Gangstru K, já jsem řekla v Raplově, ale bylo to v Gangstru K. Jak vás to napadlo? Vy jste potom tak toužil někoho vyzkoušet si, jak
1: když,
0: to někoho zastřelit?
1: Když najednou hrajete takovouhle roli, nebo máte takovouhle roli, tak se ve vás nějak zvednou takový zvláštní věci, které si můžete taky nějak ověřit, ne přímo jako natvrdo, ale napadlo mě tam právě, když jsem říkal právě Honzovi Pachlovi, jsem říkal, Honziku, prosím tě, nemě jednou zastřelit. Ty jsi se zblázil, ty máš na to lidi. Já vím, ale podívej se ten, Marian Roden, mě tady takhle tohleto, tohleto. A druhý den přišel, říká, hele, to má logiku, tak to tam dáme. Neměl problém. Takže jsem si vychutnal i tuhletu možnost, teoreticky.

0: potom ta druhá byla víc temnější. A vím, že lidi povšechně vyzbrali tu první část, to vím, že pro ty paní Vladková to taková trošku laskavější, ale zase znám lidi, kteří říkali, no to je takový dobrý, ale tohle už byl, to byl hardcore, to bylo ono, to bylo to, co jsme chtěli, to je ta severská kinematografie, do které se kluci pustili, takže bylo to takový náročnější, bych řekl.
1: Ta druhá část. Jak na to reagovali lidi na ulici? Měl jste nějaký zážitek?
0: Víte, že jo, ale já jsem měl takový malinký problém. Já znám takový, že si někde sedím a sedí tam, já nevím, který úplně známý je herec a lidi kolem něho skotačejí a chtějí selfiečka, já nevím co. Ale já jsem měl takový zvláštní problém, že jsem šel po ulici třeba a proti mě šel nějaký docela kultivovaný pán a jim se takhle nahnul a říká dobrý den a šel dál. Dobrý den, no. Jakože lidi neobtěžovali, jsem si říkal, tak jako to je docela vtipný.
1: No a neobtěžovali třeba proto, že máte poměrně robustní postavu?
0: No tak
1: a
0: já vám to
1: řeknu. A že působíte prostě trochu drsněji?
0: No tak vy to říkáte velice laskavě, jo? A já vás doplním o tu moji kolegyně Janu Janěkovou starší, když jsme jeli na zájezd, tak jsem se jí svěřoval s tímhle momentem a ona říká, ty se divíš? Podívej se na svůj ksicht, jak jsi arrogantní. No, takže vy jste byla
1: to
0: milá
1: teď. To si nikdy nedovolila. No. Možná jsem si to trochu myslela, ale radši ani to ne. Nicméně v Rapplovi s vámi bylo naloženo definitivně.
0: Ano.
1: Tak, a co dál? Podobný projekt, něco takového. Šel byste do toho znova?
0: Já už jsem to někde řekl. Samozřejmě, že vyšel znova do takový nějaký podobný věci. Ale upřímně řečeno, to, co se všechno sešlo na těch dvou projektech, to je něco tak vzácného, že myslím si, že když to někoho potká jednou v životě, tak je to zázrak. A že by vstoupil do stejné vody po druhý, s tím se moc nepočítá, ale všechno je možný.
1: Říká Alexej Piško, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a dnes je s námi Alexej Piško. Český hlas Bruce Willise, já kdybych ho nezmínila, byť já vím, že v každém rozhovoru se na něj ptají, ale tak nešlo by to, rozumíte, abyste tady seděl hodinu a já se nezeptala na Bruce. Když vám řekne někdo Bruce, ještě reagujete?
1: Jo.
0: A dělá vám to dobře?
1: No, v podstatě díky tomu, že jsem měl to štěstí, že jsem s ním byl propojený, dejme tomu, tak zhruba 30 let. Mě to samozřejmě lichotí a je to dobrý.
0: To je pořádný kus života.
1: To je dost dlouhý kus života.
0: A nepřipravoval vás někdy ta vaše výrazná dabingová role o jinou roli, třeba hereckou?
1: Samozřejmě, že jo.
0: A zlobil jste se na Bruce?
1: Ne. Jako, měl jsem tam ještě v portfoliu dva, nebo mám ještě dokonce jednoho, ale jinak jako skrze jsem se dostal do situace, že jsem nemusel vysedávat v těch dabingových studiích. To znamená, že já nevím, mý kolegové, kteří to dělají dneska, tak jsou třeba v 5 studiích denně, nebo dělají 3 filmy najednou, protože technika to dneska umožňuje. Takže se to všechno posunulo od těch 90. let úplně někam jinam. A moje zkušenost z letošního roku je taková, že ať to poslouchají všechny studia, ať mi nevolají, já už nechci. Protože to, jakým stylem se teď jedná, to je hrozně brutální a nechci to nějak rozvádět zbytečně, jo. Ale něco jiného to bylo, když to opravdu začalo, a něco jiného je to teď. To je naprosto odlišná záležitost.
0: Takže co by herec, budoucnost máte, ale co by dabér už nikoli?
1: Ale já to zase říkám, neříkej nikdy, jo. Prostě když něco přijde, co bude opravdu příjemný a nebude to o blbostech, jakože přijďte a máte za 20 vět 800 korun, tak to do toho půjdu, ale do takovéhle věcí už určitě ne.
0: Jak se učí dabing?
1: No, to jak se učí dneska nevím, ale když jsme začínali my, tak byly v Praze dvě studia barandovský. A my jsme začali úplně famózně, protože tam byli mladí, hezký, produkční a my jsme byli študáci na DAMU. A tehdy se to jelo na smyčky a na frekvence. A jedna frekvence trvala hodinu a půl nebo kolik a bylo za to 70 korun. Říkám se rok 77-78. No a oni nás měli tak rádi, že jsme tam vletěli ráno v 8, řekli jsme na jednu smyčku dobrý den, šli jsme do školy a ona nám napsala vždycky dvě ty frekvence. V poledne nám zavolali na jiný film, máte telefon, dvě frekvence a večer hledá vás paní ta a ta. No a teď tam stály ta plejáda těch frajerů, Cupák a spol, Hrušinský, Somr. My jsme se klepali mezi nimi, já jsem si dával dokonce den předtím mlíko, když jsem viděl ty chlapy, jak si dávají ráno ruma, tak jsem si říkal, no tě Bůh, teda to dopadne, ne, ale oni se potřebovali rozmluvit třeba. Takže my jsme šli postupně, tehdy byly i třídy dabérský, jo, prostě začátečník až po extra. Dneska tohle prostě bohužel nefunguje, dneska kdo je šikovnější, ten je víc na forhontě. Ať asi tak, jak to je ve všem ostatním. Jsme se tady o tom povídali, že jo, jak se dneska obsazují herci do těch filmů a seriálů. Prostě je to všechno úplně o něčem jiném.
0: Dostává pak to, nazvu to řemeslem, na frak? Ať už je to dabing, herectví?
1: Tak řemeslo jako takový, protože já už jsem teda hodně velký pamětník. To řemeslo už dostalo strašně dávno na frak. Už jako ty základy, kterými jsme se učili a který nás učili naši bardové, to prostě nevím, jestli se dneska vůbec nosí. A je to všechno, musím říct upřímně řečeno, já v tom nejedu, takže já to neumím přesně posoudit, jak to dneska vypadá. Jo? V každém případě nějaký věci kolem pokory k tomu povolání nebo k té profesi, já si myslím, že to se trošku vytratilo.
0: Jsme trochu zvážněli. Tak si dáme si písničku a se trošku půjdeme do veselejšího módu. Alexej Piško je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alexej Piško je dnešním hostem. Alex a host, vy jste letos začátkem léta oslavil kulatiny, sedmdesátiny, snad nevadí, že to takhle řeknu, je to zkrátka realita, vy to říkáte tak smutně.
1: Neříkám smutně, to říkám jako, že to je teda asi fakt.
0: Přimělo vás to výročí třeba k nějakému zamyšlení, k nějakému bilancování?
1: Ne.
0: Ne? Ne. A jste třeba, možná i třeba novináři nedonutili vás zazpomínat na herecké začátky, nebo tak?
1: Já jsem měl jeden rozhovor docela příjemný, ale jako to jo, to jako když se dotkneme mý minulosti, tak tam je teda opravdu, tam jsou tuny možností, jako jo, protože ta byla opravdu pestrá ta minulost. Ale že bych já nějakým způsobem chtěl se podřídit tomu, že lidi v mém věku jsou starci, tak to rozhodně ne. To zatím já vůbec nevím, co to znamená. Vůbec mi to nejde do hlavy. Ale je to tak a hlavně to vidím kolem sebe a zase je to smutný téma. No. Prostě odcházejí ti lidi kolem vás. V jiném věku, dokonce mladší.
0: Ale vzpomínky zůstávají.
1: Ale tak to je bez
0: zeba. Vzpomínky na Vrchní Prchní.
1: Na
0: všichni školou povinní, kde jste se setkal rovněž se spoustou hereckých
1: bardů. No tam to bylo vůbec ďábelsky našlapaný. Já jsem to nedávno, to tak rok, dva viděl, jsem jeden díl a já jsem úplně, mě spadla brada, co tam bylo za plejáda herců, ale s velkým H. To prostě vůbec nechápu, jako jak to tehdy existovalo všechno.
0: A uvědomoval jste si v tu chvíli, když se natáčelo?
1: Tak v tu chvíli, jako jo, byl jsem šťastný, že můžu, já nevím, komunikovat s panem Menšíkem nebo s panem Sovákem. Jako to všechno bylo dobrý, ale v tu chvíli vám to nedojde, protože s těma lidma vlastně už nějakým způsobem souzníte přes tu školu, přes hostování někde, už je trošku máte ohmataný, že jo. A nejsou vždycky na tom place všichni ti, který potom vidíte v tom celku. Takže to bylo právě tam to bylo velice zajímavé natáčení, protože pan režisér si mě velice jakoby prosazoval, byť jsem odešel do Ostravy, že jo. A točilo se to v Liberci a tady kolem Prahy. A on řekl, že ani omylem nepřeobsadí, takže já jsem v 80. roce zažil něco, co se těžko zažívá tady v tomhle stádě. Já jsem do té Prahy lítal letadlem. Když jsem tady měl bydlet, tak se mě ptali, v kterém hotelu chci bydlet. Takže já jsem si probral takový ambasádory a tyhle ty věci. Krásný to bylo, moc hezký a příjemný natáčení.
0: No srovnatelné s Brucem Willisem, ne? Vy jste říkal, že byste se s ním nepotkal, protože co byste mu tak říkal, když má vlastní tryskáč a podobně, ale jste na tom byl skoro stejně.
1: No, tak ne, ale jako...
0: Takže dá se říct, že to bylo krásné herecké období? To nejkrásnější?
1: Ne. Po každý to bylo trochu jiný a po každý to bylo krásný. Ale já myslím, že tak jako kdybych zabloudil zpět od té školy přes Ostravu, Prahu tady, různá hostování, dokonce i šéfování v Liberci a tyhle ty věci, tak každý to období má nějaký svůj půvab a docela to do sebe zapadalo.
0: I tohle ale období má svůj půvab, nebo
1: ale
0: ne?
1: Jo, jako já si vůbec nestěžuju, naopak. Najednou jsem se začal docela i lebedit v takovým tom poklidnějším módu.
0: Lenivějším.
1: Poklidnějším.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alexej Piško je stále s námi ve vysílání. My jsme se tady během písničky připomněli shakespearovské slavnosti na jejich začátku, u jejich zrodu jste stál vy. Dělají vám radost, ale vím, že už nejste přímo
1: dělají
0: zainteresován.
1: Dělají mi pořád velkou radost. Opravdu jo, upřímně, protože to byla náhoda. V roce 1991 jsme tam hráli se Noci svatojánský s panem Kopeckým v roli Puka. Dnešní hvězdy a už starší herci tehdy tam hráli malé elfíky. A mě to mě 91. bouchlo do hlavy, říkám, tohle to je prostředí, který prostě potřebuje, to je zlatá cihla v divadelnictví, tady tohleto nádvoří. Tak jsem po ty věci šel pomaličku a tak dlouho urputně, že se najednou objevili i lidi kolem mě, kterým se to líbilo a měli jiný možnosti, jak tomu pomoct a tak dále, takže jsem někdy po těch, já nevím, kolika ti letech poděkoval, odešel, protože jsem vlastně byl zaměstnaný 12 měsíců v roce. A to se nedá žít celý život. Ale musím říct upřímně, že teď už je to taková tradice, že když čtu nějaký rozhovory, třeba teď s Kohákem, jsem četl dneska na internetu, jak si libuje nad rolí v komedii omylů v Shakespearech, tak to prostě člověku přijde zábavný, je to dobrý.
0: Bylo těžké od toho odcházet?
1: Ne, fakt ne. Ve chvíli, kdy jsem věděl, že to bude mít prostě budoucnost, tak, ale já jsem takový, já jsem jinak kosmopolitní člověk a jednak jako mě vždycky vydrží to bavení do jisté doby a musím zjistit něco jiného třeba. Jako. I když je to někdy podmíněný tím, že jsem se třeba s těma lidma nepohod, nebo já nevím co, ale to není případ Shakespeare, to v žádném případě. Ale nebylo mi to líto a byl jsem šťastný, že v podstatě jsem někde za rohem a koukám a ono to jede.
0: A ono to jede. A chodíte se aspoň někdy podívat jako divák?
1: Tak byl jsem loni se podívat na jedno představení.
0: Aha.
1: Jo, já myslím, že jo, pro diváka příjemný.
0: A pro herce a zakladatele. Já vám řeknu, co na mě pan Piško teďka ukazuje. On mi hrozí. Bacha, jsou tady kamery, jo?
1: Alex,
0: to jsem vám zapomněla říct.
1: Alex se mi snaží dostat do rohu. Ne, já už jsem tak natolik zkušený pardál, že vím, že některé produkce nedá se vždycky udělat nějaká, já nevím, srdcerivně výborná věc, je tam to těch titulů hodně, no a Marná lásky snaha je moc hezký představení, hezky hraný. To je všechno, co já o tom můžu říct.
0: Tak já vás ušetřím, byl jste diplomatický, zeptám se, máme poslední půl minutku.
1: Ano.
0: Na co se těšíte?
1: Na co já se těším? Že se za 2 roky zase uvidíme.
0: Opravdu?
1: No.
0: To už tak víte? Já nic neřekla.
1: Mně to bylo řečeno.
0: Dobře, tak ještě, protože vy jste sám říkal 10 měsíců, pracoval jste 12, tak to znamená, že teď máte třeba volné léto?
1: No já vám něco řeknu, je to takový zvláštní doba, protože máme vnučku a že bych byl méně zaměstnaný.
0: Vy jste děda.
1: Já jsem dědek, no.
0: Tak, nevypadáte.
1: Děkuji, ale děkuji. Tak jako mám zase úplně jiný zájmy a jiný věci a nenudím se vůbec.
0: Tak si je užívejte. Moc děkuji, že jste tu byl, Alexej Piško.
1: Děkuji moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Silnice třetí třídy přes kopec Hřebeč na Svitavsku je zavřena. Armáda začala s průzkumem kontaminované oblasti Národního parku Šumava. Pardubičtí fotbalisté se hrají třetí kolo domácího molkapu a nás zítra čeká ochlazení, většinou zataženo a teploty do 20 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné teplé odpoledne z Pardubic. Stará cesta přes kopec Hřebeč k silnici 1/35 za tunelem je neprůjezdná. Mimo provoz bude až do konce letošního roku. Důvodem tentokrát není oprava silnice, vysvětluje vedoucí odboru investic Městského úřadu v Moravské Třebové Petr Matějka.
2: Problém je tam s bezpečností stromů, kdy vlastník stromů nyní intenzivně řeší možnost povolení ke kácení, aby mohl nebezpečné stromy odkácet.
0: Chrudim zruší papírové složenky. Město je využívá pro platby za odpad. Nově budou obyvatelé dostávat údaje elektronickou formou. Změna začne platit od příštího roku. Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Podle ministerstva životního prostředí jsou u Zhůří na Klatovsku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Národní park v těchto dnech armádě při průzkumu pomáhá, potvrdil jeho šéf Pavel Hubený.
3: V téhle první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromu.
0: Sanace má stát přes 190 milionů korun a být hotová do června roku 2028. Sport. 8 zápasů má na programu domácí pohárová fotbalová soutěž. Ve třetím kole polkapu se představí i Pardubice, a to od 16 hodin na hřišti Kozlovic.
4: Pardubičtí se do třetího kola soutěže dostali po výhře nad třetiligovým Pískem. Divizní Kozlovice ve druhém kole zaskočili favorizovanou Karvinou, kterou vyřadili po penaltovém rozstřelu. Utkání začíná na kozlovickém stadionu v 16 hodin. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas. Počasí.
0: Před námi je velmi oblačná noc, s četnými srážkami bude zataženo, na většině území tedy s deštěm nebo přehaňkami a hlavně na horách i s bouřkami. Ve druhé polovině noci budou srážky ustávat. Noční teploty klesnou ke 14 až 11 stupňům, na horách naměříte 9 až 6 stupňů Celsia. Čtvrtek, ochlazení a skoro beze srážek. Ráno bude ještě na většině území zataženo a od severozápadu začne postupně oblačnost ubývat až na polojasno. Na horách se zítra odpoledne můžou vyskytnout slabé přehaňky. Denní maxima zítra nižší než ta dnešní 17 až 20 stupňů, na horách naměříte 10 až 14 stupňů Celsia. Vítr mírný, k večeru proměnlivý, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a biozítra mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 3:14 míříme na silnice Pardubického kraje. Jak už jste slyšeli, stará cesta přes kopec Hřebeč k silnici 35 za tunelem je úplně neprůjezdná, a to až do konce letošního roku. No a v části Komenského ulice v Pardubicích je ode dneška taky omezený provoz. V místě je zavřená i část chodníku. Důvodem je přistavení velkoobjemového kontejneru. Skončí to až 5. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je tu středeční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice s datem 16. září, 16:04. Přejeme pohodový poslech a krásný, vydařený den. Stavíme se v Moravské Třebové, tam finišují opravy silnic a chodníků. Největší zásah čeká most v jihovýchodní části města. My jsme zjišťovali, dokdy potrvají opravy, co jsme zjistili, povíme už za chvíli. Nebude chybět ani naše řidičská abeceda, ve které vám až do konce září každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují, a vydáme se také na houby. Takže se máte v příštích minutách rozhodně na co těšit. Co se týká muziky, tak tu obstarají Krištof, Helena Vondráčková s Jiřím Kornem a nebo také Palo Habera. Hezké středeční odpoledne a Ludmilám všechno nejlepší k dnešnímu svátku.
1: Dobré odpoledne s Miroslavem.

0: Já půjdu tam a ty tam, Helena Vondráčková, Jiří Korna, s vámi středeční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. A teď si s námi opět můžete osvěžit pravidla silničního provozu, aby za volantem bylo zase o něco víc bezpečněji. My vám až do konce září každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dneska si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem vyjíždějícím z levého pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Představte si situaci, kterou na našich silnicích zažíváme prakticky denně. Kříží se dva zájmy řidičů na jednom místě a každý z nich si myslí, že právo je na jeho straně. Kdo má přednost, když řidič jedoucí v levém pruhu dvoupruhového kruhového objezdu chce přejet do pravého, ale zároveň do toho pravého pruhu najíždí auto z boční ulice? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Já bych tady dával pozor na to, dávat přesně, či je to chyba, protože ono záleží vždycky na konkrétní situaci. Policista při šetření případné nehody, tak by samozřejmě posuzoval, kdo byl kde a tak dále. Ale obecně se dá říct, že ten, kdo jede po kruhovém objezdu, má přednost před těmi, kteří tam najíždí.
2: Existuje vůbec nějaký případ, kdyby musel dávat přednost řidič jedoucí po kruhovém objezdu?
3: Může se to stát, samozřejmě. Záleží opět na tom, kde ten kruhový objezd je. Já tuším, že v České republice je případ, kdy v těsné blízkosti kruhového objezdu je železniční přejezd a tam je to upravené tak, že pokud najedu na ten kruhový objezd, tak v půlce toho kruhového objezdu je dej přednost v jízdě a já tam dávám přednost těm, kteří tam najíždí. Z toho důvodu, aby nikdo nezůstal stát na kolejích v případě, že by ten přejezd, anebo že by potom přejezdu jel vlak.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné vozidlo, ale teď už opět trocha muziky. Těšit se můžete třeba na skupinu Krištof za pár minut. Hezké odpoledne.

0: Je 14.20, hladíte Český rozhlas Pardubice, možná, že nás posloucháte na cestách a kdo projíždí Moravskou Třebovou, ten může mít pocit, že letos místní silnice dostaly pořádně zabrat. Radnice přes léto začala opravovat ulice a chodníky, někde se navíc mění vodovodní a kanalizační potrubí. Největší komplikaci přináší oprava mostu mezi centrem a jihovýchodní části města. Reportérka Českého rozhlasu Pardubice Věra Pavlasová zjišťovala, dokdy právě tam potrvá stavební ruch.
1: Tady stojíme na mostě na ulici Gorazdova a Jevícká, který prochází kompletně rekonstrukcí.
2: Vedoucí odboru investic Petr Matějka.
1: Tato akce je financována z rozpočtu Pardubického kraje a měla by být dokončena v pondělí 21. září.
2: Pan Jiří chtěl po mostě přecházet, ale nemůže.
3: Tak je to taková mírná komplikace, sice vlastně ani nevím, kdy to má být hotový, ale byl bych rád, kdyby se to uspíšilo, protože spíš než to chození, tak mi vadí, že to musím objíždět, protože častěji s tím směrem jezdím. Musím objít vlastně půlku města, abych se dostal na druhou stranu.
2: Toto není jediný úsek, který je neprůjezdný, neprůchodný v Moravské Třebové už delší dobu, které další?
1: Další neprůjezdný úsek je stará cesta přes Hřebeč k silnici 35 za tunelem.
2: Ta bude hotová kdy?
1: Tam nejde o opravu komunikace, problém je tam s bezpečností stromů, kdy vlastník stromů nyní intenzivně řeší možnost povolení ke kácení, aby mohl nebezpečné stromy odkácet.
2: Vraťme se do města, tady je také několik ulic neprůchodných, neprůjezdných.
1: Práce probíhají na ulici doktora Janského, doktora Loubala, kde děláme kanalizaci. Tyto práce budou završeny pokládkou asfaltové vrstvy. Dále probíhá oprava kanalizace na části ulice Sluneční, kde opět po položení kanalizace budou povrchy provedeny do nového stavu.
2: Kdy budou tyto silnice průchodné, průjezdné?
1: Ulice Sluneční počítáme, že bude průjezdná, průchodná zhruba v měsíci říjnu. Doktora Janského počítáme někdy v listopadu.
2: Pustíte se do konce letošního roku ještě do nějakých větších oprav?
1: Větší opravy komunikací v této chvíli neplánujeme, s výjimkou ulice Komenského, kde by měla na podzim začít oprava, výměna kanalizace pod touto komunikací.
2: V lokalitě ulice doktora Janského bude město pokračovat s pracemi i v příštím roce, takže bude neprůjezdná i neprůchodná. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: jiné se podaří zachránit a může nové využití dát památce druhý život? Odpovíme ve čtvrtek v 17.30 v pořadu O čem se mluví.
1: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem.

0: Ivana Čáková s písní Proč mě nikdo nemá rád je za námi. Za chvilku další písničky, které nestárnou v podání Zuzany Norisové nebo Karla Gotta. Ale teď už, jak jsem sliboval, vyrážíme do lesa.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Jestli jste vášniví houbaři, pak jste z té letošní sezóny asi moc radost neměli, i když teď to vypadá, že si přeci jenom přijdete na své. Sociální sítě už zaplavují obrázky krásných úlovků hub. Tak jak to s nimi vypadá, na to se teď zeptáme přímo mykologa a udělá to reportérka Tereza Brázdová. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Terezo, kde právě teď jsi?
2: Tak já jsem v lese na okraji lesa u Brandýsa nad Orlicí. Dala jsem si to sraz s mykologem Liborem Tmejem, který je z Brandýsa, ale jinak je taky velmi aktivním členem mykologického klubu v Chocni. Pojďme, pane Tmej, zhodnotit tu letošní hubarskou sezonu, která v podstatě teprve začíná. Bylo to sucho ten hlavní limitující faktor?
3: Rozhodně. Sucho je vždycky limitující faktor pro růst hub. Houby rostou podle množství vláhy, podle toho, kolik naprší a na to reagují. Ale to, jak se správně řekla, houbařská sezona teprve vlastně začíná, alespoň třeba tady v Pardubickém kraji a na Českomoravské Vysočině a i třeba v západních Čechách už to bylo o týden, o 14 dnů dřív, ale u nás to nastupuje až v podstatě teďka.
2: Houby ale už rostou, my přestože jsme se nepříliš vzdálili od silnice, jsme skutečně na okraji lesa, tak už jsme překročili hřeba koloděje, taky holubinku doupňákovou, jak jsem byla poučena.

0: Kdybyste měl posluchačům poradit, jak najdou lokality, kde houby rostou, kam si zajet, mají se podívat třeba na internet?
1: A tak určitě na tom internetu taky je spousta různých houbařských fóra, dá se najít, ale obecně bych prostě spíš doporučil typ lokality jako takové. Určitě bych vyhledával spíše listnaté lesy, okraje lesu, různé lesní cesty, příkopy, ale třeba hráze rybníku, anebo naopak takové rozvolněné mlází, které může být i jehličnaté. V podstatě, kde se dostalo více vláhy, tak tam je šance, a dneska ta šance je veliká, na pěkné úlovky.
0: Které, co teď roste nejvíc?
1: No tak co asi houbaře nejvíce zajímá, jsou to hřibovité. A hřibovité rostou opravdu ve velkém a v různých druzích. Jak jste zmínila, zakopli jsme v podstatě o hřiba koloděje, kousek vedle rostl také hřib kovář, co jsou ty modrající hřiby, ale rostou především hřiby smrkové, co jsou ty bílé hřiby, velice kvalitní, populární. Ty rostou ve veliké množství, k tomu se pochopitelně přidává celá plejáda různých kozáků, křemená, kolousci, jak těch hřibovitých je opravdu hodně, a rostou i zajímavé, z mého pohledu, různé barevné hřiby typu hřiba legalového, hřiba satana, což jsou teda jedovaté houby, ale jsou vzácné, ale my mykologové je rádi sledujeme.
0: Na závěr krátce, podařil se vám letos nějaký úlovek?
1: No, abych se přiznal, nějaký zvláštní úlovek se ještě nepodařil, já na něj čekám a on přijde.
0: Brandy se ještě chvilku zůstanou, protože v 15.15 se vám přihlásíme s Liborem Tmejem znova a pozveme vás na výstavu.
2: Tak my se budeme těšit, zatím zdravíme do Brandýsa a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zuzana Norrisová, píseň, kterou určitě známe všichni velmi dobře z filmu Rebelové od režiséra Filipa Renče. Mimochodem, Filip Renč původně hledal úplně jinou představitelku této role, tedy role Terezy. Nakonec si vybral právě Zuzanu Norrisovou a takovou zajímavostí je, že Terezu si zahrála hned dvakrát, jednak tedy ve filmu, později i v divadelní verzi tohoto snímku. Tak to jsme malinko odbočili a teď už opět otevřeme, no ne učebnice, protože se dozvíte něco, co v učebnicích nebylo. Tentokrát Martin Písařík prozradí, který brouk v Česku je nejvzácnější.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt leskáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Leskáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný leskáček žije.
2: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: české výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Tentokrát vás vezmeme do Chocně a bude to výlet hlavně pro všechny milovníky dobrého jídla a pití. Prohlédneme si znovu obnovený chocenský pivovar, ochutnáme neobyčejné francouzské palačinky a chutě Vietnamu nám představí bývalá česká mis Monika Leová. Na gastroturistiku po Chocni vás zve Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Pražsko-meziříčská kapela Mňága až Dorp, která se začala formovat už v roce 83 ze skupin Happy End a Slepé střevo. Co by Mňága nahráli první desku v roce 91, možná si vzpomenete na název Made in Valmes. No a tehdy opravdu ikonický hit, který je vystřelil hodinový hotel. Tak to jsme zaspomínali na tuhle partu. No já tady mám jedno upozornění pro všechny posluchače, kteří vysílání Českého rozhlasu Pardubice hladí prostřednictvím vysílače Jevíčko Velké Opatovice. To znamená pro ty posluchače, kteří nás poslouchají na frekvenci 93,7. Zítra od 7 do 15.30 je v plánu výluka tohoto vysílače, takže na této frekvenci nás nenaladíte. Děkujeme za pochopení, no a mám tady ještě jeden tip, pokud byste si nemohli pomoct, a my budeme samozřejmě rádi, tak si nás v tuhle dobu nalaďte, například přes internet, tam to půjde třeba i s obrazovým záznamem. Tak, tolik malé rychlé upozornění a teď už Miki Žbirka, za chvilku také Brian Adams a přejeme dál pohodovou středu.

0: Autoservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
5: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
6: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
7: Ochranáři chtějí zachovat rezervaci Maštale. Tři zadržení v kauze zadávání veřejných zakázek v ústřední vojenské nemocnici jsou na svobodě. Pardubičtí hokejisté vstoupí do nového ročníku extraligy soubojem s Hradcem. A zítra nás čeká ochlazení, většinou zataženo a teploty do 20 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Krásné slunné odpoledne z Pardubic. Rezervace Maštale by měla podle ochranářů zůstat zachovaná. Plán na zrušení a redukci chráněného území v loni představil Pardubický kraj. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ale doporučuje jenom některé změny.
8: Pardubický kraj argumentoval tím, že původní podmínky ochrany už neodpovídají stavu území a komplikují údržbu pozemků nebo těžbu. Ochranáři revizi hranic připouští. Jádro rezervace ale požadují zachovat a na zbývající ploše pak vyhlásit přírodní památku. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
7: V části Komenského ulice v Pardubicích je ode dneška omezený provoz. V místě je uzavřená taky část chodníku. Důvodem je přistavení velkoobjemového kontejneru. Omezení potrvá do 5. října. Policisté propustili tři lidi v kauze ústřední vojenské nemocnice. Vojenská policie je včera zadržela kvůli podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Podle mluvčího pražského městského státního zastupitelství Aleše Cimbaly prověřování veřejných zakázek dál pokračuje. Slovensko, politicky rozdělené na dva tábory, je podle slovenského prezidenta jedním z největších problémů státu. Peter Pellegrini to řekl ve zprávě o stavu země. Přednesl ji dnes ve sněmovně před poslanci a členy vlády. Polarizace se podle Pellegriniho prohlubuje a nezastavil je ani pokus o atentát na premiéra Roberta Fica. Prezident ale taky ocenil některé kroky současné vlády, třeba v oblasti energetiky. Za důležitou pak označil loajalitu Slovenska ke klíčovým spojencům. Sport. Pardubičtí hokejisté vstoupí úvodním zápasem do nového ročníku extraligy. Obhajují titul z minulé sezony. Stejně jako před rokem je na úvod čeká východočeské derby proti Hradci Králové.
9: Start v minulé sezóně se Pardubicím proti Hradci povedl skvěle. Už ve 14. minutě vedli pardubičtí 5-0 a nakonec vyhráli 7-1. Oba celky se v předchozím ročníku extraligy utkali 4x a vždy se z výhry radoval domácí tým. Součástí dnešního duelu bude i vyvěšení 7. mistrovské vlajky, co by připomínky 7. titulu z minulé sezóny. Utkání proti Hradci začíná v Enteria aréně v 18 hodin. Z Pardubic, Otagu Tvěrt, Český rozhlas.
6: Počasí.
7: Jaká bude noc? Oblačná. Zatažená zpočátku na většině území s deštěm nebo přeháňkami a hlavně na horách ojediněle s bouřkami. Noční teploty klesnou ke 14 až 11 stupňům, na horách naměříte 9 až 6 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky většinou nepříznivé. A jaký bude čtvrtek? No, čeká nás ochlazení a skoro beze srážek. Ráno bude ještě na většině území zataženo a od severozápadu začne postupně oblačnost ubývat až na polojasno. Na horách se můžou vyskytnout slabé přeháňky. Denní maxima zítra nižší než ta dnešní 17 až 20 stupňů, na horách 10 až 14. Vítr slabý, srážky do 1 mm, rozptylové podmínky přes den většinou dobré, tlak se měnit nebude a biojednička. Mírná zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
10: Z
6: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
7: Jak už víte z našeho vysílání, omezení čekejte na 35 na výjezdu z Moravské Třebové v části obce Boršov, brněnské předměstí. Pravý jízdní pruh je uzavřený kvůli práci údržby. A když se díváme do krajského města, do Pardubic, tak teď odpolední špička. Stojí se na Studánce ve směru na Sezemice, na Sukově třídě u Paláce ve směru jak do centra, tak od centra, anebo na silnici u letiště.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Čtyři minuty po 15. pokračuje středeční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice s datem 16. září. Ludmily a také Kornélie mají dnes jméno v kalendáři. Tak přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku, náležitě to oslavte. No a co vám nabídneme v dalším společně stráveném čase? Jak víte, někde v lesích u Brandýsa nad Orlicí se pohybuje naše regionální stopařka Tereza Brázdová. V minulé hodině jsme zjistili, že rostou, no ale chystají se také ekologické výstavy a na jednu z nich za pár okamžiků pozveme. Co se týká muziky, tak tu obstarají Hana Zagorová, Karel Zich anebo Erasure. Hezkou středu.
6: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubým.

zase lepším stávám, běžím za něčím, Bůh ví, čemu vstříc.

0: Až chuť majoránky zpíval Karel Zich ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Za chvilku nabídneme Eltona Johna, Josefa Laufera, nebudou chybět ani Erasure.
1: Počasí.
0: Ale teď jdeme kouknout na oblohu, nejenom na tu dnešní, ale také na tu, která nás čeká v příštích dnech. A provedeme to s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové Tomášem Popelkou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Venku zatím krásně, tady v Pardubicích svítí sluníčko. Co nás čeká dál ve zbytku dnešního dne?
2: Tak, od západu už přes republiku začíná zvolna postupovat studená fronta. Zatím se přehánky a bouřky tvoří západní části republiky a tady u nás by se měly objevit až někdy po 18. hodině. Takže zatím bude jako je to oblačné místo ještě polojasné počasí, ale od západu bude přivírat další oblačnost. No a začnou se objevovat k večeru, hlavně večer přehánky, případně bouřky. Teploty by se dneska dostaly většinou mezi 22 až 25 stupňů. Když se to podívá, no, tak v Hradci 25,9 dokonce. A v Pardubicích. A stejně, 25,9. Takže nám to dokonce v Polabí lehce překročilo. Jinak na ostatním území je to kolem těch 23 stupňů.
0: Tak ale čeká nás ochlazení?
2: Tak za frontou, ano. V noci ještě bude zataženo a zpočátku ještě na větším území bude déšť nebo přehánky. Tak to vypadá, bouřky by se mohly objevit velice hodně v oblasti Orlických hor nebo Králického sněžníku. V druhé polovině noci už srážky budou ustávat a nad ránem asi na západě kraje začne oblačnost protrhávat, teploty by v noci klesly až 14 až 11, vítr nám bude foukat už od západu, severozápadu 5 metrů, no a zítra ráno ještě bude na větším území zataženo, ale během dopoledne se poměrně rychle oblačnost protrhá až na polojasno a pouze na horách by se odpoledne mohly objevit velmi ojedinělé a slabunké přehánky. Ale teploty budou zítra nižší než dneska 17 až 20. A vítr bude foukat od západu, severozápadu do 5 metrů.
0: No a když koukneme na pátek, sobotu, neděli, tak tam to v rychlosti vypadá jak?
2: Tak zatím pátek a sobota budou celkem příjemné, jak to vypadá, tam bude takové převážně oblačné až polesné počasí, pouze nahora, aby se zase mohla objevit ojedinělá slabunká přehánka. Ten rána budou studená, to bude většinou mezi 10 až 6 stupni, v sobotu dokonce v údolích tam můžou být až kolem 4, protože přece jenom bude v noci méně oblačnosti. Mm-hmm. A přes den se budou ty teploty pohybovat tak maximálně do 23 stupňů.
0: Toliko počasí meteorolog Tomáš Popelka, děkujeme a hezký den do Hradce, naslyšenou.
2: Hezký den.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: A my také jedeme dál, opět vyrážíme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice do lesa.
2: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V minulé hodině vysílání se nám Tereza Brázdová přihlásila od Brandýsa nad Orlicí o letošní houbařské sezóně s mykologem Liborem Tmejem a teď už má pro nás slibovanou pozvánku na nadcházející jubilejní výstavu hub v Chocni. Tak určitě přidá podrobnosti, pokud vydrželo spojení. Halo?
3: Ano, slyšíme se, ano, hezké odpoledne.
1: Spojení drží, hezké odpoledne. Tak kdy se můžou houbaři a vlastně nejenom oni těšit?
3: Výstava hub se bude konat v Orlickém muzeu na zámku v Chocni. Už tento pátek, otevřená pak bude celou sobotu a neděli. A jestli je ten 40. ročník něčím výjimečný, tak na to se samozřejmě musím Libora Tmeje z chocenského mykologického klubu zeptat.
4: No bude výjimečný. On je výjimečný už tím, že jsme to 40 let vydrželi a pořád to takhle zvládáme. A já jsem z kraje sezony měl velký strach o houby, že nebudou, ale mohu návštěvníkům sdělit, že výstava bude opravdu jubilejní, bude mimořádná, bude obrovská plejáda hřibovitých hub, které teďka rostly. Opravdu v lesích to vypuklo a už co mám hlášení od kolegů, protože už dneska sbíráme zítra, tak jako bude se na co dívat, bude se na co koukat. Říkám, plejáda hub bude obrovská, druhou je pestra a velmi zácné houby tam budou.
3: Vy jste mi ukazoval fotografie, tak kolegové je mají zatím v chladničce, nebo jak se uchovávají?
4: Vesměs se to sbírá do různých zeleninových přepravek nebo různých krabiček, nebo se to balí do alobalu. No a pak se to musí dát do chladírny, já nevím, tak jak se dává, nebo do ledniček, kdo má třeba chladný sklep, do sklepa. A v podstatě zítra, ten hlavní sběr je zítra, brzo od rána a zhruba kolem poledne to začneme určovat, instalovat, aby jsme to do večera měli a aby jsme mohli ráno otevřít v 8 hodin pro veřejnost.
3: My ještě musíme říct, že to nebude jen klasická výstava, kde se návštěvníci budou rozhlížet, ale oni se tam taky můžou poradit a dokonce i budete mít komentované prohlídky.
4: Ano, to je samozřejmě, že v průběhu výstav jsou komentované prohlídky na požádání. Houbaři mohou nosit své nálezy, my jim je určíme, když budou zajímavé a ho budou chtět, tak je dáme do expozice. Bude to pestré.
3: Pane Tmeji, vy jste zarytý houbař už od dětství. Kdy vlastně začíná ta vaše sezóna?
4: No já bych řekl asi tak, že sezóna nekončí. Ono i během zimy se dají sbírat houby, je pořád na co koukat. Pokud opravdu nejsou dvoumetrové závěje, kde není vidět ani na větve stromů, tak je pořád co hledat, co nacházet. A já naopak zimu mám docela rád, protože se můžu soustředit i na houby, které jakoby během hlavní sezóny opomím. Takže sezóna pro mykologii nikdy nekončí.
3: A co ale na výstavě určitě neuvidíte, tak to bude masečník kulovitý. My jsme se o něm před chvílí spolu bavili. Proč?
4: To je taková mykologická mantra. Ten masečník kulovitý je krásná, zajímavá houba ze skupiny takzvaných ascomycetů, a který u nás rostl ještě v 50. a poslední 50. a 60. letech 20. století, ale pak vymizel. To, proč vymizel, se neví, ale bude to spojeno s určitým oteplováním už tenkrát, protože třeba ve Finsku a vůbec ve skandinávských zemích se dá ještě nalézt, ale pořád naděje umírá poslední a každý z mykologů v koutku srdci nese takový poselství, že by mohl na ně někde narazit.
3: A na závěr jsou naopak druhy, které tady v Česku nebyly a přibývají, jsou sem třeba nějakým způsobem zavlečené, nepatří k té naší české přírodě.
4: No tak určitě posluchači určitě znají ten novozélandský nebo respektive australský květnatec archerův, který je v Evropě už od poloviny 20. století, ale teďka internet a média opanovala taková aféra kolem hřibu dlouhotřeného, což je zajímavý hřib, který je z Ameriky, pochází, už delší dobu rostl ve Skandinávii a v pobaltských zemích a už ho máme i v České republice. Ale pro houbaře je to potěšující, nebo je to jedlá houba. Možná se s ním setkáme i na výstavě Chocni.
3: Děkuji, to je od nás vše.
1: Tak my děkujeme za spoustu zajímavých informací panu Tmejovi, také tobě, Terezo, no a já se jdu podívat, jak vypadá masečník kulovitý a zdravíme. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: na Alaska.
1: Yes, we can.
2: Středa 16. září. Svátek mají Ludmily. Chronologicky první česká svatá, svatá Ludmila, byla zavražděna právě v noci z 15. na 16. září 921 na hradišti Tetín. To je 1105 let. A dnešní pranostika nám říká jedno. Na boso už toho letos asi moc nenaběháme. Aneb na Ludmily světice, obouvej střevíce. Tady je

Petr Jungmann. Jméno Jára Cimrman se vůbec poprvé objevilo v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka před 60 lety v roce 1966. Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek ale tehdy o něm nehovořili jako o znovu objeveném géniovi z do Rakouska-Uherska. Tehdy byl jen řidičem parního válce a amatérským sochařem. Raketoplán Atlantis startoval přesně před 30 lety v roce 1996 ke své 17. misi. Na palubě byl nejenom astronaut s českým jménem John Blaha, ale i přístroj Astronomického ústavu Akademie věd České republiky na měření extrémně malých zrychlení. Mise klapla, na Zemi se Atlantis vrátil za 10 dnů. Na velkou cenu Monzy se před 25 lety v roce 2001 dívali i ti, kteří na Formuli 1 normálně vůbec nekoukají. Do kokpitu monopostu týmu Prost zasedl totiž první český pilot Tomáš Enge. Dojel na 12. místě, ale rozhodně nesklamal. Kulatých 70 je nejslavnějšímu kouzelníkovi světa Davidu Copperfieldovi. My best dream was to fly. Ten dokonce vlastní i 11 ostrovů na Bahamách, když prodal jenom na svá vystoupení doposud lístky za víc jak 4 miliardy dolarů. A to nepočítáme příjmy z televizních pořadů a reklam, tak se dá vykouzlit, i takové jsou ostroví. Mimo to vykouzlil i 11 zápisů do Guinnessovy knihy rekordů. A já přeju pěkný

0: Alberto. Kolej Albertov, to byl Petr Spálený, za 3 minuty bude 3:15 a s vámi je stále Český rozhlas v Pardubice. Vracet památkovým objektům, ale třeba i historickým předmětům původní krásu je nejenom záslužná, ale i dobrodružná činnost. Své o tom ví restaurátor kočárů Tomáš Bárta. Jak se dozvěděla redaktorka Milada Velehradská, nejenom jim navrací ve svém ateliéru život.
1: U mě to bylo takové poměrně jednoduché, protože táta v Jičínském muzeu založil restaurátorské dílny. Jsem vyrůstal v depozitářích, v dílně. To bylo takové ideálně přirozené. Začínáte o těch drobných prací.
2: Jak se vám tam dostali kočáry?
1: Jsme navrhovali restaurování třeba Třebechovického betlému. Takže jsme se začali věnovat pohyblivým dřevěným částem a přišlo výběrové řízení na restaurování Masarykova kočáru. Sehnal jsem ten původní seznam těch jednotlivých surovin, ale neměli jsme postup. Čili my jsme začali odhalovat ty taje vařených laků těch kočárových. No a asi po 3 týdnech tak kolega na prostém zoufalství do dneška nevíme, kam zavolal. A my jsme vlastně do 2 dnů měli ten lak uvařený po 100 letech. Původní kočárový lak.
2: Kolik kočárů tedy máte na svém kontě?
1: 1 až 2 kočáry ročně. Vám do toho vstupují jako další řemesla. Potřebujete tam pasíře, kováře, odborníky na usně, restaurátory na textil, čalovníky. A zároveň musíte zkusit sehnat ty původní materiály. Týká se to usní, vrapování. Takže to jsme scháněli v Itálii.
2: Je to jako detektivka.
1: Jsme spíš takový lékaři k památek. Musíme stanovit diagnózu, navrhnout léčbu, ale my ještě musíme vymyslet, kde ty materiály seženeme, čím ho budeme léčit. Vy jako restaurátor máte povinnost tě zachovávat co nejvíc té původní hmoty, technologie. Takže je to úžasné.
2: Ale vy děláte i další.
1: Mobiliář, nábytek, to je moje jako velká láska.
2: Jste vlastně doma na zámcích.
1: A v kostelích. V Chrudimi se bude restaurovat 3. část restaurování lavic. Zákristie barokní ve Ivanovicích. Do toho děláme restaurování oken v Rudolfínu. Dokončujeme kočár do Hřebčína v Kladrubech. Máme privátní takovou rezidenci na Křivoklátsku. Tam restaurujeme mobiliář a vyrábíme některé prvky interiéru. Zároveň jsme převáželi kočár habsburský do zákup. Jsme restaurovali v loni Horní Řasnici oltář. Oltář v zákupech, děláme mobiliář do zákup na zámek i zároveň na Opočnou.
2: Jste šťastný člověk.
1: To si říkám každý den. Já jsem vyběh na sprint, ale uprostřed trati jsem zjistil, že běžím maraton, ale je to překrásný obor.
0: Říká restaurátor Tomáš Bárta, se kterým si povídala redaktorka Milada Velehradská. Teď už jsou tu Beach Boys, David Dale, za chvilku naše dnešní dobrá rada a dobré odpoledne pokračuje. Pohodový poslech.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
4: Myslím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že maso po sečuánsku je ostré a aromatické jídlo, jak jinak, když je inspirované čínskou kuchyní. No a přesně to si v sobotu uděláme i my. Podávat budeme pikantní kuřecí prsa se žampiony, čili papričkami a medem. Bude to dobré, ale ostré.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
5: Už dá.

0: Davidil, má žena a 9 minut nás dělí od 16. hodiny. Budou tu další zprávy s Petrou Beránkovou. Po nich samozřejmě humoriáda. Dnes se můžete těšit nejenom na Patrika Rozehnala, ale také na Ondřeje Kepku. A teď už dostane prostor ve vysílání náš spotřebitelský odborník Josef Černý. Jak vyřešit chybějící díl nábytku? Na to se právě dnes ptáte v našem spotřebitelském servisu.
1: Pan Kamil koupil v prodejně s nábytkem skřínku na ukládání lůžkovin, která byla, jak už to u nábytku ostatně bývá, nesmontovaná. Nakonec ale zjistil, že v balení chybí zadní stěna. Na telefonickou reklamaci mu bylo odpovězeno, že skřínku má tedy přivézt do prodejny, jenomže to by znamenalo ji opět rozebrat. Pane posluchači, i mně to připadá jako nesmysl, stačilo by přece dodat chybějící díl. Doporučil bych vám pokusit se s prodejcem dohodnout na přiměřené slevě a u truhláře si nechat uříznout na míru kousek překližky nebo sololitu.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje dvěma ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria15.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Autokemp Hluboký v Holicích je na prodej. Začal Evropský týden mobility. V sousedním Hradci Králové bude 22. září MHD pro držitele řidičských průkazů zdarma. Hokejová Tipsport Extraliga večer nabídne 6 zápasů úvodního kola. Dynamo čeká od 18 derby s Hradcem. A zítra nás na východě Čech čeká ochlazení, ale skoro bez srážek, bude zataženo a teploty do 20 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beránková. Krásné slunné odpoledne. 4-hektarový autokemp Hluboký v Holicích na Pardubicku je na prodej. Dosavadní vlastník Automotoklub Holice už nechce o areál se 40 chatkami a zázemím dál pečovat. Chybí mu i peníze na jeho obnovu. Podle informací radnice v Holicích je jedním z možných zájemců o koupi společnost provozující horský rezort Dolní Morava. Na místě by chtěla vybudovat moderní rekreační centrum.
3: To, že zvažuje koupi areálu autokempu Hluboký, soukromý investor potvrdil. Podle informací města přišel s vizí předělat ho na moderní autokemp s restaurací, wellness, svatebním altánem, zahloubenými chatkami se zelenými střechami a veřejnou pláží. Sloužit by mohl i jako jakési centrum pro pořádání svadeb. Z Holic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Podle ministerstva životního prostředí jsou u Zhuři na Klatovsku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a znečištěné půdy. Víc ve zprávách za hodinu. Lidé s řidičským průkazem budou moct v úterý 22. září cestovat v sousedním Hradci Králové městskou hromadnou dopravou zdarma. Město se tím znovu připojí k Evropskému dni bez aut a Evropskému týdnu mobility, který začal právě dnes. Sedmidenní program nabídne i v Hradci řadu akcí na podporu udržitelné dopravy. Jsou mezi nimi například besedy, workshopy, sousedská setkání nebo akce pro děti.
1: Sport.
2: Hokejová Tipsport Extraliga bude večer pokračovat dalšími 6 zápasy úvodního kola. Obhájce titulu pardubické Dynamo čeká od 18 hodin východočeský souboj s Hradcem Králové a Olomouc duel s pražskou Spartou. Už od 17.30 budou Vítkovice hrát s Kladnem, Litvínov s brněnskou Kometou, České Budějovice s Mladou Boleslaví a taky Plzeň s Libercem. A poprvé v kariéře nastoupí proti svému mateřskému klubu hokejový útočník Hradce Králové Robert Kousal. 35-letou posilu týmu čeká derby právě s Pardubicemi, se kterými získal 3 mistrovské tituly, i když zažije velmi emotivní duel. Pár hodin před zápasem působil velmi klidně.
4: Už jsem to hrál několikrát, teďka akorát budu na druhé straně a teď už se snažím to brát jako normální zápas. Tak je to podle mě jako nejlepší si to uspořádat v té hlavě a nebejt moc přemotivovaný nebo se moc těšit, protože z vlastní zkušenosti vím, že většinou to pak nedopadá dobře.
1: Počasí.
2: Před námi noc zatažená, zpočátku na většině území s deštěm nebo přeháňkami a hlavně na horách ojediněle i s bouřkami. Ve druhé polovině noci srážky budou ustávat. Noční teploty 14 až 11 stupňů. A čtvrtek ochlazení a skoro beze srážek. Ráno bude ještě na většině území zataženo a od severozápadu začne postupně oblačnost ubývat až na polojasno. Na horách se odpoledne můžou vyskytnout slabé přeháňky. Teploty zítra 17 až 20 stupňů, na horách 10 až 14. Vítr mírný, rozptylové, podmínky dobré, tlak se nemění a biozí zítra mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Se Zemicích v části Dražkov teď osobní auto srazilo cyklistu a nehoda ještě u Rohozné. Osobní auto tam skončilo v příkopě.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne.
5: Každému prospěje, když se na svět usměje.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda zahájená, máme tady prezidenta herecké asociace a tak se sluší popřát jubilance, blíží se to Daniele Kolářové.
1: No, Daniela Kolářová, ano, úžasná herečka, já si vzpomínám na představení, máma říkala, že bych neměla v divadle na Vinohradech takový zvláštní název, ale čtyři dámy tehdy byly excelentní, já měl tu možnost to točit pro televizi.
0: No výborně.
1: Takže jsem si to užil.
0: Tak to je paráda.
1: Tak tam byla skvělá.
0: Tak přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví a ano. Spoustu příjemných chvil, nejenom na jevišti,
1: přesně tak.
0: Ale i v životě. Ještě
1: legenda, dá se říct už legenda.
0: Gratulujeme. Ještě mám drobnou gratulaci, pro mě velkou,
1: ano.
0: Pro důležitou osobu v mém životě, ano. A to je moje maminka. Ludmila má dneska svátek, takže je všechno nejlepší, hlavně zdraví.
1: A zdravíme maminku a zdravíme všechny Ludmily.
0: Samozřejmě.
1: Ano,
0: i všechny, co poslouchají Humoriádu právě teď. Přátelé, s námi je Ondřej Kepka a teď vybírá první výstup.
1: Ano, ano, tak to se teda posluchači pomněte, protože přijde, říkalo se zpívající právník, že jo, se říkalo Ivo Jahelka a Zdeněk Izer, no tak tahle dvojice to určitě, to bude super.
0: A navíc už ten název pořadu Jen blbni Prima TV, to dosvědčuje úplně všechno.
2: Pardon, s dovolením gorily, tak děkuju. Dobrý den. Já jsem váš obhajce, ex ofo. Dobrý den. Já jsem mu byl přidělen, strašně se omlouvám, Praha je zasekaná. Já nevím, co se kde děje, jaký fotbal, nebo co. Helejte, tak jsem to četl, no. Není to žádná sláva, no, ale já myslím, že vás toho vysekám, jo. Že tak více jak desítka z toho nebude. Nekoukejte na mě, tady ten váš svatouškovský ksicht, on se třikrát utrhne a pak se diví, jakože desítka, si vás. Takhle čumte, až bude soud, to je přesně ten pohled, jako jeli to, jo, ale mluvit nechte mě, já budu mluvit za vás, jo, to ukecám a vysekám vás, nepojďte se nic vůbec, jo, takže hlavně nekecat a čumět, jako jeli to, pacha. Vstaňte nebo zasluňte. My jsme ho nenakrkli hned z kraje, on je pěkná svině, tohle soudce.
3: Tak, pane obhájče, co je to?
2: Já se omlouvám, pane soudce, ale můj mandant potřeboval nutnou, řekl bych, konzultaci hned v úvodu. Tak.
3: Zahajuji hlavní líčení ve věci obžalovaného. No prosím, co zase máte?
2: Pane soudče, já se omlouvám, já bych hned začal mojí obhajovací řečí, je to trošku nezvyklé, ale...
3: Je to formálně poněkud netypický postup, nicméně s ohledem na povahu jednání vašeho mandanta budiš.
2: Zírejte. Tak. Pane soudče, já hned v úvodu, než začneme projednávat celou kauzu, tak já bych zhodnotil trestný čin mého mandanta, který několikrát, konkrétně třikrát, spáchal brutální trestný čin. A bylo by dobré hned v úvodu si to ještě jednou celé zopakovat, abychom na jeho trestný čin pohlíželi, tak říkají, z jiného úhlu všichni.
3: Pane Obajči, je to opravdu nutné v tomto případě? Pokud je mi známo, byl jste přidělen ex ofo vašemu klientovi z úřední povinnosti. A já se tedy táži, jestli jste s případem dostatečně seznámen.
2: Ano, velice pečlivě. Já jsem to celé studoval několikrát, stihnul jsem si to přečíst teďko celou cestu v autě po Vinohradské.
3: Prosím, hlavně nezdržujte.
2: Jasně, dobře. Tak tedy, já jsem si velmi vědom vysoké nebezpečnosti trestných činů mého mandanta, protože i já jsem byl zděšen brutalitou, se kterou byl veden tento trestný čin a stejně zděšen by byl asi každý občan v této zemi.
3: Co to dále ten člověk? Co to povídá?
2: Ovšem v prvé řadě je třeba říci, že já mám hájit zájmy svého mandanta. A na druhé straně jsem právě zděšen s tím, jak celý trestný čin spáchal, konkrétně třikrát. No. Ježíš, nekoukejte na mě takhle. Já jsem říkal koukat jako jeli to, ale... Tady koukáte, jak když mám na dloube, člověk by vám dal 5 korun, já jsem to čet, jak jste se hezky oháněl kudličkou. Počujte vy, zrůdo. Ano, já bych se nebál mého mandanta označit za lidskou zrůdu, pane soudče.
3: To už snad, pane obhájče, trochu přeháníte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik rozehrávka u soudu s Ivo Jahelkou a Zdeňkem Izerem. Co přidá Ondřej?
1: No já přidám jenom, že jsem je nikdy neslyšel takhle ve dvou. Znám každého samozřejmě solo. Ivo Jahelku mám v takovém výběru folkových legend s těmi některými úžasnými písněmi, kdy on přespíval ty absurdní případy ze soudní síně, kdy si člověk uvědomil, jak někdy opravdu vůbec nechápe, jo, jak to k tomu mohlo dojít, nebo kde je vlastně pravda. No a Zdeňka Izera mám zařazeného například z Najkrajší kult v širom světě, kdy dělá Černocha a Dvorského, jestli s tím je ty fousy. No to je pro mě top ten vůbec jako v zábavě, jo, jako takže vedle Anešky, Lídlešky a podobně. Takže tohle ta
0: dvojice
1: je super.
0: Takže bychom mohli pokračovat, určitě, když posluchači určitě dají Ačko, Ivo Jahelka, Zdeněk Izer, když nastoupí Bčko do našeho vysílání, tak je tu archivní Řecko Pireo s Františkem Nepilem. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

que se me nezdá. Že chtěl bych jenom jít.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: V dnešní humoriádě je s vámi posádka Pavel Kučera a náš host Ondřej Kepka. Teď jsme zvědaví, jak budete hlasovat, kam přidáte své hlasy, jestli pro pokračování scénky s Ivem Jahelkou a Zdeňkem Izerem, nebo si zvolíte Františka Nepila. Tak co vy na to? Dobré odpoledne, slyšíme.
3: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
4: Děkuju.
3: A já bych si přál pana Nepila.
2: Mm-hmm. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Mm-hmm. Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové.
2: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování Zdenka Izera. Mm-hmm.
2: Děkujeme i za váš hlas pro Ačko, naslyšenou.
4: Souboje napínavý.
2: Myslíš? Tak jo, jdem se napínat dál. Kdo je s námi?
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Standa Zemník s Karlem vás zdraví. Ano. Je to těžká volba. Radši bychom dali Nepila, protože teď jsme se napili.
2: Takže vy jste nepilové, vy jste pilové a chcete Nepila, dobře. Vysvětleno, děkujeme. Hezký den i vám.
7: Dobrý den.
2: Dobrý den.
7: Zdravím vás, pánové, do studia. A protože si myslím, že každá historka by měla nějak mít konec, tak doufám, že se ho dozvíme. Takže hlasujeme pro Izera.
2: Ano, Ačko, píšeme si, Honzo, díky. Haló, haló, kdo je tady?
8: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
2: Dobrý den.
8: A já bych určitě pokračoval s panem Jahelkou a panem Izerem. A Pavle, když už tam máte pana Jahelku, pusťte tam od něj nějaký kousek.
2: No tak to není jenom na mě. Já nejsem hlavní hudební
8: dramaturg.
2: Ale snad by ten náš přimouřil očko. Uvidíme, uvidíme.
8: Dobře,
2: mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, je tam někdo? Měl by tam být. Ano, už se slyšíme. No, kdo pak volá?
9: Tak,
2: ano, už vás posloucháme. Je to napínavé.
9: Chtěla být dvojku.
2: Dvojku bílého nebo červeného? Ne, samozřejmě. Bčko, chápeme.
9: Hodně vás zdravím a opatrujte se.
2: Dobře.
9: Ať jste zdraví.
2: Nápodobně přejeme, samozřejmě. A děkujeme. Naslyšenou. No. Tak, sečteme hlasy.
4: No, jak to dopadlo? To jsem teda sám překvapený.
2: Napnutej
4: teda.
2: Ochlup.
4: Chlup.
2: Čili o dva hlasy.
4: Ano.
2: Zvítězilo. Ačko.
4: Ačko.
10: No, ovšem, já jsem samozřejmě také zastáncem pravidla třikrát a dost, protože takovýhle grázlové by neměli běhat po svobodě. Zatím to u nás nefunguje. I já jsem také zvažoval, že bych navrhl nejvyšší trest, výjimečný trest smrti. Bohužel byl vypuštěn z našeho právního řádu.
11: Pane obájče, mluvte, prosím vás, už konečně k věci.
10: Ano,
11: rozumíte?
10: Hned.
11: K věci.
10: Tak tedy. Chceme-li pochopit jednání mého mandanta, musíme se vrátit hluboko do jeho dětských let. Pane soudče, jeho otec byl notorický alkoholik, jeho matka byla neznámá.
12: No tak to tohle už ale...
10: No ne, neznámá, vůbec nikdo ji neznal, vy taky ne. Navíc mého mandanta sexuálně zneužíval jeho strýc a poté i jeho teta. Což se samozřejmě obrazilo i na jeho mravním charakteru. Navíc své brutální činy spáchal v afektu a i na to náš právní řád pamatuje jaksi nižší sazbou, že?
11: Pane obhájče, já tady úplně nevím.
10: Já vím, pane souče, co chcete namítnout. Byly to hlavně osobnostní nepevnost a lidské selhání, které přivedly mého mandanta na cestu zločinu. Ovšem, právě proto bych navrhoval takovou tu střední hranici trestu, to znamená 10 let nepodmíněně s věznicí se zvýšenou ostrahou.
11: Pane obhájče, já si nejsem úplně jistý, jestli vám správně rozumím, nicméně, když tedy myslíte... Povstaňte, poslyšte rozsudek. Obžalovaný se uznává vinným a odsuzuje se k trestu odnětí svobody na 10 let nepodmíněně ve věznici se zvýšenou ostrahou.
13: 10 let?
11: Postaňte se. Stručně k odůvodnění. Soud se rozhodnul vyhovět návrhu pana obhájce. Ten jistě chce pro obžalovaného to nejlepší. Poučení proti rozsudku je možno podat odvolání.
10: My se vzdáváme odvolání, pane.
11: Vzdáváte se. Pane obhájče, na slovíčko.
10: Moment.
11: Řeknu vám, dobrá práce.
10: Ano, ano.
11: Napařit 10 let za trojnásobné nezaplacení koncesionářských poplatků, to jsem teda ještě nezažil. A mimochodem, ten trojnásobný vrah se soudí přesně za hodinu. Tak to zase, prosím vás, nepopleťte.
10: Já jsem vám to říkal, ten soudce, že to je hrozná svině. Proti němu Urválek, to je normálně pohádkový dědeček. Hlejte, ale já jsem vám slíbil, že vás toho vysekám. Já vám domluvím na Mírově blok C, tam jsou nejtenčí zdi. Hlejte, aspoň pak budete mít v hospodě o čem povídat, ne? Hladu vzhůru, ale já schutí do toho a půl je hotovo, jo? Já se na vás tak říkám, tak přijdu mrknout. Mějte se pěkně. Naschalou. Machagorili.
0: Humoriáda.
2: Tak jsme opět v Humoriádě zpátky od Zdeňka Izera a Iva Jehelky. A protože rozhlas a zvláště Humoriáda plní ráda přání posluchačů, tak na návrh jednoho z nich, jak jsme slyšeli, budeme hrát píseň Iva Jehelky a není to nic jiného, než chceš to říct ty, Ondřej?
4: Já jsem to zapomněl.
2: Raději. Případ nudisty Bédi Šulisty.
14: Poslyšte příště.

Alešu listu, kráče ti po pláži, jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám v jistém byl napětí, na břicho nucen byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak Šulista taktiku,

0: Kteří dělali slavní filmový francouzští zátah na nudisty a měli i školení, jehož výsledkem byla otázka, kdo je to nudista? A odpověď zněla, to je někdo úplně nahej. Určitě se vám vybavil i Louis Define a jsme u toho, co chce Ondřej říci a pozvat nás na dabingové ceny, nebo říci nám o nich, že už budou brzy.
1: Ano, ano, jedna z nejtradičnějších kulturních akcí, samozřejmě i spojená s humorem často, Louis Define a jeho úžasné filmy, ceny Františka Filipovského, známého dabera a rodáka z Přelouče. A proto v Přelouči, kde se navíc obnaží, tedy když jsme u těch nudistů, je pomník Františku Filipovskému, ale bude oblečený, ano, samozřejmě. Ta velká věc se už chystá a bude to 19. tedy popozítří sobotu. Ano, celé odpoledne vlastně, no a partnerská Česká televize streamuje ten přenos od 5 hodin a na různých kanálech dalších je to možné i sledovat, kdyby chtěli jednak přijet do Přeluč, anebo nasát tu atmosféru prostřednictvím video přenosu, tedy přímo z toho udílení cen. Já mám tu čestou už po XT moderovat, těším se na to. No a bude tam řada osobností, které budou získávat v různých kategoriích, že jo, tam máme seriály, dětská tvorba, je tam i kouzelný Arabelin prsten, který já uděluji nejslavnějšímu nebo nejlepšímu českému malému dabérovi.
0: Takže ty ho nosíš sebou.
1: No, ale on je skleněný, to je cena, neexistuje ten původní. To musím říct tedy historičku krátkou. Já jsem slíbil, že vyrobím nějakou cenu, když si vymysleli tuto cenu, teda pořadatele Přelouči, že vyrobím nějaký kouzelný prsten, jo? Nějaký, prostě, že něco vymyslím. Já jsem na to zapomněl ten první rok, to už je dávno. No a protože jsem měl doma od jednoho historika kopii toho Arabelina prstenu, tak jsem byl nucen tuto slavnou kopii věnovat tomu prvnímu laureátovi, protože neměl tu cenu. Takže ten první získal opravdu vlastně věrnou kopii toho Arabelina prstenu. No a teď už jsou to, takže já už nemám nic, tím chci říct doma, ale teď už jsou to takové skleněné od pana Svobody, krásné, prostě skleněné takové malé sošky nebo malé vázičky, nebo jak to říct, ale je to tvar opravdu prstenu, no. A bude tam řada hereckých osobností, které budou získávat tu cenu za celoživotní mistrovství. Takže sobota 19. Přelouč, Pardubický kraj.
0: Dabingové ceny. Ano. Tak škoda, že nemáš ten pravý Arabelin prsten, nemám, protože no, bychom mohli s ním zrušit závist a přát si třeba mír a dobro a lásku, to nám určitě chybí.
1: Určitě, ale představ si, kdyby se dostal do rukou nějaký zločinců.
0: To o tom nebudeme vůbec mluvit. Pojďme k tomu dobru a vtipu a humoru a smíchu. Tak, co dál?
1: Co dál? Tak dál sadíme na jistotu na člověka, se kterým jsem vlastně vyrůstal, byl mým takovým vzorem dobrého humoru, Miloslav Šimek.
0: Jak jsme vdávali sestru?
2: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech. Hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hanbu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček Balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. čí je tedy náš strýček? Zeptala se

0: babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal: jsem váš strýc Baloun, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spable s Hurvinkem. Tatínek se snažil strýčka Balouna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma a vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se Balon. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem Balounem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik prozatím z povídek Šimka a Grossmana. Miloslav Šimek, jak jsme vdávali sestru, tak můžeme pokračovat ve vdavkách, anebo nastoupí rozvod s Lubomírem Lipským, Janem Skopečkem a Lubou Skořepovou. To je výběr, Ondřej.
3: No to teda je dramatický oblouk.
2: Je to vždycky A nebo B, takže hlasujte prosím SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon máme 731 800 900 a věřím, že to není takový hlavolam, o jakém zpívají a hrají činasky. We'll be right back.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: A slavnou značkou je i cena Thálie. Ondřej bdí nad vším konáním okolo těchto cen slavných divadelních.
5: No jo. Asi narážíš na to, že zítra je takové nominační odpoledne tiskovka, kde dokonce bude, pozor, to je novinka, předána už jedna Thálie mladému umělci do 33 let. Já prozajím, že to bude umělkyně, ještě je to tajemné do zítřka.
4: Co umí?
5: Posluchači velmi dobře znají z filmu a z televize, takže myslím si, že to bude hezký okamžik. Bude jí to předávat Bára Munzarová, tu cenu, oni jsou patroni se svojí nadací Munzarových této ceny. No a budeme tam vlastně oznamovat nominace a další věci a to vše směřuje k 3. říjnu, kdy budou Thálie. Mimochodem pod patronací Českého rozhlasu budou udělovány, takže to je takový předskokanský moment pro Thálie.
4: Jsme rádi, že Zítřek. Jsme u toho.
5: No tak určitě, jo? Děkujeme Dobře. Rozhlasu za pomoc.
4: Tak a vracíme se nám do Humoriády, ano. A máme tady výběr Miloslav Šimek anebo Lipský Skořepová Skopeček, tohle trio v další scénce. Tak si vyberte, na našem telefonu přidáváme vaše hlasy. 731 800 900, dobrý den. Haló.
6: No haló, já vás zdravím, dobrý den. Tady je Milan ze Sadský.
4: Ano.
6: Já vás všichni zdravím, chtěl bych pokračování. A jestli můžu požádat, pozdrav panu Šlejharovi a panu Ševčíkovi.
4: No tak už je to tam, buďte pozdraveni, chtěl jsem říct, ale vy buďte taky pozdraven. Ano. Mějte se hezky, naschledanou. Ano. Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Logaři, zdravím Ondru a Pavla.
4: Zdravíme.
7: Pavle, co kdybyste řekli dramaturgovi, jak protáhne stopáč? Ta hodina je málo.
4: No a co potom ty další pořady? No. Ti by zase říkali, proč to protáhli, když nám ubrali? Ale to by nešlo. Ne. Musíte si nás užít poctivě celou hodinu.
5: Já bych to klidně vydržel delší dobu. Konce.
4: Já jsem tady do 7 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, takže se mnou můžete povít. Ondra třeba zůstane taky, ale zdarma.
5: Ano, no samozřejmě, to je jasné. Teď nevím, jak na to
7: reagovat.
4: Berte nebo neberte.
5: Ano.
4: Kam dáme váš hlas, Petře?
7: Já bych měl chuť na pokračování.
4: Je to tam. Mějte se hezky. Naschledanou. Děkujeme. Tak, kdo dál se hlásí? Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle, do Humoriády a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Ketku. Dobrý den, pane
5: Ketka. Díky moc.
8: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji Pavle pro Ačko, všem posluchačům a vám oběma přeji pohodový večer či příjemné čtvrteční ráno s příjemným probouzením všem posluchačům do nového dne přeje Růža Humoriádnice z Ryknovska. Pozdravím ještě pana Petra Dozdounek, nashledanou.
4: Ano,
5: no,
4: tak
5: prosím.
4: Všichni se pozdravili, ano. A vás teď pozdraví z našeho archivu další Miloslav Šimek.
9: Po 2 hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve 2, případně ve 3? Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka s nadějí. Značka Bigby, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Baloun. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, Vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Baloun a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýce zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak a v tuto chvíli vracíme do hry ty, co se k vám z našeho archivu ještě neprobojovali. A to je František Nepil a trojice Lipský, Skořepová, Skopeček. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Ondřej mi visí pohledem na rtech.
5: Ano, visím.
4: A já to přehraju na něj, koho by si vybral on do finále?
5: No, se vší úctou k té trojici, já miluji Františka Nepila, protože to je tak inteligentní humor, že ho dneska není mnoho takového. Mm-hmm. Takže já bych si vybral jeho, ale samozřejmě ta tři jména, no tak co k tomu dodat, že jo? Jsou to úžasní herci a skvělí komici, tak asi to necháme na posluchači.
4: Posluchači, volte humor podle svého gusta.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Skupina No Name nám zahrála a právě teď už máme výsledek odhlasováno, sečteno. Ondřej, chceš to říci ty, nebo to mám prozradit ti já? Hezkou fanfáru zahrál, křídlovku nosí sebou po kapsách.
2: Ano.
1: A tak říkáme, že vyhrál František Nepil.
3: Vladimírova žena trvala na tom, že když jsme v Aténách, musíme vidět i děti z Pirea. Zajeli jsme tedy do tohoto města, většího než Brno, ale navzdory někdejšímu hitu Ivety Simonové jsme tam objevili jedno jediné dítě, a to v přístavu. Byly mu asi 3 roky, sedělo mamince na ruce a usedavě plakalo. Tatínek totiž usedl na loď, která se viditelně chystala k odplutí. Děťátko z Pirea nutně potřebovalo, aby nikam neodplul, a naříkalo tak, že se mojí i Vladimírově ženě začaly rovněž kutálet slzy po tvářích. Jenomže marně, loď neúprosně zaklapla obrovitou záď, kudy mohlo do jejich útrop vjet malé autobusové nádraží, a spustila lodní šrouby, netušíc, že je vynalezl český lesník Josef Ressl. Odlepila se z volna od břehu a začala se vzdalovat na 10, 20 a 30 metrů, když se stalo něco nevídaného. Zatímco jsme já s Vladimírem luštili jméno lodi napsané řeckou abecedou, mně vyšlo, že se jmenuje Rétimnon, přiřítil se na molo řecký strejda, který evidentně zmeškal její odplutí. Nevypadal ani jako Apollo, ani jako Adonis, vypadal nejspíš na černookého hostinského palivce, hrozil odjíždějící lodi holí a něco vykřikoval. Co to samozřejmě nevím, neuměl řecky, ale předpokládám, že něco podobného, co vykřikují naši lidé, když se přiřítí na nástupiště a vidí odjíždět svůj vlak. Co se však nestalo? Na zádi Rétimnonu asi někdo vydal nějaký povel, nejspíš plnou parou vzad. Ty lodní šrouby od českého lesníka se začaly otáčet na opačnou stranu, kolos o 4 palubách se začal zvolna vracet a přirazil zase ke břehu. Tam otevřel tu záď, kterou by mohlo vjet malé autobusové nádraží, ale vpochodoval tam jen řecký palivec. Za ním se záď zase zaklapla a loď definitivně odplula. My z Prahy jsme na to zírali jako náměsíční a bez hlesu. Děťátko z Pirea spustilo ovšem zase naplno. Jak by ne, vždyť ta loď odplouvala podruhé a jeho tatínek nestačil ani teď vystoupit.
1: Všechno nestihneme, i do Řecka jsme si odskočili. Díky,
2: no, to byl hudební střih, teda to byla nádhera.
1: Jo, a to ještě nevíš, co přijde ve finále, jo, až se rozloučíme. Tak, Ondřej Kepka byl s námi, děkujeme krásně.
2: Já moc děkuji, dneska to byl nádherný průvan humorem všeho druhu, tak mám z toho velkou radost.
1: Průvan uděláme opět zítra, těšíme se s dalším hostem, ještě neprozradím, kdo to bude, někteří možná už vědí. Pavel Kučera přeje také krásný den a dobrý poslech.
2: Krásný den.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Silnice třetí třídy přes kopec Hřebeč na Svitavsku je zavřená. Armáda začala s průzkumem kontaminované oblasti Národního parku Šumava. Pardubičtí hokejisté vstoupí do nového ročníku extraligy soubojem s Hradcem. A zítra nás čeká ochlazení, bude zataženo a teploty do 20 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné pozdní odpoledne z Pardubic. Stará cesta přes kopec Hřebeč k silnici 1/35 za tunelem je neprůjezdná. Mimo provoz bude až do konce letošního roku. Důvodem tentokrát není oprava vozovky, vysvětluje vedoucí odboru investic městského úřadu v Moravské Třebové Petr Matějka.
5: Problém je tam s bezpečností stromů, kdy vlastník stromů nyní intenzivně řeší možnost povolení ke kácení, aby mohl nebezpečné stromy odkácet.
4: Chrudim se připravuje a připojuje k Evropskému týdnu mobility. Kampaň je zaměřená na bezpečnost dopravy a ekologicky šetrnější způsoby cestování. Ve městě začíná série akcí pro děti a naplánovaná je třeba i sbírka kol pro Afriku. Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Podle ministerstva životního prostředí jsou u vzhůří na Klatovsku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Národní park v těchto dnech armádě při průzkumu pomáhá, potvrdil jeho šéf Pavel Hubený.
6: V této první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromů.
4: Sanace má stát přes 190 milionů korun, hotová má být do června 2028.
0: Sport.
4: Pardubičtí hokejisté vstoupí úvodním zápasem do nového ročníku extraligy. Obhajují titul z minulé sezony. Stejně jako před rokem je na úvod čeká východočeské derby proti Hradci Králové.
7: Start v minulé sezóně se Pardubicím proti Hradci povedl skvěle. Už ve 14. minutě vedli pardubičtí 5-0 a nakonec vyhráli 7-1. Oba celky se v předchozím ročníku extraligy utkali 4x a vždy se z výhry radoval domácí tým. Součástí dnešního duelu bude i vyvěšení 7. mistrovské vlajky, co by připomínky 7. titulu z minulé sezóny. Utkání proti Hradci začíná v Enteria aréně v 18 hodin. Z Pardubic, Otagu Tvěrt, Český rozhlas.
0: Počasí.
4: Před námi je oblačná noc, zatažená, teploty 14 až 11 stupňů, na horách 9 až 6, vítr mírný. Čtvrtek, ochlazení a skoro beze srážek. Ráno bude ještě na většině území zataženo, od severozápadu začne postupně oblačnost ubývat až na polojasno. Na horách se můžou vyskytnout slabé přehánky. Teploty zítra 17 až 20 stupňů, ochladí se, na horách 10 až 14. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a biomírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Kolony na výjezdu z Litomyšle ve směru na Vysoké Mýto, ulice Sokolovská, tak buďte trpěliví.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
8: Buďte vítáni u středečního souhrnu aktuálních událostí. Autokemp Hluboký v Holicích na Pardubicku je na prodej. Tak přineseme podrobnosti. O víkendu v Přelouči předají další dabingové ceny Františka Filipovského a regionální stopař se dnes vypravil do lesa, tak i o tom uslyšíte a chybět nebudou písničky, které nestárnou. Nabídneme Michala Tučného, Mandraže, Smoky, Brontosaury a nebo Helenu Vondráčkovou s Václavem Neckářem.
0: Český rozhlas z Pardubice, den v kraji a Jan Vambersky.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Stále je středa 16. září. Mimochodem nejtepleji v tento den bylo v roce 1947 rovných 32 stupňů Celsia a nejchladněji v roce 1971. Tak to byl pohled do meteorologické historie a teď současnost. Co se dnes událo? Shrne Petra Beránková.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
3: Dobré odpoledne z Pardubic. V části Komenského ulice v Pardubicích je ode dneška omezený provoz. V místě je uzavřená taky část chodníku. Důvodem je přistavení velkoobjemového kontejneru. Omezení potrvá do 5. října. Dělníci staví druhou část parkoviště u spodní vrátnice Pardubické nemocnice. Celkem bude kolem železniční trati víc než 50 nových parkovacích míst. Dalších asi 30 přibude přímo v areálu. Víc redaktorka Anna Svobodová.
4: Podél nového parkoviště vznikne taky společná stezka pro chodce a cyklisty, kterou od silnice oddělí nová výsadba. Podle hejtmanství mají stavební práce skončit na začátku prosince. Do té doby bude uzavřená spodní vrátnice nemocnice.
3: 4-hektarový autokemp Hluboký v Holicích na Pardubicku je na prodej. Dosavadní vlastník Automotoklub Holice už nechce o areál se 40 chatkami a zázemím dál pečovat. Více dozvíte už kolem 17:45 od reportéra Ondřeje Wolfa. Rezervace Maštala by měla podle ochranářů zůstat zachovaná. Plán na zrušení a redukci chráněného území v loni představil Pardubický kraj. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ale doporučuje jenom některé změny. Chrudim se připojuje k Evropskému týdnu mobility. Kampaň je zaměřená na bezpečnost dopravy a ekologicky šetrnější způsoby cestování. Ve městě začala i série akcí pro děti a plánovaná je třeba i sbírka kol pro Afriku. A hokejová Tip Sport Extraliga bude večer pokračovat dalšími 6 zápasy úvodního kola. Obhájce titulu Pardubické Dynamo čeká od 18 hodin východočeský souboj s Hradcem a Olomouc duel s pražskou Spartou. Už od půly budou Vítkovice hrát s Kladnem, Litvínov s Brněnskou Kometou, České Budějovice s Mladou Boleslaví a taky Plzeň s Libercem.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Čtyřhektarový autokemp Hluboký u Holic na Pardubicku se 40 chatkami a ubytovacími sudy, mobilhajmy, pláží a zázemím je na prodej. Víc než 60 let fungující rekreační areál má nejlepší léta za sebou a dosavadní vlastník Automotoklub Holice se už o něj nechce starat. Autokemp je tak v nabídce realitních portálů a jedním z vážných zájemců o koupi je i firma provozující ski resort Dolní Morava. S reportérem Ondřejem Wolfem o tom v dnešním dopoledním vysílání mluvila redaktorka a moderátorka Jitka Slezáková.
1: Potvrdil investor z Dolní Moravy, že má zájem o autokem v Holicích?
2: Ano, informaci máme potvrzenou z několika zdrojů, včetně firmy samotné. Zájem o koupi areálu má majitelka společnosti Eva Sára Rulíšková, což nám potvrdila právě i vedoucí marketingu horského rezortu Dolní Morava Lenka Kadlecová. Podle ní ale v tuto chvíli není jisté, že k transakci opravdu dojde. S informací Automotoklubu Holice vyplývá, že paní Rulíšková je pouze jedním ze zájemců o koupi. Informace z radnice v Holicích ale mluví o tom, že jde o vážného zájemce. Autokemp je na realitních webech na prodej za 25 milionů korun.
1: Je jasné, co by chtěl tento investor s autokempem udělat?
2: Podle informací města přišel s vizí předělat ho na moderní autokemp s restaurací, wellness, svatebním altánem, zahloubenými chatkami se zelenými střechami a veřejnou pláží. Slouží by mohl i jako jakési eventové centrum pro pořádání svadeb. Výhodou místa je přítomnost rybníků, tedy možnost koupání, bydlení v chatkách je de facto v lese pod vzrostlými stromy, které dávají stín, a roli hraje i blízkost dálnice D35, města a turistických cílů v okolí.
1: Jak se k možné proměně areálu staví radnice v Holicích?
2: Vedení města vizi této soukromé společnosti vítá mimo jiné, protože autokemp Hluboký už neodpovídá současným nárokům na ubytování. Je to, dá se říct, hodně retro záležitost. Areál vyžaduje velkou investici do vylepšení. Já jsem třeba na místě mluvil s obsluhou kempu, podle které jsou chatky staré i několik desítek let. Budovy s občerstvením, dětská hřiště, sociální zázemí, tobogán, to všechno je už omšelé. Návštěvníků navíc nejezdí tolik jako dřív. A co je taky důležité, potřebu změny vnímají i zastupitelé Holic. Tento týden proto schválili návrh dosavadního vlastníka autokempu Automotoklubu Holice na pořízení změny územního plánu, tak aby nový majitel mohl areál využívat pouze pro rekreační účely.
1: No, jak to s tím bude dál, o tom nás bude i nadále informovat Ondřej Wolf. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Tak trochu garážová píseň, která o žádných součástkách autu, ale vůbec není. Šrouby a Matice a kapela Mandraže v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice, 7.22, nejvyšší čas na počasí. A to dnes probereme s Tomášem Popelkou z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pane Popelko, dnešek byl slunečný a teplý, celkem se tedy vydařil, takřka letní den, tak co nás čeká dál?
1: Od západu už přes republiku začíná zvolna postupovat studená fronta, zatím se přehánky a bouřky tvoří západní části republiky a tady u nás by se měly objevit až někdy po 18. hodině. Takže zatím bude jako to oblačné místo ještě polojasné počasí, ale od západu bude přibývat další oblačnost a začnou se objevovat k večeru, hlavně večer. Přehánky, případně bouřky. V noci ještě bude zataženo a zpočátku ještě na větším území bude déšť nebo přehánky. Jak to vypadá, bouřky by se mohly objevit velice hodně v oblasti Orlických hor nebo Králického sněžníku. V druhé polovině noci už srážky budou ustávat a nad ránem se na západě kraje začne oblačnost protrhávat. Teploty by v noci klesly na 14 až 11. No a zítra ráno ještě bude na větším území zataženo, ale během dopoledne se poměrně rychle oblačnost protrhá až na polojasno a pouze na horách by se odpoledne mohly objevit velmi ojedinělé a slabunké přehánky. Ale teploty budou zítra nižší než dneska 17 až 20 a vítr bude poufoukat od západu, severozápadu do 5 metrů. Pátek a sobota budou celkem příjemné, jak to vypadá, tam bude takové převážně oblačné až polesné počasí, pouze na horách by se zase mohla objevit ojedinělá a slabunká přehánka. Rána budou studená, to bude většinou mezi 10 až 6 stupni, v sobotu dokonce v údolích tam můžou být až kolem 4, protože přece jenom bude v noci méně oblačnosti. Na přes den se budou ty teploty pohybovat tak maximálně do 23 stupňů.
0: Takže prostě jednoduše klasické babí léto se hlásí. Stejně jako teď brontosauři a jejich šafrán.

0: ceny za dabing udílet už po 32. a moderátor Jakub Malý si v dnešním Dobrém ránu povídal s organizátorkou Marcelou Gryčovou, která nám kromě jiného potvrdila jména osobností, která letos vstoupí do síně slávy.
1: Odtajněná jsou jména 4 dabérů a herců, které vlastně navrhla vstoupit do síně slávy herecká asociace. Jsou jimi Miloš Vávra, Miroslav Sajc, Miloslav Mejzlík a Milena Steinmaslová. Potom za dlouhodobou dabingovou tvorbu Fites, filmový a televizní svaz, navrhl úpravkyni dialogu Radmilu Hejnikovou a překladatelku a úpravkyni a také dramaturgyni Alenu Fischerovou. A potom z oblasti zvuku letos vstoupí do té, jak my říkáme, dabingové síně slávy mistryně zvuku Dana Wagnerová.
2: Tak to už víme, tato jména další ale prozradit nemůžeme, to se dozvíme až při samotném předávání, které bude moderovat Ondřej Kepka. Ale ne každý se tam dostane do té občanské záložny, kde se vůbec se dá to předávání sledovat?
1: Už několikátý rok se nám daří přes i vysílání České televize vlastně vysílat živý přenos ze sálu občanské záložny a zároveň návštěvníci Přelouče mohou na velkoplošné obrazovce na Masarykově náměstí od 17 hodin sledovat vlastně všechno, co se děje v sále také na náměstí.
2: Kromě toho samotného předávání budete žít touto akcí po celý den i jinde, mimo tu občanskou záložnu. Je tam tradičně nachystaný takový doprovodný program, co v něm je letos připraveného?
1: Dabing u nás začíná hodně brzo ráno v sobotu, to se sjíždí stánky a různé takové ty krámečky s keramickými předměty, určitě hodně dobrot také tam bude na stáncích, atrakce pro děti, takže určitě rodiče s dětmi budeme rádi, když zavítají k nám do Přelouče v sobotu. A potom od 13:00 zazní slavnostní fanfáry a odstartují se oslavy dabingu. Potom obědě, potom po té 13:00, to je nejdříve spíš program pro ty mladší návštěvníky Přelouče a potom později se dostaneme na třeba kapelu Elan Revival nebo Romana Vojtka a Fantastické osmdesátky. Jako hlavní host nebo hlavní program v 19:00 na náměstí zazní velmi pěkná show hudební muzikály Na ruby. Má úspěch napříč republikou, takže jsme rádi, že se vlastně dostal tenhle program i k nám do Přelouče. A potom později večer už v těch nočních hodinách milovníci hard rocku možná ocení vystoupení skupiny Motorband. A pak máme ještě jedno pódium, to máme pódium za školou na Masarykově náměstí a tam třeba mě hrozně zaujalo, že letos tam vystoupí legendární kantoři. Takže myslím si, že program bude pestrý, počasí by nám mohlo přát, budeme si to všichni přát a držet si pěsti a budeme rádi, kdo do Přelouče přijde a zavítá.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Znala pana pána Helena Vondráčková, Václav Neckář v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Teď pěkně hurá do lesa, jestli patříte mezi vášnivé houbaře, tak ruku na srdce. Letošní sezóna vás moc nepotěšila, vidíte, i když to teď vypadá, že si přeci jen přijdeme na své. Sociální sítě už zaplavují obrázky krásných úlovků hub, tak jak to s nimi vypadá? Na to se teď zeptáme přímo mykologa a udělá to redaktorka Tereza Brázdová.
1: Já jsem v lese na okraji lesa u Brandýsa nad Orlicí. Dala jsem si to sraz s mykologem Liborem Tmejem, který je z Brandýsa, ale jinak je taky velmi aktivním členem mykologického klubu v Chocni. Pojďme, pane Tmej, zhodnotit tu letošní hubarskou sezonu, která v podstatě teprve začíná. Bylo to sucho ten hlavní limitující faktor?
2: Rozhodně. Sucho je vždycky limitující faktor pro růst hub. Houby rostou podle množství vláhy, podle toho, kolik naprší a na to reagují. Ale to, jak se správně řekla, houbařská sezona teprve vlastně začíná, alespoň třeba tady v Pardubickém kraji a na Českomoravské Vysočině a třeba v západních Čechách už to bylo o týden, o 14 dnů dřív, ale u nás to nastupuje až v podstatě teďka.
1: Houby ale už rostou, my přestože jsme se nepříliš vzdálili od silnice, jsme skutečně na okraji lesa, tak už jsme překročili hřeba koloděje, taky holubinku doupňákovou, jak jsem byla poučena. Kdybyste měl posluchačům poradit, jak najdou lokality, kde houby rostou, kam si zajet, mají se podívat třeba na internet?
2: A tak určitě na tom internetu taky je spousta různých houbařských fóra a dá se najít, ale obecně bych prostě spíš doporučil typ lokality jako takové. Určitě bych vyhledával spíše listnaté lesy, okraje lesu, různé lesní cesty, příkopy, ale třeba hráze rybníku, anebo naopak takové rozvolněné mlází, které může být i jehličnaté. V podstatě, kde se dostalo více vláhy, tak tam je šance a dneska ta šance je veliká na pěkné úlovky.
1: Které, co teď roste nejvíc?
2: No tak co asi houbaře nejvíce zajímá, jsou to hřibovité. A hřibovité rostou opravdu ve velkém a v různých druzích. Jak jste zmínila, zakopli jsme v podstatě o hřiba koloděje, kousek vedle rostl také hřib kovář, to jsou ty modrající hřiby, ale rostou především hřiby smrkové, co jsou ty bílé hřiby, velice kvalitní, populární. Ty rostou ve veliké množství, k tomu se pochopitelně přidává celá plejáda různých kozáků, křemená, kolousci, jak těch hřibovitých je opravdu hodně a rostou i zajímavé z mého pohledu různé barevné hřiby typu hřiba legalového, hřiba satana, což jsou teda jedovaté houby, ale jsou vzácné, ale my mykologové je rádi sledujeme.
1: Na závěr krátce, podařil se vám letos nějaký úlovek?
2: No, abych se přiznal, nějaký zvláštní úlovek se ještě nepodařil, já na něj čekám a on přijde.
3: Regionální stopař. Když se snáší déšť, s tmou se křížím.

0: Abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice shrnujeme aktuální události dne s datem 16. září, to je mimochodem den, kdy třeba v Moravské Třebové začala akce Třebová bez aut v rámci Evropského týdne mobility. Lidé tak můžou nechat auta doma a užít si město jinak, tedy pěšky anebo na kole a hlavně společně, a organizátoři připravili hned tři výzvy. Třeba na děti čekají na knížecí louce zábavná témata, stanoviště, na kterých si vyzkouší různé úkoly. Pro teenagery je potom připravena akce pěšky anebo na kole na pastýřku, výraz na pastýřku a vyfoť se na pastýřce a sdílej fotku na Facebooku krůčku pod touto událostí. A pro dospěláky potom je připravena podobná akce pěšky anebo na kole do práce. I vy si tentokrát můžete zkusit cestu do práce bez auta, ať už pěšky anebo třeba i na kole, a můžete zvolit i jiný aktivní způsob dopravy, a hlavně, aby to právě bylo bez auta. Můžete se přitom vyfotit a sdílet také tuto svoji aktivitu na Facebooku. No a Evropský týden mobility začal třeba i v Litomyšli s výzvou do školy i do práce na kole anebo pěšky. V roce 1897 to ale naši předci měli úplně jiné starosti. Bylo zahájeno vyučování v nově postavené budově staroměstské chlapecké školy na Komenského náměstí, což je dnešní budova krajského úřadu. A třeba ještě v roce 1983 se konal první koncert ve velkém sále Domu hudby a v roce 1995 získali v Přelouči ocenění při prvním ročníku cen Františka Filipovského za nejlepší výkony v dabingu Jana a Viktor Prajzovi.
1: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 17.52, Vltava Karla Gotta, upozorňujeme na zítřejší výluku našeho vysílání, a to na vysílači Jevíčko Velké Opatovice, ze kterého vysíláme na frekvenci 93.7. Od 7 od rána do 15:30 odpoledne nás na této frekvenci nenaladíte, tak doporučujeme vyzkoušet třeba Orlickou Ústeckou 986, případně Svitavskou 102.4 a také naši hlavní frekvenci 104.7, případně internet pardubice.rozhlas.cz, máte-li tu možnost. V našem vysílání vám řekneme, že obec Dolní Morava a majitelka sousedních nemovitostí podali správní žalobu proti rozhodnutí krajského úřadu Pardubického kraje, který potvrdil schválení stavebního záměru výstavby 3 objektů označených jako rodinné domy s byty a apartmány. K jakému závěru soud dospěl, to se od nás dozvíte zítra. Stejně jako podrobnosti k silničářům Pardubického kraje, kteří žádají od hejtmanství 170 milionů korun na zimní údržbu. Podíváme se i na hrad Rychenburg, kde plánují opravy bašty ze 16. století, no a regionální stopař bude zítra zjišťovat, co doputovalo do muzejní sbírky v Pardubicích a jak můžete vy sami muzeu přispět.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.
2: Cestou, necestou,

0: Servis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Ochranáři chtějí zachovat rezervaci Maštale. V Deštném v Orlických horách začal první ročník participativního rozpočtu. Poslanecká sněmovna bude mít příští týden mimořádnou schůzi a nás zítra čeká ochlazení. Už teď déšť a zítra zataženo a teploty do 20 stupňů. Klidné deštivé odpoledne z Pardubic. U zpráv s Petrou Beránkovou. Rezervace Maštale by měla podle ochranářů zůstat zachovaná. Plán na zrušení a redukci chráněného území v loni představil Pardubický kraj. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ale doporučuje jenom některé změny.
4: Pardubický kraj argumentoval tím, že původní podmínky ochrany už neodpovídají stavu území a komplikují údržbu pozemků nebo těžbu. Ochranáři revizi hranic připouští. Jádro rezervace ale požadují zachovat a na zbývající ploše pak vyhlásit přírodní památku. Rudimska, Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Stéblová na Pardubicku získala odpadového Oscara. Je tak nejmenší a nejlepší malou obcí v Česku v třídění odpadu za rok 2025. V loni tam vytřídili 43 kilo odpadu na obyvatele, a to díky nastavenému motivačnímu systému slev za odpad. Ocenění obcím podle velikosti uděluje každoročně sdružení Arnika. V Pardubickém kraji se na první příčce z větších obcí umístila Dolní Černá, z měst pak Vysoké Mýto. Obyvatelé Deštného v Orlických horách můžou navrhovat projekty na vylepšení veřejného prostranství. Vedení obce vyhlásilo první ročník participativního rozpočtu, do kterého uvolnilo 800 tisíc. Peníze obec získala jako výhru v soutěži Vesnice roku. Projekty můžou lidé posílat do 11. října.
5: Návrh může podat každý občan starší 18 let s trvalým bydlištěm v Deštném v Orlických horách. Projekt musí být na obecním pozemku a sloužit lidem bezplatně a po většinu dne. Obec počítá například s návrhy na lavičky, herní prvky nebo nová místa k odpočinku. Návrh je možné podat e-mailem, poštou nebo osobně na obecním úřadě. O vítězných projektech budou lidé hlasovat v listopadu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Poslanecká sněmovna bude mít příští týden mimořádnou schůzi. Potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Poslanci mají jednat třeba o změně pravidel penzijního spoření nebo o růstu důchodů starších penzistů. Schvalovat by měli i zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Zítra se podle Okamury sejdou lídři koalice, aby rozhodli, kdy vláda zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu nebo o zmrazení platů vrcholných politiků. Bývalý kosovský prezident Hašim Tači dostal od Haagského tribunálu pro válečné zločiny v Kosovu 25-letý trest. Soud ho uznal vinným z nezákonného věznění, mučení a vražd politických odpůrců. Tači za to jako vrchní velitel kosovské osvobozenecké armády UČK nesl odpovědnost.
2: Počasí.
3: Před námi většinou zatažená oblačná noc, na většině území s deštěm nebo přehánkami, noční teploty 14 až 11 stupňů. Zítra ochlazení, ale už skoro beze srážek, ráno bude ještě na většině území zataženo, postupně bude oblačnost ubíhat a ubývat. Teploty 17 až 20 stupňů, na horách 10 až 14, vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění, biomírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Čerstvá nehoda v tuto chvíli hlášená z 35 na Pardubicku. Je to mezi Horními Ředicemi a Chvojencem. Srazila se tam hned 3 osobní auta, tak prosím opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A je to tady.
0: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
6: Po týdnu kvízovkáře zdraví Karel Sladký do Pardubického, Libereckého, Královéhradeckého kraje, do Prahy, na Moravu. Všude tam, kde jste s námi, zdravíme Jihočechy také. Tam je kvízovka velmi oblíbená. Český rozhlas společně s vámi v této hodině, aby si s námi můžete zahrát o parádní deskovou hru od Alby Ubongo. Všichni hráči se pokoušejí poskládat barevné dílky do své karty. Hodnotná výhra dnešní kvízovky Českého rozhlasu s datem 16. září. A jestli pak už jste objevili šťastné číslo pro dnešní podvečer, pro dnešní hru, je na internetových stránkách Českého rozhlasu právě v pořadu kvízovka. Je tam seznam 25 písniček, ze kterých můžete v této hodině vybírat, můžete se inspirovat. Kde je dnes lovec Jakub Kvášovský, to nevíte, ale je pod čísly od 1 do 25 někde ukryt. Dnes si na vás také nachystal nějaký ten kvíz. Tak vám přejeme, ať se v dnešní kvízovce Českého rozhlasu daří, ať postoupíte do závěrečného slosování o deskovou hru od Alby Ubongo. Je to hodnotná výhra, kterou jsme pro vás i dnes připravili za vaši přízeň kvízovce. Z Českého rozhlasu vás zdravíme. Jinak pravidla naší hry také na internetových stránkách Českého rozhlasu právě v pořadu kvízovka. Pokud jste si ještě nenašli šťastné číslo, ještě na to chvíli máte. Můžete to udělat. Krásný podvečer od Karla Sladkého.

0: Hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Jako každou středu mezi 18. a 19. hodinou a jak na kvízovku. Zatelefonujete na číslo 726 46 46 46. Vyberete si číslo od jedničky do 25. Víc jich tam není. Pod každým je soutěžní otázka. Pokud na otázku správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování, kdy někomu z vás věnujeme hodnotnou deskovou hru od Alby. Bude to před 19. hodinou. Někoho z vás odměníme. Pod každým číslem je její písnička. Jejich seznam najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu právě v našem pořadu Kvízovka. A už je tam i šťastné číslo pro dnešní podvečer, pro dnešní hru. Pokud se dovoláte a povíte ho, automaticky postoupíte do slosování. Pod čísly je někde ukrytá i sázka na Jakuba Kvášovského. Pokud narazíte na číslo, kde je, Jakub vám položí otázku a na vás bude, zda budete jeho tvrzení věřit nebo ne. Jen si hlídejte, abyste neřekli číslo, které už si vybere posluchač před vámi, to bychom se podle pravidel kvízovky museli rozloučit, ale zatím se to nestalo. Držíme pěstě, co vám v kvízovce Českého rozhlasu s datem 16. září daří, co vám hezky poslouchají písničky, které jsou připraveny a možná bychom si teď 5 z 25 mohli představit a tu dnešní hudební nabídku můžete brát i jako možnou nápovědu kvízovky.
2: Ako mladé dievče.
1: Čtyřka Hana Hegerová, Čerešně.
2: Za nami. Po stromoch jsou.
1: To je číslo 4.
2: S našimi chlapcami.
3: Koukám na tebe, Klára.
1: Pod osmičkou Činasky, Klára.
3: Nejsem nějaký ten chlápek, jsem solidní.
1: Pod dvanáctkou Gypsy Kings.
4: Porque mi vida yo la prefiero vivir así.
1: To je 12. Bamboleo. Věra Špinarová pod 17. Stůj. A 25. Taky takto příjemně si můžeme v této hodině hrát, ale máme tady třeba i olympiky, Václava Neckáře, Janu Kiršner, Beatles, Turbo, Lenku Filipovou a další. Seznam všech písniček na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. A šťastné číslo, našli jste si ho? Můžeme hrát.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
1: Kvízovkářům hodně štěstí vám, kteří se dovoláte do Českého rozhlasu. Popovídáme si, pobavíme se. A k tomu písničky. Chris rád teď pro vás. Pro vás hezký středeční podvečer s Českým rozhlasem a kvízovkou.

0: I web Českého rozhlasu Kvízovka můžete brát jako nápovědu, protože je tam třeba i šťastné číslo pro dnešní podvečer, pro dnešní hru. 16. září s námi hrajete. Zdravíme vás, ať už jste s námi kdekoliv.
1: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Nemusíte jen poslouchat, můžete zatelefonovat, zapojit se do hry, zkusit štěstí. Dnes hrajete o hodnotnou deskovou hru od Albiu Bongo. Všichni hráči se pokoušejí poskládat barevné dílky do své karty. Do středních Čech zdravím pana Ondřeje. Pane Ondřeji, hezký podvečer.
2: Zdravím, pane Sladký. A já jsem si říkal, proč je dnesko zvolené to šťastné číslo, tak jak je zvolené. A nedošlo mi, že je 16.
0: Je 16. Ano, abyste se díval na internetovou stránku pořadu Kvízovka.
2: No právě.
0: To jste udělal dobře. A jestli pak jste si všiml písničky, která je pod 16.
2: Vím, že tam měl být Petr Mouk.
0: Je tam? Výborně. Velká jednička, ještě vám něco pustím.
1: Šťastné číslo.
0: Tím potvrzujeme, že skutečně šťastným číslem pro 16. září je 16. Měl jste dnes šťastný den, pane Ondřej? Dařilo se?
2: Tak dá se říct, že až na takovou jednu menší nehodu, která se mi stala, když jsem šel cestou z menší procházky, tak se dá říct, že jo.
0: Tak se dá říct, že jo.
2: S tou nehodou myslím samozřejmě to, že mě trochu polodeštěk, ale tak to se dá dělat, že?
0: Tak třeba zase budete mít štěstí, třeba vám napršelo štěstí. I tak se to dá brát.
2: Možná je všechno, pan Sladký, že?
0: Ano. A já vám to štěstí přeji v dnešní kvízovce, protože jste krásně prošel do toho slosování o deskovou hru od Alby. S kým byste si zahrál deskovou hru? Jak by to bylo, kdybyste vyhrál?
2: Nevím, pro kolik je to hráčů, to jsem neslyšel, ale jako asi s rodinkou bych to asi s rodinkou určitě.
0: S rodinkou si dát deskovou hru od Albiu Bongo, dobře. Tak pane Ondřej, Petr Muk, jak jste říkal, po 16. je připraven. Vás moc zdravíme do středních Čech, opatrujte se tam a poslouchejte před 19. hodinou, jestli to štěstí skutečně napršelo i v té kvízovce.
2: Jo, díky pane Sladký.
0: Mějte se hezky, naschledanou.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
0: 16 šťastným číslem pro dnešní hru s datem 16. září. Hezký podvečer.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Paní Květo, hezký podvečer, vítejte v kvízovce.
2: Hezký podvečer, pane Karle.
1: 16 už vám pan Ondřej vyfoukl, jak se říká.
2: Ano.
1: Tak, šťastné číslo. Ale stále je z čeho vybírat od jedničky do 25, tak jaké jste si vybrala vy, jaké číslo je vám sympatické?
2: 24.
1: Má to nějaký důvod?
2: Ne.
1: Třeba, že se těšíte na Vánoce 24.
2: No, to je taky možný, taky se těšíme. A 16, to je moje šťastný číslo, protože jsem 16. narozená.
1: Ale snad ne v září.
2: Ne, dubna.
1: Tak, já z 16. září zdravíme z kvízovky, brala jste si 24 a pod 24 máte filmový retrokvíz. Paní Květo, aha, připomeneme si jeden svého času velmi oblíbený československý detektivní seriál z let 1982 až 1986.

0: československý detektivní televizní seriál, který vždy ohlašovala tato znělka. Pavel Trámíček se vždy poškrábal pod nosem. Poznala jste? Pavel, tak Zedníček. Tak.
1: Ano, Pavel Zedníček. Pan Krampo.
0: Ano.
1: Pan Frej.
0: Výborně, pan Hašek.
1: Ano.
0: Pan Pešek, Michal.
1: Pan Pešek, ano. Je to malý pitva z velkého města?
0: Je to tak? Taky jste se na něj dívala, sledovala?
1: To víte, že koukala. A když to opakuju, tak se koukám.
0: Tak se opět podíváte a připomenete si to. I toho Pavla Zedníčka, který se vždycky na začátku poškrábal pod tím nosem, nebo jak bychom to řekli? A típl cigaretu a šel řešit případy.
1: A že? Na poradu.
0: Pitavali označení pro zajímavé případy ze skutečné policejní a soudní praxe. Jmenuji dal francouzský advokát Pitaval. Takže malý Pitaval z velkého města, který jsme si připomněli, jak jste říkala, když ho dávají, tak si ho zase ráda taky připomenete a podíváte
1: to
0: se.
1: To víte, že jo.
0: Vždycky. Chtěla jste ještě něco dodat k Pitavalu?
1: Snad ne. Bylo to pěkný, zajímavý, že jo.
0: Ano.
1: Pěkně obsazený, jo, herci a tak to bylo fajn, tak se vždycky na to ráda podívám, když to opakujou.
0: Pitaval označení pro zajímavé případy ze skutečné policejní a soudní praxe.
1: Ano.
0: Tak ať vám Pitaval přinese štěstí, paní Květo, s tou 24.
1: Já vám děkuji a mějte se hezky, nashledanou.
0: Mějte se také hezky, nashledanou. My děkujeme vám za přízeň kvízovce. Tak třeba i ten Pavel Zedníček přinese štěstí paní Květě Dvořákové, která postupuje do slosování před 19. hodinou. Je tam. Hrajete o deskovou hru od Alby. Držíme pěsti.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
0: A teď Anna Julie Slováčková, Nepopsaná.

0: 16. září je s vámi Český rozhlas Kvízovka. Zdravíme do celé republiky, všude tam, kde jste s námi kvízovkáři. Stále ještě máte možnost zatelefonovat, zkusit štěstí. Dnes hrajete hodnotnou deskovou hru od Alby Ubongo. To stojí za to právě zatelefonovat, zahrát si s námi.
1: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Po paní Květě pozdravím pana Tomáše, který měl štěstí jako další na dovolání se do Českého rozhlasu. Pane Tomáši, vítejte v Kvízovce, hezký podvečer.
2: Zdravím, krásný večer.
0: Vám také krásný večer přejeme. Jak se máte, jak se daří?
2: Jde to, dejme tomu.
0: tak ať to tak je, alespoň. Chodíte třeba na houby, jste houbař?
2: Jsem houbař, dneska jsem chtěl na houby.
0: A?
2: Právě jsem mi kolegyni říkal, ale nohy mi moc neslouží.
0: Tak vám třeba někdo nazbírá, přinese, to by bylo ideální, ne?
2: Ale já občas jdu, občas nejdu, no. Dneska jsem zavářel.
0: Ano,
2: houbičky,
0: no tedy.
2: Do nálevu.
0: Tak dobře.
2: Něco suším, takže taky dobrý.
0: Takže také dobré, výborně.
2: Jo,
0: tak
2: to já jako zajdu, jo, ale jak kdy, no.
0: Dnes to nevyšlo, ale vyšlo to v té kvízovce, tak doufejme, že to vyjde i co se týká toho slosování před 19. hodinou. 16. byla Ondřej, 24. paní Květa. A pane Tomáši, jaké číslo jste si vybral vy v té naší kvízovce?
2: Já vydal ty Olympiky.
0: 23. No. Jsou tam, dej mi víc své lásky, skupina Olympik. A pod 23. je také hudební kvíz, pane Tomáši. Tak vám teď pustíme, něco vám pustíme a je to jasné. Potom bude následovat otázka, zeptáme se na hudební skupinu. Jste připraven zaposlouchat se?
2: Ano.
0: Dupač, tak se to jmenuje. Tak tady to je.
3: Já bych chtěla

0: Možnosti, já vás slyším, možnosti jsou tady, dobře, že se ptáte. Tak buď skupina Buty, nebo Čechomor, a nebo Hradišťan, Tomáši. Buty, Čechomor, Hradišťan.
1: Co pak? Já bych to asi toho Hradišťana bych dával, si myslím. Hradišťan, říkám já.
0: Hradišťan. Buty to nemohou být, ani Čechomor.
1: No to může být spousta z toho, ale asi na Hradišťana bych to letil.
0: Na Hradišťana to typujete, Dupať.
1: A není to.
0: Je to ta skupina Buty.
1: Fakt to byly Buty.
0: Ano, představte si, takhle veselé, ano, to pojali, pustili se do toho Dupať a docela jim to hezky vyšlo. Docela hezky nám zadupali teď.
1: Tak, no, tak jim to vyšlo, mě to nevyšlo.
0: To je pravda. Tak víte co, ať vám to není líto, tak vám ještě, tak si ještě zadupáme. Mějte se hezky, Tomáši, hezký večer, naslyšenou.
1: Taky, krásný večer.

Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Český rozhlas jako každou středu mezi 18. a 19. hodinou. Kvízovka, dnes desková hra od Alby, která je hlavní výhrou.
1: Posloucháte Kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Do Rokytnice na Dizeru zdravím paní Janu. Paní Janu, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer vám, pane Sladký, jsem posluchačů.
0: Děkujeme pěkně, doufáme, že ten hezký podvečer máte v Rokytnici teď. Možná i díky tomu, že jste se dovolala do kvízovky, že se to podařilo.
2: Pršelo.

0: Také tam u vás. Tak, někdo tam možná teď zvoní, nebo něco se tam děje, odehrává, tak se budeme soustředit na tu kvízovku v tuto chvíli. Ano, jaké šťastné číslo jste si vybrala vy od jedničky do 25?
1: Já jsem se do 25 vybrala rovnou 20.
0: Pod 20 je osobnost herečka, která v 70. a 80. letech 20. století byla ve filmu a v televizi jednou z nejvíce obsazovaných hereček. My věnujeme také naše víkendové vysílání, protože bude slavit životní jubileum.
2: Já jsem na rozhlase vyrostla, jsem poslední generace, protože televize k nám přišla domů asi někdy, když jsem měla rok před maturitou. Takže jsem skutečně vyrostla na pohádkách, na dramatických dílech, na hudbě a je to prostě celé moje dětství. Absolutně jsem poznamenaná rozhlasem a později jsem začala i pracovat. Moc jsem se naučila, když jsem slyšela, jaké dělám chyby, ale teďko z celé té plejády rozhlasových režisérů taková veliká jako zásadní vzpomínka byla s panem režisérem Horčičkou Vojna a mír, protože to jsme skutečně ještě měli aranžmá, jsme putovali od mikrofonu k mikrofonu.
0: Poznala jste paní Janu, herečku, která oslaví životní jubileum a které věnujeme hvězdné návraty v našem víkendovém vysílání?
1: Z
0: těch televizních seriálů můžeme připomenout Sňatky z rozumu, Nemocnice na kraji města. Hrála v 5 filmech režiséra Jana Svěráka, Obecná škola, Akumulátor 1, Tmavomodrý svět, Vratné lahve a Betlémské světlo. A tady nápověda končí. A já myslím, že mnozí posluchači už vědí, že ji i podle hlasu poznali.
1: Veronika Žilková.
0: Tak, říkáte Veronika Žilková. Tak jak to je?
1: Já si myslím Veroniku Žilkovou.
0: Je to Daniela Kolářová, která oslaví životní jubileum 80. narozeniny, proto jí věnujeme naše víkendové vysílání i hvězdné návraty. Jinak Daniela se narodila 21. září, takže o víkendu si tuto skvělou českou herečku připomeneme v různých ukázkách a také v hvězdných návratech. Paní Jano, teď to sice nevyšlo, ale třeba to vyjde za týden, není všem kvízovkám konec. Ano, můžete to zkusit opět za týden ve středu po 18. hodině a my vám teď pod tím číslem, které jste si vybrala, posíláme písničku do Rokytnice, tak se tam mějte hezky, opatrujte se. Hezký večer, nashledanou.
3: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Češi se předhání fotografiemi hub, nikde už je nechtějí ani sbírat, co jich prý roste. Tak by mě docela zajímalo, jestli má David přehled, jak v jižních Čechách. Pane Davide, zdravím vás, vítejte v Kvízovce, hezký podvečer.
1: Dobrý večer z Budějce.
0: Rostou v Budějcích, rostou?
1: Tak na náměstí ne, ale někde v Letných prý jo, ale já jsem ještě neměl šanci se tam dostat.
0: Tak říkáte prý, tak jsem předpokládám, že ne, že jste ještě neměl šanci. Vy jste asi věrný tomu náměstí, kterým jste začal.
1: No ale na houby, chodím do lesa, když můžu.
0: Jo, no tak neprošvihněte to.
1: No, teď zase prší, takže
0: o víkendu.
1: Určitě poroste.
0: Držíme pěsti a ať to roste teď v Kvízovce, ať se daří. Jste posledním volajícím v dnešní hře, tak moc a moc držíme pěsti. Pane Davide, no ještě je tam hodně čísel na výběr. Šel jste na to třeba podle interpreta, podle písničky?
1: Přesně tak. To jsem zvolil
0: čtyřku Hanu Egerovou. Myslím, že její písničku Čerešně si mnozí velmi rádi poslechneme. No, ale na to je ještě čas, protože pod číslem je ještě něco.
2: Sázka na Jakuba.
0: Je to tady Jakub Kvášovský. Vás pozdraví, pane Davide, do Českých Budějovic. Jste na něj připraven?
1: Samozřejmě.
0: To bude nějaký Utrejch, jak znám Jakuba Kvášovského.
3: Utrejch je starší označení prudce jedovaté látky kyanidu draselného.
0: Ano nebo ne, pane Davide?
1: Utrejch, já bych řekl, že ne.
0: Že?
1: Že ne.
3: Ne, jedná se o označení arzeniku, čili oxidu arzenitého.
0: Udělal jste dobře, tak i vy jste teď v postupu ve finále. Desková hra od Alby u Bongo může být i vaše v Českých Budějovicích. Tak vás tam moc zdravíme. No a přeji vám, ať se o víkendu daří na houbách. Mějte se tam moc hezky.
1: Já taky zdravím a přeju vám lepší počasí, než máme my tady.
0: No a zase houbaři si to možná pochvalují, mnou si ruce a říkají, a o víkendu porostou, ta budou žně. Tak se mějte moc hezky v jižních Čechách. Pěkný večer,
1: naslyšenou.
0: Pane. Naslyšenou. A teď už Hana Gerová. Čerešně.

0: se nikdy neoposlouchá. Hana Hegerová, Čerešně v kvízovce Českého rozhlasu. Hodnotná disková hra od Albiu Bongo byla motivací zatelefonovat k nám do Českého rozhlasu a mnozí jste postoupili dnes také do závěrečného slosování. Tak někomu z vás uděláme radost. Krásnou diskovou hru už si užijete. Hráči se pokoušejí poskládat barevné dílky do své karty u Bongo. No a kdo bude skládat a kde se bude skládat, to se dozvíme za malou chvíli. Vy, kteří jste byli úspěšní, jste se dostali až do této fáze, do této chvíle, a to je dobrá zpráva. Držte si pěsti, přejte si, a třeba to právě vám dnes 16. září vyjde. My držíme pěsti vám všem, kteří jste byli úspěšní a dostali se právě do toho velkého finále.
1: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: No ale výherce nebo výherkyně může být jenom jeden, kdo získá hodnotnou deskovou hru od Alby. Teď jste určitě zesílili rádia nebo internet podle toho, jak jste s námi. Ostatně Kvízovka má také svoji internetovou stránku, tam je vždy šťastné číslo úplně nahoře. Pro dnešek 16. to byla ta 16, která třeba i panu Ondřejovi přinese štěstí, držíme pěsti. Paní Květa 24, také pan David se 4. No tak ať vám to vyjde, vám, kteří jste dnes byli úspěšní a dostali se do finále. Já vím, napínám vás, tak to nebudu dál prodlužovat. Kdo dnes získá hlavní výhru kvízovky? Kdo získá deskovou hru od Alby u Bongo? Kdo to bude? Je to číslo. Dvacet čtyřka. Fanfára zazněla pro koho? 24 pro paní Květu. Gratulujeme, získáváte deskovou hru od Alby u Bongo. Užijte si ji s rodinou, s přáteli, jak bude libo. Za malou chvíli vám budeme ještě z Českého rozhlasu telefonovat, abychom se domluvili na všem důležitém. Paní Květo, gratulujeme. Jste výherkyní kvízovky s datem 16. září. Vy ostatní nesmutněte, protože šanci zkusit štěstí zahrát si s námi budete mít zase za týden ve středu po 18. hodině, kdy se znělka kvízovky ozve. A nejpozději před začátkem kvízovky před 18. tam bude šťastné číslo pro další hru, kterou si společně dáme ve vysílání Českého rozhlasu. Díky vám všem, kteří jste dnes zkusili štěstí, vám všem odvážlivcům, kteří jste šli do toho, popovídali jsme si, pobavili se, poslouchali hezké písničky, Jiří Korn za malou chvíli také ještě pro vás všechny na hezký středeční večer. Po 19. hodině už pak další interpreti, které máte rádi: Věra Martinová, Michal David, Tomáš Klus, Aba, Hana Zagorová, Petr Spálený a mnozí další, ale v 19 hodin to budou i zprávy Českého rozhlasu, abyste se dozvěděli vše důležité, co se do této chvíle stalo. Z kvízovky Českého rozhlasu vás zdraví, hezký večer přeje a za týden se v další hudební soutěžní hodině těší Karel Sladký. Krásný večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubický soud dnes rozhodl, že krajský úřad musí znovu projednat výstavbu tří domů na Dolní Moravě. Podle prezidenta Pavla by o penězích ušetřených za rekultivaci lomu ČSA na Mostecku měl rozhodnout stát, ne těžební firma Seven. Pardubičtí hokejisté vstoupili úvodním zápasem do nového ročníku extraligy. Mountfield zatím vede po první třetině 1-0. A nás zítra čeká ochlazení, zataženo a teploty do 20 stupňů. Krásný deštivý podvečer z Pardubic u zpráv s Petrou Berankovou. Krajský úřad v Pardubicích musí znovu projednat výstavbu tří nových domů na Dolní Moravě. Dnes o tom rozhodl pardubický soud. Soukromý projekt získal stavební povolení jako rodinné bydlení. Obec Dolní Morava a majitelka sousedních nemovitostí se ale bojí, že ve skutečnosti půjde hlavně o ubytování pro turisty, které v této lokalitě územní plán nedovoluje, a proto podali žalobu. Soud v Pardubicích vytkl krajskému úřadu, že dostatečně neověřil, jestli jde skutečně o rodinné bydlení, a případ mu vrátil. Podle nezávislého místo starosty obce Josefa Tykvy jsou domy skoro dostavěné.
2: Naším cílem je, aby pokud se bude realizovat nějaká stavba, tak aby byla v souladu s těmi zákonnými normami, s územním plánem a se vším ostatním. A tady, jak se znal soud, probíhalo zjevné obcházení těchto pravidel a obec si to nenechala líbit.
0: Dělníci staví druhou část parkoviště u spodní vrátnice pardubické nemocnice. Celkem bude kolem železniční tratě víc než 50 nových parkovacích míst. Dalších asi 30 přibude přímo v areálu nemocnice.
3: Podél nového parkoviště vznikne taky společná stezka pro chodce a cyklisty, kterou od silnice oddělí nová výsadba. Podle hejtmanství mají stavební práce skončit na začátku prosince. Do té doby bude uzavřená spodní vrátnice nemocnice. Řidiči se do areálu dostanou pouze zadním vjezdem z ulice Komenského. Kraj chce parkování v nemocnici do budoucna ještě rozšířit. V areálu by měl na místě heliportu vzniknout nový parkovací dům pro více než 200 aut. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: O ušetřených penězích za rekultivaci lomu ČSA na Mostecku by měl podle prezidenta Petra Pavla rozhodovat stát a kompenzaci by měly dostat všechny dotčené obce. Prezident tak nesouhlasí s plánem firmy Seven, že se některými obcemi dohodne napřímo. Prezident to řekl při návštěvě kraje Karlovarského. Těžební společnost ale podle mluvčí Evy Maříkové jedná jenom se třemi obcemi a městy. 50 milionů má dostat třeba Most. Primátor Marek Hrvol z hnutí pro Most názor prezidenta konkrétně komentovat nechtěl.
4: Já to nějak nekomentuju. Já jsem obdržel informaci od skupiny Seven, že má chuť dát dar ve výši 50 milionů. Obecně můžeme říct samozřejmě, že jako ty obce očekávaly, že ta částka bude rozhodně vyšší.
0: Skupina Seven patří miliardáři Pavlu Tykačovi. Sport. Pardubičtí hokejisté vstoupili úvodním zápasem do nového ročníku extraligy, obhajují titul z minulé sezony, hrají s Mountfieldem a po první třetině vyhrává Hradec 1-0. Počasí. Před námi je oblačná noc, většinou zatažená, zpočátku na většině území s deštěm nebo přehaňkami, noční teploty 14 až 11 stupňů, na horách 9 až 6. Zítra se ochladí, ale bude beze srážek, ráno ještě zataženo, později bude oblačnosti ubývat, denní maxima zítra 17 až 20 stupňů, na horách 10 až 14. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: O nehodách nevíme, tak jen klidnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Občas, když někdo odejde, tak řekneme upřímnou soustrast. A někdy to i napíšeme do e-mailu a přejeme tu upřímnou soustrast. To je asi špatně.
2: Ano, když to vezmeme od začátku, tak ji nepřejeme tomu, kdo zemřel, ale těm pozůstalým.
1: A tam ji přejeme?
2: A tam ji nepřejeme.
1: Ano. Tam ji vyjadřujeme asi.
2: Přesně, vyjadřujeme, projevujeme, pokud chceme použít sloveso, tak kondolujeme. To kondolovat z latiny právě znamená projevit soustrast neboli soucítit. A v tom slově soustrast vlastně najdeme vysvětlení toho, proč ji nepřejeme. Protože jsou jako spolu a strast nějaké utrpení, bolest. Neboli my vyjadřujeme, že budeme cítit, soucítit bolest s tím, kdo ji nese. A kdybychom jemu přáli soustrast, tak mu přejeme, aby on cítil s někým jiným.
1: A ta strast samotná, kde se to slovo vzalo, co znamená, když to rozklíčujeme?
2: Je to od všeslovanského slovesa strádat, no a takže strast je strádání, bolest, utrpení, soužení, svízel.
1: Trampota,
2: přesně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt leskáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Lesknáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný lesknáček žije.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: O rozdělení peněz na rekultivaci lomu ČSA by podle prezidenta Pavla měl rozhodnout stát. Případ kontaminované lokality na Šumavě vyšetřuje policie jako trestný čin. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přehánkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel nesouhlasí s plánem na rozdělení peněz ušetřených při obnově lomu ČSA na Mostecku. Řekl to při návštěvě Karlovarského kraje. Energetická společnost Seven na začátku srpna oznámila, že chce o využití peněz rozhodnout sama. Ohledně výše podpory plánuje jednat přímo s obcemi v okolí těžební oblasti. Ministerstvo životního prostředí ale chce, aby peníze přerozděloval přímo stát. S tím souhlasí i prezident Pavel.
2: Já jsem přesvědčen o tom, že by to mělo správně být tak, že by ty peníze, tak jak byly určeny na rekultivaci, šly přes Ministerstvo životního prostředí a na základě rozhodnutí státu a samospráv všem obcím, ne pouze těm, kterým se společnost Seven rozhodne prostředky dát.
0: Skupina Seven, vlastněná miliardářem Pavlem Tykačem, původně plánovala peníze rozdělit přes Státní fond životního prostředí. Smlouvu ale před 2 lety vypověděla, protože se podle ní stát k podmínkám daru dlouho nevyjádřil. Znečištění území na Šumavě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda vyšetřují policisté jako trestný čin. Podrobnosti dodává mluvčí plzeňských krajských policistů Pavla Burešová.
3: Můžeme potvrdit, že jsme přijali v souvislosti se zájmovou lokalitou na Šumavě trestní oznámení. Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality ve věci zahájili úkony trestního řízení, a to pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
0: Policie podle ní nevylučuje, že ještě může změnit právní kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že je trestní řízení na počátku, není podle mluvčí možné uvést žádné bližší informace. Policie zadržela 37-letého muže, který v květnu nasprejoval hákové kříže na oltář a zeď kostela v Horní Polici na Českolipsku. Obvinila ho z výtržnictví a poškození cizí věci. Farnosti způsobil škodu nejméně 50 tisíc korun. Z vyšetřování vyplynulo, že nešlo o sympatizanta hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
4: Ke svému činu se přiznal a vysvětlil ho nutkavou potřebou někde něco načmárat. Jeho slova potvrzovaly i výsledky našeho širšího prověřování případu. Ostatně za sprejerství ho už soud v minulosti potrestal. Sport.
0: Čeští volejbalisté uzavřou skupinu mistrovství Evropy soubojem se Slovinskem. Zápas začne v Modeně ve 21 hodin.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno. Výjimečně se vyskytnou přehánky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 směrem na České Budějovice opatrně za sjezdem na Ševětín. Na kilometru 122,5 za ekoduktem zatáčce je provoz stažený jen vpravo do odstavného pruhu. Tam havarovalo policejní auto, které jelo k další nehodě o kus dál, na 127. kilometru. Tam hasiči zabírají pravý a odstavný pruh a i tam se přibržďuje za zatáčkou. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Český hlas hollywoodské hvězdy Bruce Willise, podplukovník Rohan Zrapa, dabér, filmový i divadelní herec, který si vybudoval vlastní divadelní společnost. Alexej Piškov, vítám vás.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám Alexe Piška, dabéra, herce, ale už ne divadelního. Já jsem zamáčkla slzu, když jsem se dočetla, že na prknech, co znamená svět, jste definitivně skončil. Nebo to není tak úplně definitivní?
1: Já si myslím, že to není definitivní, ne? Ale jako je to teď taková přestávka malinká.
0: Hned mám hezčí den.
1: No, ne. Já nic neříkám, že je definitivní. Je taková doba, kdy tam vlastně nějakým způsobem nevidím a necítím, že by to byl ten správný směr, který by mě bavil. Protože jaksi díky věku jsem zjistil, že jsem vlastně všechno absolvoval už, jako jo, čili jedině opravdu už dneska takový projekty, které mě budou výrazně bavit.
0: No a je nějaká role, která by vás dostala zpátky na divadelní prkna?
1: Jako myslíte, jako touha, sen? Ne.
0: Nebo typově něco, co by vás zlákalo?
1: Já myslím, že to, co jsem si odehrál, tak veskrze to jakoby splňovalo všechno. A že bych teď přesně řekl přesně nějakou takovou roli, že bych ji chtěl hrát, určitě bych nechtěl hrát Hamleta a určitě bych nechtěl hrát Cyrana. To jsou strašně těžké role. Ale, a takový jednoznačný. Ale já jsem díky takové smutné události v Národním divadle zaskočil za Borise Reznera hraběte Giše v Cyranovi, který mi už potom zůstal. A to se mi zdá jako daleko zajímavější role než celý Cyrano. Protože to je člověk, který jde proti němu a na konci má nějaký prozření a sebepoznání, což je hezký.
0: No, nicméně vy jste si založil a vedete vlastní divadelní společnost Bouře.
1: Ano.
0: A tam vás neláká, když vidíte herce na jevišti se přidat?
1: Já vám musím říct jednu věc. Já jsem celý život propagoval takovou věc, že když produkuju nebo dělám nějakou věc kolem toho, tak nemůžu být i na jevišti. Prostě to se strašně tříská. A tím pádem ani nemám chuť prostě někam vylít. Já jsem to zažil právě v těch Shakespearech na začátku, kdy ten můj kolega, který to se mnou dělal, hrál i na jevišti a přes ty dialogy koukal do lidí a počítal, kolik jich tam je, jestli na tom vyděláme. Takže jako to byly pro mě odstrašující příklady. Nechce se mi. V situaci, kdy mám strašnou zodpovědnost za to, aby ty lidi, kteří nebo nám důvěřují, aby měli opravdu té práce dost, aby měli jako dost večerů a musíme se o to postarat, tak v té situaci já nemůžu myslet na svý ego.
0: Takže pokud byste se vrátil na divadelní prkna, tak ale jinam. Určitě ne k sobě.
1: Určitě.
0: Ale ta možnost je tedy otevřená. Ještě zase, nikdy na vás nikam půjdeme.
1: Nikdy neříkejme nikdy. Já si pamatuju vlastně v jistou dobu. My jsme v 11. roce jsem přišel na takovou naprosto skvělou hříčku, která se jmenuje Cena za něžnost. A mně se ta hra hrozně moc líbila, obrovsky. Akorát předposlední scéna končí smrtí té dcery. Já jsem říkal, ježiš, tak to asi nebudeme moci dělat, protože to se lidi zbláznějí. A pak je tam poslední scéna, kdy maminka, protože si s ní pořád telefonuje, tak protože nemá komu říct dojmy z toho pohřbu, tak zavolá jí na ten diktafon, jí to odříká ten dojem z toho pohřbu a ono to chytí takový ten hezký průvan, takový ten milej, jakoby, jo. Tak jsme to tak jako se pokusili nasadit s Janou Janěkou starší, Jitkou Čvančarovou a Marcelou Holubcovou. A furt se nemohl najít toho astronauta prostě, jako šel jsem za Kanizou, za těma lidma, to jsem potom pochopil, že oni už jsou opravdu pohodlní a starý a co budeme dělat. Tak jsem tak jednou, když jsem byl zoufalý, takhle šplechtl před nima, jestli bych si teda tu roli neudělal já, oni se na mě zesypali, že jo. Takže to jsou takový ty náhody, kdy prostě potom člověk dělá něco, co ho hodně baví, protože tam má opravdu spřízněný duše a My jsme s tím odehráli neskutečně moc sezon a je to přenádherná hra. Vůbec se nedivím, protože my jsme museli skončit pomaličku, že si Simona Stašiová vybrala jako do svého portfolia teď.
0: No tak vstříc náhodám. Alexej Piško je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host je dnes dabér a herec Alexej Piško, tak divadelní spolek Bouře teď začíná bouřit. Viděla jsem hodně termínu, trochu se cítím diskriminovaná, protože v Praze těch představeních moc není, ale pozor, jedete do mé rodné Police nad Metují, což mě velice potěšilo, děkuji.
1: To je hezký, tam vám budeme věšet vlajku, nás tam pozvali. Ne, my v Praze hrajeme na okraji, na Chodově, v kulturním centru Zahrada. Máme tam takovou hezkou smlouvičku s nima, protože to divadlo se tam opravdu dělá jednou za měsíc. My máme těch titulů 4-5 teď v podstatě. Takže každý měsíc tam jeden ten titul otočíme a je to tam moc příjemný sál pro 200 lidí. A oni jsou hodně nakloněni, takže snad to má jako spoustu vstřícných věcí na obě dvě strany. No.
0: Na obě dvě strany. Stále platí, že lidé raději chodí na komedie, pobavit se, než na nějaké složité téma.
1: Hele, to je věc, která mě provází celoživotně, jo, o tom, že prostě utírání nosu židlí je prostě to pravý, no, to rozhodně není pravda a jsou lidi podle toho, co jim nabídnete, no, jako oni, je určitá část lidí, kteří vám řeknou, já se chci jenom bavit. A co to znamená, já se chci jenom bavit? To je prostě taková zvláštní věc. My jsme kdysi na otáčivém hledišti v Krumlově dělali Bouři Shakespeareovu. Já jsem dělal Prospera a oni v podstatě tu sezonu odpískali, protože tam většinou Jirka Menzel dělal krásný komedie, takový ty opravdu lehonký, filmově geniálně, prostě všecko. A najednou Bouře, to je jedna, podle mého názoru, nejkrásnější Shakespeareova hra, bez debat. Ale najednou pak jsem, tak když jsem tam 5 neděl byl, tak jsem slyšel z různých okolních vesnic, že je zapotřebí se jít podívat na otáčku, protože tam se začalo hrát divadlo. Takže ten člověk není úplně hloupej. A když ten humor je inteligentní a dobrý, tak proč ne? To v každém případě ano.
0: Jak prožíváte premiéru? Je to jiné, než když jste byl co by herec?
1: Jako z premiéru
0: svého divadelního spolku?
1: Trošku jo, trošku jsem nervózní, protože vím, že jsou dobří a že to je krásný představení a tak jako čekám na to, nebo jsem zvědavý na to, jak budou reagovat lidi, ale zatím je tam Igor Bareš s Tonkou Talackovou, na křesním jméně záleží, teď jsme dali dohromady na motivy svatební cesty do Jilí, jsme dali divadelní zpracování pod názvem Naše cesta do Jilí, tak tam je Petr Hněnička, Sara Prachařová, Tomáš Novotný. Ty jsou taky úplně skvělí, no a teď jsme roztočili tuhle tu nádhernou říčku, kterou já mám pod kůži celý život, s Ondrou Rychlým, s Kateřinou Marií Fialovou, Evou Janouškovou a Michalem Hnátkem, takže to je komedie, ale zase má nějaký svůj handicap, který je ale docela příjemný.
0: Vy sám si vybíráte herce?
1: V podstatě jo. I když pozor, to mě velice potěšilo, manželé Barešovi u mě dělají druhou věc už. Kdysi, to vlastně před 12 lety, to byla jedna a před 2 lety přišel Igor za mnou, že by si rádi to divadlo udělali u mě v mé společnosti, což mě velmi potěšilo, jako jo. Ale jak jsem zvyklý být takový přímočarej, tak jsem zjistil, že mi to dali přečíst, že to je hra, kterou mi nabízeli na kolegyně před 5 lety, abych si s ní zahrál. Já jsem si říkal, no tak to by bylo trošku, tak jsem ty kolegyně zavolal, hele, já jsem ti to odmít, a to je strašný o textu, to je strašný, ale chtějí to dělat Barešovi, povolíš jim to, jo, takže to bylo takový fajn, takže tam oni se to, ale jinak si vybírám já.
0: Jste na každé premiéře?
1: No samozřejmě, já jsem dokonce na každý repríze, pokud to jde tady v Praze. A dokonce, tím, že jsem se trošku vyautoval jako herec, tak se mi pojď trošku stejská, tak se šéfem naší dopravy mám úzus, že jednou za měsíc některou tu komedii jako řidič odřídím s nima.
0: Odřídíte, ale zkrátka na jeviště nevylezete, ale nemáte tendence jim do toho zasahovat?
1: Ne.
0: Do jejich hereckých výkonů?
1: Ne.
0: Nikdy?
1: Ne.
0: Ještě... A vnitřně si něco říkáte?
1: Jo, je to v pořádku. Jako, já myslím, že už když je věc hotová, tak to nemá smysl. Možná nějaký nápad napadne, ale já jsem byl takový v tomhle tom divokej moc. No. Jako, když mě ta věc zdrapla, tak jsem taky začal vymýšlet a oni všichni na mě koukali, jestli jsem se nezbláznil, abych je nechal pracovat třeba. Jako, takže... To bejvávalo, no.
0: No i v Raplovi, ne, jste střílel.
1: Cože?
0: Zastřelil jste v Raplovi, že jste střílel místo těch lidí, které jste na to měl.
1: No.
0: K tomu
1: no,
0: se dostaneme.
1: To byl dobrý vtip. To, no.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Alexej Piško, který občas zasáhne režisérům do práce.
1: Jak to?
0: Tam, kde jsme skončili, tak navážeme.
1: No, občas. No tak když mám nějaký nápad, tak to s ním konzultuju. Není každý jako pan Soukup, který to pedantsky vyžaduje do čárky. A jsou taky režiséři a na to já jsem docela zvyklý, který jako samozřejmě uznávám a před nima se skláním, ale když mám nápad, tak za ním jdu, když on je ochotný ho vyslechnout a třeba ho tam umístíme někam někdy.
0: Umístili jste střelbu v Gangstru K, já jsem řekla v Raplově, ale bylo to v Gangstru K. Jak vás to napadlo? Vy jste potom tak toužil někoho vyzkoušet si, jak to někoho zastřelit?
1: Když najednou hrajete takovouhle roli, nebo máte takovouhle roli, tak se ve vás nějak zvednou takový zvláštní věci, které si můžete taky nějak ověřit, ne přímo jako natvrdo, ale napadlo mě tam právě, když jsem říkal právě Honzovi Pachlovi, jsem říkal, Honziku, prosím tě, nemě jednou zastřelit. Ty jsi se zblázil, ty máš na to lidi. Já vím, ale podívej se ten, Marian Roden, mě tady takhle tohleto, tohleto. A druhý den přišel a říká, hele, to má logiku, tak to tam dáme. Neměl problém. Takže jsem si vychutnal i tuhletu možnost, teoreticky.
0: Jaké to bylo?
1: No, že bych byl nějaký ukojený, to rozhodně ne. Ale jo, příjemný jako celý film.
0: Po Gangstru K přišel Rapl, jedna část, pak druhá část. Ta druhá byla mnohem taková akčnější. Ostatně i vy jste někde vyprávěl, že jste našel dům v plamenech. Když je to akčnější, je to i pro herce? Byla ta dvojka pro vás jako pro herce záživnější?
1: I takhle, ono to bylo v podstatě rozdělené na dvě části, první a druhá. První byla v podstatě v Jáchymově, v Krušných horách, a druhá v tom Ústí. A ta druhá byla víc temnější. A vím, že lidi povšechně vyzbrali tu první část, to vím, že proti byla taková trošku laskavější. Ale zase znám lidi, kteří říkali, no to je takový dobrý, ale tohle už byl, to byl hardcore, to bylo ono, to bylo to, co jsme chtěli. To je ta severská kinematografie, do které se kluci pustili. Takže bylo to takový náročnější, bych řekl.
0: Ta druhá část. Jak na to reagovali lidi na ulici? Měl jste nějaký zážitek?
1: Víte, že jo, ale já jsem měl takový malinký problém. Já znám takový, že si někde sedím a sedí tam, já nevím, který úplně známý je herec a lidi kolem něho skotače a chtějí selfiečka, já nevím co. Ale já jsem měl takový zvláštní problém, že jsem šel po ulici třeba a proti mě šel nějaký docela kultivovaný pán a jen se takhle nahnul a říká dobrý den a šel dál. Dobrý den, no. Jakože lidi neobtěžovali, jsem si říkal, tak jako to je docela vtipný.
0: No a neobtěžovali třeba proto, že máte poměrně robustní postavu?
1: No tak já vám to řeknu.
0: A že působíte prostě trochu drsněji?
1: No tak vy to říkáte velice laskavě, jo? A já vás doplním o tu moji kolegyně Janu Janěkovou starší, když jsme jeli na zájezd, tak jsem se jí svěřoval s tímhle momentem a ona říká, ty se divíš? Podívej se na svůj ksit, jak jsi arrogantní. No, takže vy jste byla
0: to
1: milá.
0: To si nikdy nedovolila. No. Možná jsem si to trochu myslela. Ale radši ani to ne. Nicméně v Raplovi s vámi bylo naloženo definitivně.
1: Ano.
0: Tak, a co dál? Podobný projekt, něco takového. Šel byste do toho znova?
1: Já už jsem to někde řekl. Samozřejmě, že vyšel znova do takový nějaký podobný věci. Ale upřímně řečeno, to, co se všechno sešlo na těch dvou projektech, to je něco tak vzácného, že myslím si, že když to někoho potká jednou v životě, tak je to zázrak. A že by vstoupil do stejné vody po druhý, s tím se moc nepočítá, ale všechno je možný.
0: Říká Alexej Piško, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a dnes je s námi Alexej Piško. Český hlas Bruce Willise, já kdybych ho nezmínila, byť já vím, že v každém rozhovoru se na něj ptají, ale tak nešlo by to, rozumíte, abyste tady seděl hodinu a já se nezeptala na Bruce. Když vám řekne někdo Bruce, ještě reagujete?
1: Jo.
0: A dělá vám to dobře?
1: No, v podstatě díky tomu, že jsem měl to štěstí, že jsem s ním byl propojený, dejme tomu tak zhruba 30 let. Mi to samozřejmě lichotí a je to dobrý.
0: To je pořádný kus.
1: To je dost dlouhý kus života.
0: A nepřipravoval vás někdy ta vaše výrazná dubbingová role o jinou roli, třeba hereckou?
1: Samozřejmě, že jo.
0: A zlobil jste se na Bruce?
1: Ne. Jako měl jsem tam ještě v portfoliu dva, nebo mám ještě dokonce jednoho, ale jinak jako skrze jsem se dostal do situace, že jsem nemusel vysedávat v těch dubbingových studiích. To znamená, že já nevím, mý kolegové, kteří to dělají dneska, tak jsou třeba v 5 studiích denně, nebo dělají 3 filmy najednou, protože technika to dneska umožňuje. Takže se to všechno posunulo od těch 90. let úplně někam jinam. A moje zkušenost z letošního roku je taková, že ať to poslouchají všechny studia, ať mi nevolají, já už nechci. Protože to, jakým stylem se teď jedná, to je hrozně brutální a nechci to nějak rozvádět zbytečně, jo. Ale něco jiného to bylo, když to opravdu začalo, a něco jiného je to teď. To je naprosto odlišná záležitost.
0: Takže co by herec, budoucnost máte, ale co by dabér už nikoli?
1: Ale já to zase říkám, neříkej nikdy, jo. Prostě když něco přijde, co bude opravdu příjemný, a nebude to o blbostech, jakože přijďte a máte za 20 vět 800 korun, tak to do toho půjdu, ale do takovéhle věcí už určitě ne.
0: Jak se učí dubbing?
1: No, to jak se učí dneska nevím, ale když jsme začínali my, tak byly v Praze dvě studia. Dvě studia barandovský. A my jsme začali úplně famózně, protože tam byli mladí, hezký, produkční. A my jsme byli študáci na DAMU. A tehdy se to jelo na smyčky a na frekvence. A jedna frekvence trvala hodinu a půl nebo kolik. A bylo za to 70 korun. Říkám se rok 77, 78.

0: 8. No a oni nás měli tak rádi, že jsme tam vletěli ráno v 8, řekli jsme na jednu smyčku dobrý den, a šli jsme do školy a ona nám napsala vždycky dvě ty frekvence. V poledne nám zavolali na jiný film, máte telefon, dvě frekvence. A večer, hledá vás paní ta a ta. No a teď tam stály ta plejáda těch frajerů, Cupák a spol, Hrušinský, Somr. My jsme se klepali mezi nimi, já jsem si dával dokonce den předtím mlíko, když jsem viděl ty chlapy, jak si dávají ráno ruma, tak jsem si říkal, no tě Bůh, teda to dopadne, ne, ale oni se potřebovali rozmluvit třeba. Takže my jsme šli postupně, tehdy byly i třídy dabérský, jo, prostě začátečník až po extra. Dneska tohle prostě bohužel nefunguje, dneska kdo je šikovnější, ten je víc na forhontě. Ať asi tak, jak to je ve všem ostatním. Jsme se tady o tom povídali, že jo, jak se dneska obsazují herci do těch filmů a seriálů. Prostě je to všechno úplně o něčem jiném.
1: Dostává pak to, nazvu to řemeslem, na frak? Ať už je to dubbing, herectví?
0: Tak řemeslo jako takový, protože já už jsem teda hodně velký pamětník. To řemeslo už dostalo strašně dávno na frak. Už jako ty základy, kterými jsme se učili a který nás učili naši bardové, to prostě nevím, jestli se dneska vůbec nosí. A je to všechno, musím říct upřímně řečeno, já v tom nejedu, takže já to neumím přesně posoudit, jak to dneska vypadá. Jo? V každém případě nějaký věci kolem pokory k tomu povolání nebo k té profesi, já si myslím, že to se trošku vytratilo.
1: Jsme trochu zvážněli, tak si dáme si písničku a se trošku půjdeme do veselejšího módu. Alexej Piško je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alexej Piško je dnešním hostem. Alex a host, vy jste letos začátkem léta oslavil kulatiny, sedmdesátiny, snad nevadí, že to takhle řeknu, je to zkrátka realita, vy to říkáte tak smutně.
1: Neříkám smutně, to říkám jako, že to je teda asi fakt.
0: Přimělo vás to výročí třeba k nějakému zamyšlení, k nějakému bilancování?
1: Ne.
0: Ne? Ne. A jste třeba, možná i třeba novináři nedonutili vás zazpomínat na herecké začátky, nebo tak?
1: Já jsem měl jeden rozhovor docela příjemný, ale jako to jo, to jako když se dotkneme mý minulosti, tak tam je teda opravdu, tam jsou tuny možností, jako jo, protože ta byla opravdu pestrá ta minulost. Ale že bych já nějakým způsobem chtěl se podřídit tomu, že lidi v mém věku jsou starci, tak to rozhodně ne. To zatím já vůbec nevím, co to znamená. Vůbec mi to nejde do hlavy. Ale je to tak a hlavně to vidím kolem sebe a zase je to smutný téma. No. Prostě odcházejí ti lidi kolem vás. V jiném věku, dokonce mladší.
0: Ale vzpomínky zůstávají.
1: Ale tak to je bez
0: zeba. Vzpomínky na vrchní prchní.
1: Na
0: všichni školou povinní, kde jste se setkal rovněž se spoustou hereckých
1: bardů. No tam to bylo vůbec ďábelsky našlapaný. Já jsem to nedávno, to tak rok, dva viděl, jsem jeden díl a já jsem úplně, mi spadla brada, co tam bylo za plejáda herců, ale s velkým H. To prostě vůbec nechápu, jako jak to tehdy existovalo všechno.
0: A uvědomoval jste si v tu chvíli, když se natáčelo?
1: Tak v tu chvíli, jako jo, byl jsem šťastný, že můžu, já nevím, komunikovat s panem Menšíkem nebo s panem Sovákem. Jako to všechno bylo dobrý, ale v tu chvíli vám to nedojde, protože s těma lidma vlastně už nějakým způsobem souzníte přes tu školu, přes hostování někde, už je trošku máte ohmataný, že jo. A nejsou vždycky na tom place všichni ti, kteří potom vidíte v tom celku. Takže to bylo právě tam to bylo velice zajímavé natáčení, protože pan režisér si mě velice jakoby prosazoval, byť jsem odešel do Ostravy, že jo. A točilo se to v Liberci a tady kolem Prahy. A on řekl, že ani omylem nepřeobsadí, takže já jsem v 80. roce zažil něco, co se těžko zažívá tady v tomhle státě. Já jsem do té Prahy lítal letadlem. Když jsem tady měl bydlet, tak se mě ptali, v kterém hotelu chci bydlet. Takže já jsem si probral takový ambasádory a tyhle ty věci. Krásný to bylo, moc hezký a příjemný natáčení.
0: No srovnatelné s Brucem Willisem, ne? Vy jste říkal, že byste se s ním nepotkal, protože co byste mu tak říkal, když má vlastní tryskáč a podobně, ale jste na tom byl skoro stejně.
1: No, tak ne.
0: Takže dá se říct, že to bylo krásné herecké období? To nejkrásnější?
1: Ne. Po každý to bylo trochu jiný a po každý to bylo krásný. Ale já myslím, že tak jako kdybych zabloudil zpět od té školy přes Ostravu, Prahu tady, různá hostování, dokonce i šéfování v Liberci a tyhle ty věci, tak každý to období má nějaký svůj půvab a docela to do sebe zapadalo.
0: I tohle ale období má svůj půvab, nebo
1: ale ne? Jo, jako já si vůbec nestěžuju, naopak. Najednou jsem se začal docela i lebedit v takovým tom poklidnějším módu.
0: Lenivějším.
1: Poklidnějším.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alexej Piško je stále s námi ve vysílání. My jsme se tedy během písničky připomněli shakespearovské slavnosti na jejich začátku, u jejich zrodu jste stál vy. Dělají vám radost stále? Vím, že už nejste přímo
1: dělají
0: zainteresován.
1: Dělají mi pořád velkou radost. Opravdu jo. Upřímně, protože to byla náhoda. V roce 1991 jsme tam hráli se Noci svatojánský s panem Kopeckým v roli Puka. Dnešní hvězdy a už starší herci tehdy tam hráli malé elfíky. A mě to tam 91. bouchlo do hlavy. Říkám, tohle to je prostředí, který prostě potřebuje, to je zlatá cihla v divadelnictví, tady tohleto nádvoří. Tak jsem po ty věci šel pomaličku a tak dlouho urputně, že se najednou objevili i lidi kolem mě, kterým se to líbilo a měli jiný možnosti, jak tomu pomoct a tak dále, takže jsem v někdy po těch, já nevím, kolika ti letech poděkoval, odešel, protože jsem vlastně byl zaměstnaný 12 měsíců v roce a to se nedá žít celý život. Ale musím říct upřímně, že teď už je to taková tradice, že když čtu nějaký rozhovory, třeba teď s Kohákem, jsem četl dneska na internetu, jak si libuje nad rolí v komedii omylů v Shakespearech, tak to prostě člověku přijde zábavný, je to dobrý.
0: Bylo těžké od toho odcházet?
1: Ne, fakt ne. Ve chvíli, kdy jsem věděl, že to bude mít prostě budoucnost, tak, ale já jsem takový, jasně jinak kosmopolitní člověk a jednak jako mě vždycky vydrží to bavení do jisté doby a musím zjistit něco jiného třeba. Jako. I když je to někdy podmíněný tím, že jsem se třeba s těma lidma nepohod, nebo já nevím co, ale to není případ Shakespeare, to v žádném případě. Ale nebylo mi to líto a byl jsem šťastný, že v podstatě jsem někde za rohem a koukám a ono to jede.
0: A ono to jede. A chodíte se aspoň někdy podívat jako divák?
1: Byl tak byl jsem loni se podívat na jedno představení.
0: Aha.
1: Jo, já myslím, že jo, pro diváka příjemný.
0: A pro herce a zakladatele. Já vám řeknu, co na mě pan Piško teďka ukazuje. On mi hrozí. Bacha, jsou tady kamery, jo. Ale to jsem vám zapomněla říct.
1: Alex se mi snaží dostat do rohu. Ne, já už jsem tak natolik zkušený pardál, že vím, že některé produkce nedá se vždycky udělat nějaká, já nevím, srdcerivně výborná věc, je tam to těch titulů hodně, no a Marná lásky snaha je moc hezký představení, hezky hraný. To je všechno, co já o tom můžu říct.
0: Tak já vás ušetřím, byl jste diplomatický, zeptám se, máme poslední půl minutku.
1: Ano.
0: Na co se těšíte?
1: Na co já se těším? Že se za 2 roky zase uvidíme.
0: Opravdu?
1: No.
0: To už tak víte? Já nic neřekla.
1: Mně to bylo řečeno.
0: Dobře, tak ještě, protože vy jste sám říkal 10 měsíců, pracoval jste 12, tak to znamená, že teď máte třeba volné léto?
1: No já vám něco řeknu, je to takový zvláštní doba, protože máme vnučku a že bych byl méně zaměstnaný.
0: Vy jste děda.
1: Já jsem dědek, no.
0: Nevypadáte.
1: Děkuji, ale děkuji. Tak jako mám zase úplně jiný zájmy a jiný věci a nenudím se vůbec.
0: Tak si je užívejte. Moc děkuji, že jste tu byl, Alexej Piško.
1: Děkuji moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Prezidentovi Pavlovi chybí debata o médiích veřejné služby. Začala další fáze likvidace černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku podle prezidenta Petra Pavla chybí debata o rozsahu a obsahu služby veřejnoprávních médií. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Podle něj se současná debata točí jen kolem financování České televize a Českého rozhlasu. Předseda sněmovny a šéf vládní SPD Tomio Okamura chce, aby se sněmovna převedením financování obou médií pod státní rozpočet zabývala co nejdřív, ideálně příští týden. Podle Pavla je to ale předčasné.
2: Pokud by pan předseda sněmovny chtěl tento krok realizovat rychle, pak by musel přesvědčit ministryni financí, aby rychle našla nějakých 10 miliard ve státním rozpočtu, kterými by to stát zaplatil. Já si myslím, že v téhle fázi rozhodně ještě nejsme.
1: O tom, jestli se poslanci budou zákonem o financování veřejnoprávních médií zabývat už v příštím týdnu, rozhodne vláda v pondělí. Firma OKD začala na Karvinsku zasypávat další ze 4 jam černouhelného dolu ČSM. Do podzemí se postupně nasype zhruba 44 tisíc kubíků hlušiny. Po jámě v jižní části dolu je teď na řadě takzvaná výdušná jáma v severní lokalitě. Její likvidace bude trvat zhruba 11 dnů, potvrdil ředitel útlumu OKD David Hájek.
3: Podle toho, jak se nám bude dařit odtěžovat zásypový materiál z úložiště směrem do jámy, sem tam prší, trošku nám to dělá problémy, nebyli jsme z dolu na to zvyklí, takže ty pásy na to nejsou přizpůsobené a potom trošku prokluzují.
1: Zbylé dvě jámy dolu ČSM budou v dalších letech sloužit k těžbě metanu a následné výrobě elektřiny a tepla. Energetici dnes kvůli závadě odpojili druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Důvodem byla závada v systému řízení v nejaderné části technologie. Detaily doplňuje mluvčí elektrárny Marek Sviták.
4: Systém jsme zkontrolovali a následně jsme v řídící skříni vyměnili dotčenou elektronickou kartu. Aktuálně dokončujeme všechny potřebné kontroly, po kterých bude následovat příprava na obnovení provozu bloku. K tomu by mělo dojít během zítřejšího dne. Sport.
1: Hokejisté Hradce Králové ovládli první východočeské derby sezóny. V úvodním kole Tipsport Extraligy vyhráli v Pardubicích 5-3. Sparta triumfovala v Olomouci 5-2, Kladno ve Vítkovicích 4-3, Litvínov nad Brněnskou Kometou 2-1, České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3 po prodloužení a Plzeň zdolala Liberec 2-1 po nájezdech. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno. Výjimečně se vyskytnou přeháňky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D5 je na 92. kilometru směrem na Rozvadov uzavřená. V omezení tam došlo k nehodě kamionu s osobním autem. A na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce jeďte velmi opatrně mezi Dechtáři a Ončovicemi. Na vozovku tam spadl strom, má to ale být průjezdné. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Favorit. Nejen známé automobily, ale i legendární jízdní kola. Stejně jako na světě neexistují dva stejní lidé, nenajdete ani dva stejné favority. Tvrdí firma se stoletou tradicí výroby, která málem zanikla, ale pak vstala z popela.
1: Co vám říká značka Favorit?
2: Kolo, auto, nic jiného mě nenapadá.
3: Vybavím si auto. Vybavím si auto a kolo.
4: Výkonné, dobré kolo, za Komanču nebylo ksenání, bylo na pořadí.
5: Favorit, nejlepší kolo České republiky.
1: Měl jste někdy kolo Favorit?
6: Jo, kolo Favorit, tak to jsem měl, bylo výborný kolo.
7: Ne, neměla, kolo jsem neměla snad nikdy.
5: Vystavený jo, ale nejezdil jsem na něm.
8: Kolo Favorit jsem nikdy neměla, já jsem měla vždycky takovýto dámský obyčejný.
1: A myslíte si, že značka Favorit ještě existuje?
9: Myslím si, že jo.
7: Nemám páru vůbec.
2: No, to vůbec nevím, myslím si, že jo třeba ještě.
5: Jestli vyrábí, to s tím nejsem obeznámený, ale fandím jí.
0: Velociped, latinský výraz pro rychlou nohu. Bicykl, jednoduše to, co má dvě kola. Jakou má vlastně jízdní kolo historii? Nákres podobného stroje byl nalezen mezi kresbami Leonarda da Vinciho, ale skutečným duchovním otcem je Karl Friedrich Christian Ludwig, svobodný pán Dreis von Sarbron. Tento muž dal jméno otevřenému kolejovému vozidlu, používanému ke kontrole a údržbě trati, drezíně. Než se ovšem Dreis k drezíně dopracoval, skonstruoval a 12. června 1817 představil celodřevěné neodpružené kolo bez šlapadel, na němž se jezdec odrážel od země nohama jako na koloběžce. Patřilo na silnice, ale jezdci často jezdili raději po chodnících, aby se vyhnuli hrbolům. Strašlivě to drncalo, chybělo totiž pérování a brzdění bylo také velmi obtížné. Kvůli častým kolizím s chodci řada měst a obcí tento dopravní prostředek zakazovala. Dnešní kola se od svých prapředků liší v mnoha směrech.
10: Když se rozhlédnu tady po prodejně kol Favorit, člověk staršího a středního věku by tady našel kolo, na kterém se naučil jezdit a jezdil s ním úplně všude. Na silnici, po polních cestách, po lese. Jak se liší moderní Favorit tady od těch kol, která známe v podstatě všichni?
11: Nejdůležitější rozdíl je, že jsou vyrobené z úplně nových materiálů.
12: Prozrazuje Světlaně Lavičkové Richard Galovič, ředitel a spolumajitel značky Favorit.
11: Ako jsou karbonové vlákna, titan, letecký hliník, jsou výrazně lehčí, jsou vybavené novými technologiami, jako například jsou poháňané na místo reťazou karbonovým remeňom, prevodovku mají skovanou v zadnom náboji v kolese, takže u něj je vidět, je bezudržbová, mají zabudovanou elektroniku, osvětlení, elektronický zvonček. To nejdůležitější je, že každý Favorit dnes se vyrábá na míru pro svého majitela.
10: Jak se dělá takové kolo na míru?
11: Nejprve si zmeráme 4 základné parametry, to je dĺžka vašich nôh, rúk a výška postavy. 4. parametrom je flexibilita vášho těla. To znamená, jak moc sa viete na bicykli predkloniť dopredu a jak športový pose to môže byť. Následne vás posadíme na trenažér, je to staviaci prípravok, kde sme schopní zostaviť akúkoľvek geometriu pre ktoréhokoľvek jazdca, pre ktorýkoľvek typ bicykla. Tam nájdeme vhodnú jazdeckú pozíciu pre vás, vhodný typ bicykla, alebo nastavíme taký typ bicykla, aký si vy vyberete, aby sa vám na ňom pohodlne a bezpečne jazdilo.
10: Ja si řeknu, jestli na tom kole budu spíš jazdiť práve terénem nebo po silnici?
11: Áno, aj toto je jeden z aspektov. I keď máme tu skúsenosť, že dnes aj zákazníci, ktorí si kupujú kola vyslovene do terénu, tak 95% času strávia na asfaltových cyklostezkách, takže je to troška zbytočné. Česká republika má špecifikum také, že drtivá väčšina, to je nad 90% bicyklov, všetkých, ktoré sa v republike predajú, sú horské bicykle, napriek tomu, že to reálne horské využitie bicyklov je len v malom množstve prípadov.
10: A není to škoda, že si právě nepořídíme kolo, které je na ty asfaltové cyklostezky, že ta horská kola do tohoto terénu jsou prostě zbytečný luxus?
11: Zákazníci přicházejí za námi právě s tím, že majú už horských kol plné zuby. Skôr by sa chceli vrátiť na silnici alebo do mesta. Inak tá mestská cyklistika vám v priebehu dňa, jak sa dopravujete do práce alebo po meste, prinese ohromné množstvo endorfínov a radostí. Máte úplne iný pohľad na mesto. No a cestná cyklistika je zase o tom, že ďaleko menej sa nadrete, idete rýchlejšie, zdoláte viac kilometrov, kľudne aj dvojnásobok voči tomu, čo najazdíte na horskom bicykli. Takže si zákazníci môžu dokázať, že majú ešte stále silu z mladosti.
10: Oni si to teď také dokazujú tým, že si pořídí elektrokolo a ujedou ešte více kilometrů.
11: Treba podotknúť, že zákazník, ktorý si kupuje elektrokolo, je úplne iný než ten, ktorý si kupuje kolo. Pretože na bicykli chcete šlapať, chcete vydať energiu, to je to, čo vás baví a naplňa, prináša vám endorfíny. Kdežto na tom elektrobicykli z pravidla máte cieľ buď dosiahnuť podstatne väčšiu vzdialenosť, alebo keď klienti majú problémy s kĺbmi alebo so zdravotným stavom, tak ten bicykel im pomôže ďaleko viac. Samozrejme, elektrobicykle majú aj svoje nevýhody a medzi tú hlavnú patrí veľmi vysoká hmotnosť, ťažká manipulácia s nimi. Tie bicykle majú vysoko na 20 kg, to je v dnešnej dobe už nezvyklé pri bicykli.
10: Tadyhle vidím kolo. Mám pocit, že budete muset uříznout ten kus kovu, který drží sedlo, protože to snad by ten člověk nedosáhl ani na ta šlapadla.
11: Sedlovka je integrovaná, ta se v skutečnosti zarezává podle výšky jazdca. Toto kolo je postavené pre veľmi vysokého pána s dlhými nohami, tak musí byť náležite dlhá. Ale nie je to kus kovu, jak ste povedali, ale je to, lebo toto je kovová trubka a toto je karbonová trubka. Takže celé to je postavené z uhlíkových vlákien, z karbonu a ja vám dám do ruky dve vzorky a môžete si vyskúšať, jak vyzerá kovová trubka.
10: No tohle je docela ťažké.
11: A jak vyzerá karbonová.
10: No tohle skoro necítim.
11: No, je to lahulinké. Hej.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Chceš-li vědět, co je dřina, kup si kolo Ukrajina. Chceš-li letět jako šíp, kup si kolo Favorit. Možná znáte tuhle říkanku z dob rozvinutého socialismu. Říkalo se ale také kolo značky Favorit, jednou vzít a zahodit. Vlastnit Favorita to býval za bolševika sen mnoha kluků. Jeho příběh ale začal o mnoho let dříve. Před více než stovkou let, v roce 1910, si dva nerozluční přátelé, pánové Ambros Světlik z Opavy a Heinrich Kastrup z Německa, založili v Chebu továrnu na výrobu kol. Název pro ní vymysleli o 4 roky později. Složili jej z iniciál svých příjmení. S jako Světlik, K jako Kastrup. Eska. Tou dobou mladičký obchodník z Rokycan, František Hering, prodává kola významných evropských výrobců a sní o tom, že jednou bude vyrábět svoje vlastní. Otevírá si tedy sportovní závod na opravu a stavbu velocipedů. Jenže přichází první světová válka, poptávka po kolech klesá a pan Hering musí zavřít krám. Ale všechno dobré i zlé jednou končí. První světová válka se přehnala a móda jízdních kol byla na vzestupu. Panu Heringovi se začala otevírat cesta k uskutečnění jeho snu. Na počátku 20. let si otevřel vlastní dílnu a začal s výrobou kol. Zároveň pánové Světlik s Kastrupem přemýšlejí o tom, že přišel čas zvýšit výrobu, aby bylo možno pokrýt rostoucí poptávku. A tak se všichni tři spojili. V roce 1922 vznikla v Rokycanech továrna, která o něco později dostala název Triple Hering AS, továrna na velocipedy. Montovala se v ní kola značky Triple ze součástek chebské Esky. Majitelé se ale časem nepohodli, po 12 letech se firma rozpadla a každý si šel svou cestou. Eska si v Rokycanech postavila novou výrobnu a svým kolům ponechala název Triple. František Hering koupil původní areál a začal vyrábět konkurenční kola značky Velo Tudor. Od té doby v Rokycanech vyráběly kola továrny hned 2 a obě prosperovaly, protože o jejich výrobky byl mezi válkami obrovský zájem. Pak však přišla okupace a místo kol se začaly vyrábět součástky zbraní pro armádu.
2: Kdo bude intervenovat? V Rokycanech je továrna na výrobu jízdních kol Velo Tudor. Vedením je pověřena národní správa. Je to nejlepší podnik svého druhu. Bývalý majitel, František Hering, byl po revoluci zatčen, neboť za okupace ochotně převedl výrobu kol na výrobu válečného materiálu. Nyní se ovšem domáhá navrácení starého majetku. On i jeho syn jsou členy sociální demokratické strany. Jsme zvědaví, zda se dočkáme intervence ústředního sekretariátu sociálně demokratické strany. Co bude důležitější? Pracovní elán národního podniku nebo nároky bývalého kolaboranta? Rudé právo, 3. srpna 1947.
1: Po komunistickém puči v roce 1948 František Hering o podnik přišel. Triple a Tudor byly sloučeny pod českou zbrojovku Strakonice. A co přišlo pak? Několik reorganizací, ale také vznik závodu Míru a s ním i kola Favorit.
3: My jsme si dali záležet na estetike bicyklů, nadvězovali jsme na tradici starších favoritů, které povedzme vidíme. A i tu máme vystavený model z roku 1954, který obišel závody Míru. Je to něco jako ikona, modrý favorit s baranmi. Na to jsme nadviazali modelmi, které připomínají tu slávnou historii značky a nechceli jsme se zbavit tohoto odkazu.
4: Na Favoritech se samozřejmě jezdil závod Míru, ale mě to nedá, abych se nezeptala a nepřipomněla, jestli na Favoritech závodili i legendární bratři Pospíšilové.
3: Oni hrali kolovou a dosáhli fenomenálních úspěchů. Favorit tedy vyrábal bicykle pre obrovské množstvo športových disciplín, vrátane krasojízdy, dokonca vyrábal aj kola do cirkusu pre medveďov, takže rôzne kuriozity sa tam diali, ale to najdôležitejšie boli bicykle pre silniční závody, dráhové závody, cyklokros.
4: V současné době také vyrábíte závodní kola, samozřejmě na zakázku?
3: Určitě, jednak jsme za posledné 3 roky prevádzkovali závodný tým Favorite Racing, který závodil na silnici na dráze. Podporujeme stále profesionální ženský cyklokrosový tým, kde Pavla Havlíková na našem kole 3x za roky 2017, 18 a 19 vyhrala majsterku republiky, dokonce vyhrala 2x švajčiarsky pohár. Tých úspechov máme niekoľko, tiež kľúci na silnici a na dráze priniesli niekoľko medailí. Tak mám z toho radosť, že Favorit je opäť na stupňoch víťazov.
1: Po znárodnění veškerého průmyslu, včetně drobných podnikatelů, bylo zhora rozhodnuto, že kola se v Rokycanech budou vyrábět i nadále. Montovala se cestovní kola Tripol a Tudor, ale na spadnutí byla už i produkce kol závodních. Rodila se totiž tradice závodu míru, pro jehož první ročník se musela kola dovést z ciziny. Můžeme směle říct, že slavný cyklistický závod míru, který si v zemích socialistického bloku získal podobnou pověst, jako měla na západě Tour de France, zásadní měrou přispěl ke zrodu značky Favorit. Pro komunisty to byla nejen sportovní akce, ale hlavně i akce s velkým politickým nábojem. Závod míru se vyvinul z původního závodu Praha-Varšava, který se jel poprvé v květnu 1948. Později se přidala také NDR. Závod míru se stal největším amatérským etapovým podnikem na světě. První rokycanské kolo pro závod míru s přehazovačkou a čtyřkolečkem vážilo 9,5 kg. V roce 1950 jich v Rokycanech vyrobili necelou 20. Zdali pak víte, jak se měla nová sportovní kola jmenovat? Nebudu vás napínat. Borec. Tento název navrhovali soudruzi z ministerstva. Naštěstí ale ředitele továrny napadlo lepší řešení. Čezeta na počátku 50. let vyráběla řetězy Favorit. To by byl název pro kola podstatně vhodnější, ne? A tak se taky stalo. Design značky vytvořil výtvarník František Frajvilik, známý zejména svými kreslenými filmy a knižními ilustracemi. Možná si pamatujete jeho Pohádky o mašinkách. Na kolech Favorit se hodně vyhrávalo. Bratři Pospíšilové byli 22krát na speciálně postaveném Favoritu mistry světa v kolové. Jan Veselý vyhrál 2. ročník závodu míru, Jiří Daler získal zlatou medaili na olympijských hrách v Tokiu v roce 1964, Jan Smolík se v témže roce stal vítězem závodu míru. Takto na své vítězství vzpomínal v pořadu A léta běží.
5: Byl to můj 2. start při závodě míru a hned se mě podařilo celý ten ročník vyhrát, takže na každý závod, který člověk vyhraje, tak se vzpomíná velice dobře. Začalo to už 1. etapou, ve které jsem se umístil na 2. místě, no a potom ve 3. etapě jsem oblékl žlutý trikot a ten jsem si udržel až do Prahy. Samozřejmě až teprve po časovce, která byla z Erfurtu do Oberhofu, jsem si začal věřit, že to žluté tričko udržím, protože tam se můj náskok zvýšil skoro na 10 minut a to už by musela být opravdu smůla, abych ten celý závod nějakým způsobem prohrál. Některou etapu svítilo slunce a bylo teplo, v jiných etapách byla šílená zima. Když jsme přejižděli Krušné hory, tak dokonce chumelilo a v Karlových Varech jsme byli všichni tak promrzli, že nás potom ve sprchách museli maséři a trenéři a pomocníci v družstvu slíkat. Ale jinak samozřejmě kopce byly i roviny, byl i vítr, ale když má člověk formu, tak se jede daleko líp a všechno se daleko snáší.
1: Kola pro nejširší veřejnost, ale také speciály silniční, dráhové, kola pro krasojízdu, sálovou cyklistiku, kolovou, kola pro cirkusové krotitele. Taková byla zlatá éra Favoritu. V dobách největší slávy produkovala továrna 200 tisíc kol ročně, většinou pro domácí trh. V roce 1978 opustilo výrobní pás milionté kolo. Favorit dodával své výrobky nejen do zemí RVHP, ale i do západního Německa, Ameriky či Kanady, celkově do 38 zemí světa. A přesto jich byl stále nedostatek. Fabrika sice vyráběla 70 tisíc kol ročně, ale stát potřeboval cizí měnu, a tak se vyváželo a kvůli exportu jich na domácím trhu bylo málo.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Malé perličky z internetové diskuze. Favorit je legenda. Pamatuju, jak jsem na něj měl poprvé

0: Řešil jsem to podložkami, ale nikdy to nebylo ono. Přehazovačka nešla se řídit, příslušné šroubky nedržely polohu. Bylo třeba ustřihnout brčko ve správné délce a na šroubek ho navléknout. Brzdové špalíky byly z prachmizerné gumy, byly v ní nějaké kamínky. Skřípalo to a žralo to rávky, krásné hliníkové závodní rávky. No krásné, ten hliník byl bláto. Rávky praskaly a niple výpletu se klubaly skrz. A pak se mě to kolo pokusilo zabít. Za jízdy prasklo táhlo rychlo upínáku předního kola. To znamená pád přes řídítka. Být to v prudkém sjezdu, byl bych mrtvý. Ač jako dítě majitel Liberty, po pár letech zadrátované až hrůza, dívčí, protože rodiče nesehnali trubku, jsem se stal majitelem Favorita až v roce 2005. A že jsem jako kluk po něm toužil. Ležel jako společné kolo v Maríně na Floridě ve městě Melbourne a opravdu už nebyl v nejlepším stavu. Nevím, jak se tam dostal, kdo ho předtím vlastnil. Nic. Nakonec mi ho darovali, jezdil jsem s ním asi půl roku do obchodu na nákup a po okolí. Bohužel slaný vzduch udělal svoje a střed kola prostě zatuhnul. Nechal jsem ho totiž uvázané měsíc u palmy. Rozchodil se, ale po pár kilácích prostě rupnul. Nechal jsem ho opřený o další palmu a došel pěšky. Třeba ještě dodnes jezdí jako dárce orgánů, já nevím. Prostě jenom taková naprosto nesmyslná věc, která se vám zaručeně nemůže stát, a přesto stala.
1: S Favoritem je spojen i příběh Roberta Hutyry, který i s kolem emigroval do Rakouska. Byl to úspěšný slovenský cyklista, mistr republiky, kterému sebrali pas a on se rozhodl emigrovat. Na několikátý pokus se mu podařilo postavit balón. Do něj dal ženu a dvě děti a na koš pověsil svého závodního favorita. Patrně největší pocta, kterou kdy kolu někdo udělal. O úspěšném útěku se na západě hodně mluvilo i psalo.

0: Pak přišel zlomový rok 1989. Otevření hranic, příliv levných výrobků z Asie. Podnik včas nezachytil módní vlnu nových horských a trekkingových kol a začal strmý pád. Ve vedení se střídali lidé jako na běžícím pásu, pokles výroby, nekonkurenční výrobky, první bankrot, konec výroby. Dnes však značka opět existuje. V roce 2011 koupil originální ochranné známky původního favoritu podnikatel Richard Galovič. Jeho firma navazuje na tradici a dodává špičková, ručně vyráběná kola. Kola Favorit stojí ve všech muzeích kol. Velkých, jako jsou třeba nedaleko Plzně, nebo ve Starých Hradech, nebo i v Národním technickém muzeu. Ale stojí i v těch menších, třeba v Přerově.
1: Jaké konkrétně tady u vás máte nejstarší kolo?
2: Já tady mám nejstarší kolo z roku 1894.
3: Říká Tomáš Moravec, majitel muzea Moto Velo v Přerově nad Labem.
1: To je takové to vysoké kolo, jak se říká?
2: Ne, to ještě není to vysoký. Já tady mám vlastně několik takových zajímavostí. Mám tady první kolo vyrobené firmou Laurina Clement, výrobní číslo 001, to je z roku 1895.
1: Většinou si lidé myslí, že právě první kola byla ta vysoká, a ono to není pravda.
2: No, to úplně není pravda. Ten vývoj šel souběžně s těma nízkýma rámama i s těma vysokýma. Jako další zajímavost, tady je zrovna to nejstarší z roku 1894, to je německé kolo Diana Special, které nemá řetěz, ale má ten převod vyřešený jiným způsobem.
1: Já tady vidím, jako kdyby to byla 2hodinová kola.
2: Mezi převodníkem a zadním řetězovým kolečkem je vložené takzvané cévové kolo, které přenáší ten převod místo řetězu. Takže to je taková technická zajímavost. Pak tady mám vysoká kola, mám tady vysoký kolo anglické firmy Raj, ale to není ještě úplně to nejvyšší, protože to je dámské provedení, takže to je trošku nižší.
1: Máte tady i, jak se tomu říká, to dvojkolo?
2: Ano, dvojkolo nebo tandemové kolo.
1: Prostě tady by člověk mohl procházet a dívat se na jedno kolo za druhým, ale mohl bych se na něj taky třeba vyšvihnout a odjet?
2: No, na některá určitě jo, ale ty starší kusy už jsou v takovým stavu, byly hodně používaný, takže třeba dalo by se, ale muselo by se hodně opatrně.

0: Kol tady máte spoustu, ale jak se od sebe ta různá kola liší? Protože ano, mají dvě kola, sedlo, pedály, řidítka.
1: No na první pohled dá se říct, že ty kola vypadají všechny stejně, ale já jsem vybral takové věci, aby na každém tom kole bylo nějaká technická zajímavost. Tady jsou kola, které mají třeba místo přehazovačky převod ve šlapacím středu, místo řetězu je tady například pohon kardanovým křídelem.
0: No a co takový favorit? Protože když se u nás řekne kolo, tak ano, kolo Slavie, ale kolo favorit.
1: Značku favorit asi hodně lidí u nás zná, že bylo to nejrozšířenější značka kol. Já si to pamatuju, když mě bylo 12 let a dostal jsem novýho favorita, tak to pro mě bylo jako výhra v loterii, protože to úplně nebylo běžně dostupný, si myslím, v té době. Takže když mi ho tenkrát děda koupil, tak to bylo velký vítězství a velká radost.
0: A vy tady favorita máte?
1: Jednoho favorita tady mám, ale v depozitářích mám i víc, jo, ale zatím se snažím, aby tady byly vystavené ty starší kusy, protože si myslím, že favorita prostě každý zná.
0: No tady je krásný zelený favorit s hustilkou, zvonkem.
1: Tenhle ten favorit je z roku 85.
0: Je to ten typický favorit v pánském provedení s rámem a berany.
1: Právě u favorita je taková zajímavost, že ten rok výroby se dá zjistit dole pod středovou trubkou. Je vyražené číslo a první dvojčíslí je vždycky rok výroby.
0: Na tomhle favoritu by se ještě krásně dalo jet.
1: Určitě jo.
0: Tak vzhůru na výlet.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Armáda dnes začala s průzkumem kontaminované oblasti Národního parku Šumava. Policie po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici propustila všechny tři zadržené. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Armáda dnes začala s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Podle ministerstva životního prostředí jsou u Zhůří na Klatovsku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Národní park v těchto dnech armádě při průzkumu pomáhá, jak potvrdil jeho šéf Pavel Hubený.
2: V této první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromu.
0: Sanace má stát přes 190 milionů korun a být hotová do června 2028. Tři zadržení po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici jsou na svobodě. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Vojenská policie zadržela trojici bývalých i současných náměstků nemocnice kvůli prověřování veřejných zakázek a podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Zatím kriminalisté nikoho neobvinili. Prověřování podle Cimbaly dál pokračuje.
3: Po provedení nezbytných úkonů přípravného řízení byly zadržené osoby propuštěny na svobodu. V rámci prověřování budou orgány činné v trestním řízení vyhodnocovat nyní zajištěné důkazy a následně při splnění zákonných podmínek rozhodnou o dalším postupu.
0: Restaurátoři vrací původní podobu vlakovému nádraží Ostrava Vítkovice. Obnovují zašlé a částečně zničené mozaiky, dlažby a sklo. Cestující se do budovy v takzvaném bruselském stylu poprvé vrátí v listopadu. Památka by měla vypadat stejně jako při otevření před 60 lety. V pražském IKEMu začal tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Cílem je pomoct malému Jindrovi z Karlovarska, který trpí akutní leukémií a bez transplantace se neobejde. Při leukémii se v kostní dřeni nekontrolovaně množí nezralé bílé krvinky. Každoročně touto chorobou v Česku onemocní přibližně 100 dětí. Pokračuje dětská onkoložka Lucie Šrámková z pražského Motola.
4: Těch projevů je celá řada. Nejčastěji je to nějaká kombinace únavy, nevýkonnosti, slabosti, což souvisí s málo červenými krvinkami, ale nebo také krvácivých projevů, modřiny, krvácení z nosu a také právě třeba nějaké neobvyklé nebo dlouhotrvající infekce, eventuálně třeba zvětšení krčních uzlin, kde ta leukémie taky může být.
0: Zapsat se do registru v IKEMu můžou lidé bez předchozího objednání až do tohoto pátku. A právě dnes probíhal speciální nábor možných dárců kostní dřeně taky v krajské knihovně v Karlových Varech. Sport. Fotbalová Sparta odváží z Jerevanu výhru. V prvním kole Evropské ligy tam nad Araratem Arménia zvítězila 4-1.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně se vyskytnou přeháňky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu je na 15. kilometru směrem na dálnici D1 kvůli práci silničářů levý jízdní pruh uzavřený. A na kluskou vozovku dejte pozor na silnici 10 u Loužnice na Jablonecku. Na vozovce je tam vylitý olej. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Už dlouho jsme v divadle pro vaše uši neseděli v kavárně, já nevím, jen tak nad partií šachu, anebo ještě lépe nad stránkami otevřených novin. Co třeba takové Národní listy? Může být? A v nich pár fejetonů spisovatele a novináře Jana Nerudy. Tak dobrý večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tohle mě, poslechněte Věru, hodně pobavilo. Když jsem v archivu hledal, co z Nerudových fejetonů máme ve zvukové podobě, nejenom, že jsem našel ty známé Vzpomínky vandrovní, přečte je pan Miloš Nedbal, ale taky fejeton O cestě tramvají. Ale pozor, nejenom to. Ten fejeton totiž začíná tady na Invalidovně. Tady začínala vůbec první koněspřežná tramvaj v Praze, jenom malý kousek od místa, kde to dnešní Divadlo pro vaše uši pro vás natáčíme.
2: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl ho stejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostěji oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakási maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. A salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, odevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná Nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Že prý pořád ještě nemůžou nalézt ty poklady, které měl Abdul Aziz, míní mužský hlas kdesi ve vagónu. Ať prohlídnou jeho prádlo, snad si je dal do punčoch, jako má babička Ptolary, míní jiný. Ale falešných bankovek je prý v Haliči, no, plné noviny jsou jich. Tedy ať pozbírají ty noviny. Jungmanovi sady, hlásí konduktor. My jedeme až k prašné bráně, volají ty dvě ženské, jakoby ve strachu, že je někdo z vozu vyndá. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Teď znějí ty lístky už dost slušně česky. Pak se dívá mlčky ven. Poříč, Josefské náměstí. Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým vousem a černýma očima, hotový Neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Támhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes Řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. Kočí hladí svého líného koně bičem a pořád něco k němu nebo k sobě mluví. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy a když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Ale cítím, že samota začíná na mého ducha již působit. O samotě rostou nejvyšší palmy a pnou se cedry do nebes. V samotě budí se vyšší život. Cítím, jak ke mně přistupuje poezie. Nebešťanka, rychle. Už stojí první verš v notiční knize. O samoto, já vím, co při tom verši cítím. Teď jen jak dál, ve mně všechno víří. Přemýšlejme. O Tannenbaum. Tannenbaum nevede k ničemu. Kdybych se okamžitě propadl, nenapadne mě jiný rým než o samoto, ty turecká holoto. To přece nejde. Zahleděl jsem se na koleje před námi, jako by někde po nich musil rým běžet. Koleje jdou do nedozírna. Náhle se mně zdá, jako že ty koleje vyjeli kolonisté před námi, kteří se první ubírali pustým pralesem. Prales stojí, musíme navlas v těch kolejích za nimi. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, my jsme cestovávali přece jen pěkněji, nežli se cestuje nyní. Nejsem chvalořečníkem minulých dob. Je ale zcela přirozeno, že také ty doby minulé měly své zvláštní, své půvabné stránky a pamětník jich, že tedy o nich mluví. My cestovávali, abych tak řekl, hloub. Dojmy nemíjeli tak rychle. A to je dobře, zvláště pro mladou duši. Kde se člověku líbilo, tam se pozdržel, natáh a díval. Obraz, ať kraje, ať lidí, měl času dost ponořit se až na dno duše. Člověk mohl kraj a lidi si zamilovat i musil milovat vlast a národ, když sám poznal, co je v nich krásy a dobra. My cestovávali tedy češtěji. Dnes přelítneš za 6 hodin půli Čech a naučíš se považovat zemi svou rodnou za nepatrnou. A dále. Jak vstoupíš do vagónu, cítíš se už jaksi v cizině. A jakže se chová i dnes ještě Čech nečesky v cizině, žalno mluvit. My, ale nač pak potřebuju mluvit tak vážně a důkladně, já zkrátka pravím ještě jednou. My cestovávali pěkněji a punktum. Kde pak například spíte dnes, vy cestovníci? Ha? V posteli. A zítra zase v posteli. A pozejtří a za 14 dní a pořád v posteli. Jediný rozdíl, že postel je dnes dražší a zítra lacinější, že je dnes špinavější a zítra čistší, že dnes je na ní pokrývka delší a zítra kratší. Já ale spal jeden den na půdě v seně a druhý na slámě ve světnici a třetí na snopech ve stodole a čtvrtý v peřinách u faráře a pátý zase v seně na formanském voze. To se vám zbíhají sliny v ústech. A jak já jsem například umýval zmoknout, o tom nemáte vy už ani pojmu. Zmoknete snad taky někdy, ano, ale pak otevřete svůj v hotelu pozůstalý ke všemu ještě nepromokavý kufr a vyndáte si suché prádlo a máte po radosti. Ale nám v hotelu nepozůstalo nic. My nesli plátěný pinklíček s sebou na svých mladých zádech a pinklíček promokl zároveň s námi a taky až na kůži, totiž až na tu naší kůži. A v něm promokly obě záložní košile, bez toho snad už špinavé. A když jsme konečně někam pod střechu vešli, stáli jsme tu, jako kdyby nás z vody vytáh a ženské pobíhaly kolem nás a usmívaly se přívětivě. Chudáček študent z Prahy, člověk by ho mohl ždímat. A kliky cvakaly a dveře bouchaly a hospodyně už tu nesla košili hospodářovu. Vemte to honem na sebe, pane študent. A člověk se stydlivě postavil někam do kouta a už byl v té košili hrubé a seděl za stolem a ženské se smály a rozvěšovali to promoklé prádlo a stavěli boty k peci. I bože, to byla krása. Študent z Prahy byl vítán všude a všude. Ach, a taková cesta s formanem. Člověk mohl slézt a hodinku se projít a třeba si jít trochu i jahody sbírat. A zase, kdykoliv chtěl, vylezl si na vůz a zakolíbal se v seně do dřímoty. To bylo jiné pohodlí, než dneska ve vagóně. Ach, ty krásné staré časy. Ach, to krásné staré cestování. Já neříkám, že moderní cestování nestojí snad pra za nic. Ono má také své výhody jisté. Rychlost, poměrnou láci, ještě snad jiné věci. Ale ta bývalá romantičnost, ta romantičnost. Nezoufejme si ale. Snad je ta doba nynější jenom přechodní. Snad se vrátíme přece zase ke svým zvykům dávným. Jednotlivé známky naplní už nyní mou duši věru radostí upřímnou. Nepodnikají někteří moudří jednotlivci už teď daleké opravdové cesty, například na bicyklech? Nebo na malých veslových loďkách? Není v tom snaha po cestovatelské samostatnosti? Návrat ke starým časům? Myslím, a téměř jsem přesvědčen, že skutečná zlatá doba pro cestovatele vlastně teprve přijde. Že přijdou časy, kdy cestovatel bude užívat si se všech možných pokroků lidských, ale také vyhovovat každé své osobní lákavé choutce. Kdo bude chtít, ať si pak letí třeba po balónu. Kdo bude musit, ať se třeba dá naložit na vlak. Kdo bude chtít užít cesty doopravdy, vezme si zase pinkl nebo se smluví s formanem. To bude radost, až povandrujou zase mladí i staří. Arci, Rozdíl bude přece vždycky, podle stavu, podle věku. Nějaký pan Rada Pinkl asi neponese. Ten si koupí pěkný malý vozík, přepnutý plachetkou nízkou, zapřáhne pěkného psa, postaví se sám s popruhem přes prsa k podsední straně voje, milost paní Radová chytne se vzadu rozpěráku, aby pomohla tlačit, a hajdy kupředu. Pes začne vesele štěkat, pan Rada začne rozpustile vejskat, ej, to bude radost, to bude radost. Na večer si pak zajedou do hospody. Paní Radová zasedne si na lavici, pan Rada vyjde si ještě do obce. A pak se vrátí a s pýchou položí na stůl před svou milostivou hrstku drobných. To jsem sežebral. Teď vidíš, že bych tě uživil, i kdybych nebyl Radou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tématem Nerudových podčárníků, fejetonů, bylo ledasco. Jako milovník Verneovek, však si je z Paříže přivezl k vydání do Prahy, snil Neruda třeba o tom, co s námi jednou udělá nebo co s námi dokáže udělat moderní technika. A jindy zase stačil jako námět pro jeho novinový článek, jak záhy uslyšíme, třeba jenom dopis jedné z čtenářek.
2: Přece jen to byla jen jedna jediná řádka, ale zajela jako dýka. I hned v úterý přilétl ten rozčertěný andělskou rukou psaný lístek. Když navrhujete výstavu starých panen, proč pak nenavrhujete také výstavu starých mládenců? Vyzývám vás, abyste navrhl hned příští neděli. Jste-li muž poctivý a spravedlivý. Zalezl jsem do své poctivosti a spravedlnosti jako zajíc do zelí a byl jsem tichý. S bohorovnou nonšalancí mluvil jsem příští neděli o něčem zcela jiném. Ale i hned zase v úterý byl tu lístek. Tedy jste nenavrhl. Já vím, teď co si o vás inu nenavrhnul, protože kdyby tam byla starých mládenců celá sbírka, za 24 hodiny by stromovka uschla a spustla. Děti po širé Praze by dostali psotník. Na 4 míle kolem ovoce by zčervivělo, brambory schněly, ptactvo vyscípalo po nebi i po zemi. To by byl ukrutný pohled, hrozný, hrozný. Už to slovo starý mládenec, naznačující něco naprosto protismyslného, nepřirozeného, baziliška, velikou potvoru hadov, to se přiznám, něco protivnějšího na tom světě neznám. Naproti tomu, bože, jak krásný výraz, jaký vznešený pojem je ve slově stará pana. Stará, ale lilium, nedotknutá, nedotknutelná, bytost tichá, obraz odanosti svaté. Snad, že kamenitý svět a trnitý život do její duše naházeli zloby, ale pana dovedla všechnu svou zlobu vpravit aspoň do společenské formy a ještě nás, andílek, tou zlobou svou baví. Za to, starý mládenec, jed, zloba neskrocená, společensky protivná, tvor, kterému se snad každý na světě vyhne, vždyť pro pána boha starý mládenec nesmí s jinými lidmi zasednout dnes už ani k tému stolu. Je tomu zrovna půl hodiny, co mě pošta vysypala na můj stolek gratis exemplář knihy Starý mládenec sám sobě kuchařkou, čili 300 receptů. Ach ano. Stará pana dojímá, budí soucit, politování, aspoň u toho, kdo ji nezná. Ano, četl jsem na staropanenský osud již i výborné básně. Se starým mládencem ale politování nemá nikdo. Literatura se ho bojí, i ten rozpustilý úsměšek národní písně se mu vyhýbá. Není divu, prosicená zloba. Říkáli se, že ve dvou babách vězí tři čerti, mělo by se věru říkat, že v jediném starém mládenci vězí 5 krokodýlů, 7 štírů a 11 netopírů. Já netvrdím, že starý mládenec je už od narození zlý. Ach ne, on také je synem lidské matky, jenže on stal se zlým. A když pak už jednou začal, také pokračoval. A to jen pro ukrutnou lítost vnitřní. Ne snad lítost nad tím, co ve svém životě hanebného spáchal, nýbrž čeho kdy kde v tom směru zameškal. I vždyť já to vím. Já mu to řekl už několikrát do očí. Vidíš, trdlo, řekl jsem, co bylo v loni, nikdo nedohoní. Vlastně je to nemoc, tohle staromládenectví. A nemoc nakažlivá, až nebezpečná. Dnes, jak tvrdí úsloví, je v Čechách mnichů víc než předusem. Choďte pak po nich, po těch mnižších mládencích a ptejte se po příčinách. Interview je dnes módou. První vám řekne, nemohu vystát děti. Druhý? Ženy dnes požadují mnoho, kdo nemá 3000 ročně, musí na ně krást nebo dluhy dělat. A třetí, i když ono trvá manželství tak dlouho. A z tohohle chumlu by se tedy měla udělat výstava? Jak pak? A měla by se ta výstava udělat světová? Pouze česká? Jenom pražská? A jak to pak uspořádat? Starý mládenec se neusmívá, neodpovídá, nebaví. S ním se nemůže na podium jako na výstavě krasotinek. Dát ho tedy do klece jako medvěda hyenu s nápisem nedráždit? Nejlíp by asi bylo postavit hradu celý, jako v klášti.

51. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v Plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle. Jak se postaví, do toho mě nic není. Do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane?

Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmá může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí při tom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonují honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Panička telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: S Janem Nerudou se mi připomíná i skoro zapomenuté slovo, totiž hokynář, kupec nebo obchodník smíšeným zbožím, od potravin až po domácí potřeby. Někdy se taky říkalo hrstkář, protože se počítalo a vážilo na hrstě. Dneska máme místo hokynářů oblíbené malé prodejny nebo taky večerky a hokynář už nám zůstal jenom vzpomínkou třeba právě v Nerudově fejetonu, který přečte Bořivoj Navrátil. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Když se někdo už dost nasloužil, zatouží panovat. Voska od fiakru, který si cosi nahospodařil, desátník nebo šikovatel, který sloužil 20 let a má za nevěstu vyhlédnutou kuchařku s několika sty zlatými, venkovský řemeslníček, který prodal chalupu. Ti a jim podobní se touží usadit v Praze při nějaké tiché práci. Třeba stát se domovníkem, být druhým po domácím pánu, shlížet s chladně vytaženým obočím na hemžení na ulici a s nedbalou elegancí krátce odpovídat jo, ne. Mít k dispozici dřevěnou židli v průjezdu a sedávat na ní s dýmkou v ústech a koštětem v ruce. Nebo se stát hokynářem někde ve čtvrti, kde je převáha chudého lidu, který ještě nedospěl k tiché práci. Panovat zkrátka buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině. Jde-li však spojit obojí, být současně hokynářem i domovníkem, je pro takové lidi ideál ideálu. A za 20 let je z domovníka sám domácí pán. Dnes se chci především věnovat hokynářům, kterých je v Praze jako máku. Mimo Příkopy je v Praze sotva 10 ulic, kde by aspoň v průjezdu nebyl nějaký ten malý krámek. Přiznám se, že nevím, kolik jich je. Vzal jsem několikrát do ruky anotaci, ale při pohledu na drobně počištěných 20 sloupců, kdy každá řádka značí jednoho hokynáře, sklesly mi vždy ruce a řekl jsem si, že to ponechám mladším očím. Vím, že ve Vídni jich loni bylo 3800, tedy v Praze předpokládám něco kolem třetiny. Zprávu o hokynářích mám z vídeňského Frankfurter Zeitung. V němž Theodor Scheibe uveřejňoval na pokračování velký román Der Geißler von Spittelberg. Oni totiž oba pojmy Frankfurter a Geißler značí švec a obuvník. A jen Frankfurter zní noblesněji. Takovéhle prázdné pýchy a namyšlenosti nemá pražský hokynář zapotřebí. On není v žádném zvláštním hokynářském spolku, který o sobě vydává časopis. A musím říct si, že jsem také nikde po Praze nečetl nápis Dvorní hokynář. Snad proto, že pražský hokynář nemá důvěru v pražské prince, kteří by s krejcarem od maminky hned k němu přiběhli koupit si cuc špalek. A přitom, o bože, co jsme se my praští neprincové nalítali k nejbližšímu hokynáři. Jak věrně jsme mu donesli každý krejcar, ať už poctivě či nepoctivě nabitý. Jak ochotně jsme k němu zaskočili, když matka potřebovala ještě kousek zeleniny. Jaké to bylo gusto tajně si uštípnout růžek marcipánu, vyrýpnout z bečky na nehet povidel nebo ukrást z hromádky jablko. Jak dychtivě jsme do sebe nasávali silné zvláštní aroma hokynářského krámu, skládající se z výparu povidel, petroleje, kyselého zelí a vepřového sádla, míšeňských jablek a zrajícího síru. Dnešní aroma hokynářských krámků je ku podivu stejné jako před lety 30. Vůbec celý krám je uvnitř uspůsoben úplně stejně jako dřív. Venku na ulici jsou ošatky a koše se zelnými hlávkami a bramborami, které se i dnes nakupují podle staré dřevěné mírky, neboť pražský hokinář je nepřítel všeho novátorství a pokroku a nehodlá nic vážit na kila. Na veřejích visí klec s kanárkem, vedle otýpky špejlí na jitrnice. Ohřebík vedle, svazek makovic a svazek peroutek na pomazání buchet či masa a kolíky na prádlo svázané do věnce se naparují hned vedle. Pátravé oko vidí, že výše jsou rozvěšeny bílé hliněné dýmky a měchy na tabák, věnce česneku a cibule. Na polici pak stůčky hadrů k mytí podlahy a malé kartáčky na mazání bot. Vedle se naparují větší kartáče rýžové na dlaždice a podlahy z prken, slaměné mošny, štětky na bílení, válce na nudle a trsy rozličných vařeček. Půl vchodu do hokinářství zabírá stůl, na něm housky, rohlíky, bochničky chleba. Na šteláři několik sklenic se starým cukrovým a zaprášeným marcipánem, pak lahve s kořálkou značky Hulán, Višňovka, Hořká. Poslední dvě kořálky jsou hokinářova pýcha, ty vyráběl on sám. Zvlášť Hořká je po celém okolí slavná pro svůj přímo zázračný léčebný účinek a hokinář by svůj recept nesvěřil za živý svět nikomu. Inu, je na ní zapotřebí 7 koření, a sice země žluč, hořký jetel, peliněk, kaktus benediktus, pak... Jo, já kdysi znal všechny přísady, ale člověku paměť slábne. A to já i měl výtečnou. Já dokonce uměl odříkat celé desatero. Pod stolem se válí košťata, smetáky a bílý písek na drhnutí. Uvnitř krámu pult, na něm váhy a závaží, od stropu visí librové svíčky. Za pultem police s nejrůznějším zbožím. Tabulky perníku na strouhání, hroudy másla, korýtka se syrečky, hrnek se šmolkou, sklenice s kyselými okurkami, rajskými jablíčky, sušenými houbami, škrobem. Vedle ošatky s vejci hromada nasekané soli a pyramida krájeného modrého mýdla. Dál v krámě mají své místo hranice dříví, hromada uhlí, košíky s ovocem a pytle s křížalami. Nejdůležitější místo v hokinářství má však mandl. Mandl je jeho srdcem a plícemi. K mandlu se zbíhají všechny služky a děvčata z ulice. Mandl je hokinářovo potěšení. Stojí vždy v polosvětle v šerém koutě. Zde při praskání válců a skřípání prken se sousedkám nejlépe probírají všechny klepy. Kolem jdoucí panička nevidí, je-li její služka pilná, nebo jen tak stojí a vylévá si srdce. Neslyší, jak s prstem na rtech vypravuje, co všechno u ní doma vyšpehovala. A hlavně nevidí, zdali tam nestojí s nějakým kaprálem. U mandlu sbírá hokinářka všechno to bohatství názorů a postřehů. Tam se pro ní otevírají všechny tajné komnaty okolních domů a rodin. Hokinářka bez mandlu je král bez říše, Sibyla bez věšteckého daru, Leonardo bez rukou.

Pražský hokynář, abych také něco řekl o jeho stránce mravní, je občan ctihodný. Má na starosti potřeby celé ulice a musí tedy za její obyvatele myslet. Musí znát celoroční cyklus a vědět, co kdy do zásob objednat. On musí dovést okurky a narazit sekírku na topůrko, vypucovat klíčící brambory a včas polít sýr pivem, aby uzrál. Má tuze namáhavé povolání, neboť musí ještě vypít loňskou kořálku, která nešla na odbyt, denně stát nepohnutě s dýmkou v ústech ve veřejných krámu a po případě dojít časně z rána na trh a vynadat překupnicím, aby levněji získal, co potřebuje. Pak také musí děvečky a sluštičky, které přicházejí na mandl, leckam štípnout, aby měli radost, že se líbí. Avšak musí dávat pozor, aby jeho žena štípání do dívčích sukní nezahlédla. Pozoroval jsem na pražských hokynářích zvláštní vlastnost. A to mlčenlivost. Jejich slovo je drahé. Také české hokynářky se vyznamenávají podivnou mlčenlivostí. Je to přirozené. Či chcete-li, je to nutnost. Hokynářka ví nepoměrně víc než jiní lidé, proto musí méně mluvit. Ona zná všechny tajnosti obyvatel ulice a přitom se o ně nesmí podělit. Leda večer, když naloží s mužem, počítají, kolik vydělali, mohou všechny novinky bez obav z úst vypouštět. Hokynářka ví, že ona a její muž jsou dobroditeli celého okolí. Paní úřednice odvedle si od ní půjčuje po zlatce a platí jí 6 úroků týdně. Paní profesorová od naproti si od ní bere na lístek po celý měsíc potraviny a když přijde prvního, odvede jí celou mužovu gáži. Hokynářka ví, čím je, takže celou její bytost ozařuje ona majestátnost, která se dostavuje vždy, když si člověk uvědomí, že panuje. A je-li za svou dobrotivost navíc chválena a uznávána, nabývá vznešeného klidu a ještě pečlivěji mlčí. Proto každý, kdo se už dost nasloužil, zatouží panovat. Třeba být domovníkem nebo hokynářem. Panovat buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Milé posluchačky, vážení posluchači, přeju vám krásný večer. A taky nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, která právě začíná. Platí, že máme 16. září 2026. A dnes, že je to kulatých 60 let, co se v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka poprvé objevilo jméno Jára Cimrman. Tehdy to ovšem ještě nebyl znovu objevený génius z dob Rakouska-Uherska, ale řidič parního válce a amatérský sochař. Na tomto místě však musím říct, že kdyby si aktéři pořadu aspoň trochu pospíšili, bylo by to o hodně zapamatovatelnější datum. Považte sami, kdyby to bylo 9.9.66. No, jak krásně by se to pamatovalo. Ale teď pár otázek. Kdy poprvé jste se vy setkali s fenoménem Cimrman? Jakou hru máte nejraději v podání pánů Svěráka, Smoljaka, Brucknera, Čepelky a dalších? Jaké citáty a jaké hlášky z cimrmanovských seminářů používáte? Máte někoho podobně naladěného ve své blízkosti? A která postava z her divadla Járy Cimrmana je vám nejbližší? A taky byste Hájkovi nepůjčili žebřík? Volat můžete od teď až do zítřejší 1 hodiny, no dejme tomu za 10:01, na číslo 731 800 900. Můžete i psát na web rozhlas.cz/linka o tom, kdy poprvé jste se s fenoménem Cimrman setkali a co vám vlastně ještě dnes dává. A dejte si záležet. Nejenže všechno budu sledovat na našich krásných elektrických přístrojích, ale bude nás sledovat z paluby své ředitelné vzducholodi, předpokládám i hrabě Nikolič. U mikrofonu je Borek Kapitanček, přeju vám dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Jednoho letního večera na návsi pod Starou Lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to po

0: Český proud.
1: Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán. Byl to ten

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno. Budeme žít jako v Praze.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Řekl bych, že to byl stylový začátek Noční linky Českého rozhlasu. Jejím tématem je totiž fenomén Cimrman. Nejenže divadlo Járy Cimrmana, které bylo založeno něco málo poté, co se poprvé vůbec objevilo jméno Cimrman v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka. Letos Cimrmani zahajují už 60. sezónu. Ale teď k vašim zážitkům s Cimrmany a fenoménem Cimrman. Pavel je tím prvním, který telefonuje na 731 800 900. Přeju dobrý večer.
1: Taky přeju dobrý večer, všem posluchačům a i vám.
0: Pavle, tak naschvál, kterou hru divadla Járy Cimrmana jste viděl ve svém životě jako první?
1: Já jsem jako první hru slyšel.
0: Slyšel? A víte, že jsme na tom stejně? Já ji taky slyšel. Samozřejmě, že to byla pirátská nahrávka, bylo to na kotouči a byl to dlouhý, široký a krátkozraký. Co vy?
1: Já jsem to měl na kazetě a byl to dlouhý, široký a krátkozraký.
0: Takže v pravou chvíli se do věci vložíme oba dva.
1: A bylo to super s tím, že mám takovou dost představivost, takže když jsem to slyšel, já jsem si to představoval sám jako svou hru, jo? Jako ne ty herce, protože se nevěděl, jak vypadají ještě no, v té době.
0: Já taky ne.
1: No. Takže jsem si to všechno představoval, všechno to obrát. Všechno, to jsem si tak jako nějak představoval, teďka už nevím ani, jak se měla jmenovat Květa.
0: Myslíte princeznu?
1: Ne, myslím obříni.
0: Jo, Stáňa.
1: Jo, Stáňu, ano, Stáňa.
0: Měli byste spolu malé obříky.
1: Obříky, ano, no. A milion hlášek, tam to jsou perfektní věci.
0: No a propos hlášky, máte ve své blízkosti někoho, kdo je podobně naladěn jako vy? A domlouváte se třeba, používáte hlášky se her?
1: Jo, kolikrát se stane, že používáme hodně hlášky, třeba když někdo řekne někam, jestli půjde někdo s ním, s tím kamarádem nebo něco, tak někde se ozve, nikam nepůjde.
0: Už se narajzoval dost.
1: Ležící, jasně, ležící spící. Jo, a takový věci, tak to byl dlouhý, široký a krátkozraký, úžasná věc na kazetě, takže podle svých představ jsem si to... Pak už jsem to viděl i jako samozřejmě v televizi, jako hru, když oni dávali takovou celou sérii těch her, tak jsem viděl několik těch her, ale si myslím, že tohle je pro mě prostě topka, jako dlouhý, široký a krátkozraký, to je úžasný. Dobrý je, jak tam svěrák je ten průvodce, jak je tam provádí a stojí zádama těm lidem a říká, milé děti,
0: Jiříček, ty už nemáš zuby.
1: Teďka se pomalu otáčí a teďka zjistí, že mluví vlastně, jo, že
0: do kulis. Jsou...
1: Jasně, ano, přesně tak. Aha, milé děti. Jakože čtení přišel vozrak a tak. No, tak to je, pak samozřejmě ten film, ten je taky úžasný, že jo. A já jsem sledoval v televizi Po stopách Járy Cimrmana, to byl takový pořad, to byl pan Svěrák. Tam se mi líbilo, když mu říkal, myslím, že to byl Miloň, Čepelkuj, tak mu říkal, a když se postavíte tady u té rozhledny, to byla rozhledna, která vlastně nikam jako nebyla vysoká nic, tak když se postavíte tady a podíváte se do dálky, tak vidíte Alpy. A to jsem si rád koukal a říkal, no tak ať se dívám, jak se dívám, dneska je docela jasno, viditelnost dobrá, Alpy nevidím, ne? Podívejte se dobře, tam na ty boží muka. A v těch božích mukách byly dvě lahve.
0: Jako s francouzkou, rozumím.
1: Jasně, s francouzkou, to bylo hodně dobrý. A pak se mi líbilo, slyšel jsem pana Svěráka, jak vyprávěl, že na začátku 20. století odkoupil Jára Cimrman od cirkusáku Stan a že vlastně vytvořil první internet jako. A bylo to asi, to vypadalo tak, že on koupil ten Stan, sehnal asi 10 nějakých odborných profesorů z různých oborů a prostě každý byl na nějaké telefonní lince a tam třeba říkal, tam byl profesor, který zoologie, který všechno převáděl na myš, jak běží třeba pštros, tak on to převáděl, kolik těch kroků dělá myš, tam jakože myš. Na svačinu, že jim kupoval zavináč, jo, tam už je zavináč a byl tam profesor, který teďka nevím přesně, jaký obor měl, ale byl to profesor Weber a on, že se zadrhával, takže si vždycky hlásil do telefonu jako Weber, jo, Rozumím. A tak jo, bylo to docela srandovní, teďka přesně nevím, co všechno, ale prostě všechno odpovídalo, jakože míš, jo, ještě tam byl možná nějaký monitor, no fakt už teďka přesně nevím, rozhodně to www a zavináč, že jim kupoval na svačinu a že vlastně na to koupil stán a že na Letné to vlastně postavil a tam si sehnal tady těch 10 profesorů a každý byl na nějakým telefonu a odpovídali prostě těm telefonistům, kdo se dovolal, tak prostě říkali, že to byl vlastně první internet, no, takové jako nějaký.
0: Nemůžu to samozřejmě vidět 100%, ale rozhodně mezi těmi profesory nebyl profesor Fiedler. Že? A ještě mi pověste, Pavle, jestli jste někdy byl přímo na živém představení divadla Járy Cimrmana, protože to je jedno z divadel, které taky se věnuje zájezdové nebo věnovávalo zájezdové činnosti. Byl jste někdy živě na představení třeba u vás v Židlochovicích?
1: Ne, to bohužel nebyl. Ne. No, to mě mrzí, ale nebyl. Já myslím, že v Židlochovicích ani nebyli, ale co vím, tak když někdo chce hrát hry tady toho souboru, tak musí mít od nich povolení to hrát. Myslím, že to někde říkali, že oni chtějí prostě...
0: Mít jako, kontrolu, ano, samozřejmě. To je pochopitelné, protože je to svým způsobem, já bych řekl, národní poklad přímo.
1: Jasně, určitě, jasně.
0: A někdo, kdo nemá talent, to prostě nemůže jenom tak pro nic, za nic, raz, dva, hopli, šopli, zkazit. No.
1: Jasně, a slyšel jsem teda pár těch povídání z té kavárny u Pavouka a kavárna, ne?
0: Nebo vinárna,
1: jo, vinárna u Pavouka, jo, to bylo nějaký, jak tam byly ty akvabely v té zelené vodě, nějaké s těma sídnicama, nebo to. Já už si to taky čas, ale jako... Jo, někdy to bylo takový náročný trošku.
0: No, jak vás tak poslouchám, Pavle, tak vy jste cimrmanolog par excellence. Máte to zmáknutý, jinými slovy. A já vám děkuju za váš telefonát, kterým jste otevřel noční linku na téma Fenomén Cimrman. Mějte se pěkně a přeju dobrou noc.
1: Taky děkuju, že jsem se dovolal. Naslyšenou.
0: Můžete telefonovat také. 731 800 900 a nebo můžete psát. A kdyby snad... Nevím, možná v Českých Budějovicích byl někde nablízku někdo z divadelního souboru divadla Jára Cimrmana. Tak a poslouchal Noční linku. No tak to platí samozřejmě i pro něj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. Jejím tématem je pro tyhle dvě hodiny fenomén Zimmermann. Hola, hola, tam Borek.
1: Halo, halo, tam Jindřich.
0: Zdravím, Jindřichu. Nebudeme používat nadbytečné množství slov, abychom neprodlužovali už tak drahý telefonní hovor. Samozřejmě, že jsem si to vypůjčil z jednoho semináře. Sice už nevím, která to byla hra, které předcházel tento seminář, ale tak nějak si to vybavuju, že tam šlo ještě o Vycházkové hole. Ale Jindro, teď mi řekněte, kterou hru divadla Járy Zimmermanna máte nejraději?
1: Tak nejraději zřejmě Švestku kvůli její železniční tématice.
0: Takže byste zároveň takzvaný šotouš?
1: Dalo by se to tak říci, ano. Já sám toto spojení neboli tento termín nerad používám, ale pro zobecný můžeme mě pak pojmenovat, ano.
0: Dobře, ještě řekněte, že bydlíte ve Vechtrovně a je to dokonalé.
1: Kéžby, bohužel do Kyselky už pravidelné vlaky nejezdí, takže se musím spokojit. Bohužel klasickým domečkem.
0: No nic, a co žebřík máte?
1: Vlastnil jsem, ale minulé léto mi schořel při táboráku.
0: Já myslel, že vám ho Hájek nevrátil. Pro ty, kteří nemají takové znalosti jako vy z oblasti cimrmanologie, musí být náš rozhovor mírným rébusem. Řekněte mi, byl jste někdy třeba i na živém divadelním představení divadla Járy Zimmermanna?
1: Bohužel nikoliv. Konkurence z hlediska poptávky mě při nákupu vstupenek vždy předběhla.
0: No, musíte se snažit, pane správče. I když to samozřejmě není tak úplně cimrmanovské, ale není všem dnům konec. Je to 60 let, co se v rozhlasovém vysílání poprvé objevilo jméno Járy Zimmermanna. Ovšem tenkrát to ještě nebyl ten, jak už jsem říkal, znovu objevený genius z dob Rakouska-Uherska. Jestli pak máte některého z představitelů různých rolí v různých hrách cimrmanovských nejraději, a kterého zrovna ještě ne? Mám tím na mysli, že si k němu hledáte cestu.
1: No tak, asi k panu Vetchému si hledám cestu, neboť samozřejmě myslím si, že v tom bude většina posluchačů sounáležet, že takto legendární skupina herců, tam se přece jenom ta obměna v ansáblu těžko snáší. A asi nejvíce mi k srdci přilostl pan Kašpar.
0: No. Měl jsem sice trošku jiný typ, ale děkuju za vaše odpověď.
1: Nenavazuji na vaše hlášky, já zase tak hluboké znalosti nemám.
0: To se nemusíte vůbec omlouvat. No, s Ondřejem Vetchým je to podle mě tak, že jestli on jim to tím skutečným herectvím nekazí.
1: Záskok, že ano. Dobrý, držím se.
0: Jindro, já vám děkuju, jsem rád, že jsem mohl být vaším sparring partnerem při tématu fenomén Zimmermann a mějte se krásně a užívejte dne. Naslyšenou.
1: A vy hlavně nedělejte přestávky, jinak vám utečou posluchači.
0: Máte pravdu, ale já pro jistotu zavírám dveře. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Hola, hola, to je jeden ze způsobů, jak se představovat do telefonu. Možná, že bych to mohl aplikovat na toho dalšího volajícího, či na tu další volající. Za chvíli na 731 800 900. Ale na malou chvilku věnuju pozornost i ne vývoji počasí. Ne, i když máme počasí, že jsme si nemohli zasloužit lepší. A dívám se, že i František se k tématu fenomén Zimmermann vyjadřuje na rozhlas.cz/linka. Pana Svěráka znám jenom z filmů, kde hraje. Líbí se mně jeho role, s jakým klidem to hraje. Znám jeho některé filmy, protože se často opakují. Například Vratné láhve, Vesničku má středisková, Tři veteráni a tak dál a tak dál. Mám rád Veselohry, kde hraje i s panem Smoljakem. František ze Židlochovic. Františku, škoda, že jste nenapsal něco, co by se týkalo samotného fenoménu Zimmermann. Jestli pak jste viděl někdy nějakou hru? A jestli pak máte zvonek na kolo?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mezitím, co zpíval Valdemar Matuška v noční lince Českého rozhlasu, jsem si nalezl, odkud že vlastně ono hola hola a zásady všech telefonistů pochází. Je to ze semináře k vyšetřování ztráty třídní knihy, abych ještě upřesnil to, co už zaznělo před malou chvílí při rozhovoru s Jindrou. Ale teď bych si dovolil přivítat pana Honzu. Dobrý večer, vítám vás v noční lince.
1: Krásný večer, díky za přivítání a zdravím všechny posluchače, kteří ještě nespí a poslouchají vaši úžasnou linku. Rád ji poslouchám a ne vždycky mám jakoby, co k tomu říct, tak jenom poslouchám a nevolám. A teď se mi podařilo teda dovolat, protože zrovna teď jsem přišel z práce, dělám číšníka, dělám výčepáka tady v hospůdce. A můžu říct, že nejenom od mládí mě provází hlášky z Zimmermanova života, jeho reálného samozřejmě. V podstatě u té profese gastronomie, tam jsem teď jakoby zastavím je v tom, že čím dál víc mě vyvstává prostě ta hláška, ale chodili mu tam lidi. Ono, ne vždycky je to úplně dobrý, ale jako já vím, mi ta práce baví samozřejmě, mám ji rád, rád do té práce i někdy vstávám, ale ono někdy u některých těch lidí, jako to opravdu někdy tak ta hláška přichází a přesně vyvstává další hláška z další Zimmermanovy hry a přesně si říkám tak, to on si sedne a on počká, až já odejdu za ten bar, až mi všechno to ví, a pak si objedná tu uzenku pomyslnou. A opravdu to tak skutečně funguje u řady lidí. Ale ještě řeknu takovou jeden zážitek. Já se omlouvám, jestli chcete k tomu něco říct.
0: Ne, v žádném případě. Já velmi rád poslouchám celé ucelené příběhy našich posluchačů a posluchaček, Honzo. A vy jste se krásně nadechnul, tak jenom do toho. No, ukažte, že máte talent.
1: Tak talent. Měli jsme kdysi dávno takovou kamarádku, která se nám provdala do zahraničí, nicméně když ještě nebyla vdána a snad ještě byla ještě neposkvrněnou dívkou, tak jsme jezdili na takové vandry do jedné vesničky u Poděbrad a tam jsme hodně v těch mladších letech prožívali ty hry, nejen, že jsme hodně chodili na Žižkov, do divadla, ale i jsme sbírali ty nahrávky a i dokonce byla vedena nějaká knížka, takže jsme měli k tomu ty obrázky, ty fotografie. Tak jsme se s tím docela fakt dobře bavili. I jsme si sami vytvářeli vlastní jakoby krátké hry nebo krátké scénky na ten druh humoru toho neexistečná a uváděli lidi, rádi jsme uváděli lidi v omyl naším humorem, který byl inspirovaný samozřejmě Járou Cimrmanem, nebo respektive divadlem Járy Cimrmana. A měli jsme tu kamarádku, tu Zuzku, a ona jako jedna z mála děvčat byla dívka, byla krásná v obličeji, ale ona nějak prostě nepobrala po mamince poprsí. No a ne, že bychom se jí smáli, to určitě ne, ale tak prostě stalo se, že jsme jednou takhle na břehu rybníka a já jsem tam našel takovou jako obruč. Nevím, z čeho to bylo, z jakého materiálu, z nějakého návinky, nějakého kabelu. Nicméně mi to inspirovalo a přišel jsem k té Zuzce a říkám, já se tě dotýkám tímto prstenem už rovnou po třetí. Ona to neznala. Ona neznala tu hru, nebo ona stála, koukala, proč se všichni okolo strašně chlámou a zalamujou. Říkali, Anděl, ty seš, no prostě pochválili mě za tenhle ten bonovod, který mě napad. Prostě řekl jsem, dotýkám se tě tímto prstenem už rovnou po třetí a tímto celý humor jako ten vtip dokončil. Ale do dneška mě napadá řada věcí a kdybych jako měl ten čas a včas tu tušku a papír po ruce a vzpomenu si na řadu těch her a i vy vysíláte nejenom jako třeba v Humoriádě, ale nebo i v jiných pořadech zmiňujete ty, v podstatě třeba už jenom ty hlášky, ono vlastně nás to provází celým životem, aniž bychom si to uvědomovali, odkud vlastně ta hláška je. Ale vlastně zjišťuju, že ten Zimmerman vlastně nás provází celým životem, ten, kdo to samozřejmě zná. Někdo může říct, že to není jeho šálek kávy, ale já se pohybuju v okruhu přátel a lidí, kteří to všechny bavili a bavilo a víme, odkud ta hláška je a kolikrát nemusí se říkat ani celá. Ono kolikrát stačí říct jenom ten nástřel začátek tý, vlastně toho té věty nebo té myšlenky, jak každý už ví, jak to vlastně pokračuje.
0: No a ještě mi řekněte, že Zuzka byla něžná.
1: No, jenom neměla toho knírka, nevím, jestli ještě mě na dost, teda už jsme se neviděli, ale byla něžná. Děvka.
0: Já myslím, že teď je pravý čas ukončit náš rozhovor, ale no, i tak vám moc krát děkuju, pane Honzo. Kdo ví, kam bychom se ještě dostali?
1: Pozdravujte všechny dobré pocestné, mějte se krásně.
0: Mějte se hezky a naslyšenou. Fenomén Zimmermann, téma noční linky Českého rozhlasu. Je to 60 let, co se tohle jméno poprvé objevilo v rozhlasovém vysílání. No a právě proto, že dnes slavíme to krásné kulaté výročí, i když na těžko zapamatovatelné datum, je tématem právě Jára Zimmermann, genius, kterého my už jsme objevili. Ti ostatní na to ještě musí počkat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Málem už to bylo. Málem jste slyšeli přímo důkaz toho, že fenomén Zimmermann není jen čistě pro ty, kteří se nacházejí v té takzvaně české kotlině, no prostě na území naší republiky. Jenomže spojení s panem posluchačem, s Radomírem z Koloráda se nám bohužel přerušilo. Máte tedy volnou telefonní linku 731 800 900 anebo můžete také psát o svých zážitcích s divadlem Járy Zimmermanna, o tom, kterou hru máte od pánů Smoljaka a Svěráka nejraději. A jestli používáte třeba i ty, no řekl bych, hodně rozšířené zimmermanovské hlášky v běžné mluvě a jak vám vlastně okolí rozumí. Píšete na rozhlas.cz/linka. Hned tam mrknu a zjišťuju, že se zatím nic nového neobjevilo. Tak tedy 731 800 900 a téma noční linky, fenomén Zimmermann.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu dnes na téma fenomén Zimmermann. A paní Květa je tou další, která čeká na telefonu. Dobrý večer přeju, Květo.
1: Dobrý večer, děkuju moc, já jsem se dovolala konečně. Já miluju Zimmermany ještě, když to bylo to předtím.
0: Ještě, když to bylo to předtím, před čím?
1: No před toho. Před těma Zimmermanama, jak vznikly, no teď mi to vypadlo z hlavy, jak furt volám. No já se slyším teď.
0: No tak to máte asi puštěný rozhlasový přijímač. Kterou hru máte od Zimmermanů nejraději?
1: Hospodu na mítince.
0: A jste schopná z ní něco ocitovat i pro ty, kteří zatím neví oči?

0: Είναι.
1: Το συνανθρώπου. Αλλά δεν γυριακό. Ήταν μπρο τα ώσπορα. Μια τσίσο λάθο και ένα. Αδρόντα μπρο που ακουπάτσε. Αλλά αυτό το μου σε σπάτ.
0: Hospoda měla číslo 21, říká naše posluchačka, a bylo to po okupaci. Teď si nejsem jistý, jestli jste nesmontovala dohromady více roher, ale nebudu vás opravovat.
1: No, já jsem viděla všechny ze začátku.
0: To znamená, že znáte i všechny semináře cimrmanovské.
1: No, a teď tam je i Petr Bruckner. A s tím se znám, z tenisu v Písku.
0: A teď mi řekněte, Květo, jestli používáte nějaké, no řekněme, hlášky z her divadla Járy Cimrmana.
1: No používám, ale teď mi to nezapálí.
0: No jo, tak po 23. hodině už to zapaluje málo komu, no.
1: No, já se omlouvám.
0: Nemusíte se omlouvat, to je, myslím si, přirozené. Takže děkuju, že jste zatelefonovala, že jste nám nastínila svoji nejoblíbenější hru, ale ještě mi povězte, kterého herce právě ze souboru cimrmanovského upřednostňujete. Kdo je vaším favoritem? Vy jste zmínila pana Brucknera, který... Milon Čepelka. Petr Bruckner končí po téhle sezóně. Ale Milon Čepelka, no to je taky stálice. Kterou roli
1: já
0: máte v jeho podání nejraději?
1: Já byl úžasně sestělej.
0: To můžu potvrdit. A on je vlastně navíc ještě autorem písní.
1: Ano. No.
0: Respektive textu, tak. Která role...
1: Teď už jsem starší ročník. Tenkrát byla na začátku vysoký.
0: No, to by tak možná odpovídalo.
1: No, no.
0: Aniž bych se chtěl dopouštět agingu. Řekněte mi, ve které roli se vám Milon Čepelka nejvíc líbil?
1: No, tak to vám neřeknu. Ve všem.
0: Jste tajnůstkářka.
1: On byl nesmírně vzdělaný.
0: On je pořád ještě nesmírně vzdělaný.
1: Ano, pardon.
0: Ano, ano.
1: Ale já už jsem minulý čas.
0: Ještě ne, Květo. Nač ten spěch.
1: Ale jako pořád to sleduju a vzpomínám na ty krásné leta.
0: Děkuji vám za váš telefonát a přeju dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuju.
0: Fenomén Cimrman, vše, co byste k tomu chtěli říct, můžete na telefonu, který za malou chvilku uslyšíte. A ještě jeden přípodotek posluchače Františka. Já jsem na tyto věci takový odborník, že jsem dlouho přemýšlel, kdo to vlastně byl ten Cimrman. Takhle já rozumím kultuře, ale Cimrmany znám, jsou to moji kamarádi. No Františku, nepochybuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 11:15 a v noční lince na téma fenomén Cimrman vítám posluchačku Janu. Pěkný večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače, kteří ještě nespinkají. A k tomu panu Cimrmanovi jsem chtěla říct, co se kdysi říkalo divadlo Jarida Cimrmana. Mm-hmm. A já jsem si vždycky říkala, kdo to je ten Jarid Cimrman. No a teď vám chci říct, já teda jako zase nejsem až tak odborník přes tu cimrmanologii, ale musím říct, že když jsme byli mladší, s manželem ještě když žil, tak jsme kdysi seděli tady v restauraci ve Frenštátě a tady bydlel pan Cimrman a on pocházel z Čech a on si tam k nám přisedl k tomu stolu a teď se nám představil jako Cimrman. No a tak jsme tam seděli a povídali a mě napadlo, já jsem si říkal, já se ho musím zeptat, jestli náhodou není z rodiny s tím Cimrmanem, s tím Jarou.
0: No, co vám odpověděl?
1: Víte, já jsem tenkrát nevěděla, že to je nějaká taková fiktivní postava. No a já nakonec jsem se ho teda nezeptala a po nějaké době jsem jako slyšela, já pořád, kdo to je ten Cimrman, a oni říkají, prosím tě, to je taková, to je hra. A v té hře je ten fiktivní, ta postava, ten Cimrman. A já jsem říkala, no ještě, že jsem se ho neptala, protože on by si asi o mě myslel, že jsem praště na pytle.
0: No, možná by se chytnul a možná by tu hru hrál s vámi. Ale
1: možná, že jo.
0: Mě by zajímalo, jestli vás třeba i po té, co jste odhalila, jak vy sama říkáte, skutečnou podstatu, já si tím sice nejsem jistý, ale budiš, jestli vás to třeba nějak nemotivovalo k návštěvě divadla Járy Cimrmana, protože jak už tady několikrát zaznělo, divadlo s pány Svěrákem a dříve i s Moliakem a samozřejmě mnohými dalšími objíždělo naši republiku, na mnoha místech vystupovalo. Byla jste někdy na divadelním představení cimrmanovském?
1: Bohužel to se mi nikdy nepodařilo, škoda. A je to škoda. Moc toho lituju. A teda opravdu toho pana Čepelku si pamatuju ještě, jak jsme bydleli v Adamově, jak jsem bydlela v Adamově, než jsem se vdala, tak o něm se tam hodně pořád, jako jsme slyšeli, Milon Čepelka. A ještě kdysi o těch Zbyšek Pantušek s tím jeho bráchou zpívávali v Adamově. No a tak ta hláška o těch Alpách, tak to se mi fakt opravdu, to jsem párkrát slyšela, tak se mi to hrozně líbilo a ono tady šlo něco podobného v Kopřivnici, tam je taková budova administrativní a tam se říkalo, že když vylezete až nahoru na střechu, takže vidíte až na Tatry, no tak samozřejmě, že tam na poligonu stály Tatry, že? Tak to byla
0: 138, ano.
1: Ano, takže vidíte na Tatry a zrovna tam potom byla taková hláška. Tam byl ředitelem pan Kopec a to byla taková hláška, že voda teče do kopce, z kopce a Gořálka do kopce.
0: No tak možná by to byla hezká inspirace pro nějakou další cimrmanovskou hru. Nevím, jestli se jí dočkáme, ale děkuji paní Jano za případnou inspiraci.
1: No, ještě jsem jenom chtěla říct jenom tohle, že jsem teď viděla tu poutávku a že jsem tam viděla toho člověka v té bílé paruce, nakonec toho vylezl ten Ondřej Vetky. A? Já ho strašně zbožňuji, toho herce.
0: Takže to asi bylo české nebe, jestli se nepletu tedy.
1: To je možný.
0: Je to možné. Tak vám moc krát děkuju, paní Jano, a mějte se hezky. A až někdy budou hostovat cimrmani třeba ve Frenštátě, nenechte si to ujít, i když lístky sehnat je docela těžké.
1: Ano, to budeme muset se nějak starat, aby jsme do předku si je zajistili. No a tak všem přeju dobrou noc, zbytek noci a zas někdy třeba se mi podaří něco zase, co mě bude bavit, nebo o čem budu něco vědět, tak zavolám. Tak se opatrujte a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Já se vás ptám, jaké zkušenosti máte s cimrmanology? Sami jste těmi, kteří znají hry divadla Járy Cimrmana. Fenomén Cimrman, to je téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. No a protože už se nám pomalu blíží půlnoc, venku je tedy alespoň tady v Brně, za okny studia brněnského Podešti, okluzní fronta 356, 42, 359, 44, 360, 30, no prostě lepší počasí jsem si nemohl přát. Dávám šanci ještě jednomu z vás, kdo by na tohle téma mohl promluvit. Zdravím na telefonu, ptám se, kdo je prosím hola hola tam, tedy hola hola zde, tady Borek.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tady je Petr ze Zlína.
0: Zdravím vás, Petře. Fenomén Cimrman, to je téma. Poslouchám.
1: Já mám pro vás jednu velice zajímavou informaci, a sice, jestli pak víte, že vyšly skripta pro Vysokou školu technickou, pro katedru fyziky, kde součástí těchto skript na fyziku jsou nejslavnější pasáže právě z Cimrmana.
0: Já bych si typoval, že ano. Jinými slovy, já totiž měl skripta na VUT, teď už ale nevím, jaký to byl předmět, protože jsem stejně VUT nedodělal, ale dodnes je mám někde schované, kde se například používalo to známé, musíte chodit do práce pořádně na jezeni, vítána jsou zejména těžká jídla.
1: Ano.
0: Takže sem tam si autoři skript půjčují citáty a celé pasáže od Cimrmanů, aby zatraktivnili svá skripta.
1: To byli moji kolegové, kteří zhruba v druhé polovině 70. let na Technologické fakultě ve Zlíně, to byla čtvrtá fakulta brněnské techniky, ještě před architekturou a před čema, která vznikla v roce 69, tak když psali skriptum pro posluchače této fakulty z fyziky, tak použili moje výstřížky, které já jsem zase schraňoval z časopisu, z odborného časopisu Akta fyziky, který vydávala Akademie věd, a tam občas se taky objevila něco z té fyzikální terminologie, co se týkalo Cimrmana, respektive co si někdy autoři připravovali jako rádoby cimrmanské fyzikální zákony a podobně. No a když psali potom ta skripta, protože komise pro skripta hrozně nerada viděla prázdná místa, třeba půl stránky, když bylo prázdné ve skriptech, tak to se jako autorům vytýkalo, tak oni do těch prázdných, končila kapitola, tak do těch prázdných míst vždycky dali něco z toho Cimrmana, a bylo to psané tak, že ne další odkaz na další stránku, ale pokračujeme ze strany předcházející. Takže i to stránkování bylo trošku takové zajímavější.
0: No řekl bych cimrmanovské.
1: Ano.
0: Tak. A Petře, co vy? Byl jste někdy v divadle na některé z her divadla Járy Cimrmana?
1: Bohužel tady ve Zlíně to bylo nekonečně dopředu vyprodáno, takže já znám prakticky všechny hry ze záznamů na zvukových nosičích nebo z televize. Mám celou řadu knížek, publikací, které se týkají té cimrmanovské problematiky. Sledoval jsem teď ten dokument televizní Po stopách Járy Cimrmana, takže no a nejradši mám dobytí severního pólu, Dunasever
0: a Dunajich, no jo. A dosti často i já používám tedy domů,
1: ano,
0: do lékárny. Dál nebudu pokračovat, protože sice už je po 22. hodině, ale nemusím být hned označen za vulgárního moderátora. Petře, když jste říkal, že jste sledoval pořad cyklus po Cimrmanových stopách, tak naschvál, já si vás vyzkouším. Kde, ve které stanici byl Cimrman vyloučen z dopravy?
1: No.
0: Začíná to na K.
1: Já už vím, ale já to teď nedám. Musíte mě, prosím vás, omluvit. Mně je 83.
0: No ale teda, talent máte.
1: Ale některé věci už mě, zejména jména, když si vezmete, kolik studentů člověku projdou, projde rukama, tak ta jména, to je první, co se zapomíná, takže mě se kolikrát stává cirmanovsky. Někdo mě potká, pozdraví mě, jak se máte? A mně už teď nezbývá nic jiného, než prosím vás, odkud my se známe, kdy jsem vás učil?
0: No, tak průtoková konstanta, to je jasný. No.
1: Ano, ano.
0: Petře.
1: Takže ještě prosím vás, jenom posledně, ta skripta měla takový úspěch tenkrát těch mojich kolegů, že získala dokonce cenu rektora za nejlepší skripta roku.
0: No tak to je úspěch, který se neodpouští.
1: To bylo někdy, znovu říkám, ta skripta vyšla řádově někdy koncem 70. let.
0: To tak bude odpovídat, že v té době jsem se dostal i já k těm skriptům, k předmětu, na jehož název si ne a ne vzpomenout. No,
1: byla to fyzika.
0: Něco takového to, myslím, bylo, ano.
1: Byla tam ta klasická obrázek té lžičky, že jo?
0: Jo.
1: Cimrmanovské a spousta jiných věcí. A pak tam bylo ještě vysvětlení některých fyzikálních zákonů podle Jarida Cimrmana. No, tenkrát to byl dost jako úspěch. I mezi studentama.
0: Petře, děkuji za váš telefonát a teď už vám vlastně můžu popřát krásný nový den. Za malou chvilku začíná. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Abyste neřekli, že jsem si vymýšlel, právě teď nastal nový den. Odbyla půlnoc a už máme 17. záříový den. Ovšem pokračuje noční linka se stejným tématem, fenomén Cimrman. Telefonujte, číslo je 731 800 900, pište o svých zážitcích v divadle Járy Cimrmana, třeba i o tom, jak dlouho vám trvalo, než jste se dostali k lístkům, které sehnat je velmi těžké. A například, koho z hereckého ansámblu favorizujete právě vy? Kdo je vám nejsympatičtější? A kterou postavu? A kterou hru divadla Járy Cimrmana máte nejraději? Včera to totiž bylo přesně 60 let, co se v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka poprvé objevilo jméno Jára Cimrman. Proto tedy tématem noční linky, kterou posloucháte, je fenomén Cimrman. U mikrofonu je Borek Kapitanček. Na dálku zdravím všechny, kteří se zasloužili o ten fenomén, o kterém si mluvíme. Pana Zdeňka Svěráka, Ladislava Smoljaka a mnoho dalších, včetně Miloně Čepelky, Petra Brucknera, pány Kotka a třeba i Rumlenu. No prostě úplně všechny. Hezký večer, dobré ráno a nerušený poslech noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem je fenomén Zimmermann. Vysvětlení proč už několikrát zaznělo, takže rovnou k věci s panem Františkem, který čeká na telefonu 731 800 900. Přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům.
0: Tak jak jste na tom se svým vztahem, nejen k divadlu Járy Zimmermanna, ale obecně k postavě českého zneuznaného genia?
1: Já vám to trošku okořením.
0: Povídejte.
1: Poslouchám a čekám, kdy někdo něco řekne o tom, že pan Smoljak a pan, jak se jmenuje ten druhý Hergot?
0: No, Svěrák, myslíte.
1: Pan
0: asi.
1: Svěrák, já taky už blbnu. A že byli členy KSČ?
0: Myslíte, že to sem patří?
1: Hrozilo uzavření divadla, tak museli vstoupit do KSČ.
0: A já se znovu ptám, myslíte, že to patří k fenoménu Zimmermann?
1: Ale to je jenom takový okořenění, co no se dělo.
0: Já bych spíš uvítal trošku toho zázvoru, anebo něco podobného jako koření.
1: No, poslouchal jsem třeba v různý ty vložky, co jste tam říkali, zajímavý to bylo, no ale tohle to taky k tomu patří přeci, že jo? Jiní lidi byli odsuzovaní za to a oni to museli udělat tohle, takže ono, tenkrát pan Svěrák o tom mluvil, že to byla taková kapka, že za tu minulostí, co se stalo, že prostě zase za to stydí docela, no ale museli to udělat, aby zakrádili divadlo. To je jen taková perlička, no.
0: Dobře.
1: Nic jiného.
0: A vy jste ještě nikdy žádné představení naživo neviděl u Zimmermannů?
1: U Zimmermannů ne, tam jsem nechodil. My jsme chodili do Semaforu a podobně, ale tam jsem nechodil.
0: Tak vám děkuju a přeju vám hezkou noc.
1: Já vám taky, díky, mějte se.
0: Naslyšenou. Fenomén Zimmermann. Dnes jako téma noční linky. Máte možnost telefonovat, číslo pokud neznáte, uslyšíte, ale můžete i psát. rozhlas.cz/linka. Jaký byl vlastně váš první zážitek a první hra, kterou jste ať už jenom jako audio, anebo přímo naživo viděli?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeju nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, třeba o tom, kdy poprvé jste se setkali s fenoménem Zimmermann. A tím, kdo by teď mohl odpovědět na tuhle, ale možná, že i na další otázky, je pan Mirek, který čeká na telefonu. Pěkný večer, hezké ráno. No prostě, zdravím vás.
1: Já zdravím všechny posluchače a i vás, Borku.
0: Děkuji.
1: Já jsem se setkal s divadlem Jary Zimmermanna nás v Rokycanech, v Sokolovně. Už je to zpátky mnoho let. A normálně bylo tak narváno, že jsme stáli v poslední řadě úplně prostě na konci sálu. Tam lidi chodili na stání. Bylo jedno narváno, na to divadlo. Hráli, myslím, že hráli tu hru, jak se tu na sebe do nájich, jo.
0: Dobití severního pólu Čechem.
1: Dobití severního pólu. Já teď jsem velký znalec, ale jsem velký udivovatel, co mám mám. A rád jezdím po místech, které navštívím. Jo. Jedno z půvabných míst je rozhledná nedaleko Kořenova v Jizerkách, kde má vlastně po tu rozhlednou i muzeum Jary Zimmermanna, kde jsou skoro všechny jeho nálezy.
0: Skoro. Já si myslím, že tak velké muzeum, kde by se shromáždili všechny vynálezy tohoto génia, asi těžko někdo postaví, ale budiš.
1: Je tam to opravdu hodně na koukání a je to opravdu zábavné.
0: Mirku, vy jste to měl asi v té poslední řadě v Rokycanech trošku složitější v Sokolovně, protože přece jenom akustika, že to je věc, ale já
1: jsem tam... Mám menší postavu, takže jsem to ani moc neviděl, spíš jsem to poslouchal, ale prostě byl jsem rád, že jsem to zažil.
0: Vy jste to měl jako takový magnetofonový záznam vlastně, ale
1: ano.
0: Já se na tohle našich posluchačů a posluchaček ptám i proto, že jak vím z vlastní zkušenosti, sám jsem Zimmermanny naživo zažil v Husovicích, tuším, že to byl tak rok 87, tak jsem si všimnul, že oni podle toho, kde vystupují, už třeba v úvodu semináře, byť je to jenom jedna jediná věta, vsunou, změní nebo přizpůsobí místním podmínkám a místopisu něco, co tam v ostatních představeních není. Tenkrát si vzpomínám, že se pan Svěrák pochlubil takovou tou taškou, kterou jsme označovali jako síťovku kdysi dávno. V ní byly houby a řekl, tak tohle jsem, že řekl, že bych nás chtěl seznámit s jedním důležitým objevem. Vytáhl tu síťovku a řekl, tak tohle jsem dnes našel v lesech v Útěchově. Všichni čekali samozřejmě objev na téma Zimmermann. No, tak jenom se ptám, jestli i vy jste zažil něco podobného v Rokycanech, jestli nějakou místní libůstku vsunuli Zimmermanni do toho představení.
1: No, už je to docela zpátky hodně let, to představení viděl, že tady už si nepamatuji. A hlavně, jako, když jsem to slyšel okolně, tak možná jsem to zadejistoval, možná ne, nevím, to viděl jsem jenom jednou na život.
0: Rozumím, jen jsem se zeptal.
1: Mirku, ale je to zážitek na celý život.
0: A předpokládám, že ten, kdo viděl jedenkrát živě představení divadla Jary Zimmermanna, už si nenechá ujít ani třeba televizní záznamy. Takže znáte, no, řekněme, filmografii, teatrografii, to je asi hloupé slovo. Takže víte asi tak, kolik her mají na svém kontě Zimmermanni?
1: Ale prostě lidi to milují.
0: Jestli jsem správně počítal, tak 14. České nebe je z roku 2008 zatím poslední, jestli se nepletu.
1: No, ale jenom ten humor, jo, Smoljaka, Svěráka, je tak jasný, že vlastně Zimmermann vyhrál jakoby tu tenkrát na tu anketu nejznámějšího Čecha, že?
0: Ano, největší Čech.
1: Porazil vlastně žijící i nežijící prostě fenomény Česká. Prostě to je neskutečný humor.
0: Používáte
1: já
0: některé...
1: Ano, používám jdu na sebe Dubaj. To je velmi oblíbená hláška. Pak mám rád tu, jak tam tu hru, jak tam věší z těch uhlíků z CPC.
0: Teď se vám teď se vám zcela nerozuměl, kterou hru?
1: Že mám rád tuto hru, jak tam ještí pípače z těch úplně, třeba kouká do pípače a ještí tu budoucnost.
0: Jo, vy myslíte vizionáře, takže posel z Lipták, jo.
1: Ano, no, to je taky dobrá hra.
0: Petr něco červenýho bez ruč, jo.
1: Ano. To je opravdu, jako, je to prostě humor, na všechny humory,
0: V tom s vámi samozřejmě souhlasím. Mirku, já vám děkuju. Já vám děkuju, že jste zatelefonoval, našel jste si čas i při výkonu povolání a přeju dobrou noc. Hezké sny, i když až dojedete, jo?
1: Ať se daří.
0: Díky a naslyšenou. Telefon 731 800 900 máte znovu k dispozici. Stejně tak to platí i pro webovou stránku, kam můžete svoje zážitky s Cimrmany napsat. Dobrý večer, píše Jana. Když jsem sledovala Járu Cimrmana ležícího, spícího, tak jsem zhotovila pár momentek s mou oblíbenou Libuškou Šafránkovou, jak tam roztírala to pomyslné moře na tom plátně. A z toho je také známá hláška Pozor na racky! No a ve filmových skupinách a na Facebooku to mělo úspěch. Jinak, co se týče mě, pokračuje Jana, tak mám raději tvorbu pana Sviráka a Jaroslava Uhlíře pro děti. Jejich pěkné písničky, na kterých jsem vyrostla. Dobrou noc. Takže můžete psát, můžete telefonovat. Tématem noční linky, kterou posloucháte, je fenomén Cimrman.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nevím sice, jaký vztah měl Miroš Birka k fenoménu Cimrman, ale můžu se na to zeptat paní Evy, která čeká na telefon. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. A já vám řeknu, jak jsem za sebe udělala krásnou blbku, jo. Protože my jsme na vesnici, že jo, teďko člověk dělá v zemědělství a už na starý kolena se tak často do divadel a to nedostanu. Takže vždycky v rádio mám furt puštěný a teďko tam bylo Cimrman tohle, Cimrman tamhle to, Cimrman tohleto. Já říkám, krucinál, co tohle to je, když jsem nikdy... Teď přišli děti a já pám, holky, prosím vás, co to je ten furt Cimrman, Cimrman? Teď my jsme se o něm nikdy ve škole neučili a nejenom Cimrman napsal tohle, Cimrman napsal tamhle to. No, nedovedete si představit, jak ty se mi vyřechtali. Jo, takže jsem se pak dozvěděla teda, že je to vymyslený od pana Svěráka a tak dále. Jo.
0: A kdy to bylo, kdy se to odehrálo tady to, kdy jste se poprvé vlastně setkala s fenoménem Cimrman? Jak je to dávno?
1: To už je aspoň 20 let.
0: A dohnala jste za tu dobu svoje mezery ve vzdělání?
1: Ale jo, to jo. Jenom víte co, protože vždycky v tom rádiu říkali Cimrman, ale nikdy neřekli, že je to, jo, třeba ten úryvek od toho pana Svěráka, nebo ta hra od toho Svěráka. Uh-huh. A teďko já říkám, no co to je krucinál, když nic k tomu dalšího neříkali.
0: No tak já vám na jednu stranu tak trošku rozumím, protože ne všichni musí být naladěni na tento styl humoru.
1: Ale on je to krásný humor.
0: Krásný,
1: ale,
0: samozřejmě.
1: Ale jako ta informace, že on to někdo napsal, jsem neměla, jo. Hmm. A teďkon jsem ve škole jsme se neučili, že nějaký takovýhle spisovatel a vynálezce a to je, že jo.
0: Jestli vy moc nevěříte učebnicím, to bude ono.
1: To ani ne, jo, ale teď jsem říkala, no krucní, protože člověk, když to tak jako neřekli, to bral vždycky, jako jo, no ale to jsme byli až na severní pol a ještě další, to jsem jako potom už jako taky viděla a hromadě jsem toho slyšela v tom rádiu, jo, ale jenom jsem nevěděla, od koho to je, no. Říkám, no krásná blbka, no.
0: Ale ne, takhle sebekritická nebuďte, paní Evo. Já si myslím, že v každém z nás je trošku Járy Cimrmana. Někdo to má trošku hlouběji, no a někdo ne, no. Takhle bych to viděl.
1: A tak jsme to vzali s humorem, jo, jenom prostě mě furt bylo divný, že jsem se nikde nic takového neučila. A teď víte co, v tu dobu já jsem to neměla kde vyčíst. Protože internet ještě jsem tak, to nebyl, že jo, tak nějak to takhle po ruce a navíc v práci já jsem na internetu nedělala, že jo, takže, protože jsem byla z provozu hodně, takže jako neměla jsem kde přijít k té informaci.
0: Hmm.
1: No, takže takhle, no.
0: To chápu.
1: No,
0: paní Evo, a viděla jste, promiňte, ještě se zeptám, viděla jste no. někdy za těch posledních 20 let, kdy jste si doplňovala cimrmanovské vzdělání, viděla jste někdy nějakou jejich hru naživo? Byla jste někdy v divadle na nich? Kterou?
1: Ne, na divadle ne, ale viděla jsem jako zájezd jejich tady u Hořovic.
0: A která to byla hra?
1: Ale víte, že vám neřeknu teďko.
0: Tak co v ní tak zhruba bylo?
1: Teď si to nevybavím, ale vím, že to bylo teda suprový. Jo, ale tím, že prostě jsem jako slyšela vždycky tamhle ten úryvek, tamhle to, tak si to jako neumím honem propojit. Jo.
0: Dobře, tak takže poslední otázka, nebyla to náhodou pohádka, nebo bylo to laděno pohádkou?
1: Ne, pohádka to nebyla,
0: Vzducholoď v tom taky nehrála roli. Jo?
1: Taky ne.
0: Ani
1: taky
0: švestka ne. V tom nehrála roli.
1: Taky ne.
0: No tak, to je potom těžký s váma.
1: Taky ne.
0: Ale no. to nevadí. Vy na tom ještě zapracujete a příště se zase ozvěte.
1: No, to bych se musela zase zeptat, ale když si to budou
0: pamatovat. No tak důležité je, že víte, koho se máte zeptat. No, paní Evo,
1: ale
0: mějte
1: jako,
0: se pěkně.
1: Víte co, oni tam byli jako, že jsem je viděla v originále, jo, jako.
0: No a to stojí za to. To stojí.
1: To opravdu stálo za to, no. Bylo to moc hezký a pak jsem je viděla jako ty jejich hry, že je hrál někdo jiný, jo. Hmm. A jako ten humor jako je senzační. To jako se musí nechat. To je prostě takový ten správný český humor, no.
0: S tím samozřejmě souhlasím. Mějte se pěkně a naslyšenou.
1: Mějte se hezky. Naschledanou a dobrou noc.
0: Fenomén Zimmermann, téma noční linky, kterou posloucháte. Zbývá z ní už jen půl hodinka. Dejte si záležet, telefon je 731 800 900 a psát můžete, pokud se nedovoláte třeba, na rozhlas.cz/linka. Další posluchačka jménem Eva píše. Zimmermanny jsem měla možnost vidět naživo za dob studií v Praze. Tehdy hráli v divadle v Braníku. Co to bylo za hru, už si ale nevzpomenu. Před lety jsem viděla v televizi hru Hospoda na Mítince a když vycházela CDčka s jejich hrami, tak jsem si je zakoupila. A stanice na Jindřichohradecké úzkokolejce spjatá s Zimmermannem, tady máme odpověď na otázku, která zazněla před půl hodinkou, se jmenuje Kaproun. Přeji krásné babí léto. Podepsána Eva z Jižních Čech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu dnes na téma fenomén Zimmermann. A pana Petra, který čeká na telefonu 731 800 900, se ani nemusím ptát, odkud že volá. On to řekl sám, že je z Kroměříže. Já tedy stále ještě čekám na někoho, kdo by třeba volal z Tanvaldu. Chci se zeptat, jestli tam je ještě pořád ta hospůdka u Labutě. Teď ovšem, Petře, máte prostor vy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, pane Borku, a všechny posluchače.
0: Děkuji.
1: Já mám první zážitek, nebo první kontakt s Jarou Zimmermannem jsem zažil, co by študák před mnoha a mnoha lety, počátkem 70. let v Olomouci, v oblíbené medické hospodě na Růžku, kde náš jeden kolega fenomenálním způsobem nám předváděl hospodu na Mítince a my jsme řvali smíchy. Potom se nám podařilo dokonce se dostat na živé představení v jakési olomoucké sokolovně na periferii a bylo to úžasné. Takže to jsou moje první zážitky s Jarou Zimmermannem.
0: Kterou hru máte v podání souboru divadla Jary Zimmermanna nejraději?
1: Hospodu na Mítince.
0: Takže klasika. Jsou ti, kteří mají raději spíš ty novější, dejme tomu Švestku, dejme tomu České nebe, dejme tomu Blaník, a někteří nedají dopustit na Mamku Žílovou v podání Miloně Čepelky. No musím říct, že právě tuhle postavu Miloň Čepelka zvládl s bravurou. Ale když jste tak zmínil tu hospodu na Růžku, medickou hospodu na Růžku, taky jsou tam takové nápisy na zdi, jako například lepší pivo v žaludku, nežli voda na plících?
1: To zase nebylo tak moc akademická půda. Aha. Tam jsme sice měli svůj vyhrazený stůl, ale takovéto nápisy tam nebyly. V roce 72 nebo 3 už probíhala úspěšně normalizace a tyhle ty recese se tenkrát moc nenosily.
0: Ano, to máte bohužel pravdu. No ale pamatujme si, že do hospody s umytýma nohama, což je další heslo,
1: určitě,
0: které Zimmermann věnoval hostinskému za svůj půl litr. Mějte se pěkně, Petře, zdravím do Kroměříže, no a zase někdy příště.
1: Jinak děkuju za skvěle vybrané téma.
0: Díky a naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naschle.
0: Fenomén Zimmermann jako téma noční linky Českého rozhlasu. Bohužel už budete mít jen 25 minut na to, abyste se dovolali na číslo 731 800 900, tak si dejte záležet.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volej.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu dnes na téma fenomén Zimmermann. A pro jistotu se paní Soni, která čeká na telefonu, zeptám, jestli náhodou nevolá Stanwaldu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, ne. Volám úplně z jiného konce. To nebudete vědět ani, kde to je Drozdovská pila.
0: Musíte mi přiblížit
1: nějak. Pošta Hoštejn kdysi. Pošta Hoštejn, kousek od Zábřehu na Moravě.
0: Zábřeh na Moravě, už vím. To už vím, tam se
1: Hurá.
0: Chytám. Hurá. Soňo,
1: hurá,
0: už u vás hostovali herci, no,
1: jezdí,
0: členové
1: ano,
0: souboru divadla Járy Cimrman. Jo?
1: A byla samozřejmě, jste... jistě, že. Já teda všechny zdravím jménem fanklubu Járy Cimrmana Zábřeh. A jezdí k nám leta letoucí, nejenom, že vlaštovky zvěstují jaro, ale taky Cimrmani vždycky přijíždí v březnu. A vždycky je vyprodáno, vždycky se smějí, i když už to známe z paměti. Je to opravdu fenomén, který lidi v lidech probouzí fantazii a tak, jak si nás ponouká, aby jsme si dál hráli a rozvíjeli to téma. Takže řekla bych, že ten Zimmermann už si žije svým vlastním životem, tady u nás teda určitě, protože jsme tady vybudovali vodoléčebnou stezku Járy Cimrmana. A každoročně při té akci se nachází nové stopy a nové pole jeho působení a lidi, kteří se tady sejdou, mají smysl pro tenhle humor, čili žádní škarohlídi tam nejsou. Myslím, že je to opravdu fenomén. Že...
0: Sama jste zmínila stopy Járy Cimrmana. Dívala jste se na ten dokumentární cyklus o stopách?
1: Dívala.
0: Díval, ano.

0: Výborně, takže vám už je známo, kde byl Jára Cimrman vyloučen z dopravy v Kaprouně, že to už tady taky zaznělo.
1: Ano, to je jasný.
0: Jak byste zhodnotila tenhle dokumentární cyklus? Mně se líbil moc, musím předeslat.
1: Mně se taky líbil a je to chválihodné, že se něco takového natočilo pro nás i pro generace příští, protože já takhle říkám, máme v literatuře své české takový podobný hrdiny, třeba Švejk, Saturnin, ale ti ustrnuli se svým autorem, když to ten Cimrman žije dál, ten prorůstá vlastně tady národem, který je hravej.
0: Pokud dotyčný není zrovna, jak jste řekla, škarohlíd. Ano, stopy. Vraťme se ke stopám.
1: Tak jsme letos natáčeli i u nás, takže jak bude teď druhá řada, tak tam bude i ta naše vodoléčebná stezka.
0: No
1: tak se dívejte.
0: To už se na to dvojnásob těším, protože vím, že vy jako zástupkyně fanklubu Járy Cimrmana ze Zábřeha, jste to zveřejnila jako první vlastně. Mimochodem, když jste v tom fanklubu, máte tak nějak blíž třeba ke Zdeňkovi Svirákovi nebo vůbec do herecké šatny? Chodíváte tam někdy? Byla jste tam někdy? V zákulisí?
1: Chodíváme tam, myslím si, že nás mají už povědomí, že nejsme anonymní a že cítí, že naše publikum je má rádo, stejně jak publikum v celé republice. Ale 20 let vždycky přicházíme s buchtama, takže už jsme takový, aby neměli hlad, jak říkají, já bych si také s dovolením vzal.
0: Na jevišti nic nejest, tam je vše gumové, takže vy chodíte s buchtama.
1: Ano, jo, my chodíme s opravdovýma buchtama.
0: Tak nezapomeňte taky na ramínka, ta se občas ztrácejí v hereckých šatnách.
1: Ano. Je to úžasný humor a člověk, spousta lidí se vlastně ten humor tady u nás vytvářela, Verich, Semafor, ale tohle to je něco úplně specifického a myslím, že ani oni sami na začátku nezamýšleli nebo netušili, jak se to moc rozroste a do jakých konců a niancí se to dostane. Takže díky jim za to, co vymysleli, za to, co proto dělají, za všechny filmy a přeju všem lidem, kteří ten humor mají rádi, aby jim dál přinášel radost a potěšení. A vám dobrou noc, ale až dovysíláte.
0: Až dovysílám. Což ano, bude bohužel ano. Za chvilku, ale já jsem moc rád za to, že jste zatelefonovala a přeju vám také dobrou noc, paní Soňo. Naslyšenou.
1: Děkuju. Naschle.
0: Fenomén Cimrman a ještě možná, že i dva telefonáty na čísle 731 800 900. Záleží na tom, jaké budete mít štěstí. Ještě připomenu jednu větu, ona je to vlastně dvojice vět. Dobrý večer, z rozhlasce ze Lomítko Linka. Dobrý večer, chtěl bych reagovat na pána, který mluvil o vstupu pánu Svirák Smoljak do strany. Pokud dostali na výběr vstup do strany nebo zavřít divadlo, určitě vybrali lepší variantu. Zavřením divadla by určitě hodně ochudili českou zábavu. Dobrou noc, podepsán Rodák z Hrdlovky. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak má to, jo, samozřejmě. Ono, šafrán a trochu toho zázvoru se trošku hůř rýmuje. Znalci zajisté vědí, znalci tedy ti, kteří už mají hodně těsný kontakt s fenoménem Cimrman. A jak jste na tom vy, paní Evo? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, my jsme manželé Rosenbachovi. On teďko nemůže, můj manžel, moc k telefonu, protože teďko je indisponován, ale zrovna právě posloucháme vaše vysílání. Já jsem teda byla jednou, nebo dvakrát vlastně jsem byla, jednou na východ a jednou takovou to na sever.
0: Na sever, na jih, takže do bytí severního pólu jste zhlédla.
1: Ano, ale vy pořád chcete, tak bych chtěla jenom říct, že prostě když jsme měli noční, jsou mojí kolegyní, která mě tam vždycky brala do jejich divadla, Járy Cimrmana, tak jsme vždycky prostě už vždycky ve dvě ráno, tak jsme vždycky říkali domů.
0: Domů, do lékárny, do Podolí, dál nepokračujte, to stačí. Děkuju.
1: Takže jsme se vždycky těšili, až prostě skončíme tu službu.
0: Já vám rozumím.
1: A pak samozřejmě Blaník. Jako prostě, když jsem, já miluju naši Českou republiku. Mám ráda naší historii. A když mě prostě vzala na Blaník, tak jsem byla úplně hrozně šťastná a tleskala jsem, až mi prostě úplně slzy mi tekly. Takže prostě říkám, že moje úplně srdcová záležitost je Blaní.
0: No celá hora se chvěje, jak vás slyší.
1: No a samozřejmě můj manžel, který teď prostě, i z jeho telefonu jsme vám volali, jo. Tak ten byl prostě všechno a ten prostě miluje švestku a to kdybych vám ho dala k telefonu, tak úplně byste si rozuměli, úplně bych řekla, že jste bratři.
0: No tak ale indisponován, co se dá dělat, no. Tak ho pozdravujte, paní Evo.
1: My jsme tomu nevěřili, že se vám dovoláme.
0: Povedlo se. Naslyšenou.
1: Tak děkujeme. Děkujeme moc a jinak zdravíme Českou Kamenici, severní Čechy. Strašně moc a přejeme k vám krásnou dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A děkuju moc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když už tady byla anglicky zpívaná písnička, byl to Barry Manilow, který vám takřka v závěru Noční linky zpíval, tak musím říct, že je mi moc líto v té cílové rovince dnešního dvouhodinového povídání s vámi, že ten telefonát s panem Radomírem, který telefonoval z Koloráda, bohužel nevyšel, jak vyjít měl. No, tím toho aspoň na dálku zdravím, pokud mě slyší, ale rád bych pozdravil i toho posledního, kdo ještě má co říct k tématu, tedy k fenoménu Zimmermann. Je to pan Rosťa, který čeká na telefonu. Pěkný večer, hezké ráno, Rosťo.
1: Dobrý večer. Já jsem původem z Husovic, takže mám k divadlu Svatoboj, kde Zimmermani velice často vystupovali.
0: Ano.
1: Velice blízko. Uh-huh. A když tenkrát dávali premiéru dobytí severního polu Čechem Karlem Němcem, tak bylo nemožné dostat jako vstupenky někde. Vzpomněl jsem si na svého kamaráda, který byl velitelem husovických hasičů a který měl dozor v divadle samozřejmě, tak jsem šel za ním a říkal, jako není problém, přijď za mnou, nech si mě zavolat. Tak jsem si ho nechal zavolat a ten přišel a říká té uvaděčce, paní, tady pro kamaráda potřebuju dvě místa a jestli ne, tak vám zapálím divadlo.
0: A povedlo se? Povedlo se,
1: pustili mě samozřejmě, seděl jsem na balkoně v první řadě, mezi sedadlem, mezi těma řadama a bylo to teda opravdu první uvedení dobytí severního pólu. Já jinak miluju Zimmermany ze všech jako divadlech, který jsme viděl jsem teď her naživo několik a samozřejmě dobytí severního pólu, Blaník, a další.
0: No, já jsem rád, že máme v jednom ohledu takřka společné kořeny, protože to byl právě Svatoboj, tedy bylo to divadlo Svatoboj, kde jsem i já poprvé naživo viděl Zimmermany, ono to spadalo pod zbrojovku, byl to závodní klub a já jsem v ní dělal do roku 91, takže jsem se tam taky vlastně procpal. A když vy jste viděl ono dobytí v divadle Svatoboj, taky se stalo to, že tam něco vsunuli oproti jiným představením, něco místního, jak už jsem to tady popisoval?
1: To si nedokážu, to je, neviděl jsem jako další premiéry nebo další uvedení, takže nedokážu odhadnout, jestli tam něco přidali nebo nepřidali. Ale bylo to vynikající představení, které jako se mě strašně rád.
0: Rosťo, děkuji za telefonát, přeju vám dobrou noc a
1: vám
0: zase
1: taky,
0: někdy naslyšenou.
1: Jo. Mám štěstí, že po druhý se s váma mluvím a vždycky úplně na závěr, úplně na závěr vysílání.
0: Vy jste ten, který zatahuje oponu za Noční linku.
1: Tak, já jsem jako, když jsem s váma hovořil o zbrojovce, o fotbalistech zbrojovky, taky to bylo úplně na posledním místě.
0: Tak snad letos skončí na trošku jiném místě, v ligové tabulce.
1: Jasně.
0: Rosťo, naslyšenou, mějte se hezky.
1: Jak se říká a zpívá se, zbrojovka je lepší.
0: Jo, to se zpívalo, i když tady byli tenkrát fotbalisti z Lutychu, se hrál pohár dokonce, si vzpomínám.
1: Ano, 4-0 vyhrála zbrojovka.
0: No, vy si to pamatujete ještě, Rosťo, skláním se před vaší pamětí. Naslyšenou.
1: Jo, taky naslyšenou.
0: Budu se na vás těšit zase v pátek v Noční lince Českého rozhlasu, která se bude odvíjet od vaší cesty, té první cesty v letadle. Dobrou noc, hezké sny, u mikrofonu byl Borek Kapitančik a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Naše rozhlasové divadlo to nejsou jenom vyprávění, povídky, archivní ukázky, ale skrze to mluvené slovo taky bohatá fantazie. Nakonec řekněte sami, kdo by si nevzpomněl třeba u rozhlasové dramatizace nebo četby na pokračování na to, které ilustrace doprovázely kdysi její původní knižní vydání. Notabene, když byl jejich autorem třeba takový mistr jako Jiří Trnka. Hezký večer.
2: Hašti svíčka.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak teď v tomto věku a v této době mám vlastně nejradši přírodu zas. Ovšem ne tak přírodu, hory, lesy a toto, ale takovou tu nejmenší. Tu docela malou, tady mi skáče v ateliéru každý den jeden kos. A když tak si se na něj koukám, občas mu něco nadrobím a uvědomím si, že tady skákali kosové za napoleonských válek, za těch, za oně, za všech možných potíží, co lidi na světě měli. Kos je pořád stejný, nemá starosti. Snad nemá. No tak takovýhle druh přírody se mi líbí.
2: Takhle na konci 60. let, vlastně tedy krátce před svým odchodem, přemýšlel o tom, co má rád a co se mu na světě líbí malíř pan Jiří Trnka. Malíř, který nás provází světem a životem vlastně od dětství a s nímž se nelze minout. Vždyť třeba jednou provždy patří Trnkovy kresby do krásné knížky Jana Karafiáta, odkud doprovázejí do světa jeho broučky.
3: Vy jste tomu dříví dali.
4: To ona.
3: To on.
4: Ona se pořád se mnou vadí.
3: Já?
4: Ty.
3: To není pravda, to ty se se mnou pořád hádáš.
4: Nehádám.
3: Broučku, nekřič. Co pak jsi už zapomněl, že něco mám?
4: A je to, kmotřičko, dobré?
3: No to si myslím. Jako med sladké.
5: Hádej, co to je?
4: Jahody.
5: Samá voda.
4: Tak, maliny.
3: Něco ještě mnohem sladšího.
5: Radši se dej podat. Jako med sladký je přece jenom med.
4: Tak je to med!
3: No sláva, tady si děti naberte, každý pořádnou lžíci. A ať vám chutná.
5: Jedna lžička.
4: A druhá za ní.
5: Jedna sem.
4: A druhá tam. To je tedy pochutnání.
5: Sláva, nazdar, mňam, mňam, mňam.
6: Ochutnali a pak jedli a ten med byl tolik sladký. A když noční stíny zšedly, letěl brouček zase zpátky. Rodina zas byla celá, na stole byl ubrus bílý, polívčička zavoněla a oni se pomodlili.
4: Podvečer tvá čelátka, jak slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine.
6: Přešlo léto, nastaly dny podzimu, zčervenaly plody jeřabin. Celý kraj se připravoval na zimu, na sníh, mráz a na modravý stín. Zavál vítr z dalekého severu a ten den, když dobře zamkli dům, broučkovi se vypravili k večeru na návštěvu ke svým sousedům.
7: Podívejte, kmotříček zatlouká z kuliny před zimou.
8: Pomáhej pánbu, kmotříčku, my to dělali včera, aby neprofouklo.
9: Inu toť, tak vás pěkně vítáme. Maminko, Beruško, broučkovi jsou tady.
5: Já jsem ráda, broučku, že jsi přišel.
4: Proč jsi ráda?
5: Tak.
7: Vítejte, vítejte. Však je to letos naposled.
10: U nás na Vřesu byla už tuhle první jinovatka. Dobrý den.
9: Dobrý den.
7: S Janinkou se znáte.
9: Jak pak ne?
10: Ráda vás vidím.
7: My vás taky, Janinko. A tohle je náš nejmladší.
10: A ty jsi hezký, brouček. Kdy pak už poletíš?
4: Brzy.
10: Už umíš?
4: Umím.
10: Jen jestli umíš, tak je dost poslouchat. Ale snad mě pozveš, až poletíš ponejprv. To víš, první let to je velká událost a přátelé u ní nesmějí chybět.
4: Pozvu.
7: Stydí se.
4: Nestydí.
7: No, pojďte dál. Napekla jsem koláč.
9: A vy, děti, pojďte se mnou. Něco v komoře máme.
4: Já vím co, kmotříčku. Med.
9: Kde pak med? Něco onačejšího. Pojď.
4: Je, co pak to je? k motříčku.
9: Zrnko vína. Takhle krásně kulaté spadlo z hroznu na vinici.
4: A k čemu je to dobré?
9: Inu, uvidíš. Beruško, doběhni se čbánkem pro kapku rosy.
5: Ano, tatínku.
9: Tak, a my teď, Broučku, vezmeme kladívko a pípu, podej mi ji.
4: Ano.
9: Zatlučeme ji do toho zrnka jako do sudu. A můžeme čepovat. Jaké je to?
4: Dobré a sladké.
9: Tak vezmi ten náš soudek na jednom konci, já na druhém.
5: Je ta rosa, tatínku.
9: A můžeme jít ke stolu. Už to neseme.
7: Tak na zdraví, sousedi.
9: A na šťastné shledání.
7: Aby nás pán Bůh před zlou zimou chránil.
9: Na zdraví.
7: Na zdraví.
4: Ty, Beruško, chci se tě něco zeptat.
5: Co pa?
4: Ta Janinka, kdo pak to je?
5: Kdo by to byl, sousedka?
4: Ona se na mě pořád tak dívá.
5: Na každého se tak dívá, ale je hodná a vyzná se v léčení.
4: A či pak ona je?
5: Ničí je sama.
4: To nemá ani tatínka a maminku?
5: Nemá.
4: A proč?
5: Tak to já nevím.
7: Pojďte, děti, tady jsou koláče.
4: My se máme.
5: Brouček má pusu od ouška k oušku.
9: Jako rosnička, jako žluna.
7: To ne. Aby nás pán Bůh od zlého chránil.
9: Já nechtěl.
4: A co je to žluna?
7: Ani to radši nevyslovuj.
10: I jen ať se ptá. Musí vědět všechno.
5: Žluna je přece pták.
4: Pták? Co? To je toho?
9: Žluna je náš největší nepřítel, Broučku. Kdyby si potkal, z dálky se jí vyhni.
4: A vy jste ji už potkal?
9: Potkal. A nemít štěstí, už jsem tady nebyl. To jsem se jednou nad ránem vracel domů. A v lese najednou frr, kde se vzala, tu se vzala velikánská žluna a rovnou na mě křičela.
4: Ne, tatínku!
9: Naštěstí vidím ve stromě skulinku, tak já hub do ní, ale žluna sek zobákem po mně. A já hloub a hloub do té skulinky a žluna sek a sek zobákem tesala a tesala, až už dál nemohla a tak toho nechala. Celý den jsem v té skulině zůstal a tuhle maminka se o mě tuze bála.
7: Radši nevzpomínat.
10: Pán Bůh vás ochránil, k motřičku. A proč pak ty pláčeš, Beruško?
5: Přišlo mi tatínka líto.
7: Ale vždyť je tady. A nic se mu nestalo.
5: Ale mohlo.
4: A já bych se žluny nebál. Já bych ji... A nebo...
9: Tiše, Broučku. Proti žluně nezmůžeš nic silou, jenom chytrostí a hbitostí, to si pamatuj.
7: A nechlup se, nemáš čím.
9: Já vám radši povím, jak jsme jednou tuhle s kmotříčkem letěli do města.
4: Co to je město?
5: Přece hodně domů, ve kterých bydlí lidi.
4: Když já nevím, co je to lidi.
10: Všechno se dozvíš, jenom nepospíchej.
9: Tak to jsme tenkrát letěli daleko za les až ke krásnému městu. A tam v jedné zahradě stál velikánský dům s vysokou věží. Okna měl plná světel, zněla tam hudba, mladí i staří seděli v lavicích a modlili se: neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
7: Amen.
10: To bylo hezké povídání, ale já už musím domů, mám to k vřesu daleko.
9: My vás doprovodíme, Janinko.
7: Letos bude zima zlá.
5: Ale dá pán Bůh, přijde léto a zase se uvidíme.
6: Letěli domů a tam potom ve chvilce zabouchli dveře a zavřeli okýnka. Dali si dobrou noc a v teplé postýlce usnuli tatínek, Brouček i maminka. V chaloupce z jehličí pod bílou závějí spali a spali a spali a spali. Dokud se led a mráz nevzdal všech nadějí a dokud kosové nezaspívali.
7: Dobrý tro, Broučku. Jak pak ses vyspal?
4: Dobře. A tatínku, co to sem lezeš kvírou v okenici?
9: Sluníčko, Broučku. Ano, už je dávno jaro, musíme vstávat.
4: Proč? Proč musíme?
8: Jenu, to už je takový řád světa. Každý má na něm svou povinnost. Lidi pracovat, my svítit. Tak jen hezky, pojď a podívej se z okna. Tamhle to zelené, to je pšenice.
7: A to bílé, to jsou kopretiny.
4: A tamhle u potoka, pod tou olší ty tři kytičky.
7: To jsou chudobky, broučku.
8: To tam v zimě umřeli tři broučci.
4: Jak umřeli?
8: Snad se někde zpozdili, zalezli jen tak do trávy a zmrzli.
4: To byla jistě Beruška, kmotříček a kmotřička. Oni se zachumelili.
8: No tak nepláč, to nebyli oni. Beruščina a kmotřičina chudobka by měla červený kraječek a tyhle jsou celé bílé. Víš, kde umře Beruška, tam vyroste chudobka s červeným lemováním.
4: Ale půjdeme se ke kmotříčkům podívat a k Janince taky, pro jistotu.
7: Však jsme jim to slíbili. Ty přece letos poprvé poletíš s tatínkem svítit. Tak ale teď pojďte, snídaně už je na stole.
6: A bylo jaro. Všecko kvetlo. A bylo teplo, voňavo a světlo. A ty včely tolik bzučely. A ten vánek byl tak nesmělý. A ta rosa jako granáty. A ten palouk sluncem vyhřátý. A ta tráva byla celá provoněná jitroceli. A ti cvrčci, ti se něco nacvrčeli?
11: Cvrk, už prý to bude, brouček poletí.
8: Milý broučku, všichni máme radost, že dnes prvně poletíš. Maminka, kmotříček s Beruškou, Janinka i já. Ale máme taky starost, jestli budeš hodný a budeš svítit, jak se sluší.
4: Budu.
8: No tak, tedy s Pánem Bohem leďte.
7: A dávejte na sebe pozor.
10: Hodně štěstí, broučku. A pamatuj si, že u broučku je na prvním místě poslouchat.
4: A nespadni, neboj.
12: Zdař Bůh.
4: Zdař Bůh.
7: Podívejte, jaké má brouček krásné světýlko.
5: Žluté.
4: Spíš to růžové.
10: A pěkně jasné.

0: jak se ti letí?
1: Dobře, a tatínku, to před námi je les.
0: Les, dubina.
1: A tam jsou žluny.
0: Jen se neboj, my poletíme jen okolo.
1: Tatínku, tatínku.
0: I mlč, to není žluna, to byl jen chroust. Bát se ho nemusíš.
1: Já se ho nebojím, jenom jsem měl trošku strach. Tatínku, žluna!
0: Ale kde pak žluna? Sova to je. Ta broučky nežere. Proto se o ní říká, že je moudrá.
1: Mně se to tu nelíbí. Poleďme radši domů.
0: To nejde, broučku. Co pak by si doma pomysleli? Že jsi strašpitel? Janinka by se divila a Beruška by se ti smála.
1: Co pak tak?
0: Podívej, tamhle letí taky broučci. A ten malý letí dnes poprvé jako ty. Vidíš? A nebojí se.
1: Já taky ne.
0: A to jsou naši sousedi, broučci z Roští. Zdař Bůh.
2: Zdař Bůh. Dívám se, kde by mohl náš nejmladší začít. Myslel jsem, že tady, u toho domu.
0: Náš brouček se taky učí. Můžou svítit spolu.
2: Ale to vám povídám. Svítit, jak se patří. Ne, abychom na vás slyšeli nějaké stezky.
1: Ne, ne, ne, budeme poslouchat.
0: A před svítáním pěkně hned domů.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Kdo by neznal tu slavnou Trnkovu autorskou zahradu? Příběh pětice obyčejných kluků, kteří jednoho dne objeví starou rozpadající se zeď a v ní rezavou branku. No a v zahradě za zdí potkávají velmi svérázné obyvatele, zlomyslného kocoura, trpaslíka nebo mluvící zvířata, jako je moudrá velryba. A to všechno z obrázky Jiřího Trnky, které zvou do světa jeho bohaté fantazie. Ať už v knížce, v animovaném filmu, s vyprávěním Karla Hegera nebo v rozhlasové inscenaci Jiřího Horčičky. Pět kluků, kocour a velryba.
2: Výborně, vy budete velryba. Budete velmi veliká a velmi velice budete mluvit.
3: Ale ryby přece nemluví, ani velryby.
2: Všechno bude jako. Umíte si hrát na jako? Udělejte jako autobus. Výborně, výborně. Pamatujte si, jak jste to dělal. Budeme to potřebovat. Takže už máme velrybu a autobus.
4: Jenomže co s tím? Jak to dá dohromady, aby z toho vyšla pohádka?
2: Já bych věděl, ale někdo z vás by musel umět udělat zahradu.
5: Zahradu? S velikými stromy?
2: Ano.
5: A s cestičkami, které se proplétají křovím a houštím?
2: Ano.
5: A s jezírkem?
2: Ano, v tom jezírku bude velryba. Vidíte, jak se nám to začíná pěkně spojovat?
5: Tak já jsem jako zahrada.
3: Jsem velká zahrada. Tak velká, aby se do mě vešla zákoutí, kam už dlouho nikdo nevkročil. A staré stromy a husté keře a cestičky vysypané drobnými kamínky, po kterých ale se už dlouho nikdo

jsem já. Takovýhle kocour se hraje mnohem líp než nějaká ufňukaná, hodná a přítulná kočička. Jsem kocour vládce téhle zahrady. A protože celá patří mně, nedovolím nikomu, aby sem lezl, pronikl či vnikl. Jak někdo zabrousí do téhle zahrady, už jsem tu já a prskám, vrčím. Já totiž umím taky vrčet a škrábu. A kdyby přesto se někomu zachtělo procházet se po mém panství, začnu mluvit. A on se lekne. A bodeť by se nelekl mluvícího kocoura. Já totiž umím taky mluvit. A kdyby ani to nestačilo, začnu křičet. Já totiž umím taky křičet. Já umím všechno, co ode mě pohádka potřebuje. Prosím, předvedu. Jsem kocour, král mňour první. Jsem kocour velikán, kdo přijdeš sem, tak strhni. Jsem tady všude pán, král mňour první.

0: Stop! Takže kolem zahrady je zeď?
1: To bych prosil, vysoká zeď, přes kterou jen tak někdo nepřeleze.
2: Ale když dovolíte, v té zdi je stará železná branka.
3: Jak to, prosím?
2: Já to musím vědět. Jsem přece zahrada.
0: A u té branky stojí teď těch kluků pět, co obcházejí zeď.
3: Jak to, prosím?
0: Vždyť jste je sám do pohádky přivedl, když jste o tom zpíval. No, jak jste o tom zpíval?

0: Tak jsme tady.
1: Je nás pět.
2: A jsme jako kluci.
1: Co teď?
2: Obcházejí zeď.
0: Koukáme.
2: A zkoušíme, jestli se tahle branka pohne, když do ní strčíme.
1: Nebo jestli musíme tu branku přelézt, když se chceme podívat do téhle zahrady.
0: Vypadá to, že ta zahrada je kouzelná. Nebo začarovaná.
3: Jeden, dva, tři, čtyři, je jich pět. Už se mi ježí fousy, už se mi blízkají oči, už se mi vytahují drápky. Jestli sem někdo vkročí, spustím hrůzu, jakou ještě nezažil.
4: Ale já se těším, že mě někdo navštíví. Zahrady jsou přece od toho. Nechci být zapomenutá zahrada.
0: Pro tuhle pohádku to zatím necháme tak, jak to je.
5: Kluci, už musíme do školy.
6: Ještě máme čas.
2: Podíváme se dovnitř.
3: Jen račte dál. Jsem na vás přichystaný.
7: Vrátka asi neotevřem. Koukněte, chybí klika, zámek je zarezavělý.
8: Stačí jen trochu do nich strčit.
3: Jen trochu strčit, pánové, pak vkročit a začne peklo.
7: Někdo z vás něco povídal, kluci?
0: Nikdo nic, ale koukám, že by možná stačilo do té branky strčit.
8: Prs, prs.
0: A je to.
7: Jde se.
3: Škrt, prsk, mrsk, au, mňau, ven. Ha, ha, to jsem vás vylekal, rošťáci.
6: Ha, to je hloupost. Lekli jsme se, protože jsme o vás nevěděli. Teď o vás víme a helejte, bojíme se?
3: Ani o krok dále. Jste v říši mňoura krále.
7: To není slušné na někoho vyuknout, pane mňoure.
6: Vy jste asi moc neslušný kocour, jestli jste vůbec kocour. Protože vypadáte spíš jako starý smeták.
3: Co? Kdo je smeták? Vy uličníci, darebáci, vy lopatky, kbelíci, vy savači, vy rohošky.
6: Tak to vidíte, už nadává. S váma se nebudem bavit.
5: Jú, kluci, za chvíli zvoní. Honem do školy.
3: Vy brambory, vy lívanci, vy rohlíci, vy knedlíci, vy
9: Tak se nám ta pohádka docela pěkně rozjela.
10: Ale já jsem si ještě vůbec nezahrál. A říkal jste, že mi ten autobus jde moc dobře.
9: Pochopte, co s autobusem, když jsme se ještě ani pořádně nerozhlídli po zahradě.
10: No ale...
9: Vaše chvíle přijde.
10: Jo.
9: Kdybyste ale uměl udělat školní zvonek a zazvonil, jakože je konec vyučování, mohli by kluci zase do zahrady a pohádka by mohla pokračovat.
10: Takže teď záleží všechno na tom, jestli já umím udělat zvonek.
9: No ovšem, kdybyste nezazvonil, museli by kluci pořád sedět ve škole.
10: Cvrkněte mě do nosu. To není ono, že? Okamžik, já se naladím jinak.
11: To by mohlo být ono. A teď mi pořádně zmáčkněte nos, jako se mačká tlačítko.

0: Máme kluky zase před zahradou.
1: Jen pojďte dál. Na ulici je takové horko a pod mými stromy je nádherný chládek. Po mých cestičkách se může běhat a mohlo by se i jezdit na kole.
2: To by se muselo nějaké kolo mít.
1: Když se sem vejde...
3: Narazí se na kocoura Mňoura, to známe.
4: A kvůli němu jsme přišli. Musíme ho potrestat za to nadávání a za to, že nás chtěl... Co nás chtěl?
3: Sežrát.
5: My si to s ním vyřídíme.
2: Jenom nevíme,
3: jestli náhodou...
5: Nesedí za vraty.
3: A nečíhá na nás.
5: Kdybyste nám, paní Zahrado, mohla říct, jestli...
1: To nemůžu, protože kocour Mňour je můj stálý obyvatel a já nemám ve zvyku vykládat o svých obyvatelích řeči. Nemohu prozrazovat jejich soukromí.
2: Ať číhá za zdí nebo nečíhá, čeho se bojíte? Ulovíme ho, jako se loví tygr.
3: A jak se loví tygr?
2: Ten se, to nevím. No,
4: tak na něj neuděláme lov, ale hon.
3: A proč hon a ne lov?
4: Protože lov neumíme a honit se umíme. Budeme ho honit a nepřestaneme. A až nebude moct popadnout dech a až bude celý udýchaný, tak se ho zmocníme.
3: Jak zmocníme?
4: A prostě ho lapnem.
5: A nebo mu taky, až bude uhřátý, dáme napít studené vody, aby dostal zápal plic.
2: A musel do nemocnice, to by bylo.
3: Víš ty, co by bylo? Bylo by nám ho líto, to by bylo.
2: Ale vždyť bychom mu mohli nosit do nemocnice obložené chlebíčky a cukroví a čokoládu.
4: Ne, trápit zvířata se nemá. Řekli jsme hon, tak bude hon. Vyhraje ten, kdo bude rychlejší. Hon je poctivá hra a basta.
0: Teď paní Zahrada vrzne brankou.
1: Vrzu.
0: A kluci už jsou v zahradě. Kocoure Mňoure. Nic.
4: A co teď? Jak pak ho budeme honit, když tu není?
0: Nejlepší by bylo zavolat. Kocoure. Zase nic. Ticho, ani lísteček se nepohne.
5: To bylo málo. Musíš takhle.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jaké pak by to bylo vyprávění o Jiřím Trnkovi, kdyby v něm chyběl Jan Werich, spolupracovník a taky přítel z nejvěrnějších, soused na pražské Kampě. Mimochodem, věděli jste, že to byl právě Jiří Trnka, kdo Janu Werichovi vymyslel název jeho divadla? Divadlo od začátku abecedy, tedy divadlo ABC. Trnkovy ilustrace samozřejmě nechyběly v mnoha Werichových knížkách, slavné pohádkové Fimfárum nevýjímaje. A tak si teď na závěr pojďme připomenout jednu pohádku z toho půvabného cyklu. Možná tu nejvtipnější. Lakomou barku. Vyprávět vám ji budou její autor Jan Werich a taky paní Stella Zázvorková. A já už jen popřeju dobré dny ve zdraví a všechno dobré, přátelé.
2: Řekli byste, dej více. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proj by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější drž grešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlupky od buřtu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo, ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti.

0: ti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslušku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete. Dva čuníci pro dva lidi je moc. Chabě trval na svém faráz.
1: Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Já tu mám hladových krků jako píšťal u varhan a na faře jsou dva vepři na dva lidi. Načež se zamračil. Čím více se mračil, tím usilovněji přemýšlel. Když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb. A že prý se jde nadýchat trochu večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka hlídače, ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják u piva. Menší spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb na oči, hnulo ovarem, ale maloučko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo a ani se mi nechce podrobně popisovat, jak ten hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě. A jak se vám tam celé vešlo? Povídá rozespalý farář. Ježíš Mariáne, že ho peču, ale že je kaput. To jste je asi hladem umořila osobu. Zívl farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. Jestli by prý pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet, lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červenku nebo co. Ale to víte, Barko, s radostí pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že už ho prý někde zakope.
0: Toho dne se začalo z učitelovi z komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovi z Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak ji cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo, že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotnej, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ti ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš.
2: A neučesaná,
0: mladší Xaver a ještě mladší Felix,
2: ne tak vošklivácká.
0: A Bobeš,
2: aby nemořila prasátka hladem,
0: Růženka.
2: A kočičky, a
0: Libuše,
2: a pejsky, a aby nežrala žížaly,
0: uzavřel Tonda s masnou bradou.
1: Barka byla vstekem bez sebe, ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, leč zapomněla, že Spola stojí na špičkách, na škopíčku, na bedně a Spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil. Škopíček ucukl, párce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Našli ji tam s očima v sloup. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře. Jo, a jak to všechno vysvětlím? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti. Znáš lidi? Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel jí neposlechl. Vzal pytel po čuníkovi, vecpal do něho Barku, hodil si to všechno přes rameno a šel. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl jí posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by jí vynes na zvonici a tam by jí pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta.
0: Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí, aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě, a letěl hlídat zpátky domů. Když tak probíhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil Barku na hromadu zrní, dali do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vydá ho, a vydá ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrást ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská Barka. Ženská. Co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej. A to už s ní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam ji dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk, znáte lidi. Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má vožákyni víc. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého pro tmu nevidí a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekaj. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč.
1: Je to starosta z Davids. Byl si zapytlačit v královské oboře a nese domů statného koloucha. Tak se stalo, že Kubát pod mě posadil učitelovi do školní lavice místo Barky koloucha, zrovna když starosta vcházel doma do kuchyně a povídá ženě: jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská Barka. Víme přece proč. Ale starostová to nevěděla. A když spatřila, jak se Barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Starosta, bývalý dragón, už něco v životě zažil. Celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrstí na starostovou samo sebou, že Barku přitom také polil. Starostová si sedla, Barka si sedla. Starostová vstává, Barka vstává. Starostová ječí, Barka se nezdržuje a hurá ze dveří do tmy.
0: Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? Taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? Jen tak. Začali zvonit na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší Barce? V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel. Ho, to jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prý zlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl.
3: Maličký námořník krabičce odmítla,

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.